jsem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

zpívají o tom vrabci na roketě, že učenec je horší nežli dítě. Se žábami hraje si pan Galvany, Archimedes potápí se do vany a nepoučen událost miráje, Isaac Newton s jabkama si hraje.

jako salva, když se žárovkou přišel Thomas Alva. Do pochodu vyhrávali kapely, muži pili šampus, ženy šílely. Jak když pustíš tygry do arény a začalo se dělat na tři směny.

kdyby naši předci vstali z ledu, podivili by se, jak jsme vpředu, jak závazky předhánějí úkoly. Einstein by se těžko dostal na školy, Mozart by mohl dneska u klavíru jen těžko dělat do muziky díru. Michelangelo by sebral sochy a chodil by je všecky do macochy. Lumière by zčervenal jak malina, kdybyste ho vzali sebou do kina. Jen u elektrotechnického vesla ještě nějakou dobu mohl by sedět.

vědecko-technická revoluce uvolňuje lidem obě ruce. Dnes má každý vědátor už od plínky, sunárku a digitální hodinky. S optimismem hledí k stratosféře a brano samo zavírá mu dveře.

kdyby starý tchálec nemohl čmárat a kreslit si do pchýsku podle nálad. Mendelejev, kdyby musel vážení periodicky vykazovat hášení a 8 hodin zvedat telefony, svět by stál za pytlik bikarbony.

kdo z nás by doma neměl Sony. 2x32, 4 ohmy. Lidé by se hnali kam si za hmotou, však regály by nejspíš zely prázdnotou. Neměli bychom shine o opeře a válčilo by se u sudoměře. Zem by byla rovná jako deska, nebyla by kulatá jak dneska. Adam se vounem museli z ráje ven, Giordano Bruno by nebyl upálen. Jen temno, jak když stoupíš do komory.

ze všech zvířat archy Noemovi a ze všeho, co můžem popsat slovy. Jen balvany a lidé mají odvahu urvat se od skály a padat dolů po svahu. A na světě, který se furt mění, překonat, co překonáno není. Zum, zum, zum, zum, protože to, co nejde do kebu,

0: kapelu, abys měla klid, aby tvůj muž hodný byl a netrouf si tě být.
1: Až se v bílém půjdu vdát.
2: Přeju za sebe, ať bohatýho máš, co ti koupí kilo ryb a dvě deky na pláž.
1: Až se v bílém půjdu vdát.
3: Já ti přeju naposled, ať můžu klidně spát.
4: Aby tě měl opravdu.

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé hodné folkové muziky. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček, opět po týdnu to máme folková pohlazení. A dnes to bude s kvízem. Celý pořad namíchám z písniček interpretů, kteří mají něco společného. Vaším úkolem je určit, co mají společného. Nemusíte soutěžit nějak vehementně, snažit se někam psát nebo volat. Na konci pořadu si to vyhodnotíme a schválně, jestli na to přijdete. Napovídat moc nebudu, snad jen to, že o úvodní písničku se postará dnes už nehrající pražská kapela Na čas.

Posloucháte folková polazení Českého rozhlasu, dnes trošku zahalena tajemství, neboť všechny písničky, které si dnes hrajeme, mají jakousi pojící nitku, jednu věc, která je spojuje. Vaším úkolem je uhodnout, o co jde.

tak už víte, už tušíte. Výběr dnešních písniček není náhodný. V dnešním pořadu skutečně zní písně, které mají něco společného. Tedy folková polazení s malou hádankou. Do tohoto výčtu zapadá i nezapomenutelná skvělá country kapela, která si říkala Neto, tedy Nepřátelé táborových ohňů.

Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

0: už asi vstáváš.
1: Také zpívající basák Žalmanova spolu Petr Novotný patří do dnešního výběru, trošku záhadného výběru písní ve folkových pohlazení. Ne, že bych vás chtěl napínat, ale do konce hodinky nám ještě pár písniček zbývá. Vy máte možnost určit, uhodnout, co všechny písně dnes vybrané spojuje.

0: ve městě spí draci.
1: Nevermore a Kosmonaut. I tahle formace, kterou si nahrajeme příliš často, do dnešního výběru folkových pohlazení rozhodně patří. Zanedlouho si povíme proč. Teď si dovolím pustit ještě něco známějšího.

Dám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně. A já mám voskované boty, ráno co ráno, stejné probuzení do nicoty. Není co není, jak není, proč není, kam není, s kým není, o čem, každý je v sobě sám. Vyzáblý Don Quixote sedlá svou Rozinantu a Bůh je slepý řidič.

či Koreu, opravdu veselu je asi jako v mauzoleu. Ve frontě na mumii mám kruhy pod očima, růžový rozbřesk, fakt už mě nedojímá. Povídáš něco o tom, co bychom dělat měli, pomalu vychládají naše důlky na posteli. Všechno se halí v šeru, čí to bylo vinou, že dřevorubec máchl mezi nás širočinou.

nejsou černé, ale nejsou ani bílé. Kdy není tma, ale ještě ani vidno není. Bdění je bolest bezvlastného umrtvení. Zběsile mi to tepe a tupě píchá v třísle. Usnout a nevzbudit se, nemuset na nic myslet. Opřený o kolena, poslouchám tvoje slzy. Na život už je pozdě a na

slova se ti pletou, jak špionážní družice letící nad planetou. Slíknout se s pyžama, to by šlo ještě lehce, 20 let mluvil jsem a teď už se mi mluvit nechce.

0: dívám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně. A já mám voskované boty, ráno co ráno, stejné probuzení do nicoty. Ráno mě probouzí, masahám si na zápěstí, zda mi to ještě
1: tak co? Povedlo se? Uhodli jste? Celý výběr dnešních folkových pohlazení měl jednoho společného jmenovatele. A to, že všichni interpreti, kteří nám dnes hráli nebo zpívali, jejich jméno nebo název kapely začíná písmenkem N. Slyšeli jsme třeba jaroměřskou skupinu Na pohodu, pražské Na čas, Zuzanu Navarovou, keltské Na ostro, samozřejmě nechyběli Nedvědi, nechyběl Neres nebo Neřeš, jak chcete. Slyšeli jsme i duo Nestíháme, Nevermore a Kosmonaut Nezmarský, jsme slyšeli také samozřejmě Nohavicu. Pokud jste to uhodli, klobouk dolů. Nebylo to, myslím, zas tak těžké a neřešitelné, a pokud jste se u toho aspoň trošku zabavili a poslouchali hodinu a byla to pro vás příjemná hodinka, pak mi bylo potěšením. Naslyšenou se u dalších folkových pohlazení příští týden bude těšit Vítěz Roníček. Mějte se.
2: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Redková. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Děkuju za to přivítání všem, krásné slunečné odpoledne.
1: Naše humor party právě startuje, milion posluchačů se raduje.
0: Humoriáda.

0: Tak to je hudební úvod s Hankou Zagorovou, vzpomínka na Haničku písničku. Ve studiu je Marie Redková. Má takovou žlutou halenku nebo svetřík, velmi živé, pestré, svěží jako celá ona.
1: O, děkuji.
0: To musím si ty hosty trošku předcházet, ano, ty jsem si tě předvařil a ty nám prozradíš něco ze svého soukromí. Třeba jak jsi se dneska chystala na humoriádu?
1: No, tak s tím bych se skoro ani nevytahovala, protože jsem byla nějaká taková, jako byli jsme na kolech teď o víkendu a říkala jsem si, musím si zacvičit, abych trochu to tělo jako uvedla do kondice, tak jsem si lehla na zem a málem jsem zaspala, protože jsem se probudila za hodinu. A to cvičení, to na to nedošlo tedy.
0: Tělo si žádá, tělo to potřebuje, takže odpočatá Marie je s námi. Ještě nám prozrať, prosím, kde si brázdila silnice či cyklostezky na kole?
1: Brázdila jsem cyklostezky v Krkonoších nad Vrchlabím a dlouho jsem tam nebyla v Krkonoších a musím říct, že tedy klobouk dolů, strašně se to tam zvedlo. Vrchlabí nádherné. Krása. No a to počasí, tak to zažíváme všichni.
0: Nebylo tam moc lidí, jako na Václaváku?
1: No, bylo, ale nebylo to tak hrozné.
0: Dalo
1: šlo
0: se to prokličkovat.
1: To.
0: Tak.
1: Šlo to.
0: Sportovně nadaná, ještě odpočatá Marie se pustí do prvního výběru.
1: No, ráda bych, to jsou mý dva favoriti, Jan Werich s Miroslavem Horníčkem, to jsou jména, která stále táhnou.
0: Stačí je vyslovit a jdeme na ně.
2: Ovšem teď jste narazil, mistře, na otázku.
3: Ano.
2: Která by zajímala nejen mne, ale i naši čtenářovi.
3: A.
2: Takže vy byste dovolil, já bych s vámi učinil takové...
3: Takový intervivárium, ano.
2: Ano, ano.
3: Vy jste od novin.
2: Kde?
3: Já myslím v celku jako.
2: Jo, tak, to
3: ano,
2: jo, to
3: ano,
2: jo.
3: Já jsem
2: jo.
3: Hned poznal, že jste od novin, ano? Jak jste řekl, že by to zajímalo vaši čtenářové.
2: Takže já bych pro naše noviny udělal s vámi...
3: A pro které noviny je to? No to je jedno, že ano.
2: Já myslím, že to uděláme tak, že já bych se tázal a vy byste odpověděl.
3: Ano, ano, to bude originální, ano.
2: Takže já položím otázku.
3: A já ji zvednu.
2: To ne. Já to myslím obrazně.
3: A obrazně.
2: Já, že položím otázky a vy si to zodpovíte.
3: Vy nemáte odpovědného redaktora?
2: Samozřejmě, že máme. Ten zodpoví ty vaše odpovědi.
3: Ano, ano. Že to je dělba údělba.
2: Takže já začnu.
3: Prosím, jo. Prosím.
2: Jste připraven?
3: Jsem připraven.
2: Já snad začnu přímo tím. Já to zapíšu. To první je... otázka, jste připraven?
3: Jsem připraven. To je originální, ano. To je velmi originální, ano.
2: To si počtou lidé.
3: Jste připraven, ano. Jsem to si připraven. Počtou, ano. A že jsem připraven, to mývali, myslím, skauti tady na opasku.
2: Ano, ano.
3: Tak to tam nedávejte, ano. Ne.
2: Já jsem škrtl to připraven a nechám sem.
3: Ano, sem.
2: Sem.
3: Je. Ano, sem a nechte to... tam tečky, ať si nějaký dopisovatel, když se dopíše vůl.
2: Třeba. To už je na vůli toho, kterého, že
3: ano.
2: Jo.
3: Ačkoliv sem, to je cogito ergo sum.
2: Myslím, tudíž sem. To je známý.
3: To je nějaký filozof, ne?
2: Ano. Descartes.
3: A Descartes. To byl filozof?
2: To byl filozof. Francouzský.
3: To byl francouzský filozof?
2: Francouzský filozof.
3: Jaká to byla škola, to nevíte?
2: Patrně metafyzik.
3: Třeba to fyzik mi nevadilo, ale to meta je blbý. Tak to škrtněte, to je lepší.
2: Já to škrtnu. Aby nebyl průšvih.
3: Fuj, to jsem se pflek.
2: Proč?
3: Já myslím, že řeknete průhonice.
2: Teď jsem se já plek. Já jsem myslel, že neřeknete průhonic. No, tak no. To je škrtnutý, jo? To by bylo za námi.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jan Verich, Miroslav Horníček pro tuto chvíli. Můžou pokračovat, pokud jsou posluchači připraveni odhlasovat Ačka, když dejí Bčka, nastoupí anekdoty, tak si vyberte humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04 SMS-kou anebo zavolejte na 731 800 900. A to byla paráda, jak si hráli s tou češtinou.
1: Já to miluju. Vy jste od novin. Kde? Já položím otázku. A já ji zvednu. Já tohle, fakt, to je plný dvojsmyslů krása.
0: A navíc teď ještě přidáme léčitele Michala Tučného, Medicin Man je tu.
5: Medicin Man

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Marie Hredková a Pavel Kučera. Vy v tuto chvíli můžete přidat své hlasy pro Jana Vericha s Miroslavem Horníčkem anebo anekdoty. Tak koho si vyberete? Ptáme se právě vás. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, Pavle Standa, Zemník vás zdraví, paní Hredkovou.
4: Dobré odpoledne, také vás
3: zdravím. Dvakrát. Já si pamatuju, asi před 25 lety nám moderovala sjezd odborového svazu energetiku.
4: Vidíte to?
3: A krásně si s náma povídala o přestávkách na zahradě tam, v parku.
2: Aha, Marie rozumí všemu.
3: A já vůbec si nenechal podepsat do programu.
4: Ale tak.
2: No tak to je to, hezká
4: takhle
2: vzpomínka,
4: si popovídáme,
2: ne?
4: To je mnohem lepší než nějaký
2: tady je to zábavnější.
4: Suchej podpis.
3: No, ale já bych ho chtěl. A to nevadí, ale já bych si dal radši anekdoty, protože ta ukázka první byla pro mě moc složitá.
2: Tak dobře, jak myslíte, je to podle vašeho gusta.
4: Jo.
2: Ano, děkujeme za hlas, naslyšenou.
3: Já vám děkuju.
2: Díky.
4: Naslyšenou.
2: Dobré odpoledne.
5: Miroslav Karoviné, dobrý den, paní Radková.
4: Dobrý den.
5: Ivan Pavle.
2: Dobrý den.
5: A hlasuji taky pro anekdoty.
2: Dobře, máme zapsáno, děkujeme. Další prosím. Haló.
6: Zase měl z Prahy 8,
2: dobrý den.
6: Já bych byl pro ty forbíny, protože ty jsou nekoneční a vděční. A jenom paní Redkovou jsme se potkali v televizi. Já jsem tam pracoval v pravodajství, abyste nemohla trefit ven. Já říkám, choďte pořád dokola a schody co jdou ven z baráku, tak to už je ale tak nějaký pátek. Ale každopádně už tam taky nejsem. Mějte se krásně a užijte.
4: I vy, milí kolego, naschledanou.
2: Děkujeme, Bludiště Kavčí hor proběhlo. No a to bylo tehdy nová budova, nebo už byla zaběhnutá?
4: No, už byla chviličku, tak nějakých 5-6 let.
2: Ale těch chodeb zhruba. A schodišť.
4: Ono to skutečně bylo kolem dokola, no. Takže když se člověk splet, tak musel znova kolem dokola.
2: Zbloudilá hlasatelka. A to jsme viděli nakonec ve filmu Marie Poledňákové Kotva u přívozu
4: jo,
2: s Janou Šulcovou hlavní roli. Ta to tam prožila, paní Poledňáková měla ráda, když v jejich filmech všichni běhali, aby to bylo akční, tak nechala paní Šulcovou proběhnout právě celými Kavčími horami doslova. Dobré odpoledne, kdo je tady?
7: Dobré odpoledne, tady František Kralupy, nebyl tavou, zdravím paní Hredkovou i vás, Pavlíku.
2: Dobrý den.
7: Anekdoty, ty má každý rád, anekdoty umějí rozesmát.
2: Děkujeme za hlas. Máme zapsáno.
4: Děkujeme.
2: Naschledanou. Zdravíme, vítáme dalšího.
8: Dobrý den, velice vás zdravím, oba dva. Tady Jirka.
4: Dobrý den,
8: Jirko. Já bych si dal Plzeňáka jednoho.
2: Myslíte pana Horníčka?
8: Ano.
2: Ano, tušil jsem to. Má váš hlas zapsán i s panem Verichem, děkujeme, naslyšenou.
4: Díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou a ještě vy, prosím.
9: Dobrý den, tady Petr Zedonek, toho času v Hlačovicách.
2: Ano, dobrý den.
4: Krása.
9: Zdravím všechny humoriádníky.
4: Díky.
9: Také Pavla.
2: Dobrý den.
9: A tu milou, usměvavou dámu, co sedí naproti.
2: Mhm.
4: Já vás taky zdravím.
2: Moc. To je na tebe, Marie.
9: Tak příjemné, paní Maruško.
2: Ano.
9: To je příjemné, když taková dáma mě pozdraví.
2: Že jo.
9: A já bych si vybral pokračování.
2: Tak, máme zapsáno. Děkujeme pěkně.
4: Děkujeme.
2: Hezký den i vám. Tak přátelé, v tuto chvíli došlo k vyrovnání stavu absolutnímu, takže vy, dobrý den. Ještě jeden potřebujeme hlas. Kdo pak nám to rozhodne? 731 800 900. Čekáme na tuto chvíli, chvíle napěti a zrovna na schválení, kdo nezavolá. A nebo se nám zhroutily linky. No já nevím, možná, jak to rozhodnem.
4: Možná se zhroutily spíš než...
2: No se zhroutím z toho. Ne, podívám se do SMS-ek, tam to rozhodnem. A nebo pozor, halo, dobrý den, přišlo to?
4: Dobrý den, slyšíme se.
2: Lukáš?
10: Ano.
2: Ano.
10: Zdravím vás oba, zejména paní Redkovou.
4: Děkuji.
10: A určitě hlasuji pro pokračování, protože nad to není.
2: A vy za to můžete, že budeme poslouchat dál Vericha s Horníčkem. Děkujem. Děkujeme krásně, naslyšenou.
10: Taky naslyšenou. Děkuji.
11: Takže ani nejste ani připraven? A já začnu druhou otázkou.
10: Ano.
11: Jo? Já začnu druhou otázkou, která nám zní. Kdy procitáte?
10: Prosím?
11: Kdy procitáte?
10: To je latinsky?
11: To snad ne, pro Boha. To bych ani nerozuměl.
10: Kde procitáte?
11: Kdy?
10: De procitáte, jako je de profundis?
11: Ale ne, to už je úplně vaše věc, to bychom se neptali, to... To ne, to zase...
10: De procitáte,
11: no, kdy vy ráno...
10: Kdy procitáte?
11: No!
10: Frühlingsrauschen, že ano? Ano, jakmile se probudím.
11: Jakmile se probudím. A probouzíte se...
10: Hned po procitnutí, před procitnutí.
11: Aha, takže... Po,
10: ano.
11: Popřed, jo. A mezi tím?
10: Mezi tím mám pomalý metabolismus.
11: Mohu to o vás napsat?
10: Já myslím, že ano, to není nic proti ničemu, to je... To mě řekli veřejně na středisku, že mám pomalý metabolismus.
11: Tak to bude něco od vědy.
10: To bude něco od vědy, jo.
11: Já to napíšu. Máte pomalý metabolismus?
10: Mám pomalý metabolismus.
11: Stejně se říká, co všecko máte.
10: No, tak.
11: No jo. Máte.
10: A napište, že mám dva, ať mají step.
11: Jo.
10: Jeden rychle, jeden pomalý, a je to.
11: Konečně dneska už může mít každý metabolismus.
10: Ano, každý. A bez poukazu, že ano.
11: Tak to máme metabolismus 603, jo?
10: Ano. A pak mám jeden, tedy Fiat.
11: Fiat, ano.
10: Ale ten Fiat mám doživotně.
11: Jo?
10: Tam jednou vlezu a už víckrát nemůžu ven.
11: Pochopitelně, ano. To je. Tak to máme ty metabolizmy,
10: ano.
11: Jo?
10: Ano.
11: A to se koná kdy? Tedy...
10: No ráno, časně, kolem 11.
11: No, napíšeme v 10, abychom nepopudili.
10: Ano.
11: Když jak si procitnete, tak...
10: No tak potom na mě vlítne údržba.
11: Údržba?
10: Údržba, a to mě drhnou čistěji.
11: Myčky?
10: Myčky.
11: No. Myčky.
10: Myčky až po pás a od pasu myči.
11: Myči.
10: A potom myči? Tedy česačky a...
11: Ošněrovačky,
10: šněrovačky
11: na bodky,
10: a šněrovačky a...
11: Oblékačky.
10: A zapínačky, oblékačky.
11: Vazačky jistě na to, že jo?
10: Ano.
11: Ano, samovazačky tak. A halekačky to...
10: Halekačky ne. No když je potřebuju, tak si dám Prahu, tam jsou vždycky.
11: Jo.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje dokonce už 13. rokem. Vysíláme Humoriádu. Takže pokračujeme i dnes a dál s Marií Redkovou.
2: Ráda, děkuju.
1: Tak jaký bude další výběr?
2: Já bych vybrala chalupáře notorického, který o ní úžasně dokázal vyprávět a také psát, Františka Nepila. A teď jsme si vygooglili, že on odešel brzy ve svých 66 letech. Hmm. Měl ještě věru, co říct, jeho škoda.
1: No a strašně to letí, protože není mezi námi od roku 95 už bohužel. No. Ale v nahrávkách ho máme.
2: A o té chalupě, to je nádhera.
1: A navíc ještě Miroslav Horníček, kterého jsme slyšeli před chvílí, řekl trefně, on toho řekl mnoho na téma František Nepil, mnoho hezkého, ale myslím, že tahle věta, kterou teď řeknu, je úplně nejpřesnější. Když se ozve jeho hlas, zabrání to člověku spěchat.
2: A to je pravda.
3: Co na sebe? Teď promluvím o oblečení, třeba že mám v této oblasti několik achilových pat. Předně nemám zrovna konfekční postavu. Šaty, jak víte, dělají sice člověka, ale zrovna v mém případě není výsledek jejich práce na úrovni jejich předpokladů, ať se velmi nadřou. Za druhé, mluvím-li o oblečení, nesmí se nikdo dozvědět, jak rád nosím tepláky, ale ne ty moderní s bílým sedlem a lampasama, co v nich poklusávají na stadionech samí Sebastiánové Kóvé, nýbrž tepláky klasické, jézeďácké, pohodlně vytlačené v kolenou a se štědrou rezervou pro další rozvoj zadnice. Jenže já v nich sedím jen u psacího stolu a jakmile vstupuju na veřejnost, beru si na sebe to nejlepší, do čeho se vejdu. Párkrát mi to však také nevyšlo a to vždy selháním mého lidského faktoru. Například v Českých Budějovicích. Tam vylákal pan Oulík na pravidelné autorské večery postupně všechny hovoruschopné literáty první a druhé výkonnostní třídy, pokud neměli v jižních Čechách černou čárku. Nakonec pozval i mne, abych 10 kilometrů před cílem zjistil, že jsem si svůj apartní obleček zapomněl v Praze v předsíni. Oblékací komplex ve mně vyvolal, dej mu pán Bůh nebe, už před 25 lety Pavel Buxa, který psával pod jménem Karel Michal. Než emigroval, byl mým redaktorem v Plameni a když jsem měl jít na své první setkání se čtenáři v životě, byl jediným, koho jsem se nestyděl zeptat, co si vlastně vzít na sebe. Vy budete jistě mluvit vtipně a duchaplně, zabafal na mě z čibuku. Takže tam klidně můžete jít v záplatovaných kalhotech. V první chvíli jsem považoval za jasné, že tam mohu jít třeba v záplatovaných kalhotech, ale pak mi došlo, že ta odpověď je vlastně piticky dvojznačná, že znamená, jestliže člověk mluví duchaplně, může být oblečen, jak chce. Nejste-li si však svou vtipností jist, oblékněte se slušně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Marie, praktická otázka. Jak oblečený má být muž, aby se ti líbil?
2: Já musím říct, že muže neberu podle oblečení, ale podle toho, jak jsou chytří a vtipní.
1: Takže nemusí být oblečený hlavně.
2: Můžou mít klidně i ty tepláky.
1: Jo. To je žena na svém místě, tady no, u mikrofonu.
2: A vtipní, proto chodím ráda do humoriády.
1: Bezva. František Nepil může promlouvat dál, když bude Ačko, když bude Bčko, nastoupí Sandra Pogodová, tento dámský tajfun doslova, tak si vyberte SMS-kou humor mezi B, A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
4: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: A děkujeme, že si vyberete humor podle vašeho gusta, buď to František Nepil nebo Sandra Pogodová. V tuto chvíli to jsou varianty pro vás, dámy a páni u rádia. Ve studiu se mnou Marie Redková, zvědavá, co to bude. Dobrý den.
6: Krásné úterý, Pavle, tady Veronika Rakovník, tady je úplný léto.
7: I u nás.
6: Přívám krásný den. Maruško, pozdravujte Haničku Zarevůckou od neposlušné a zlobivé malé holčičky, která jejímu bratrovi, když jsme hráli si na hřišti, nasypala písek očí.
5: No. Jestli si to budou pamatovat všichni ještě.
6: No. No, takže jestli můžu poprosit, mně se líbil František Nepl a přeju vám krásný den, mějte se hezky.
7: Taky vám, díky.
5: Děkujeme. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, tady Hínek z Vysočiny. Zdravíme. Já zdravím paní Vyskovou i vás.
7: Mm-hmm. Hezké odpoledne.
8: Takže nedávám hlas pan Nepilovi.
5: Mm-hmm. Děkujeme. Bčko. Dobré odpoledne, kdo dál hlasuje? Haló.
7: Haló.
9: Dobrý den.
7: Dobrý den.
9: Tady Tomáš ze Studni Cuhlinska. Mm-hmm. A prosil bych, jak jste říkal, ten tajfun v podobě paní Pogodové.
7: Děkujem.
5: Chcete více temperamentu? Jasně, máme zapsáno. Děkujeme. Naslyšenou. Dobré odpoledne. Tak, ještě jednou se zeptám. Dobré odpoledne. Prosím.
10: Dobré odpoledne. Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle.
5: Zdravím.
10: Paní Redkovou.
7: Také zdravím.
10: Já bych hlasoval též pro pana Nepila.
5: Máme zapsáno a děkujeme pěkně. Další prosím. Dobrý den.
11: Dobrý den, Braňo z Martina.
7: Dobrý den, Braňo.
11: Hlasujem za Bečko a prajem vám pohodový zvyšok dňa. Dovidenia.
5: Nápodobně a děkujeme. Dobrý den.
12: Dobrý den, tady je posluchačka Anna a já bych prosila pana Nepila.
5: Máme zapsáno. Díky moc.
7: Děkujem.
5: Tak přátelé, Sandra si bude muset počkat, aby vás pobavila chvilku, snad dostane šanci ještě ve finále. Teď František Nepil dokončí povídání. Jmenuje se to Sám o sobě.
13: Jist jsem si pochopitelně nebyl nikde, ani v Budějovicích ne, a tak jsem šel do obchodu s oděvy. Tam samozřejmě neměli obleky na nekonfekční postavu. Vy blázínku, smál se pan Oulík, vaši kolegové tu seděli ve svetrech s prodřenými lokty a vy si děláte hlavu. A co budete mít na sobě vy, ptal jsem se. A on na to, já samozřejmě oblek mít musím, já nemohu vedle vás sedět v téhle kostkované košili, ale vy jste oblečen svátečněji než vaši kolegové, ta vaše zipsová bunda nemá daleko ke smokingu. Měla k němu daleko, byla mu podobná jen počtem rukávů. A já bych rád dal svým zevnějškem budějovickým najevo, jak si vážím toho, že na mě přišli. Ale už to nešlo, zvonilo. Když zvonilo podruhé, šel pan Oulík do své šatny. Otevřel skříň, ve které měl být jeho oblek a šel do...

0: Krumlova zahajovat výstavu pana Kudláčka. Ale když jsem jel do Domažlic otvírat výstavu Ludmile Jiřincové, první dámě české grafiky, jel jsem sice ve svých úplně nejlepších šatech, ale přesto moje žena začala z ničeho nic hořekovat. Myšáku, pro boha, co to máš na sobě? A já měl střevíce, ve kterých jsem v neděli zedničil, samé vápno, samá malta, protože jsme se cestou zastavili na chalupě, abychom zalili okurky a rajčata. Já se na to přezul a zapomněl jsem se pak přezout naspátek. Takže před Domažlicemi jsem si musel koupit nové střevíce a ty měly tak drahé, že jsem měl pouze na jeden. Na druhý střevíc mi musela půjčit žena. Ale koupil jsem je skoro rád. Už jsem zažil doby, kdy představitelé imitovali před masami svou dělnickost bekovkami naraženými na hlavu. Teď potkávám vrstevníky, kteří maskují svůj věk a artrózu džínami či bermudami. S chutí se tedy dívám na pana Fitzwatera, Margaret Tutweilerovou, na našeho Václava Klauze i na Vitalie Čurkina, protože i ten ví, v čem na veřejnost. A přemýšlím, kdy jim Pavel Buxa mohl říci totéž, co mě. A jak je od nich hezké, že si nikdy nezapomenou oblek doma v předsíni a střevíce po zalévání na chalupě.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik závěrečně vypointované rady pana Nepila. Přátelé, jdeme do finálního souboje, vracíme do hry anekdoty s Miroslavem Moravcem a Václavem Postráneckým, anebo Sandra Pogodová o cestování autem s Karlem Šípem ve Všechno party. To je závěrečný výběr. Co Marie na to? Která by se jí varianta zamlouvala více?
3: Já nechci.
2: Kdo by je víc pobavil?
3: Nechci ovlivňovat posluchače, takže se nechám překvapit.
2: Dobře, humor mezera A, humor mezera B, račte hlasovat na 90 011 04, SMS-kou voláte na 731 800 900 své hlasy. Jak svět přichází o básníky, je známý to film a z něj tato píseň s Vítou Vávrou.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kromě svých uší máme nasazeny i uši sluchátkové s Marií Redkovou a posloucháme vás na našem telefonu, komu přidáte hlasy anekdotám nebo Sandře Pokodové. V tuto chvíli můžete hlasovat vy. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Mirek Boskovic. Byl bych pro Sandru a jenom skromný dotaz.
3: Ano.
2: Je vyšší Maruška anebo Sandra?
1: Já myslím, že Marie, ale to je můj osobní tip, si myslím.
3: No, tak já nevím, kolik má Sandra, já mám 180.
1: My to zjistíme na těch internetech a dáme vám vědět přes rádio, ano?
2: Ano.
3: Mějte se hezky.
1: Takže Sandru volí pan Mirek, děkujeme pěkně, zajímavé dotazy, děkujeme za ně. Krásně jste to oživil, dobré odpoledne. Haló?
4: Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, panu Edita. Já bych ráda poslala svůj hlas Sandře Pokodové.
1: Výborně, děkujeme pěkně.
3: Děkujeme.
1: Naslyšenou, budeme se těšit.
3: I
1: napodobně.
3: Vám.
1: Tak, a kdo je teď na telefonu? Haló?
5: Dobrý den, zdraví Vanovice na Hané.
1: Zdravíme.
3: I vás zdravíme.
5: Pečko, a
1: děkujeme.
3: Děkujeme.
1: A mějte se hezky, naslyšenou.
5: Ahoj.
1: Tak, přátelé, Sandra Pokodová je tady s vámi.
6: Vy jste byla, tak dělala jste někde v Americe operku, že jo?
7: No to byla výborná antikoncepce.
6: Proč antikoncepce?
7: No protože mi 43 let, doteď nemám děti a rodinu. To zabralo bezvadně, já jsem tam se starala o 3 děti v té Americe. Co děti? O 3 kluky, takhle.
6: Americký kluky?
7: Americký kluky.
6: Jako operka jste tam?
7: Ano.
6: Ano, ano, jestli tak vybavuju.
7: A to mi bylo, to je 20 let, to mi bylo nějakých 23.
6: Ano.
7: Teď je mi 43, takže jako antikoncepce ta americká rodina zabrala výborně. To je pravda.
6: Nějaký debilové ty děti, jo, nebo co?
7: No, americký kluci, to bylo strašný. Ne, to bylo, a dokonce teďka v létě ten nejmladší,
6: no.
7: Ten se teďka ženil, teď v létě. Oni mě zvali, no, psali mi mail, oni mě sledujou, no. Články a toto. Bezvadný jsou, že píšou... Vidíme, že jsi slavná, my teda nevíme, v čem hraješ, my to česky neumíme, že jo, oni tu hatmatilku naši ne, to oni jenom vidějí, my vidíme, že hodně těch článků o tobě jako vychází, ale oni vůbec netuší, jestli točím jako třeba pornofilmy,
6: ano.
7: Jo, a nebo jestli dělám třeba zpravodajství, něco jako na úrovni a takhle, ale nevadí, no. Takže, ale já si myslím, že oni jsou rádi, že já už tam jako o ty děti se jim
6: a berou vás jako takovou českou tetu do teďka, jako když jste v kontaktu, vlastně jako, si vás oblíbili.
7: No takhle, já jsem jim rozbila auto tam tenkrát jedno. Ono to, já jsem, Karle, já když jsem dostala řidičák, já jsem začala být daleko, takhle, daleko pozornější chodec. Ne, protože jsem pochopila, že řidičský průkaz může dostat každý hovado. Lidi, bacha na těch přechodech. Mimochodem,
6: no.
7: Víte, jak poznáte jak v tom národ, jaký má řidiče? Jaký ty, no podle chodců. Podle toho, jak se chodci pohybují po ulici. Češi, to si všimněte, zhruba od půlky přechodu přebíhají. A ještě s výrazem, promiňte, zavazím, jede auto.
6: Ano.
7: No, to je krásný moravský slovo, zavazím.
6: Zavazím, ano.
7: Překážím, to ano. Je pro českého diváka překážím.
6: Ano.
7: A opravdu Češi... Oni tak jako ne sebevědomě, tak nenápadně vyrazej a teď v půlce toho přechodu už vidíte. Ale velice často, všimněte si, řídíte určitě,
6: no, Karle,
7: tak si všimněte, jak předtím opravdu tak zhruba v půlce přechodu 90% Čechů začne přebíhat přes ten přechod. Jo?
6: Máte pravdu, rozehnal jsem několik přechodů. Tak to vím. Ano.
7: A já právě, když jsem dostala řidičák, tak jsem začala být daleko pozornější jako chodec.
6: Ano.
7: A dobře dělám, protože já jsem měla 4 auta už a všech 5 jsem rozbila.
1: Tak tolik je pro tuto chvíli a pro tuto humoriádu Sandra Pokodová. 166 cm Mirku z Boskovic má Sandra a Maruška, jak říkala, přes 180?
3: No, mývala jsem 181. Nevím, jestli už nerostu do země, drobátko.
1: To asi
3: tak
1: ne,
3: 180.
1: Jste v té kategorii 180 s Ivanou Chilkovou společně, že jo? 183 by měla mít paní Ivana. Všechny zdravíme. I ty vysoké, i ty menší, všechny skvělé dámy i pány.
3: Já zdravím jak velké, tak malé, Všechno dobré přeju.
1: Ano, navíc k výškám se dostaneme s Olgou Lounovou, tak se jmenuje její písnička, tak můžeme volně navázat. Všechno nám to sedí k sobě. Děkujeme za krásné chvíle, Marie.
3: Já děkuju. Odcházím zase s dobrou náladou. Mějte se všichni krásně.
1: Doufám, že i posluchači se pobavili. Můžete to zkusit opět zítra. Loučí se i Pavel Kučera. Krásný den.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Dopravní situaci kolem brněnské přehrady komplikuje oprava hráze. Baťa zavře svůj poslední závod ve střední Evropě. Na Uherskohradisku přijde o práci přes 90 lidí. Do řek Moravia Die vypustili ochránci přírody přes 2000 jeseterů. A dnes čekáme jasno a teploty do 24 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brnova svítá David Hasman. Opravy hráze brněnské přehrady ovlivňují řidiče i chodce. Uzavírka začala platit v úterý a lidé kvůli ní musí využít schody do podhrází a pak lávku u fotbalového hřiště v Kníčkách. Případně můžou jet autobusem číslo 302 a potom jít rekreační ulicí k přehradě. Objížďku pro auta popisuje mluvčí Povodí Moravy Radek Špatka.
2: Objízdná trasa pro osobní dopravu povede ulicí Rekreační přes Kníčky jednosměrně k přístavišti. V opačném směru od přístaviště povede objížďka přes Rozdrojovice a ulici Rozdrojovickou zpět na ulici Hrázní.
0: Rekonstrukce za 46 milionů korun potrvá do prosince příštího roku. Společnost Baťa během příštího roku zavře závod v Dolním Němčí na Uherskohradisku. Informoval o tom včera. O práci přijde přes 90 lidí. Podle člena představenstva firmy Andrea Montagnoliho se provoz závodu už nevyplatí. Případná přestavba továrny by se podle firmy při současné poptávce nevyplatila. Baťa v Česku dál zůstane jako maloobchodní prodejce. Závod v Dolním Němčí je posledním ve střední Evropě. Ochránci přírody včera vypustili do řek Moravy a Die na Břeclavsku přes 2000 jeseterů. Všechny ryby odchované v rybníkářství Pohořelice mají čip, takže bude možné sledovat jejich pohyb. Jeseter je původní druh velkých evropských řek. V dnešní době je kriticky ohrožený.
3: Tak první už si pluje.
4: Lehce ji ponoříme, aby tam natekla ta říční voda, aby se aklimatizovali. Už prostě čekáme, až oni vyplujou.
5: Popisuje zástupce ředitelky České pobočky Světového fondu na ochranu přírody Jan Freidinger. Podle ichtyologa Jiřího Křeseny potřebuje jeseter přirozená říční koryta.
6: Má takový pěkný, sympatický čumáček, který při vysazování vystrkuje rád z vody. Samozřejmě je přizpůsobený na život u dnaté řeky.
5: Ryba se může dožít přes 10 let a dorůst do délky 60 až 70 cm. Hana Novotná, Český rozhlas.
0: Mimořádná schůze k návrhu na vyslovení nedůvěry vládě bude pokračovat druhým dnem. Zatím se z opozičních zástupců dostal ke slovu jen předseda ODS Martin Kupka. Poté začaly vystupovat koaliční zástupci s přednostním právem. Předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olga Richterová to přirovnává k autoritářským systémům.
7: Vládní hnutí se tam zajistila, pořadí lidí jenom za sebe, mají tam naprostý monolitický blok, jako to bývalo v tom Orbánově Maďarsku. Zvalcovali si to způsobem, který neumožňuje, abychom tam my jakýmkoliv způsobem vstoupili. A ještě je dobré si říci, že znemožnili, aby zaznívaly ty protiargumenty.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme nadále jasno, odpoledne a večer místy se objeví menší průsvitná oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda omezuje provoz na průtahu obcí Lazinov na Blavensku. Autobus tam srazil srnu a je odstavený na krajnici. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Dobré ráno, Moravo. 4 minuty po 5. hodině je s vámi Český rozhlas Brno a máme radost, že jste si nás naladili v poslední zářijový den ve středu 30. září 2026. Dnešek je 273. dnem tohoto roku a dokonce už chybí pouhých 92 dnů. Svátek podle kalendáře slaví Jeronym, v případě Jeronym nebo Jarolím, což je jméno pocházející z řeckého Hieronymos a znamená něco jako svaté jméno, případně muž se svatým jménem. Všem Jeronýmům zahrajeme tradičně po 8. hodině. A jaké písničky pro vás chystáme od dnešního začátku? Karel Gott zaspívá Chyť své dny. No a pak posedíme s Pavolem Hamolem při poslednom litry vína. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné vstávání, ať se vám středa 30. září vydaří a písničky, které vám budeme hrát, vás roztančí. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

zpíval Pavol Hamel, je 5:12, tady je Český rozhlas Brno. Dnes je 30. září 2026. Před 146 lety byl patentován první elektrický osobní automobil. Představte si, takový dědeček to je. Jeho vynálezcem byl jistý Stephen Field a ujel s ním tehdy 50 metrů. 95. narozeniny by dnes oslavila Štěpánka Haničincová. Herečka, která byla manželkou Jana Přeučila a poté, co se její dcera provdala za signatáře Charty 77 a emigrovala, dostala Štěpánka Haničincová zákaz vystupovat v televizi a musela také opustit úspěšný malý televizní kabaret. 30. září 1938 byl ve všech jazykových verzích podepsán mnichovský diktát a Československo postoupilo Německu Sudety. Přišlo zhruba o 30% území. Do konce roku 1938 pak Sudety opustilo více než 100 000 Čechů, 11 000 německých antifašistů a také 7 000 Židů. Před 120 lety se v Kroměříži narodil spisovatel Jaromír Tomeček. Po třech semestrech na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně se přihlásil na tehdejší Podkarpatskou Rus jako úředník. Většinu života pak prožil v Brně. Vedle svých knih přispíval také do desítek časopisů, novin a spolupracoval s Československým rozhlasem. Před 85 lety bylo po vyhlášení výjimečného stavu zastřeleno v Kounicových kolejích prvních 43 lidí. Kromě jiného byl tehdy popraven i profesor Filozofické fakulty Brněnské univerzity Vladimír Groch. Okupanti zřídili v kolejích věznici, kterou prošly tisíce českých vlastenců a odbojářů. Většina z nich poté skončila v některém z koncentračních táborů. Mnozí zde ale byli krutě mučeni a popraveni. Poslední poprava se pak v brněnských Kounicových kolejích konal 18. dubna 1945. Před 51 lety začal unikátní přesun kostela na nebe vzetí Panny Marie v Mostě a před 15 lety odešel do hereckého nebe Jaroslav Dufek, všestranný umělec a častý spolupracovník brněnského rozhlasu. Na svém kontě má řadu rolí, naposledy se objevil v četnických humoreskách. A skončíme dnes ve světě muziky, protože přesně před 60 lety se na čele německé hitparády objevila Beatlesovská Yellow Submarine, aneb Žlutá ponorka. A příběh této písničky je docela zajímavý. Paul McCartney vzpomínal, že nápad na tuto písničku dostal někdy na hranici spánku a bdění. V hlavě se mu objevila představa Žluté ponorky jako jednoduché dětské písničky, kterou by mohl zpívat Ringo Starr. Což byla v historii Beatles vlastně první písnička, kterou Ringo Starr zpíval. Ringo neměl tak velký hlasový rozsah jako John Lennon nebo Paul McCartney, takže mu často psali písničky přímo na tělo. A jednou z nich je právě Žlutá ponorka. Původně to byla skladba celkem teskná, zpívali John Lennon, ovšem v této podobě veselé a hravé, tak jak ji znáte, na které se dokonce při nahrávání podílel třeba i Brian Jones z tehdejších Rolling Stones, vám zahrajeme právě teď. Před rovnými 60 lety na čele německé hitparády Beatles a Yellow Submarine.

Bastana!

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 18 minut. Máme pro vás první dnešní předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se momentálně pohybují opět v poměrně hodně širokém rozpětí od 5 do 14 stupňů Celsia. 5 stupňů je v tuto chvíli v Lednici, 14 stupňů podobně jako včera v Brodě nad Dyjí. A jaká bude předpověď? I ta je podobná, čekáme jasno, odpoledne a večer menší oblačnost. Nejvyšší teploty dnes mezi 21 a 24 stupňů Celsia, takže v podstatě jako přes kopírák. No a k tomu vítr mírný jihovýchodní do 25 km za hodinu, místy čerstvý s nárazy kolem 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které vychází v 6 hodin a 51 minut, zapadne v 18 hodin a 37 minut. Přejeme krásné ráno.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 5:22. Jihomoravští policisté řešili další případ opilého řidiče, nad kterým nezbývá, než jen udiveně zakroutit hlavou. Vezměme to ale po pořádku. Na prokazatelně opilou dvojici, která přes varování svědků zasedla do auta a muž se chopil řízení, upozornili policii svědci. Policisté proto hned vyrazili a auto zastavili. Dechová zkouška u řidiče ukázala 3,88 promile. Muž navíc následně přestal s policisty spolupracovat. Hlídka proto proti němu musela použít donucovací prostředky, nasadit mu pouta a umístit jej do služebního vozu. Agresivně se chovala i spolujezdkyně, která dokonce kopla do policejního auta. Oba tak nakonec skončili v policejní cele. Později se ještě ukázalo, že auto si vzali bez vědomí majitele jejich známého, kterému sebrali klíče. Řidiče nyní podezřeli z trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky a neoprávněného užívání cizí věci. Jednáním spolujezdkyně se policisté zabývají v přestupkové rovině. 5:23 je čas, kdy je s vámi Český rozhlas Brno. Další zprávy chystá David Hasman.

0: je půl šesté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Bezpilotní stroje od více než 70 výrobců ze 17 zemí testuje česká armáda při mezinárodním cvičení Drone Shield 2026 ve vojenském újezdu Březina u Vyškova. Cílem cvičení je získat přehled o současných technologiích na trhu. Získané poznatky využije armáda pro budoucí nákupy. Tématu se podrobněji budeme věnovat už krátce po zprávách. Policisté varují před falešnými nabídkami prodeje dřeva a dalšího topiva v Boskovicích a okolí. Vyšetřují několik případů a nevylučují, že se můžou objevit další i mimo region. Podvodníci inzeráty zveřejňují na internetu, sociálních sítích a inzertních portálech. Po zájemcích chtějí peníze předem a po zaplacení nereagují. V jiných případech dřevo opravdu přivezou a využijí jinou podvodnou strategii. Hodiny na kostelní věži na náměstí ve Velkém Meziříčí jsou zpátky na svém místě a opravené. Technici například repasovali a vyčistili hodinový stroj nebo kompletně vyměnili ciferník. Hodiny byly mimo provoz celé léto. V následujících dnech dělníci rozeberou lešení kolem věže, aby mohli dlaždiči upravit prostranství kolem kostela. Ministerstvo financí dnes vyhlásí nejvyšší možnou cenu paliv pro zítřek. Bude ji určovat denně minimálně měsíc. Vláda ceny regulovala už na jaře. Teď se k tomu vrací kvůli vysokým cenám pohonných hmot. Například nafta se opět přiblížila 50 korunám za litr. Benzín je nejdražší za poslední 4 roky. Od zítřka se taky sníží spotřební daň z nafty. A počasí na jihu Moravy dnes čeká moje nadále jasno, odpoledne a večer místy se objeví menší průsvitná oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na dálnicích a hlavních tazích v regionu je teď ráno bez výrazných komplikací, jezdí se plynulé, hlášenou nemáme žádnou nehodu. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.
1: Dřív než se ptáci probudí, tam zatratí.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 40 minut. Vrčení dronů různých typů je v posledních dnech slyšet ve vojenském újezdu Březina u Vyškova. Česká armáda tam při mezinárodním experimentálním cvičení Drone Shield 2026 testuje bezpilotní prostředky i obranu proti nim. Chce si tak zmapovat technologie dostupné na trhu a některé z nich možná v budoucnu i nakoupit.
1: Zástupce jedné z firem při komentované ukázce popisuje menší dron a jeho schopnosti v letu i v boji.
2: Ano, přímý zásah teďka, přibližně za 100 metrů, ale pojistíme to ještě s zbylými granáty.
3: Cílem cvičení Drone Shield 2026 je testování technologií, a to jak v segmentu antidronové ochrany dronů jako takových a samozřejmě bezosádkových neboli pozemních systémů UGV, to znamená robotů, a testování jejich operačního využití pro potřeby armády České republiky.
1: Říká ředitel sekce komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany Petr Šnajdárek.
3: Snažíme se vybrat nejlepší řešení, které bude sloužit pro ochranu například kritické infrastruktury státu, samozřejmě pro armádní účely k ochraně našich jednotek, případně samozřejmě při působení v rámci ozbrojeného konfliktu.
1: Celkem se do cvičení zapojilo víc než 70 firem ze 17 států. Právě zastoupení zahraničních výrobců je letos vyšší než v minulých dvou ročnících, dodává řídící cvičení Michal Peterek.
4: Máme tady několik ukrajinských společností, které se účastní v rámci těchto firem. Jsou to teda bývalí vojáci s reálnými operačními zkušenostmi.
1: Ve Vyškově jsou taky pozorovatelé z armád NATO, například ze Slovenska, Lotyšska nebo USA.
4: Oni nám pomáhají s i vyhodnocením. Toto je velice přínosné, protože samozřejmě i my jako armáda České republiky jezdíme do zahraničí na takovéto podobné akce.
1: Získané poznatky využije armáda pro budoucí nákupy. Podle Petra Šnajdárka je přitom zavádění nových technologií potřeba urychlit.
3: Je to jeden z výstupů, kdy bychom chtěli v řádu měsíců dané technologie si pořídit, ne přímo třeba zavést, ale testovat v rámci armády. Takže my se snažíme právě popsat i pro naše kolegy z Ministerstva obrany potřeby ke zkrácení akvizičního procesu, protože ty technologie opravdu se v rámci týdnu vyvíjejí překotnou rychlostí.
1: Rychlý vývoj je třeba v oblasti odolnosti vůči elektronickému boji, upřesňuje ředitel sekce rozvoje sil Ministerstva obrany Petr Milčický.
5: Tam se to posunulo o řád nahoru, to znamená, už přicházejí firmy, které mají řešení založené pouze na optickém navádění, které umožňuje autonomii toho systému a působení i v prostředí, kde elektronický boj zahltí všechny komunikační linky.
1: Část cvičení Drone Shield se uskutečnila minulý týden v Lipníku nad Bečvou. Tam se experimenty nezaměřily na drony, ale na bezosádkové pozemní systémy, robotiku a autonomní technologie. Z vojenského újezdu Březina u Vyškova, Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Aktuální předpověď pro vás máme ve 6:45 na vlnách Českého rozhlasu Brno. Teploty na jihu Moravy dnes v podobně širokém rozpětí jako včera. Velmi se liší podle toho, jestli někde fouká nebo nefouká. Třeba v Lednici je pouhých 5 stupňů Celsia, v Žabovřeskách 7, ale třeba v takovém Brodě nad Dyjí a v Tišnově Hájku 14 stupňů. A počasí dnes očekáváme jasno, odpoledne a večer menší oblačnost, nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia. Mírný jihovýchodní vítr do 25 km za hodinu, místy čerstvý s nárazy kolem 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyjde v 6 hodin a 51 minut, zapadne 7 minut po 6:30. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 50 minut, zpívala vám Iveta Bartošová. Milí posluchači, jestli pak víte, jaké nejstarší druhy rostlin můžete najít na zemi. Téma, které bude patřit dnešnímu vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Je tu Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že některé rostliny můžeme označovat jako živé fosílie? Na Zemi rostou rostliny, co tu jsou o miliony let déle než lidský druh. Dodnes si ponechali znaky svých dávných předků a přitom stále přežívají. Mezi druhy, které můžeme najít i u nás, patří jinan dvojlaločný, známý také jako ginkgo biloba. Evoluční větev tohoto stromu dorůstajícího výšky 30 až 40 metrů se vyvinula už před 270 až 300 miliony let. Ve volné přírodě ale postupně skoro vymizel a přežil pouze v jihovýchodní Číně, kde jej mniši pěstovali v chrámových zahradách. Paradoxně se ale dobře vyrovnává s průmyslovým znečištěním. Také cikasy na Zemi existují již stovky milionů let. Přestože většina druhů vyhnula v dobách dávno minulých, některé přežily až do současnosti. Na první pohled mohou cikasy připomínat palmy, ve skutečnosti jsou však blíže příbuzné jehličnanům. Cikasy tvoří šištice, které patří k největší v rostlinné říši, některé dosahují délky přes půl metru. Další pozoruhodnou vlastností cikasů je jejich mimořádná dlouhověkost. Některé exempláře se mohou dožít více než tisíce let.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 6 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Mahenovo divadlo v Brně potřebuje opravy za 2 miliardy korun. Podmínky superdávky se od zítřka změní. Podpora na bydlení se bude nově určovat podle okresů. Nový zimní stadion v Uherském Hradišti dnes oficiálně zahájí provoz. A dnes čekáme jasno a teploty do 24 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Brno připravuje rozsáhlou rekonstrukci Mahenova divadla. Stavba z roku 1882 je první divadelní budovou v Evropě, která byla vybavená elektrickými žárovkami na svícení. Podle vedení města je nutné dům kvůli špatnému technickému stavu a zastaralému vybavení v příštích letech opravit. Vyjde to asi na 2 miliardy korun.
5: Součástí prací musí být i přestavba výměníkové stanice kvůli plánované výměně zastaralých parovodů za horkovody, jinak by provoz v budově musel skončit. Magistrát proto začne letos hledat projektanta nové stanice. Projekt i stavební povolení na hlavní rekonstrukci chce radnice získat do roku 2029. Dělníci divadlo zároveň opravují několik posledních let. Zaměřovali se hlavně na postupnou obnovu fasády. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
3: Výpočet podpory na bydlení v superdávce se od zítřka změní. Nově bude hrát klíčovou roli konkrétní okres, v němž žadatel žije. Díky tomu bude podle ministerstva podpora lépe odpovídat reálným cenám v jednotlivých regionech. Podle Daniela Hůleho z Člověka v tísni je to změna k lepšímu. V některých případech ovšem může výši podpory zkreslit, říká Hůle.
6: A stačí, když v nějakém okrese bude relativně malé množství žadatelů o dávky a budou mít nějaké vychýlené hodnoty těch nájmů, tak v tu chvíli najednou se pro ostatní žadatele z toho okresu stane normativem situace těch málo rodin.
3: Od zítřka se taky rozšiřuje okruh takzvaných zranitelných domácností, kam nově patří rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let. V Uherském Hradišti dnes otevřou nový zimní stadion. Sportoviště má 2 ledové plochy, z nichž jedna je malá tréninková. Vybudování stadionu pro 500 diváků vyšlo na necelých 447 milionů korun. Jeho součástí je také ubytovna pro 80 lidí. Starý zimní stadion muselo Uherské Hradiště zbourat kvůli narušené statice. Policie na Jihomoravě během posledních dní několikrát pátrala po ztracených houbařích. Třikrát vyjížděly skupiny policistů kvůli pohřešovaným lidem do lesů v okolí Bzence na Hodonínsku. Hlavně starší seniori nebo pacienti se zdravotními problémy by neměli houbařit sami. Další rady přidává policejní mluvčí Petr Vala.
7: Před cestou do lesa je dobré říct blízkým, kam míříte a kdy se přibližně vrátíte. Vezměte si plně nabitý telefon, případně i powerbanku. Mějte zapnuté vyzvánění a telefon průběžně kontrolujte. Držte se známých cest a turistických stezek a všímejte si výrazných orientačních bodů.
4: Počasí.
3: Na Jihomoravě dnes čekáme nadále jasno, odpoledne a večer se místy objeví menší průsvitná oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Biozátěž mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Opatrně na silnici mezi obcemi Veselý nad Moravou a Kozojítky. Osobní auto tam srazilo zvěř, došlo k úniku provozních kapalin, místem s opatrností projedete. Tolik doprava. Šťastné cesty přeje David Hasman.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Krásný den vám všem, milí posluchači, 4 minuty po 6. hodině. Je s vámi Český rozhlas Brno a máme radost, že jste si nás naladili v poslední zářijovou středu roku 2026. Dnes je 30., to znamená zítra už tu máme říjen, ale dnes ještě stále 30. září, den, kdy svůj svátek slaví Jeroným. A možná nevíte, že 30. září je také Mezinárodním dnem překladatelů. Navíc i Mezinárodním dnem podcastů, pokud už posloucháte a víte, o co se jedná. No a pokud patříte mezi mlsouny, tak dnes si užijte olivového oleje. Ten panenský olivový totiž dnes slaví také svůj svátek, podobně jako třeba Světový den školního mléka. Pamatuju si ještě pytlíky igelitové, čtvrtlitrové, docela páchnoucí mléko, které jsme si roznášeli kdysi na základce. Takže vám všem dobrou chuť ke snídani, milí posluchači. 5 minut po 6. hodině vám zaspívá Petra Černocká, Koukej se mnou si píseň Broukej a pak rozjedeme pořádný Colorado s Kabátem. Pavel Kašper u mikrofonu, dobré ráno.
8: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 11 minut. Okraje lesů na Vysočině lemují automobily. Spousta lidí a hodně z jižní Moravy tam vyráží do lesa houbařit. Řidiči ale musí parkovat u lesa opatrně a bezpečně. Naše reportérka to prověřila z houbaři u Bílého kamene na Jihlavsku.
1: Dobrý den. Jaký máte úlovek?
2: Malej, ale akorát to nám stačí. Procházka byla, něco jsme našli.
1: Můžu nahlédnout do síťované tašky, ale jo, něco tam je. Hřib, babky.
2: Opančáky.
1: Jak dlouho jste byli v lese?
2: Hodinu.
1: Parkujete před cedulí, zákaz vjezdu.
2: Je dobře. dá se najít vždycky něco, no. Nemusí se jezdit do zákazu.
1: Máte i hlavskou SPZ-ku, takže jste místní.
2: Jo.
1: A jak vás můžu uvést, manželé?
2: Manželé Kurkovi.
1: Řidiči můžou na Vysočině u lesů využít zhruba 100 odstavných ploch. Lesníci se o ně starají, teď obzvlášť. Pokračuje náměstek pro ekonomiku a investice lesů České republiky oblastního ředitelství Vysočiny Pavel Převor.
3: To znamená, že dospevňujeme dané plochy a dbáme na to, aby bylo řádné označení informačními cedulemi. Ten nápor je adekvátní houbařské sezóně, takže ty počty jsou desetinásobný oproti běžnému provozu v běžném roce. Samozřejmě, když je deštivý počasí, tak ty spevněné plochy trpí víc a samozřejmě čím víc lidí, tím víc odpadků.
1: Apeluje taky na řidiče, aby dodržovali dopravní značení.
3: Naše odstavné plochy jsou využívané v maximální míře, ale je znát, že ten přístup lidí je individuální. Jsou ti, kteří ctí a parkují na těch tomu určených plochách a jsou takoví, kteří si tu cestu do lesa k houbám zkracují na nejnižší možnou míru, takže parkují na místech, kde se nesmí a je to nešvar houbařů lidí všeobecně.
1: Krajští policisté podle jejich mluvčí Dany Čírtkové letos žádný problém neevidují. Upozorňuje ale před zloději. Lidé by u odstavených aut v lese neměli nechávat cennosti a zkontrolovat si, jestli je vůz zamčený a nemá otevřená okna. Z Jihlavska Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 18 minut. V Blansku na nádraží mají lidé na vozíku nebo cestující s kočárkem problém dostat se na nástupiště. Přístup není bezbariérový. Správa železnic chystá soutěž na projektování úprav, které to mají změnit. Na hlavních vlakových tratích je teď více než 60% stanic bezbariérových. Přestavba nástupišť na bezbariérová v Blansku mimo jiné zahrnuje stavbu výtahů, jak uvedla správa železnic. Nástupiště v Blansku zpřístupníme bezbariérově pomocí vybudování nových výtahů z nádražního podchodu. V nejbližší době vypíšeme soutěž na projekt stavby a podle současných předpokladů by pak mohla být nádraží zhruba za 3 roky bezbariérová, uvedla mluvčí správy železnic Nela Frýbová ve vyjádření pro Český rozhlas Brno. Momentálně musí lidé na vozíku s kočárkem nebo kolem zazvonit u služebního přechodu kolejí. Pracovníci nádraží pak přijdou, uvolní branku a pomůžou lidem bezpečně se dostat přes koleje. Více informací, včetně fotografií a reportáže, najdete v článku Aleny Hesové na webu irozhlas.cz. Zprávy pro vás připravuje David Hasman a ty další tu budou za 10 minut.
1: Počasí.
0: A přidáme ještě předpověď počasí, je 6 hodin a 19 minut. Jak to vypadá s teplotami v tuto chvíli? Na jihu Moravy stále v poměrně širokém rozpětí, momentálně od 5 do 13 stupňů Celsia, těch 5 stupňů v Lednici nebo v Kobylí a 13 stupňů je v Brodě nad Dyjí nebo také v Tuřanech. No a předpověď pro dnešek, ta je velmi podobná té včerejší, očekáváme jasno, odpoledne a večer menší průsvitná oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia. Mírný jihovýchodní vítr do 25 km za hodinu, místy čerstvý s nárazy kolem 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vychází v 6 hodin a 51 minut, zapadne v 18 hodin a 37 minut. Přejeme krásné ráno.
2: Ve středu 30. září si v poradně pro zdraví budeme s internistou, gastroenterologem Štefanem Konečným povídat o chronických zánětech střev a možnostech současné biologické léčby. Čím se tato léčba liší od klasických léků? Může nemoc zcela zmizet? A existují u biologické léčby nějaká rizika nebo nežádoucí účinky, o kterých je dobré vědět? To vše probereme s naším hostem. Na váš poslech se těší Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
3: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
4: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
3: Chystáme oslavu plnou legrace.
4: To se mi líbí.
3: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
4: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
3: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
4: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
3: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Je 6:30.
0: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
4: Opravy hráze brněnské přehrady ovlivňují řidiče i chodce. Uzavírka začala platit v úterý a lidé kvůli ní musí využít schody do podhrází a pak lávku u fotbalového hřiště v Kníníčkách. Případně můžou jet autobusem číslo 302 a potom jít rekreační ulicí k přehradě. Společnost Baťa během příštího roku zavře závod v Dolním Němčí na Uherskohradisku. O práci přijde přes 90 lidí. Podle člena představenstva firmy Andrea Montagnoliho se provoz závodu už nevyplatí. Případná přestavba továrny by se podle firmy při současné poptávce nevyplatila. Baťa v Česku dál zůstane jako maloobchodní prodejce. Závod v Dolním Němčí je posledním ve střední Evropě. Senát dnes projedná vlastní návrh na nepromlčitelnost vraždy. Každý rok zůstane nevyřešených asi 10% případů. Promlčecí doba je aktuálně 30 let. Podle předkladatelky návrhu senátorky Jitky Seitlové z klubu KDU-ČSL to nestačí. Podobný návrh projednává i sněmovna. Obě komory parlamentu ho teď schvalují zvlášť. Dnešní schůze senátu je poslední před volbami. V Brně dnes začíná tmavomodrý festival pro děti se zrakovým postižením. Ten už po 36. připravuje kulturní program, který by handicapované děti jinak zažít nemohly, třeba vzdělávací dílny nebo výstavy. Součástí jsou i dva koncerty, kde se k nevidomým dětem přidají žáci ze základních uměleckých škol. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme nadále jasno, odpoledne a večer se místy objeví menší průsvitná oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů, biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Zpomalte na dálnici D1 kolem kilometru 181 ve směru na Prahu. Mezi jízdními pruhy leží na vozovce deska. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Zpívala vám Kylie Minogue, je 6 hodin a 39 minut, tady je Český rozhlas Brno. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Dnes si povíme o tom, jestli můžeme projet křižovatku na červenou, když uvolňujeme průjezd záchranářům. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Když se za vámi v provozu objeví houkající sanitka, hasiči nebo policejní auto s majáky, může to být hodně stresová chvíle. A právě tehdy řidiče často napadne jedna otázka. Můžu při uhýbání vozidlům IZS projet na červenou? A jak se v takovém momentu zachovat, teď přiblíží plukovník Jan Straka.
3: Slyším majáky, už to vozidlo vidím, tak samozřejmě mojí povinností je umožnit mu průjezd. Buď snížením rychlosti, nebo uhnutím někam na stranu. Pakliže jsem na světlech, to znamená svítí mi červená a já nemůžu vjet do té křižovatky, tak to samozřejmě v tuhle chvíli mohu porušit. S opatrností vjedu tak, abych uhnul tomu vozidlu, který jede za mnou.
2: Existuje nějaké doporučení pro řidiče, jak se chovat a usnadnit si celou situaci.
3: Je důležité vždycky dát těm řidičům vozidla s majáky na vědomí, co děláte. Nic unáhleného, nic zkratkovitého. Pokud uhýbám, tak dát znamení o změně směru jízdy. Aby ten řidič vozidla IZS věděl, že o něm víte. Nebrzdit prudce, protože pokud za vámi například pojedou hasiči s cisternou, kde mají naloženou vodu, tak to nezabrzdí tak jako vy v tom osobáku.
2: Mají si řidiči na něco dát větší pozor?
3: Tam je důležité vždycky předtím, než se zařadím zpět po tom úhybném manévru, podívat se ještě do zpětného zrcátka, jestli tam nejede těch vozidel víc, protože se může stát, že vozidlo policie, za ním může jet záchranka, případně se jedná o nějaký doprovod, kde těch vozidel využívajících právo přednostní jízdy je víc a tam je důležité nenajet jim zpátky do té trasy.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: čerstvý s nárazy kolem 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které teprve vyjde v 6 hodin 51 minut, což je zhruba za 6 minut, zapadne v 18 hodin a 37 minut. Přejeme dobré ráno.
1: Pátek 2. října si s hostem chovatelské poradny Radkem Baďurou budeme povídat o tom, jak na počátku podzimu můžeme podpořit volně žijící zvířata na zahradách a v sadech. Jak poznáme, že ježek potřebuje před zazimováním dokrmit? Co připravit na přilepšenou veverkám a další drobotině? Na zajímavý rozhovor, váš poslech i dotazy se už teď těší Sandra Silná.
2: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.
3: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
4: Během 40-denního turné plastiků po Spojených státech jsme si při hraní všimli dvojice fanoušků, kteří nevynechali jediný koncert. Ať už jsme hráli v Kansasu, na Floridě, ve Washingtonu nebo v Denveru, všude se po chvíli vyloupily dvě milé tváře manželů, Johna a Gage. Zanedlouho poté přijeli i do Čech a i tady jezdili všude s námi.
3: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát. Zavolejte právě teď k nám do studia na číslo 726 46 52 00 a knížka Temné letopisy moravské může být vaše. Hodně štěstí.
1: Když si tehdy přinesla na talířku křupky, musel jsem se zasmát tomu, co má být dál. Ta křupavá srdíčka

0: na čelo.
1: V tu chvíli
0: moc ti to sluša a navíc venku.
2: Známý signál naší hry o temné letopisy moravské před malou chvílí opět zazněl, což znamená, že rozdáváme temné letopisy moravské v knižní podobě u příležitosti 102. narozenin Českého rozhlasu Brno. Stačí se dovolat jako první a knížka je vaše. Dnes se to povedlo posluchačce Marii. Marii, vítejte, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Gratuluju vám, byla jste dnes opravdu nejrychlejší. V kolik jste dnes vstávala, jen pro zajímavost?
3: Dneska jsem vstávala asi o 6:45.
2: Uhum. A to je taková vaše běžná doba na vstávání?
3: Ne, není to běžná doba, já jezdím rehabilitovat, takže dneska jsem si musela tak trošku přivstat.
2: Takže vstáváte později běžně?
3: Později, tak po té 7:00, ano, ano, ano. Tak
2: a nějak. Zavolala jste úplně náhodou, nebo jste číhala na temné letopisy?
3: Číhala. Podařilo se.
2: Výborně, mám radost. Temné letopisy Děkuju. Moravské rozdáváme u příležitosti 102. narozenin Českého rozhlasu Brno.
3: Ano.
2: Marie, hypotetická otázka. Kdyby vám bylo 102 let a ráno byste se probudila, jakou neřest byste si dopřála ve 102 letech?
3: Jo, neřest. No, asi bych se šla někde zkrášlit. Udělat si nějakou radost pro sebe. Trošičku vylepšit pedikuru, manikuru, nějakou kadeřnici.
2: Hezký plán, nebo masáž ano, třeba ještě můžete doplnit.
3: Tak, přesně, ano.
2: Nechat se opečovat, no tak to je skvělé, výborný plán, gratuluju. Nejenom k té dnešní výhře. Mějte se moc pěkně, děkujeme za zavolání a doufám, že si hezky počtete. Mějte se hezky, Marie,
3: výborný,
2: naslyšenou.
3: Děkuji moc, nashledanou.
2: Děkujeme. 6:52, tady je Český rozhlas Brno.
4: Český rozhlas Brno, písni

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 7 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Masarykova univerzita chce v Brně provozovat vlastní mateřskou a základní školu. Ministerstvo financí dnes vyhlásí maximální povolené ceny benzínu a nafty na 1. října. Nemocniční kaplani z celé republiky se setkali ve Velehradě a dnes čekáme jasno a teploty do 24 stupňů. Dobré ráno u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Masarykova univerzita chce v brněnských Židenicích otevřít kliniku klinickou základní a mateřskou školu. Vzdělávat se v ní má 810 dětí. Provoz zajistí pedagogická fakulta. Budova v areálu vznikající čtvrti Nová zbrojovka poslouží jako přípravná instituce pro budoucí učitele. Na založení této školy se dohodli zástupci města a univerzity. Upřesňuje její mluvčí Radim Sajbot.
3: Architektonický návrh budovy už máme hotový. Nyní na to město Brno plynule navazuje snahou o získání povolení záměru. Otevření moderního komplexu a zahájení výuky se připravuje v ideálním případě na školní rok 2032-2033.
1: Ceny benzínu a nafty v Česku opět začíná regulovat stát. Jejich maximálně povolené ceny pro zítřek dnes oznámí na svých webových stránkách a bude to tak dělat nejméně měsíc.
4: Vláda Andreje Babiše s ANO se minulý týden rozhodla přistoupit k regulacím pohonných hmot poté, co se průměrné ceny nafty v Česku opět přiblížily hranici 50 korun za litr. A také poté, co podobné kroky začaly zvažovat okolní státy. Kromě vyhlašování maximálních cen se od 1. října sníží spotřební daň z nafty. Zatím má regulace platit jeden měsíc, vláda ji však může prodloužit. Vláda chce také uvalit mimořádnou daň na rafinérie. Výpadek spotřební daně z nafty připraví podle propočtu ministerstva státní rozpočet o víc než 1 miliardu korun měsíčně. Zdanění mimořádných zisků rafinérií má naopak přinést přes 5 miliard korun. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
1: Ve Velehradě na Uherskohradisku se koná 21. ročník vzdělávacího setkání nemocničních kaplanů. Setkání se účastní 108 kaplanů z celé republiky. Mezi nimi i kaplan krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně Vít Karlčík.
5: Mi to dává takový ten větší rozhled a co je třeba...
1: Čeští fotbalisté prohráli i ve druhém utkání v Lize národů. Anglii podlehli 0-2. V 25. minutě byl po tvrdém zákroku vyloučený záložník Pavel Schulz. Reprezentační obránce Štěpán Chaloupek říká, jak moc to ovlivnilo zápas.
6: Chci bych, ale kdybych řekl, že ne hodně, protože už takhle ten zápas jsme věděli, že bude složitý. Prostě obrovský zápas, Anglii, fotbalová velmoc. A je to škoda, no, že jsme si takhle to stížili, ale prostě to k fotbalu patří, že my se tam nebyl. A to škoda, ale myslím si, že i tak jsme ukázali prvky, které v té hře chceme mít.
1: Další zápas v Lize národů čeká českou reprezentaci v sobotu ve Španělsku. To vyhrálo nad Chorvatskem 4-1.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravě dnes čekáme nadále jasno, odpoledne a večer se místy objeví menší průsvitná oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 před Brnem sílí provoz už v obou směrech. Od Vyškova se brzdí až do zastavení u Holubic na kilometru 210. Od sjezdu na Svitavy z 203. kilometru už se potom jede v celku plynule. A na silnici 43 Svitavy Brno v úseku mezi Lažany a odbočkou na Kuřim strávíte téměř půl hodiny. Tolik doprava. Šťastné cesty přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Krásný den vám všem, milí posluchači, 4 minuty po 7 hodině. Je s vámi Český rozhlas Brno. Je tu poslední zářijová středa a zároveň také poslední den letošního září 2026. Je 30. a po písničkách Tulák po hvězdách od Petra Reska a Díky jádu dál od Turba. Je tu pro vás soutěž, jak se u nás mluví. Dnešní soutěžní slovo bude z dolního mluvčí. A jaké to bude, to se dozvíte už za malou chvíli. Pro výherce dnes máme knihu, která se jmenuje Ve jménu zítřka. Do soutěže věnovalo vydavatelství Kniha je. Držíme vám palce 726465200. Linka sem k nám do studia, kam můžete už za malou chvíli volat. Buď odpovíte správně hned, anebo vyberete, a věřím tomu, že určitě správně, některou z našich variant. Pochutnejte si na snídani a ať máte dnešek co nejpříjemnější. Dobré ráno.
2: Český rozhlas Brno.

0: Kapela Turbo na vlnách Českého rozhlasu Brno, je 7 hodin a 12 minut. Je tu soutěž, jak se u nás mluví. Pro dnešní soutěžní slovo zamíříme do Dolního Mluvčí. Tušíte, čemu nebo komu se tam říká kocvar? Co myslíte, milí posluchači Českého rozhlasu Brno? 726465200, známá linka sem k nám do studia. Zavolejte a zkuste si tipnout, co to je kocvar, co nebo kdo to je kocvar. Je to slovo z Dolního Mluvčí, těšíme se na vaše tipy, tak jsem zvědav, co dnes vyberete, co dnes tipnete. Držím vám palce. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam? Haló, slyšíme se? Tak, tady to nevyšlo. Tak, zkusíme to dál, třeba tady. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Pavel Kašpar, Český.
0: Haló, slyšíme se?
1: Jaroslav Zelina.
0: Jaroslave, krásné ráno přeju, vítejte, dobré ráno.
1: No já vám taky přeju krásné ráno.
0: Děkuju. Jaroslave, co myslíte, čemu se říká v Dolním Mluvčí kocvar? Kdo nebo co to je? Tušíte, slyšel jste někdy podobné slovo?
1: Kocvar?
0: Kocvar, ano, ano, kocvar, kocvar.
1: No to si nechám dát nápovědu, protože toto jsem já opravdu neslyšel.
0: Taky neznám, taky neznám.
1: Kocvar, protože když poslouchám, jak se u nás mluví, tak to vždycky tam ti cigáni, ne, ne, jednoduchá věc a neslyšel a potom si vzpomene. Tak nevím, co je kocvar. To tak, opravdu já nevím.
0: Tak kocvar může být buď za A podmáslí, nebo za B pomláska, a nebo za C žena kuchařka. Kocvar.
1: No tak, nevím, jestli je to Ačko, nebo Bčko, nebo Cčko. Vím, co je Bčko, protože tatary pletu tady 40 roků pro lidi. Ta baba, nevím, já bych řekl, že je to to Ačko.
0: Typoval byste podmáslí. Není to podmáslí. Tak představte si, že to je ta...
1: Je to Cčko.
0: Je to ta pomláska. Je to ta pomláska.
1: Je to ta
0: Představte.
1: Kocvar, tak je pomláska, nebo tatár, nebo nekdy,
0: no,
1: já nevím,
0: no.
1: Co tomu říkalo, že jen to. No, nevadí.
0: Nevadí, dobrý. Zkusíme příště.
1: Ale o to tady dneska až tak nejde, příště ne. Já jenom, Pavlíku, bych chtěl slyšet vždycky, se mě nemusíš dolovat to, odkud jsou, odkud volám. Já vždycky, když se ozvu vám, tak řeknu Jaroslav Zelina z Tlumačova, rodák z Makové. Z těch ostatních vždycky aj... kapitánčík, náčelník, dolujete s něho, odkud volá, když na nějakou volovinu, jo?
0: Ano,
1: ale
0: tak...
1: Když jde o benzín, anebo o knížku, kterou to...
0: Tak už to prostě
1: slyšel,
0: někdy bývá.
1: Kdybych slyšel odkáď, kdyby s nich vydoloval z pracně, tak jak to děláte, že s nich dolujete, odkud volá, tak že bych si od některých aspoň tu knížku poštál.
0: Tak ale jinak jako, zkusíme příště.
1: A i kdybych to trefil, že má kocvar, má být tata, tak moje tata už 40 roků od té doby, co nám rozkradli auta, tak na Velikonoce lidi na mě volají, ale si budou tatary, že? No, takže aj kdybych ho trefil, tak bych tady tu volal.
0: Věřím tomu, že určitě příště trefíte, Jaroslave.
1: No,
0: mějte se hezky. Děkuju. Naslyšenou.
1: Je první a ani se nezeptáš, odkud je.
0: Mějte se pěkně, naslyšenou. 7 hodin a 15 minut, tady je Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, 7 hodin a 18 minut. Čas na předpověď počasí. Teploty se pohybují v rozpětí mezi 6 a 14 stupni Celsia a předpověď počasí pro dnešek, ta slibuje jasno, odpoledne a večer menší oblačnost. Jinak teploty v podstatě stejné jako včera, 21 až 24 stupňů Celsia, mírný jihovýchodní vítr povane rychlostí do 25, místy čerství s nárazy do 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky velmi dobré. Bio je na jedničce a slunce, které vyšlo v 6 hodin a 51 minut, zapadne 7 minut po půl sedmé. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné ráno.
0: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.
2: Anketa Strom čtvrtstoletí. Ta bude v hlavní roli našeho čtvrtečního dopoledního vysílání 1. října. Které moravské stromy jsou do jubilejního ročníku nominovány? Jakými legendami jsou opředeny? A jak se do hlasování může aktivně zapojit každý z nás? To nám prozradí Kateřina Bolečková a Dagmar Feterová. Zazpomínáme i na to, jakým způsobem se v počátcích ankety oslovovali hlasující a budeme tipovat letošního vítěze. Tohle si nenechte ujít. Tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Karel Gott zůstává svůj, je 7 hodin a 24 minut, tady je Český rozhlas Brno. Máme pro vás několik tipů na dnešek. Pohřbené naděje, tak se jmenuje film z expedice za osudy Čechoslováků v sovětském Kyrgyzstánu, který dnes v kinosále ve Velkých Opatovicích představí autor Štěpán Černoušek. O zapomenuté historii sovětských represí v Kyrgyzstánu, které dopadly i na mnohé československé občany, bude s účastníky i besedovat, a to vše od 17. hodiny. Národní divadlo v Brně dnes uvede představení složené ze dvou děl Leoše Janáčka, tedy z opery Z mrtvého domu a z Glagolské mše. Jako zvláštní host vystoupí tenorista Štefan Margita. Začíná se v 19 hodin a hraje se v Janáčkově opeře. Kdo má zájem, může se 45 minut předtím dostavit na dramaturgický úvod k inscenaci. Dnes bude také před základní školou Komenského v Břeclavi v místní části Poštorná slavnostně zahájena výstava Lichtenštejni a Česká republika. Vernisáže, která začne v 16 hodin, se podle pořadatelů zúčastní i zástupci rodu. Výstava bude na místě nainstalována od 29. září do 15. října 2026. A ještě obvykle připomenutí, pokud i vy pořádáte nějakou akci, na kterou byste chtěli pozvat ostatní, můžete to udělat prostřednictvím našeho formuláře na webu brno.rozhlas.cz v sekci Kontakt. Pozvánku rádi zveřejníme. Pavel Kašpar u mikrofonu, dobré ráno přejeme.
1: Český rozhlas Brno, písně

0: Je 7:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Brno připravuje rozsáhlou rekonstrukci Mahenova divadla. Stavba z roku 1882 je první divadelní budovou v Evropě, která byla vybavená elektrickými žárovkami na svícení. Podle vedení města je nutné dům kvůli špatnému technickému stavu a zastaralému vybavení v příštích letech opravit. Vyjde to asi na 2 miliardy korun. Česká armáda na mezinárodním cvičení Drone Shield 2026 u Vyškova testuje bezpilotní drony a obranu proti nim. Cvičí se stroji od více než 70 výrobců. Podle ředitela sekce komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany Petra Schneidárka má testování armádě pomoct s výběrem technologií a urychlit jejich budoucí nákup. Schneidárek chce vlastní drony pro další vojenské cvičení pořídit v řádu měsíců. Tématu se podrobněji budeme věnovat už krátce po zprávách. Lidé v Křižanově na Žďársku a okolních obcích se ohrazují proti plánované změně jízdních řádů. Od prosince přestanou na tamním nádraží zastavovat rychlíky mezi Prahou a Brnem. Lidé teď proti tomu podepisují petici. Tu chtějí její iniciátoři poslat na ministerstvo dopravy, které objednává rychlíky. Už jen několik dní se můžou školáci přihlásit do druhého ročníku mise Zero G. Uchazeče ve věku od 13 do 18 let následně čeká několikaměsíční výběrové řízení. Vybraný tým absolvuje po vzoru astronautů také kurz přežití a při parabolickém letu zažije simulovaný stav bez tíže. Děti se můžou hlásit na webu cestacestadovesmiru.cz. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na D1 před Brnem sílí provoz už v obou směrech. Od Vyškova se brzdí u Holubic na kilometru 210, od sjezdu na Svitavy z 203. kilometru se potom jede v celku plynule. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 37 minut. Vrčení dronů různých typů je v posledních dnech slyšet ve vojenském újezdu Březina u Vyškova. Česká armáda tam při mezinárodním experimentálním cvičení Drone Shield 2026 testuje bezpilotní prostředky i obranu proti nim. Chce si tak zmapovat technologie dostupné na trhu a některé z nich možná v budoucnu i nakoupit.
1: Zástupce jedné z firem při komentované ukázce popisuje menší dron a jeho schopnosti v letu i v boji.
2: Ano, přímý zásah teďka, přibližně ze 100 metrů, ale pojistíme to ještě zbylými granáty.
3: Cílem cvičení Drone Shield 2026 je testování technologií, a to jak v segmentu antidronové ochrany dronů jako takových a samozřejmě bezosádkových neboli pozemních systémů UGV, to znamená robotů, a testování jejich operačního využití pro potřeby armády České republiky.
1: Říká ředitel sekce komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany Petr Šnajdárek.
3: Snažíme se vybrat nejlepší řešení, které bude sloužit pro ochranu například kritické infrastruktury státu, samozřejmě pro armádní účely k ochraně našich jednotek, případně samozřejmě při působení v rámci ozbrojeného konfliktu.
1: Celkem se do cvičení zapojilo víc než 70 firem ze 17 států. Právě zastoupení zahraničních výrobců je letos vyšší než v minulých dvou ročnících, dodává řídící cvičení Michal Peterek.
4: Máme tady několik ukrajinských společností, které se účastní v rámci těchto firem. Jsou to teda bývalí vojáci s reálnými operačními zkušenostmi.
1: Ve Vyškově jsou taky pozorovatelé z armád NATO, například ze Slovenska, Lotyšska nebo USA.
4: Oni nám pomáhají s i vyhodnocením. Toto je velice přínosné, protože samozřejmě i my jako armáda České republiky jezdíme do zahraničí na takovéto podobné akce.
1: Získané poznatky využije armáda pro budoucí nákupy. Podle Petra Šnajdárka je přitom zavádění nových technologií potřeba urychlit.
3: Je to jeden z výstupů, kdy bychom chtěli v řádu měsíců dané technologie si pořídit, ne přímo třeba zavést, ale testovat v rámci armády. Takže my se snažíme právě popsat i pro naše kolegy z Ministerstva obrany potřeby ke zkrácení akvizičního procesu, protože ty technologie opravdu se v rámci týdnu vyvíjejí překotnou rychlostí.
1: Rychlý vývoj je třeba v oblasti odolnosti vůči elektronickému boji, upřesňuje ředitel sekce rozvoje sil Ministerstva obrany Petr Milčický.
5: Tam se to posunulo o řád nahoru, to znamená, už přicházejí firmy, které mají řešení založené pouze na optickém navádění, které umožňuje autonomii toho systému a působení i v prostředí, kde elektronický boj zahltí všechny komunikační linky.
1: Část cvičení Drone Shield se uskutečnila minulý týden v Lipníku nad Bečvou. Tam se experimenty nezaměřily na drony, ale na bezosádkové pozemní systémy, robotiku a autonomní technologie. Z vojenského újezdu Březina u Vyškova, Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Posloucháte středeční Český rozhlas Brno, za minutu bude 7:45. Pojďme se podívat, jak to vypadá s počasím a také teplotami. Ty jsou po ránu na jihu Moravy, podobně jako včera, v poměrně širokém rozpětí. Od 6 stupňů až do 14, 6 stupňů je v tuto chvíli v Ivanovicích na Hané nebo v Lednici a 14 třeba v Brodě nad Dyjí, tam je zatím nejtepleji v úvozovkách. No a předpověď počasí, dnes čekáme jasno, odpoledne večer menší oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia. Mírný jihovýchodní vítr do 25 km za hodinu, místy čerstvý s nárazy kolem 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky velmi dobré. Bio je na jedničce a slunce, které vyšlo v 6 hodin a 51 minut, zapadne 7 minut po půl sedmé. Přejeme dobré ráno.
2: Milý Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
3: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
2: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
3: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
2: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
4: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
2: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 49 minut. Ochránci přírody včera na čtyřech místech vypustili do řek Moravy a Dyje přes 2000 jeseterů. Očipované ryby pochází z rybníkářství Pohořelice a jeseter je původní druh ve velkých evropských řekách. V dnešní době je ale kriticky ohrožený. Ekologové se snaží obnovit i podmínky, které jeseteři potřebují k životu.
1: Tak první už si pluje.
2: Ochránci přírody přivezli jesetery v okysličených nádržích a po zhruba 80 kusech je nejdřív přesunou do menší kádě, no a potom už do řeky Dyje, popisuje zástupce ředitelky České pobočky Světového fondu na ochranu přírody Jan Freidinger.
3: Nech se ji ponoříme, aby tam natekla ta říční voda, aby se aklimatizovali. Pak už prostě čekáme, až oni vyplujou. Ona je naštěstí byla podobná ta teplota vody v těch boxech, jako je ve vodě. Ten přenos by měl být, řekněme, do minuty, jo, tý doby si vyndáme z těch boxů s tím kyslíkem.
2: Všech 2100 ryb před převozem očipovali, trvalo to 2 dny.
3: Ta ryba nezná hranice, ji nezajímá, jestli je na Slovensku, v Rakousku, v Česku, migrují skutečně na 100-kilometrové vzdálenosti. My budeme ty data sbírat, budeme dělat monitoring a to bude sloužit jako podklad nějaké studie, která by vlastně nadizajnovala, jak by ta ochrana jeseteru v budoucnu mohla vypadat nejen tady na Dyji, ale i na řece Moravě. Ten jeseter je takový lakmusový papírek té řeky, kde se daří jeseterům. To vlastně ukazuje, že ta řeka je v pořádku, že je zdravá.
2: Jeseter za posledních 150 let z přírody téměř vymizel, vysvětluje Freidinger.
3: Z velké části díky

0: Pytláctví díky kaviáru, který se stal cenou komoditu, ale samozřejmě ten jako největší hřebíček do jakve byla stavba přehrad, Železná vrata, Gabčíkovo a podobně. Klíčem úspěchu je, že ta ryba tady má stabilní populaci a rozmnožuje se.
1: Ochránci přírody tady zmínili, že jeseter se dá přirovnat vlastně k české verzi žraloka, popisuje ichtyolog Jiří Křesina.
2: Stará vývojová vlastně větev. Má takový pěkný, sympatický čumáček, který při vysazování vystrkuje rád z vody. Samozřejmě je přizpůsobený na život udnaté řeky, kde svýma ústama, které jsou situovány na spodní straně toho těla, získává tu potravu, dá se říct, ze dna.
1: Podle něj potřebuje jeseter přirozená říční koryta.
2: Potřebuje štěrky, hluboké tůně, mělčiny, proudné úseky, pomalu tekoucí úseky, úkryty, nalezné místo, kde se může rozmnožovat případně a nalézá tam také potravu.
1: Původně chtěli ochránci přírody vysazovat ryby už před létem, jeseter je ale citlivý na vysoké teploty a proto to odložili až na podzim. Hana Novotná, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Filantropka Vendula Picingrová hostem nového dílu talk show na jednoho. ČT2. Ivana Jirešová a Martin Písařík navštíví jedny z nejmalebnějších oblastí Portugalska, Sintru a Obidos. Premiérová řada cestopisného cyklu Bedekr. A ČT Art uvádí příběh ženy, která výrazně proměnila českou módu a která právě slaví životní jubileum. Premiéra dokumentu Liběna Rochová, Sochy v pohybu. Středeční večer s Českou televizí.
1: Přesný čas vám přináší matracezahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Dopravní situaci kolem brněnské přehrady komplikuje oprava hráze. Na Boskovicku se množí podvody při nákupech dřeva nebo briket na topení. Superdávka má od zítřka nová pravidla. Rozšiřuje se například okruh samoživitelů s lepšími podmínkami na podporu. A počasí dnes čekáme jasno a teploty do 24 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Opravy hráze brněnské přehrady ovlivňují řidiče i chodce. Uzavírka začala platit v úterý a lidé kvůli ní musí využít schody do podhrází a pak lávku u fotbalového hřiště v Kníničkách. Případně můžou jet autobusem číslo 302 a potom jít rekreační ulicí k přehradě. Objížďku pro auta popisuje mluvčí Povodí Moravy Radek Špatka.
4: Objízdná trasa pro osobní dopravu povede ulicí Rekreační přes Kníničky jednosměrně k přístavišti. V opačném směru od přístaviště povede objížďka přes Rozdrojovice a ulici Rozdrojovickou zpět na ulici Hrázní.
2: Rekonstrukce za 46 milionů korun potrvá do prosince příštího roku. Policisté varují před falešnými nabídkami prodeje dřeva a dalšího topiva v Boskovicích a okolí. Vyšetřují několik případů a nevylučují, že se můžou objevit další i mimo region. Podvodníci inzeráty zveřejňují na internetu, sociálních sítích a inzertních portálech. Po zájemcích chtějí peníze předem a po zaplacení nereagují. V jiných případech dřevo opravdu přivezou a využijí jinou podvodnou strategii, upozorňuje policejní mluvčí Lenka Petrželková.
5: Dřevo skutečně přivezou, následně však využijí psychologického nátlaku a snahy zákazníka přimět k rychlému zaplacení. Ten si často v danou chvíli řádně neskontroluje množství dodaného dřeva. Až po zaplacení a odjezdu skupiny pracovníků zákazník zjistí, že skutečné množství dodaného dřeva je výrazně menší, než za jaké zaplatil.
2: Podmínky pro výplatu superdávky se od zítřka změní. Do okruhu zranitelných domácností budou nově spadat všichni samoživitelé s dětmi do 15 let. Díky tomu budou mít výhodnější výpočet třeba u podpory na bydlení nebo bonusu na dítě. Nově se taky bude podpora pro všechny žadatele počítat na základě cen bydlení v jednotlivých okresech. Výši podpory podle nových pravidel si můžou lidé ověřit na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, říká mluvčí rezortu Jakub Slavík.
6: Na webu MPSV je již k dispozici orientační kalkulačka, která umožňuje samostatně provést výpočet podle pravidel platných od 1. října 2026. Samotnou žádost lze následně podat prostřednictvím klientské zóny Jenda nebo asistovaně na úřadu práce.
2: Lidem, kteří už podporu pobírají, úřady práce přepočítají automaticky. Nadále ale pro ně platí, že musí dokládat příjmy a výdaje na bydlení každé 3 měsíce. Část parkoviště za třebíckým zimním stadionem bude od 1. října uzavřená. Na místě začnou pracovat archeologové. Jejich průzkum předchází stavbě parkovacího domu. Třebícká radnice informovala, že o omezení potrvá do konce roku.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů, biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 před Brnem hustý provoz v obou směrech. Od Prahy se brzdí už těsně za Ostrovačicemi na kilometru 178. Jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu. Osobní auta zpomalí tradičně mezi Kývalkou a Popůvkami. A od Vyškova naberete zdržení mezi Holubicemi a Rohlenkou. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krásný den vám všem, milí posluchači, 4 minuty po 8 hodině. Je s vámi Český rozhlas Brno a máme radost, že jste si nás naladili ve středu 30. září 2026. Svátek dnes slaví Jeroným nebo také Jarolím, anebo taky krátce Jeronym, což je jméno pocházející z řeckého Hieronymus a znamená svaté jméno, případně muž se svatým jménem. Jeronymu u nás zatím spíše ubývá, než přibývá. Podle posledních měření z roku 2016 jich bylo zhruba kolem 200. Všem Jeronýmům, kteří nás poslouchají, přejeme všechno nejlepší. Buďte kluci zdraví, šťastní a spokojení, stejně tak jako všichni dnešní narozeninoví oslavenci, mezi které patří třeba i zpěvák Pavel Vítek. Posíláme vám malinkou, ale úplně malinkou mlilinkatou písničku od Pavla Nováka, která může začít třeba o to větší večírek. Přidáme Pravou lásku od Marcely Holanové, Panečku. A pak už tu bude počasí s brněnskými meteorology. Pavel Kašpar u mikrofonu, tak ať vás písničky, které nestárnou, roztančí a dobře naladí. Hezké ráno.
3: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Je 8 hodin a 12 minut, čas na počasí s brněnskými meteorology. U mikrofonu dnes Petr Minster. Petře, dobré ráno, vítejte.
2: Dobré ráno.
1: Jak to vypadá teď po 8 hodině s počasím a teplotami? Díval jsem se, že to rozpětí teplot je velmi podobné včerejšímu.
2: Ano, je hlavně velice velké, to rozpětí sahá v těch minimech od 14 stupňů, nebo úplně od těch minim 12 až 4 stupňů, teď už máme 14, 15, někde dokonce i 16 stupňů, ale jsou také údolí, kde ta teplota díky slabému větru nebo bezvětří stále ještě třeba 7 stupňů, například v Ivanovicích na Hané. Oblačnost je velice malá, buď to není žádná, nebo na severním obzoru vidíme spíše ještě pruhy po letadlech. Ta vysoká oblačnost díky větší vlhkosti pouze v těch vyšších výškách dovoluje právě vznik a setrvání tohoto druhu oblačnosti. Jinak je tedy bezoblačná obloha a vítr, ten se začíná rozfoukávat od jeho východu. Zatím je slabý, ale postupně bude zesilovat.
1: Platí to, že ta dnešní předpověď je podobná té včerejší?
2: Ano, a dokonce bude podobná až do konce týdne, by se dalo říct. Ty teploty v maximech budou 21 až 24 stupňů. Možná se někde nakoukneme i na tu letní hodnotu 25 po zaokrouhlení. Uvidíme, ale bude tomu bránit zase ten jižní až jihovýchodní vítr, který bude mírný do 25 km za hodinu, ale zejména na Znojemsku, na jihozápadě, tam může být až čerstvý s nárazy kolem 55 km za hodinu.
1: Když se podíváme aspoň letmo na ty dny následující, i když, jak říkáte, ta předpověď bude víceméně stejná, bude se v něčem odlišovat počasí ve čtvrtek, v pátek, v nějakých detailech aspoň?
2: Tak v detailech určitě bude malinko slábnout vítr, zítra to ještě úplně poznat nepůjde, ale potom už v pátek bude slabší a také se bude drobně snižovat ta maximální teplota. Pořád to bude přes 20 stupňů, ale přece jenom 24, 23 a tak podobně.
1: Ano.
2: No a minimální hodnoty ty budou stále v tom velkém rozmezí, zejména v těch údolí při bezvětří, klidně 8-7 stupňů.
1: Petře, poprosím vás ještě o teplotní rekordy pro 30. září.
2: Tak ve Strážnici z roku 1932 máme nejvyšší hodnotu rovných 30 stupňů, rok 1939 minimum ve Křtinách minus 5,5 stupně.
1: Moc krát díky, to byl meteorolog Petr Minster na vlnách Českého rozhlasu Brno. Petře, mějte se hezky, přejeme krásné dny a brzy naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
1: Děkujeme.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
3: Ve středu 30. září si v poradně pro zdraví budeme s internistou, gastroenterologem Štefanem Konečným povídat o chronických zánětech střev a možnostech současné biologické léčby. Čím se tato léčba liší od klasických léků? Může nemoc zcela zmizet? A existují u biologické léčby nějaká rizika nebo nežádoucí účinky, o kterých je dobré vědět? To vše probereme s naším hostem. Na váš poslech se těší Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 19 minut. Lidé se zrakovým postižením se v běžném životě i kultuře potýkají s řadou překážek. Překonávat jim je pomáhá Tmavomodrý festival, který dnes začíná v Brně už po 36. O akci propojující svět vidících a nevidomých teď budeme mluvit s organizátorem Pavlem Borským. Pavle, vítejte, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Festival pořádáte už od roku 1989. Jaký je dnes jeho hlavní cíl a kam se za ty roky posunul?
1: Tak já bych chtěl říct, že tento festival ze začátku vymyslel a založil TIC Brno, takže vlastně to je jeho velké poděkování jemu. A v posledních třech letech ho převzal nadační fond Magdaleny Kožené, který podporuje umělecké vzdělávání mladých lidí v České republice. No a dnes je to taková jedna velká spolupráce. Letošní 36. ročník propojuje nadační festival společně s Moravskou galerií, Muzeem města Brna a pozvali jsme také spolek Braigl, což je spolek při Masarykově univerzitě pro zrakově handicapované, který vlastně pomáhá lidem zorientovat se při studiu vysoké školy. No a ten festival se posunul do takové podoby, že to v podstatě není jenom nějaké setkání jednoho, dvou koncertů, ale jsou tu různé workshopy pro nevidomé děti a teenagery, mají tady haptickou výstavu v Moravské galerii a samozřejmě potkávají se i s vedoucími dětmi právě ze základních uměleckých škol. Takže toto je ten hlavní smysl letošního ročníku.
0: Zmiňoval jste workshopy, tam konkrétně míří i moje následující otázka. Jak konkrétně třeba upravujete ten program, jako jsou workshopy, výstavy, aby ho nevidomí návštěvníci plnohodnotně zažili?
1: Tak my máme několik linek tady v tomhle festivalu. Vlastně jednou z věcí, kterou vždycky děláme na závěr koncertu, slavnostního koncertu, který tentokrát bude v pátek 2. října o 16:30 v Červeném kostele v Brně, tak tam společně takzvaně tak trochu na dálku nacvičujeme závěrečné společné číslo. To znamená, že děti ze základních uměleckých škol si to sami nacvičí se svými pedagogy a my na tom workshopu to právě nacvičíme s těmi nevidomými účastníky, tak to je jedna část a pak to společně provedeme na koncertě v pátek v Červeném kostele. Další věc je, že se těm nevidomým dětem snažíme věnovat i ohledně například třeba různých hudebních nástrojů, různých bicích hudebních nástrojů, ukazujeme jim různé zvuky, které nebo můžou si zahrát na různé bicí nástroje, které se kterými se běžně nesetkávají. A další je třeba například ta haptická výstava Moravské galerii, která je připravena přímo pro ně, tak aby si ty výtvarná umělecká díla mohly sami osahat, vzít do ruky nebo případně i si něco vytvořit a odnést.
0: Před pár lety se k vám přidali také základní umělecké školy. Jak v praxi, Pavle, funguje spolupráce dětí se zrakovým handicapem se zdravými žáky?
1: Tak v dnešní době je to už tak, že samozřejmě i v základních uměleckých školách učíme některé děti se zdravotním handicapem. Samozřejmě jedná se o to další vzdělávání těch pedagogů v základních uměleckých školách, že i oni sami se musí nějakým způsobem jako vzdělat, erudovat, jak s těmito dětmi pracovat, jaké pomůcky využívat. No a co se týká tady konkrétně letošního festivalu, tak to je právě to setkání s těmi dětmi dohromady, ten společný nácvik a to společné provedení závěrečného čísla.
0: Mluvili jsme o koncertech. Dva hlavní koncerty chystáte na hradě Špilberg a v Červeném kostele. Co na nich diváci uslyší?
1: Tak na hradě Špilberg to bude ve čtvrtek 1. října v 18.30 a ten bude zaměřený spíše na klasickou hudbu, barokní hudbu. Uslyší tam zobcové flétny, basovou flétnu, bude tam i harfa, což je takový krásný královský nástroj, který se do té kapely výborně hodí a bude tam samozřejmě zpěv, čembalo, prostě v duchu klasické a barokní hudby. No a potom na pátek chystáme takový průřez mnoha žánry, protože každá ta skupinka těch dětí, ať už ze Zušky, nebo těch zrakově handicapovaných, který přijeli třeba z Prahy, z Brna, ze Slovenska, tak si připravili svůj vlastní program. Takže tam budou i písničky, bude tam sbor, bude tam kytarové číslo, tak to bude takový velmi pestrý program.
0: Tmavomodrý festival začíná v Brně už po 36. Mluvili jsme o něm s organizátorem Pavlem Borským. Pavle, moc krát díky za informace, ať se festival povede. Mějte se moc hezky, díky, naslyšenou.
1: Děkujeme vám, naslyšenou.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: půl deváté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Masarykova univerzita chce v brněnských Židenicích otevřít klinickou základní a mateřskou školu. Vzdělávat se v ní má 810 dětí. Provoz zajistí pedagogická fakulta. Budova v areálu vznikající čtvrtinová zbrojovka poslouží i jako přípravná instituce pro budoucí učitele. Na založení této školy se dohodli zástupci města a univerzity. V kempu ve Velehradě na Uherskohradisku dnes otevřou nové sociální zázemí. V moderní dřevostavbě jsou sprchy, toalety, koupelna pro rodiče s malými dětmi a nová kuchyňka s terasou. Celá budova je vytápěná a umožní prodloužení sezóny v kempu. Úsporný provoz bude zajišťovat kotel na dřevoplyn. Ministerstvo financí dnes vyhlásí nejvyšší možnou cenu paliv pro zítřek. Bude ji určovat denně minimálně měsíc. Vláda ceny regulovala už na jaře. Teď se k tomu vrací kvůli vysokým cenám pohonných hmot. Například nafta se opět přiblížila 50 korunám za litr. Benzin je nejdražší za poslední 4 roky. Od zítřka se taky sníží spotřební daň z nafty. V Brně dnes začal tmavomodrý festival pro děti se zrakovým postižením. Ten už po 36. připravuje kulturní program, který by handicapované děti jinak začít nemohly. Třeba vzdělávací dílny nebo výstavy. Součástí jsou i dva koncerty, kde se k nevidomým dětem přidají žáci ze základních uměleckých škol. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda omezuje provoz v Brně v ulici Pod Kaštany. Srazila se tam dvě osobní vozidla, dodávka. Místem nehody s opatrností projedete. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď se podíváme na důležité silnice v Jihomoravském kraji. Co se tam děje, řekne jejich mluvčí Petra Drkulová.
3: Tento týden zahajujeme na silnicích první třídy v Jihomoravském kraji další dvě větší opravy. Na silnici první třídy číslo 23 mezi Zakřany a zastávkou u Brna opravíme téměř kilometrový úsek vozovky. Práce jsou plánované na měsíc a doprava bude během nich vedena místem prací kyvadlově. Další opravu povrchu vozovky zahajujeme na silnici první třídy číslo 38 mezi Grešlovým mýtem a hranicí Jihomoravského kraje, tedy na hlavním tahu mezi Znojmem a Jihlavou. Práce jsou v plánu do poloviny prosince.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 38 minut, čas na setkání s naším stálým spolupracovníkem, sportovcem tělem i duší, panem Jaromírem Meixnerem. Včera se hrálo 6. kolo hokejové extraligy, ve které měl tým Komety nastoupit v Karlových Varech, kde se utkání nehrálo. A pane Meixnere, z jakého důvodu a kde je náhradní termín? Vítejte, dobré ráno.
1: Dobré, krásné, slunečné ráno. Na úvod bych chtěl posluchačům říct, že jsem opustil Kortinu, tedy brněnskou Lesnou, a přesunul jsem se do Pátské nížiny, tedy italský Pianura Padana. Je to nížina řeky Pát a je to proto, protože se nacházím kousek od řeky Svratky v Zabovřeskách. Takže jsem vyměnil Itálii za Itálii. Tak, to jenom proto, aby mě, když budeme se hlásit z Pátské nížiny, se nestali na hokej někteří posluchači, jestli opravdu vysílám z Kortiny. Takže teď to bude z Pátské nížiny. Takže nehrálo se proto, protože v Karlových Varech vystupovala skupina Kabát.
0: Aha.
1: Přiznávám se, že to jméno jsem zaslechl, ale moc mě to nic neříká, protože já jsem stará škola, já jsem na takový ty Frank Sinatra a Beatles a tak dále, no a mého přítele Vaška Veskáře. Takže tam se nehrálo a bude se tohleto kolo dohrávat 20. října. Tak jestli je to pro Kometu výhoda nebo nevýhoda, těžko říct, ale prostě tak to funguje a ty haly musí vydělávat nebo snaží se vydělávat, takže tentokrát je to tak.
0: Útočník Kristián Pospíšil v neděli připravil 2 brněnské góly, ovšem špatnou přihrávkou při přesilovce takzvaně namazal na vítěznou branku Pardubic. Pane Meixnere, schytal obrovskou kritiku. Myslíte si, že to může negativně poznamenat jeho osud do dalších zápasů?
1: Tak to, že by ho nepostavili trenéři, si vůbec nemyslím. I když trenér Pokorný na tiskovce řekl, no jo, máme nacvičené jiné založení akce,
0: ano.
1: Ale prostě Kristián věren své mentalitě zvolil tady tohle, tentokrát to a nevyšlo to. Já si myslím, že ho to nepoznamená. Já ho sice neznám, potkal jsem se s ním jednou a podle té jeho natury, jak se o něm mluví, jak se o něm ví a jak hlavně funguje na ledě, jak ty situace řeší, jak si vždycky většinou nekonvenčně, tak já myslím, že ne. Nakonec má tady brněnského má předky z Brna a Miky Pospíšil, slavný to basketbalový trenér, je taky taková natura podobná jako on, tak mají to v rodině. Tak já jsem přesvědčen, že určitě do Kristiána prostě nepoznamená, že bude hrát stále ten svůj hokej. A jeden trenér, který tady působil už před časem, mě řekl takovou zajímavou větu na adresu Kristiána Pospíšil, říká, Kristiána, buď musíš brát takového, jaký je, anebo se s ním musíš rozloučit. Tak a teď si můžeš vybrat. Tak zatím to funguje, takže tady zůstává. Tak to je tady k tomu. A jinak musím říct, že začala slavná NHL, na kterou všichni netrpělivě čekali. První zápas byl vítěz Stanley Cupu Carolina s minulým vítězem Floridou. A ten zápas byl zajímavý v tom, že skončil 0-0 a v prodloužení, a pozor, 4 vteřiny před koncem dal floridský obránce Fresling gól, takže Florida vyhrála v Caroline 1-0. A jinak Boston, kde má Pastrňák kapitánské střečko, porazil New York Rangers 3-0. Toronto prohrálo doma s Montrealem 2-3, tam chytal náš brankář Dobeš. Edmonton Vancouver 5-6 v prodloužení pro Vancouver a Vegas Chicago 5-2. Tak to byly ty zápasy, už se to rozjelo, nejenom tedy v Evropě, ale už i zámoří funguje. To je dneska všechno, budeme se těšit
0: na další setkání. Pane Meixnere, moc krát díky, přejeme vám krásné dny, mějte se hezky a těšíme se. Naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Z malovaného čbánku z Volna vytéká aktuální předpověď počasí na vlnách Českého rozhlasu Brno. Jak to vypadá s teplotami? To rozpětí, jak jste slyšeli i od meteorologa Petra Minstera, je poměrně hodně široké. Pohybuje se stále mezi 7 a 15 stupni Celsia. 7 stupňů, tedy nejnižší teplota momentálně.

0: poradny Radkem Baďurou budeme povídat o tom, jak na počátku podzimu můžeme podpořit volně žijící zvířata na zahradách a v sadech. Jak poznáme, že ježek potřebuje před zazimováním dokrmit? Co připravit na přilepšenou veverkám a další drobotině? Na zajímavý rozhovor, váš poslech i dotazy se už teď těší Sandra Silná.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Během 40-denního turné plastiků po Spojených státech jsme si při hraní všimli dvojice fanoušků, kteří nevynechali jediný koncert. Ať už jsme hráli v Kansasu, na Floridě, ve Washingtonu nebo v Denveru, všude se po chvíli vyloupli dvě milé tváře manželů, Johna a Gage. Zanedlouho poté přijeli i do Čech a i tady jezdili všude s námi.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 50 minut. Strážníci brněnské městské policie řeší kromě jiného i osoby pod vlivem alkoholu. Hodnota promile, kterou naměřili jednomu muži v centru, ale hlídku doslova překvapila. Více v Modrých majácích zjišťoval Zdeněk Truhlář.
1: Neobvykle vysokou hodnotu alkoholu v dechu jsme naměřili muži cizinci na ulici Křinová v Brně na začátku měsíce září. Jelikož tato hodnota byla neobvykle vysoká, tak na místo byla volána i sanita záchranné služby. Sanita na místo dojela, jednalo se teda o hodnotu 5,7 promile alkoholu v dechu. Osádka sanitního vozidla pomocí kapaček tuto hodnotu snížila na takovou hodnotu, že bylo muže následně možné převést na protialkoholní záchytnou stanici.
2: Popisuje jeden z případů strážník Pavel Kravecký. Jak často musíte takhle zasahovat u takto silně podnapilých lidí v centru Brna?
1: Dá se říct, že každý den.

0: Není to nic neobvyklého. Tady byla pouze ta výjimka, že ta hodnota byla hodně vysoká. Jo? Těch 5,7 promil alkoholu v dechu není úplně běžná hodnota, s kterou se každý den setkáváme, ale běžný jsou hodnoty kolem těch 3,5 promil alkoholu v dechu.
1: Kdy vlastně může strážník, tak říkajíc, nechat člověku dýchnout?
0: Pokud by mohl být ohrožen na životě a na zdraví a pokud není schopen vlastní samostatné chůze.
1: Pokud lidé uvidí takto silně podnapilého člověka, tak jak by se měli v této chvíli zachovat?
0: Pokud ten člověk komunikuje, tak je nejlepší zavolat nám, čili na linku 156 nebo kolegům na linku 158. Pokud osoba leží na zemi a nekomunikuje, není při vědomí, tak volat i hned linku 155.
1: Která místa jsou z vašeho pohledu nejproblematičtější tady v centru Brna?
0: Jednoznačně okolí kolem hlavního nádraží, ulice Benešova, okolí bývalého Teska a vyloženě se jedná tady to blízké centrum města.
1: My se teď nacházíme v parku na Čechyňské, i tady sem vyjíždíte kvůli těmto případům?
0: Ano, i zde vyjíždíme, je zde několik skupinek bezdomovců, dochází zde k časté konzumaci alkoholu, tak i sem také vyjíždíme na tyto ojedinělé případy.
1: V některých částech města je zakázáno konzumování alkoholu na veřejnosti, i toto z nějakých preventivních důvodů kontrolujete?
0: Ano, jezdíme všude, jsou tady nějaké výjimky, ale zákaz alkoholu platí v centru města a okolo škol, školek, zdravotnických zařízení, dětských hřišť a podobně.
1: Jak potom řešíte zahrádky nebo takové ty hospůdky, které mají přiléhající volné prostranství?
0: Tak konzumace alkoholu na zahrádkách je povolená a na ulici, až na nějaké výjimky, tak je zakázána. Je to dano obecně závaznou vyhláškou a ty ulice, kde je povoleno konzumovat alkohol, tak jsou tam výslovně vyjmenovány.
2: Připomíná strážník brněnské městské policie, se kterým natáčel kolega Zdeněk Truhlář. Tento i všechny ostatní díly Cyklu Modré majáky si můžete kdykoliv znovu poslechnout v aplikaci Můj rozhlas nebo na našich internetových stránkách. Pavel Kašpar u mikrofonu Českého rozhlasu Brno. Přejeme krásné ráno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 56 minut, to nám to letí. A nejenom dobré ráno, ale i to září, které dnešním dnem vlastně končí. Ve studiu se mnou už je celý zářící na konci září, Zdeněk Junák. Zdeňku, vítej, dobré ráno.
1: Děkuji ti za milé přivítání, Pavlíku, zdravím tebe, zdravím všechny posluchače. Ano, dneska zamáváme měsíci září a už tady bude říjen a to už začíná opravdu ten podzim a už se budeme řítit pomalinku k zimě a já vždycky říkám, že opravdu ten rok mám rozdělený na takový krásný věci, když teďkom bych to vzal od dnešního dne, tak za chvilku budou mít dvojčata 16, pak budu mít já narozeniny, pak budou Vánoce, pak budou Velikonoce, pak bude pár premiér, že jo, a já vždycky říkám pár lidí naštvu, pak se zase omluvím a tak a najednou už jsou zase tady prázdniny, no a zase budou dvojky, budou mít 17 příště a takhle to pořád.
0: A letí to.
1: Letí to jako hromčověče. My jsme včera hráli naše letnice, to je naše nová hra, kterou máme na repertoáru, vlastně světová premiéra.
0: Jak se ti to hraje?
1: Mně se to hraje výborně.
0: Jo.
1: Já tam zase nemám jako velkou roli, tedy na jevišti jako jsme dost často, ale to je sem tam věta, víš, jako je pravda ta, že když monolog se učí daleko líp, ale takhle, když máš jednu větu po nějakém čase, tak kdy říct, komu neskočit do řeči a zase oni, aby si na tebe dali pozor, aby tě nespláchli a nenechaj tě to vůbec třeba říct, jo. Takže
0: no.
1: To je jako si to ohlídat, ale ne, je to bezvadný. A...
0: To je jak já na koncertě, taky jsem tam věta.
1: Takže bylo to paráda, bylo plno, lidi byli spokojení podle aplauzu, takže fajn. Dneska máme ještě jednou a dneska asi zazlobím.
0: Jo?
1: No, zdržím se chvilku v klubu, už jsem tam dlouho nebyl na nějakou štamprličku a popovídat.
0: Já myslím, že klub už se těší.
1: S naším barmanem, jak se má, co dělá. Tak, tak. No, dneska bude hezky, zítra bude taky hezky, budu se na tebe těšit.
0: Zdeňku, těším se i já. Krásný den tobě a samozřejmě i vám všem, milí posluchači. Na závěr trocha poezie dnes vlastní zahrádky. Báseň se jmenuje Vodník. Utápím své žaly a deprese v hluboké propasti životního optimismu a fingované radosti. Jsem vodník? Nebo podvodník. Mějte se hezky, zítra naslyšenou.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Mahenovo divadlo v Brně potřebuje opravy za 2 miliardy korun. V Uherském Hradišti dnes slavnostně otevřou nový zimní stadion. Moravská zemská knihovna vystaví desítky ručně psaných modlitevních knížek. A dnes čekáme jasno a teploty do 24 stupňů. Dobré dopoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Brno připravuje rozsáhlou rekonstrukci Mahenova divadla. Stavba z roku 1882 je první divadelní budovou v Evropě, která byla vybavená elektrickými žárovkami na svícení. Podle vedení města je nutné dům kvůli špatnému technickému stavu a zastaralému vybavení v příštích letech opravit. Vyjde to na asi 2 miliardy korun.
2: Součástí prací musí být i přestavba výměníkové stanice kvůli plánované výměně zastaralých parovodů za horkovody, jinak by provoz v budově musel skončit. Magistrát proto začne letos hledat projektanta nové stanice. Projekt i stavební povolení na hlavní rekonstrukci chce radnice získat do roku 2029. Dělníci divadlo zároveň opravují několik posledních let. Zaměřovali se hlavně na postupnou obnovu fasády. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
0: Nový zimní stadion v Uherském Hradišti dnes oficiálně zahájí provoz. Jeho vybudování, včetně demolice starého stadionu, by mělo stát necelých 447 milionů korun. Město získalo 30-milionovou dotaci od Zlínského kraje a dostane zpět daň z přidané hodnoty ve výši 70 milionů korun. Pokračuje mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma.
3: Stadion disponuje dvěma ledovými plochami. Vedle hlavní, která splňuje požadavky Mezinárodní hokejové federace, je tam i malá tréninková plocha o rozměrech 26x14 metrů. Kapacita stadionu je 500 diváků, jeho součástí je také ubytovna pro 80 lidí.
0: Za umělé oplodnění dostanou centra asistované reprodukce od zdravotnických pojišťoven víc peněz. Vyplývá to z návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2027. Za jeden cyklus dostanou kliniky 44 tisíc korun, což je o 4,5 tisíce víc než letos. Dohodu mezi pojišťovnami a reprodukčními klinikami Českému rozhlasu potvrdil prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada. Desítky modlitevních knížek od dneška vystavuje Moravská zemská knihovna v Brně. Všechny pochází z jejího fondu a jsou psané ručně. Vernisáž výstavy s názvem Klíč od nebe začíná v 18 hodin. Expozice je zdarma přístupná do začátku prosince. Pokračuje mluvčí knihovny Anna Mrázová.
4: Jedinečné ručně psané knížky své majitele provázely každodenním životem. Taková modlitební knížka neobsahovala jen modlitby, ale také záznamy o významných rodinných událostech nebo návody k věštění budoucnosti či postupy k hledání pokladů.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda omezuje provoz ve Znojmě v Bolzanově ulici. Srazila se tam dvě osobní vozidla, místem nehody s opatrností projedete. A nehoda taky v Brně v ulici Podkaštany. Srazila se tam dvě osobní vozidla, dodávka. I tady s opatrností projedete. Šťastné cesty.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vážně jako u notáře, přečtu jména z kalendáře. Dozvíme se z těchto dat, za kým s dárkem pospíchat. Oslavíme s některými Ráchel a též Jeronými. Pevně věřím, že den celý jim můj prezent rozveselí. Svět je lepší ždibíček, při záplavě písniček. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
5: Český rozhlas Brno.

0: Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme středu 30. září roku 2026. V Brně bude opět hezky, už to vypadá, sluníčko už se klube, už tady kreslí své krásné obrazce na stěny kostelíčka jezuitského, tedy na Nebevzetí Panny Marie. No a vlastně dneska je 30. září, takže zamáváme tedy měsíci září a už se budeme chystat na měsíc říjen. No a to už opravdu začíná pomalu a jistě podzim. Dneska, když jsem se podíval do kalendáře, tak mají svátek děvčata, dámy, ženy, honosící se křestním jménem Ráchel a též pánové, kluci, hoši, honosící se křestním jménem Jeroným. Takže vám oběma, jak děvčatům s křestním jménem Ráchel i Jeronýmům vinšujeme všecko nejlepší. Taky jsme vás oslavili v úvodní básničce. A já už tady mám první přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Přál bych nechat zahrát ve středu 30. září promouženu Dášu k našemu 50-letému výročí prvního rande. To bylo dávno, v minulém století, ještě v dobách, kdy kluk nemusel psát miluji tě do telefonu, protože to viděl v tvých očích. Když se lidé drželi za ruce doopravdy, nejen přes displeje. A lidé se milovali vážně, ne přes studený skla mobilů. No a k tomuto výročí se hodí jen píseň Vyznání od skupiny Bobr a Motýl. Oldřich Slezák. Milý Oldřichu, rád splní vaše přáníčko. No a tak ještě, ať od toho prvního rande vám to vydrží aspoň dalších 50 let. A to bude druhé rande, vidíte, ale zase s tou samou. Vybral jste si písničku, takže Bobr a Motýl a Vyznání.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tak to byla skupina Motýl a Bobr, tedy Bobr a Motýl a jejich písnička Vyznání. A já už znovu otvírám knihu mých kolegů, pánů Tomáše Kremra a Miloše Šenkýře s názvem 100 plus 26 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Otvírám na straně 28 a vybral jsem vám takovou kapitolku s názvem Háček o hodinu posunutého poledne. Brněnské poledne nastává v 11 hodin. Tahle absurdita má připomínat obléhání města a datum 15. srpna roku 1645, kdy prý velitel švédských vojsk Lennart Torstensson řekl, že pokud Brno nedobudou dopoledne, obléhání po více než 3 měsících ukončí. Což se prý dozvěděli obránci města a když bylo nejhůř, začali vyzvánět poledne o hodinu dříve. Háček je v tom, že pověst nemá pravdivý základ. Je dokonce i v dennících velitele obrany Brna doloženo, že útoky pokračovaly až do večera. Navíc v té době podle některých odborníků ani nebylo moc na co z poškozených věží zvonit. Pověst o unikátní taktice tedy není tak úplně pravdivá, ale romantiku má. Fakt, že je to jen pověst, na hrdinství hrstky obránců stojící proti obří přesile nic nemění. Právě naopak. Tož tak.
1: Český rozhlas Brno.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve hvězdných návratech.
4: Jsem v některou plavě.

0: Písnička dozněla, hráli nám Jakubina Krištof a já tady mám další přáníčko. Tentokrát je ze záznamníku, tak si ho pojďme poslechnout.
1: Vím, pane Znáš, tady Lenka. Já bych chtěla zahrát ve středu pro paní Jarku Pokorno a jejího přítele Aleša z Braslavy u Brna od kostela. Jen tak pro radost písničku od Marcela Zložka, jo, Panenka v koutě. To je posílá Lenka. A vám děkuju. Naschledanou.
0: Drahá paní Lenko, to víte, že rád splním vaše přáníčko. Vybrala jste si písničku, takže už je tady Marcel Zmožek a jeho Panenka z kouta.
2: Český rozhlas Brno.

0: Tak to byla zpěvačka Mirie Matije a já už pro vás mám připravenou středeční indicii do celotýdenní hádánky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhle tu hádánku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu. Protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s románem Spalovač mrtvol autora Ladislava Fuchse. Tak, dnešní středeční indicie tedy zní: blízkým mi byl muž, který šířil pokrok do domovů, aby ženy neměly tolik práce. Dovezl do našich zemí možná první pračku. Společně jsme založili i jeden významný spolek. Opakuji středeční indicii. Blízkým mi byl muž, který šířil pokrok do domovů, aby ženy neměly tolik práce. Dovezl do našich zemí možná první pračku. Společně jsme založili i jeden významný spolek. Tak to byla středeční indicie a už nám bude zpívat Karel Gott.
1: Český rozhlas Brno.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude onkoložka a hematoložka profesorka Petra Tesařová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

Marta Kubišová dospívala písničku Ring o Ding a já se dívám na hodiny, co nevíjet bude 9:45 a já tedy mám ke splnění ještě jedno přáníčko, které mi dorazilo na mailovou adresu. Zní takto. Srdečně vás zdravím. Pozdrav bych chtěla vaším prostřednictvím poslat mé milé tetě a strejdovi Marii a Standovi Černým z Vyškova, kteří dnes 30. září oslaví 55 roků společné cesty životem. Za nás všechny jim přeji ještě řadu krásných společných roků, prožitých ve zdraví a spokojenosti. Děkuje a blahopřeje Kamila Zajíčková. Milá paní Kamilo, když dovolíte, zařadím se taky k vám a popřeji vaší tetě a strejdovi manželům Černým ještě dlouhá společně prožitá léta ve štěstí a zdraví. Takže přáníčko bylo vysloveno a na mě je, abych poslal písničku. Posílám Dalibora Jandu.

promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

Budu ti vyprávět, zpíval Michal Hrůza a tahle ta písnička dovedla dnešní srdcovky zdárně do svého cíle. Dnešní srdcovky pomaly linku končí, ale jak je mým dobrým zvykem, moji milí posluchači, ještě vám připomenu středeční indicii do celotýdenní hádánky Kdo, kdy, kde. Zní takto. Blízkým mi byl muž, který šířil pokrok do domovů, aby ženy neměly tolik práce. Dovezl do našich zemí možná první pračku. Společně jsme založili i jeden významný spolek. Tak to byla středeční indicie. No a ještě vás vyzývá, moji milí, a upozorňuji, pokud budete chtít, abych vám splnil přáníčko, zahrál vám nějakou oblíbenou písničku, musíte mi to dát vědět. Máte tyto tři možnosti. Pokud se vám nechce psát, můžete mi to namluvit svým vlastním hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop, anebo mě to můžete dát vědět přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz anebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání v konkrétní den, k tomu přidat vaši oblíbenou konkrétní písničku, prosím, pište mi v dostatečném

0: dostatečném předstihu, abychom to stačili, jak se říká, zprodukovat a zařadit do scénáře. To je pro dnešek všechno, mějte se moc a moc hezky a zítra ve čtvrtek po 9:00 se na vás budu těšit opět. Naschledanou.
1: Český rozhlas Brno. Sacovky.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 10 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Ve vojenském újezdu Březina u Vyškova armáda testuje drony a obranu proti nim. V Křižanově na Žďársku se pisují petici pro zachování rychlíkové zastávky. Při hledání hub se můžou lidé ztratit, varuje na začátku houbařské sezóny jihomoravská policie. A dnes čekáme jasno a teploty do 24 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Bezpilotní stroje od více než 70 výrobců ze 17 zemí testuje česká armáda při mezinárodním cvičení Drone Shield 2026 ve vojenském újezdu Březina u Vyškova. Cílem cvičení je získat přehled o současných technologiích na trhu. Získané poznatky využije armáda pro budoucí nákupy. Zavádění nových technologií je třeba urychlit, říká ředitel sekce komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany Petr Šnajdárek.
4: Je to jeden z výstupů, kdy bychom chtěli v řádu měsíců dané technologie si pořídit, ne přímo třeba zavést, ale testovat v rámci armády. Takže my se snažíme právě popsat i pro naše kolegy z Ministerstva obrany potřeby ke zkrácení akvizičního procesu, protože ty technologie opravdu se v rámci týdnu vyvíjejí překotnou rychlostí.
2: Lidé v Křižanově na Žďársku a okolních obcích se ohrazují proti plánované změně jízdních řádů. Od prosince přestanou na tamním nádraží zastavovat rychlíky mezi Prahou a Brnem. Lidé teď proti tomu podepisují petici.
5: Petici chtějí iniciátoři poslat na ministerstvo dopravy, které objednává rychlíky, na přelomu října a listopadu. Pokud by se jim nepodařilo dosáhnout změny jízdních řádů na příští rok, chtějí jednat o znovu zařazení Křižanovského nádraží mezi rychlíkové zastávky pro rok 2028. František Jirků, Český rozhlas.
2: Výpočet státní podpory na bydlení se od zítřka změní, bude součástí superdávky. Výše příspěvku bude nově záviset na konkrétním okrese, kde žadatel žije. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí tak bude dávka přímo odpovídat reálným cenám v regionech. Kolik peněz lidé dostanou, si můžou ověřit na stránkách ministerstva. Těm, kteří už dávku pobírají, úřady práce automaticky přepočítají. Policie na Jihomoravě během posledních dní několikrát pátrala po ztracených houbařích. Třikrát vyjížděly skupiny policistů kvůli pohřešovaným lidem do lesů v okolí Bzence na Hodonínsku. Hlavně starší seniori nebo pacienti se zdravotními problémy by neměli houbařit sami. Další rady přidává policejní mluvčí Petr Vala.
6: Před cestou do lesa je dobré říct blízkým, kam míříte a kdy se přibližně vrátíte. Vezměte si plně nabitý telefon, případně i powerbanku. Mějte zapnuté vyzvánění a telefon průběžně kontrolujte. Držte se známých cest a turistických stezek a všímejte si výrazných orientačních bodů.
3: Počasí.
2: Na Jihomoravě dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Vát bude mírný jihovýchodní vítr, přes den místy čerstvý s nárazy kolem 55 km v hodině. Biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna se zdržíte kousek za Velkou Bíteší. Na kilometru 162 brzdí kamiony, osobní auta až poblíž odpočívky 9 křížů. Odtud se sunou čtvrt hodiny k omezení na kilometr 168. Tam je kvůli pracím silničářů průjezdný pouze levý pruh. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 4 minuty po 10. hodině začíná na vlnách Českého rozhlasu Brno dopolední vysílání. Čekají nás společně 2 hodiny plné písniček, ale za chvíli už také recept. Dnes s Julií Kalodovou a bude to recept na utopený jablečný koláč, tak si na něj počkejte. Přihlásí se i náš regionální stopař Vojta Halaš, dnes opět z jedné obce, kterou mu vylosovali lidé na cestě. Uslyšíte i kulturní pozvánku, no a chybět nebudou ani babské rady Jarky Vykoupilové. A protože je středa, tak po 11. hodině dopolední také poradna pro zdraví. U mikrofonu je s vámi Sandra Silná, která vám přeje příjemný poslech a krásné dopoledne. Teď nám bude zpívat kapela Olympic, píseň Krásná neznámá.

0: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Brno. Dospíval Michal Tučný, píseň Poslední kovboj, a já už tady u druhého mikrofonu. Vítám také Julii Kalodovou.
1: Dobré dopoledne.
0: My jsme si říkali, že když zpívá Michal Tučný, tak asi nemůže následovat nic jiného než recept.
1: Ano, protože schvácená herka líně kráčí a přikráčela do studia a ano. Budeme mít recept po 14 dnech.
0: Ano, výborně, protože to je vlastně krásná schoda. Ono se nám to tady opravdu děje, že jak ale vysíláme recept, tak předtím zpívá Michal Tučný. Anebo Petr Spálený. Ale dnes tedy Michal Tučný. No nicméně, recept na utopený jablečný koláč, to mě hodně zajímá. Co si pod tím představíte?
1: Je to recept, se kterým mám osobní vzpomínku. Já jsem jako studentka jezdila do Jižního Tyrolska, což je v Itálii, ale mluví se tam německy. Tak je to ten kraj krásný, kde jsou nádherné hory a jsou tam obrovské sady jabloní, jablek, takže já jsem tam jezdila sklízet jabka, takže a my jsme vždycky, když jsme teda jako dřeli a dřeli, tak náš ten sadař tam od své manželky nosil tuto buchtu, takže já mám na ní vzpomínku na to prosluněné údolí s krásnými jabloněmi a je to tedy v němčině Versunkener Apfelkuchen, utopený jablečný koláč, a určitě si ho udělejte, je úplně jednoduchý a trošku se liší od těch našich jablečných koláčů, buchet, je to taková zase trošku je jiný a je úplně nadýchaný, vláčný a budou vás za něj milovat. Takže budete na to potřebovat 4 jablka. Doporučuje se kyselá, ale i se sladkými neuděláte chybu, protože jakmile si je nakrájíte, tak je potom namočíte do vody, která má v sobě citronovou šťávu, takže vemte prostě pár kapek citronové šťávy. Ta kyselá jablka oloupejte a nakrájejte na osminy a z té oblejší strany toho jablíčka nakrájejte takový jakoby vějířek, zařízněte prostě nožem a jakmile tou stranou to dáte na to těsto vlastně nahoru, tak v tom teple se to krásně rozvine a vypadá to velice pěkně. Doporučuju kulatou kuláčovou formu a tady ty osminky nakrájených jablek hezky nakrájet do kruhu a vypadá to velice pěkně, když vám přijde návštěva, tak
0: je estetický dojem.
1: To estetický
0: koláče.
1: Dojem. A to těsto vznikne, potřebujete 150 gramů měkkého másla, dobře se to pamatuje, protože jsou to samé 150, takže 150 gramů měkkého másla, 150 gramů cukru krystalů, 150 gramů hladké mouky, 3 vejce, 1 čajová lžička prášku do pečiva, 2 lžíce mléka a potom pro dochucení vanilkový cukr a špetka soli. To máslo se vyšlehá s cukrem, šlehejte, přidávejte postupně vejce, klasický vlastně postup, a potom přidejte tu mouku s práškem do pečiva, už nemusíte šlehat, lehce zamíchejte nějakou třeba metličkou a přidejte 2 lžíce mléka. Je to, ono to tím to těsto tak jako zvláční a určitě na to nezapomeňte, přidejte už potom jenom tu špetku soli, dejte na tu koláčovou formu, toto těsto, to tak jako teče spíš, takovou to má konzistenci, a na to naskládejte ty osminky nakrájených jablíček a to těsto se vlastně zvedne, ta jablíčka se krásně zasunou do toho těsta, vypadá to nádherně, peče se to do zlatova a hned nádherně to i voní a prostě tato buchta je úplně nepřekonatelná.
0: Já jsem si původně myslela, jestli utopený není, protože se tam třeba přidává rum a že to bude takový.
1: Možná nemám to vyzkoušeno, možná by to taky jako kapka, určitě rum nemůže nikdy v teplém jablkovém koláči takhle při podzimním dnu uškodit, ale nemám vyzkoušeno.
0: Tak věříme, že vás dnešní recept zaujal, že jste si stihli zapsat všechny suroviny a že si třeba koláč připravíte. Já děkuji Julii Kalodové a budu se těšit opět zase, když to vyjde, tak za týden. Společně na další zajímavý recept.
1: Mějte se krásně a dobrou chuť naslyšenou.
0: Pokračuje dopolední vysílání Českého rozhlasu Brno, je 10 hodin 15 minut a už za nějakých pár minut, zhruba za 5, za 7 minut by se měl přihlásit i náš regionální stopař Vojta Halaš, který dnes opět cestuje po našem kraji, a uvidíme, odkud se nám přihlásí. Teď nám bude zpívat Rod Stewart.

0: etiketa Strom čtvrtstoletí. Ta bude v hlavní roli našeho čtvrtečního dopoledního vysílání 1. října. Které moravské stromy jsou do jubilejního ročníku nominovány? Jakými legendami jsou opředeny? A jak se do hlasování může aktivně zapojit každý z nás? To nám prozradí Kateřina Bolečková a Dagmar Feterová. Zazpomínáme i na to, jakým způsobem se v počátcích ankety oslovovali hlasující a budeme tipovat letošního vítěze. Tohle si nenechte ujít. Tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Náš regionální stopař Vojta Halaš pokračuje v objevování zajímavostí Jihomoravského kraje. Každý týden mu náhoda určí místo, kam se vydá a během jediného dne se snaží zjistit, čím je daná obec zajímavá a co v ní stojí za vidění. Naposledy byl v Ivani, kde mu obyvatelé vybrali další zastávku, a to jsou Hajany, jen kousek jižně od Brna. Vojto, tak já tě zdravím teď ze studia Českého rozhlasu Brno. Do Hajan už jsi na místě?
2: Ahoj Sandro, hezké dopoledne, už jsem tady.
1: No a co nám tedy o Hajanech prozradíš?
2: No prozradím, že je teď krásné počasí vymeteno, i tady bez tak v noci padaly hvězdy. Ale původní obyvatelé se označovali jako Hajané, tedy lidé, kteří bydleli v háji nebo u něj, případně měli něco či někoho hájit. Ta historie obce sahá pořádně hluboko. První písemná zmínka pochází už z roku 1323. Hajany tehdy patřily klášteru Premonstrátek v Dolních Kounicích, později starobrněnskému klášteru Cisterciáček. Jenže pak přišla 30letá válka a s ní pořádná rána. Ves spustla a nezůstal v ní žádný obydlený dům. Nový život začaly Hajany nabírat až v 18. století, kdy v roce 1714 obec koupil Johann Baptist Kašnitz von Weinberg a nechal tady postavit patrový barokní zámek. O několik let později přibylo také prvních 12 chalup. V roku 1790 koupila Hajany rodina Smetanů. Ves patřila Smetanům do zrušení patrimoniální správy v roce 1848. Velkostatek se zámkem prodali v roce 1857 Mitrovským, později přešel na dejmy ze Stříteže, kterým byl později v roce 1945 vyvlastněn. Dlouhé roky se ustálil počet obyvatel Hajan okolo 300. Za poslední roky se ale obec rychle rozrůstá. Momentálně jsou Hajany jednou z nejrychleji rostoucích obcí na jižní Moravě.
1: Tak to byla pořádná exkurze do historie. A co se tedy, Vojto, chystáš v Hajanech a okolí teď navštívit?
2: Určitě mě bude zajímat právě zámek z toho počátku 18. století. Nevím, v jakém je teďka momentálně stavu, ale dobrou zprávou je, že celý komplex je od roku 2026 chráněn jako kulturní památka. No a dále mě bude určitě zajímat kaple na Nebevzetí Panny Marie se zvoničkou, rodinná hrobka Arnonkurtů, která leží někde v lesích jihozápadně od zámku. No a jako vždy se poptám také místních, co mi tady v obci či v okolí doporučí.
1: Tolik tedy regionální stopař Vojtěch Halaš, který dnešek stráví v obci Hajany. Vojto, děkujeme a krásný den ti přeju.
2: Díky, hezký den, naslyšenou, anebo tady v Hajanech naschledanou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: To byl tedy Vojta Halaš, náš regionální stopař, který dnešek stráví v Hajanech, a my už se za chvíli v rámci kulturní pozvánky podíváme také do Vyškova, respektive z Vyškova napříč republikou. Více se dozvíte už za pár minut.

0: Český rozhlas Brno.
1: Pokračuje dopolední vysílání Českého rozhlasu Brno. No a my už se teď podíváme v pozvánce do Vyškova, protože v knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově se v pátek 2. října od 16:30 odpoledne koná cestovatelský podvečer s názvem Měsíc s domovem na zádech Českem. A já si teď budu chvíli povídat s poutníkem Stanislavem Mrázkem, který během měsíce prošel Českou republiku od západu na východ. Dobré dopoledne.
2: Zdravím všechny posluchače vašeho rádia, zdravím.
1: Já se vás chci na úvod zeptat, dalo by se říct, že jste poutník tělem i duší, chodíte často pěšky?
2: Tak já myslím, že ano. Ještě bych takhle upřesnil, tuhle vzdálenost přes tu Českou republiku jsme vlastně zdolali dva. Uhum. Jo, s mou přítelkyní Pavlinkou. Jo, takže my jsme vlastně takový turisté, dá se fakt opravdu říct tělem i duší, že máme rádi prostě různý výšlapy a když je volno, tak si prostě do té přírody rádi vyrazíme a tak nějak jsme se rozmysleli, jak strávit vlastně letošní rok, jakou dovolenou vlastně si uděláme a my jsme si vlastně tady tím způsobem udělali dovolenou tím, že jsme šli vlastně přes tu Českou republiku.
1: Takže ten nápad tak vzešel prostě z toho aktivně strávit dovolenou.
2: Přesně tak,
1: zemí
2: přesně
1: napříč.
2: Tak. No.
1: Kolik kilometrů zhruba jste měli naplánováno denně projít, abyste to vlastně zvládli za ten měsíc?
2: My jsme tak nějak plánovali zhruba kolem těch 25 kilometrů, plus minus. Jo, každý den se třeba nezvládl. Třeba nás už byly nožky, záda, jo, tak se udělalo o trošku míň a další den jsme to třeba natáhli na těch 26, 27, tak se to tak nějak způsobem dorovnalo a zhruba těch 25. Jo, ono je to celkem zátěž, ale dali jsme to.
1: Řekněte našim posluchačům, co vás na té cestě příjemně překvapilo, jak se třeba liší nejzápadnější a nejvýchodnější místo republiky?
2: Tak tady tyto dva body vlastně, ten nejzápadnější bod se nachází vlastně za Aší, že jo, nějakou hodinku cesty turistickýma trasama, nachází se samozřejmě v lese na německé hranici, je tam jakoby taková dřevěná útulnička pro ty turisty, kteří vlastně sama jakoby vyrážejí na ty různé trasy. A dá se tam aj nocovat, je tam samozřejmě ten bod označený takovým kovovým sloupkem s nápisem nejzápadnější bod. A je tam krásný potůček, krásná příroda, takovej rybníček, brčálníček, takže určitě doporučuju. A samozřejmě ten východní bod je zase na druhé straně republiky, na té nejvýchodnější straně, na polských hranicích, když jdete vlastně od Jablunkova směrem.
1: Ano.
2: A tento bod má samozřejmě taky označení. Je tam zase takový velký kámen s deskou a nápisem nejvýchodnější bod republiky. Není tam bohužel tahle útulnička, takže pokud tam chcete přenocovat, tak na nejbližší louce, ale jinak jako taky pěkný místečko, potuček a takhle. A ještě bych takhle dodal, na obou dvou bodech jsou vlastně takové schránečky, o které se ty lidi starají a můžete si tam poslat vlastně pohled a oni vám to vlastně doručí na jakoukoliv adresu.
1: Výborně, tak já věřím, že jste teď tou pozvánkou nalákal posluchače, že se dozví taky víc o putování republikou,
2: určitě,
1: o tom.
2: No, protože těch zážitků jako bylo mnoho takhle se nedá říct, jako co bylo nejkrásnější takhle, ale ta samotná cesta prostě člověku nechá hodně. A hlavně, když jdete s láskou a srdcem.
1: Určitě. Tak my jsme teď vás pozvali, milí posluchači, na besedu Stanislava Mrázka s názvem Měsíc s domovem na zádech Českem a můžete se na ní vypravit do Vyškovské knihovny Karla Dvořáčka a to už pozítří v pátek od 16:30 odpoledne. Já děkuji za pozvánku přímo tedy hostovi besedy Stanislavu Mrázkovi. Přeji vám pěkný den a ještě spoustu kilometrů nachozených. Naslyšenou.
2: Hezký den, děkuji vám moc, mějte se hezky.
1: To byla tedy kulturní pozvánka. No a my se za chvíli také podíváme ještě s Jarkou Vykoupilovou na dnešní babské rady. A ty se budou týkat kaštanů. Zůstaňte s námi.

Nejspíš se měl dnes ráno přijít dřív. Šéf se nepřel, jen ke dveřím kýv. Ze schodu mě vyprovodil, prý už nemá smysl, aby chodil, řekl mi zpívej a zkuse životu dál smát. Řekl mi zpívej a zkuse životu dál smát.

Řekl jsem si, to je snad dobrá zpráva. Stejně se mi nechce nikdy vstávat. Budu teď pořád u své milé, prožijeme krásné chvíle, budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Zpívat si tu.

s veselou teď k vrátkům milé kráčím. Ona se však ku podivu mračí. Když chceš mě mít, tak musíš mít práci. Nejsi tu jen pro legraci, no tak si zpívej a zkus se životu dál smát. No tak si zpívej a zkus se životu dál smát. Řekl jsem si, to se musí zapít. Muž ve fraku však tvrdí, nejdřív platit. Říká mu čím a už ven mě vedou. Perspektivu mám tu blidou a tak si zpívám. A zkouším se životu dál smát. A tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. Co mi zbývá, musím domů jít. Rozhlídnout jsem se však asi mohl líp. Pod autem jsem zůstal ležet, nemusím už nikam běžet, a tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. A tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. Zpívám si tu, tu, tu, tu, tu.

0: Milý Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
1: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
0: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
1: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
0: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
2: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
0: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
1: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
0: Hodně štěstí!

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Brno, je 10 hodin 47 minut a to je ten správný čas pro dnešní babské rady Jarky Vykoupilové. Jarka nám v nich dnes připomene, že kaštany dovedou hotové zázraky, zbaví vás revma a dokonce prý i zařídí štěstí.
0: Babské rady.
2: Kaštan v kapse přináší štěstí. Kaštany v počtu vašeho věku plus jeden navíc se dávají pod postel. Podle dávné tradice tak mají do jara chránit před nachlazením, revmatem a odebrat z těla negativní energii. A což takhle dát si koupel na revma? Tři lžíce nasekaných kaštanů smícháme se smrkovými větvičkami, množství dvě hrsti, přidáme 3 litry vařící vody a necháme hodinku odpočinout. Poté scedíme a poležíme si ve vaně alespoň 20 minut. Pak honem po duchnu a odpočívat. Opakujte tento postup alespoň 5 dnů po sobě. Jedlé kaštany jsou plné vitamínů a důležitých minerálů. Jak na jejich přípravu? Ponořte je nejdříve do studené vody, slupka povolí, kaštany nasáknou vodu a při pečení se tolik nevysuší. Na vypouklé straně nařízněte slupku do kříže, rozložte je na plech a pečte 20 minut v troubě vyhřáté na 200 stupňů.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Brno, písně.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Masarykova univerzita chce v Brně provozovat vlastní mateřskou a základní školu. Výkupný letos platí méně zapadaná jablka. Přes 2000 jeseterů vypustili včera ekologové do řeky Dyje a Moravy. A počasí dnes čekáme jasno a teploty do 24 stupňů. Dobré dopoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Masarykova univerzita chce v brněnských Židenicích otevřít klinickou základní a mateřskou školu. Vzdělávat se v ní má 810 dětí. Provoz zajistí pedagogická fakulta. Budova v areálu vznikající čtvrti Nová zbrojovka poslouží i jako přípravná instituce pro budoucí učitele. Na založení této školy se dohodli zástupci města a univerzity. Upřesňuje její mluvčí Radim Sajbot.
2: Architektonický návrh budovy už máme hotový. Nyní na to město Brno plynule navazuje snahou o získání povolení záměru. Otevření moderního komplexu a zahájení výuky se připravuje v ideálním případě na školní rok 2032-2033.
0: Cena padaných jablek proti loňskému roku výrazně poklesla. Výkupna platí za kilogram zhruba o třetinu méně. Podle některých výkupců za to může velká úroda jablek na jihovýchodě Evropy a fakt, že zpracovatelé například v kosmetickém průmyslu mají zásoby z minulého roku, vysvětluje Petr Průša z Havličkobrodské výkupny.
3: Vykupujeme za 2 koruny, ale musím přiznat, že někdy jsou místa, kde vykupují dráž. Takže letos ta cena je dost mizerná, protože v loni, jestli se nepletu, byly 3 koruny nebo 3,50. Pamatuju si roky, kdy jsme vykupovali za 4 koruny.
0: Ekologové včera vypustili do řeky Dyje a Moravy přes 2000 jeseterů malých. Ryby z rybníkářství Pohořelice umístili na 4 lokalitách. Jeseteři jsou velmi starým druhem ryb, svůj vývoj dokončili v druhohorách, tedy v době, kdy planetu obývali dinosauři. Původní druh evropských řek je v dnešní době kriticky ohrožený. Všichni nově vysazení jeseteři mají čip, podle kterého je budou ochránci sledovat. Vysvětluje zástupce ředitelky České pobočky Světového fondu na ochranu přírody Jan Freidinger.
4: Budeme ty data sbírat, budeme dělat monitoring a to bude sloužit jako podklad nějaké studie, která by vlastně nadizajnovala, jak by ta ochrana jesetera v budoucnu mohla vypadat nejen tady na Dyji, ale i na řece Moravě. Ten jesetery je takový lakmusový papírek té řeky. Kde se daří jeseterům? To vlastně ukazuje, že ta řeka je v pořádku, že je zdravá.
0: Ministerstvo financí dnes vyhlásí nejvyšší možnou cenu paliv pro zítřek. Bude ji určovat denně, minimálně měsíc. Vláda ceny regulovala už na jaře. Teď se k tomu vrací kvůli výraznému zdražování. Od zítřka se taky sníží spotřební daň z nafty.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Dálnici D1 z Prahy do Brna u Domašova na kilometru 168 ukončili omezení. Opět se jede oběma pruhy, kolony se celkem rychle dávají do pohybu. Na D1 před Brnem směrem z Prahy zpomalují hlavně kamiony. Jejich nesouvislá fronta začíná u Kývalky na kilometru 182 a rozjíždí se v zúžení u D2 na kilometru 196. A ve směru z Vyškova trvá o něco silnější provoz z úrovně Slatiny z kilometru 201 na D2 z Bratislavy, potom od Modřic z 3. kilometru. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: I dnešní hodina před středečním polednem bude patřit poradně pro zdraví. Zaměříme se už za chvíli na problematiku biologické léčby zánětů střev. Zůstaňte tedy s námi, od mikrofonu Českého rozhlasu Brno vás i nadále zdraví a příjemný poslech, krásné dopoledne přeje Sandra Silná.

0: Poradna pro zdraví s Českým rozhlasem Brno.
1: Pár minut po 11. hodině začíná ve vysílání Českého rozhlasu Brno Poradna pro zdraví. Naším hostem je dnes gastroenterolog Štefan Konečný z Brněnské fakultní nemocnice Brno v Bohunicích a společně si budeme povídat o chronických zánětech střev a možnostech biologické léčby. Připomínám také telefonní číslo sem k nám do studia 726 46 5200, kam můžete během vysílání také volat své dotazy. Pane doktore, dobré dopoledne.
2: Dobrý den.
1: Pojďme si na úvod vysvětlit, když se řekne chronický zánět střev, co si pod tím posluchači mají představit a o jaká onemocnění se vlastně nejčastěji jedná pod tímto označením?
2: Standardně my považujeme za chronické onemocnění idiopatický střevní záněty, který jako kronovou nemoc a ulcerózní kolitidu, a část pacientů nespadá ani do jedny z tyhle kategorií a pak říkáme, že se jedná o indeterminovanou kolitidu, ale standardně jsou to ty dvě jednotky, ulcerózní kolitida a kronová nemoc.
1: Mm-hmm. Jaké příznaky tedy se s těmito nemocemi pojí? Co by mělo člověka upozornit, že by mohlo jít o nějaký závažnější problém, než třeba běžné zažívací potíže?
2: Nejčastěji jsou tyto nemoci provázeny průjmem, to znamená nějakým větším počtem řídkých stolic, někdy i s příměsí krve nebo hlenů. Většinou jsou spojeny i s bolestmi břicha, docela častým příznakem je únava a někdy i nutkání na tu stolici. Prostě člověk musí vyhledat tu toaletu v podstatě i hned.
1: Mm-hmm. A jak často nebo jak dlouho musí trvat takový stav, abychom tedy, chápu, že je to nepříjemné, ale ve chvíli, kdy hovoříme potom o těch onemocněních, tedy chronickém zánětu střev, od jaké doby vy se díváte na takovéhle potíže jako na už chronický zánět?
2: Tak jak jste řekla, jedná se o chronický zánět, to znamená, mělo by to být nějakou delší dobu. Nevždy lze to stanovit o nějaký přesný časový interval, ale je potřeba odlišit tyhle nemoci od nějakých infekčních potíží, které v podstatě přijdou a pak po nějaký kratší době, třeba řádově týdnech odezní. I potom infekčním průjmu nebo po nějakých průjmech po antibioticích můžou ty potíže přetrvávat nějakou delší dobu, ale tihle pacienti většinou tím onemocněním trpí relativně dlouhou dobu.
1: Mm-hmm. To znamená třeba rok
2: týdny,
1: nebo
2: měsíce. Ta diagnostika u nás je trošičku taková opožděná. My bychom byli radši, kdyby se ti pacienti k nám dostávali dřív, ale než si oběhnou celé to kolečko, vyloučí se právě ty infekce nebo nějaká jiná příčina těch potíží, tak to někdy trvá trošku i díl, než bychom chtěli.
1: Možná si pojďme si popsat to kolečko, o kterém jste teď mluvil. Co vlastně člověk, který teď třeba poslouchá nás, ví, že trpí těmito potížemi, už jsou dlouhodobé. Jak začíná tedy tohle pomyslné kolečko po lékařích, než se dostane pacient k vám?
2: Tak standardně asi by pacient měl vyhledat nejdřív pro svého praktického lékaře. A ten by měl udělat nějaký základní vyšetření, to znamená ideálně vyšetřit i stolici na nějaký obligátní střevní patogeny a třeba i nějaký klostridia, který bývá často právě po těch antibioticích. A pak eventuálně, pokud nezjistí příčinu, tak doplnit i ultrazvuk břicha, eventuálně i střev, jestli je tahle možnost dostupná v tom daném regionu. A pokud zjistí, že je tam nějaké známky chronického zánětu, tak pak odeslat pacienta za lékařem, specialistou, gastroenterologem.
1: Uh-huh. A u vás se tedy potom děje, jaká vyšetření čekají pacienta u vás?
2: My většinou doplníme endoskopické vyšetření tlustého střeva a vlastně konce toho tenkého střeva, to znamená kolonoskopii, a většinou i s odběrem nějakých bioptických vzorků a na základě toho můžeme pak stanovit už definitivní diagnózu buď ulcerózní kolitidy nebo kronové nemoci.
1: Uh-huh. My si o těchto chorobách a také o té tedy biologické léčbě budeme povídat. Já bych se ještě moc ráda zeptala také na to, jaké je věkové složení vašich pacientů. Koho se nejčastěji dotýkají tyhle popsané problémy?
2: Tak standardně se udává, že ten výskyt bývá někde, ten hlavní pík bývá kolem 20. až 30. roku věku, to znamená někdy po ty pubertě, a pak druhé to maximum je někdy u těch starších pacientů ve věku 50 až 70 let, takže obě ty skupiny pacientů bývají docela často zastoupeny, ale je i velké množství dětských pacientů, který pak vyhledá spíš ty dětské gastroenterologii a k nám se pak dostává vlastně, když překročí tu hranici těch 18 let.
1: S gastroenterologem Štefanem Konečným si dnes povídáme o léčbě chronických zánětů střev. Posloucháte poradnu pro zdraví Českého rozhlasu Brno a připomínám i telefonní číslo sem k nám do studia 726 46 52 00, kam můžete volat své dotazy.
0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: Posloucháte středeční poradnu pro zdraví. Dnes si s gastroenterologem Štefanem Konečným povídáme o chronických zánětech střev a také se dostaneme tedy k léčbě a hlavně k biologické léčbě těchto zánětů. Před písničkou jsme si povídali také o výskytu, o těch věkových skupinách a já bych se vás moc ráda teď zeptala, jestli jsou známé příčiny, protože vy jste jmenoval, že jsou to děti, pak jsou to lidé po pubertě, mladí lidé po pubertě a pak tedy mezi lidé v produktivním věku mezi 50. a 70. Tak jestli ty příčiny jsou známé, proč se tyhle záněty objevují?
2: Ty příčiny nejsou známé a díky tomu, že neznáme vyvolávající příčinu, tak ty nemoci nedokážeme ani vyléčit. To je zatím jako zásadním problémem pro nás, takže dokážeme potlačit nějaké příznaky, ale to onemocnění samotný dokážeme vyléčit. Určitě tam hraje podíl nějaká genetika, ale i v těch rodinách vidíme, že ten výskyt nevždy bývá úplně rodový a ani třeba dvojčata nemají vždy tu stejnou nemoc, takže je tam určitý podíl, ale je tam velký podíl určitě i nějakých vnějších faktorů.
1: Myslíte si, že způsobují že s tímhle onemocněním souvisí taky způsob života, zdravý životní styl nebo naopak nezdravý, různě zpracované potraviny, prostředí, ve kterém žijeme?
2: Jsou různé teorie. Byla i teorie takzvaná ta chladničková, že prostě jsou to nějaké bakterie, které žijou v lednicích. To se úplně nepotvrdilo. Velkou téma v gastroenterologii je mikrobiom, ale nějaké jako reální výsledky těch studií nebo toho výzkumu zatím nejsou aplikovatelné do té běžné klinické praxe. Takže zatím určitě, co není dobrý, víme, že to samotné onemocnění zhoršuje určitě stres, takže to je jeden z těch faktorů, který tomu určitě nepřispívá.
1: Pojďme se teď tedy zabývat tím, co čeká pacienty, když už se dostanou k vám. Vy jste popisoval to, že tedy to endoskopické vyšetření, aby se přesně pojmenovalo, co tedy pacienta trápí. A potom, jaké další věci člověka čekají, když má tedy diagnostikován chronický zánět střev nebo některou z těch chorob, o kterých jste mluvil. Jak probíhá pak dál tedy ta léčba?
2: Většinou tu léčbu zahajujeme nějakou konvenční terapii, to znamená, to jsou takový ty léky, které jsou na trhu už relativně desítky let, nějaká odkoušená ta medikace. Docela často to bývá nějaký aminosalicyláty v kombinaci třeba i s kortikoidama. Pokud na to ten pacient dobře zareaguje, tak na ty konvenční léčby většinou zůstává nějakou delší dobu, ale ne u všech pacientů to bývá pravidlem. Někteří mají třeba nějaké komplikace, ty nemoci, třeba píštěle a podobně, a tam je už potřeba pak zařadit tu biologickou, nebo my tomu říkáme inovativní léčba, protože do té skupiny patří kromě biologik i malé molekuly, které nejsou sami o sobě biologickou léčbou, ale je to taky moderní léčba.
1: Mm-hmm. My si o biologické léčbě budeme ještě za chvíli povídat v dalším vstupu, ale chtěla bych se ještě zeptat také na tu konvenční léčbu. To znamená, že pacient bere nějaké prášky nebo dostává injekce. Jak tohle se řeší?
2: Většinou jsou to nějaké tabletky, nebo někdy je to granulát, takový malý jako kuličky léku v sáčcích, ale je to v podstatě něco perorálního, bere se to prostě pusou.
1: Takže pravidelně je potřeba užívat tyhle léky a to znamená do konce života?
2: To bych rád zdůraznil, že opravdu to je onemocnění chronický a ta léčba je nutná celoživotní. Takže i na začátku vlastně těm pacientům musíme zdůraznit to, že toho onemocnění, jelikož, jak jsem říkal, ho nedokážeme vyléčit, tak se ho nezbaví a je nutný celý život užívat nějakou medikaci.
1: A tahle medikace tedy potom funguje tak, že ty průjmy jsou zmírněny nebo úplně zmizí, třeba bolesti břicha a podobně?
2: My se snažíme jedna z těch věcí, o kterých se snažíme, je zlepšení ty kvality života, to znamená návrat k těm běžným denním činnostem. A další věcí je to, že bychom se měli snažit, aby i to střevo se v podstatě zhojilo do takového stádia, aby tam nebylo v podstatě poznat, že ten člověk trpí nějakým onemocněním. Mm-hmm. To už jsou takový vyšší cíle ty léčby, ne u všech pacientů se nám to daří dosáhnout, ale měli bychom se o to aspoň pokusit.
1: S gastroenterologem Štefanem Konečným si dnes povídáme o léčbě střevních onemocnění, a to těch, která jsou tedy dlouhodobá, a budeme si opět povídat za chvíli po písničce a já ještě připomínám i telefonní číslo do studia 726 4652 00, kam můžete volat své dotazy pro našeho hosta. pátek 2. října si s hostem chovatelské poradny Radkem Baďurou budeme povídat o tom, jak na počátku podzimu můžeme podpořit volně žijící zvířata na zahradách a v sadech. Jak poznáme, že ježek potřebuje před zazimováním dokrmit? Co připravit na přilepšenou veverkám a další drobotině? Na zajímavý rozhovor, váš poslech i dotazy se už teď těší Sandra Silná.
0: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Poradna pro zdraví s Českým rozhlasem Brno.
1: S gastroenterologem Štefanem Konečným si dnes povídáme o léčbě chronických zánětů střev. A před písničkou jsme naťukli malinko biologickou léčbu. Tak se vás zeptám, čím se tedy liší biologická léčba těchto zánětů a střevních obtíží od klasické léčby?
2: Tak biologická léčba jsou to většinou nějaký složitější trojdimenzionální molekuly a standardně to ta léčba se vyrábí rekombinantní technologií na živých kulturách, většinou třeba na myších ováriích, ale rozdíl mezi tou standardní léčbou je, že jsou ty standardní léky jsou běžné chemické struktury, které vznikají v laboratoři a ta biologická léčba je taková složitější. Navíc se na tou biologickou léčbou snažíme ovlivnit nebo vstoupit do ty kaskády imunitní reakce, to znamená potlačit specifické třeba interleukiny v té imunitní reakci a tím pádem blokovat zánět, který je podkladem vzniku idiopatických střevních zánětů.
1: Pro koho je biologická léčba vhodná nebo jak často vůbec dnes dochází k tomu, že pacienti ji dostanou, je jim tedy předepsána?
2: Biologická léčba je v podstatě vhodná asi pro všechny pacienty, u kterých selže ta konvenční léčba, ta běžná, kterou začínáme a pak potřebují se posunout někam dál a najít nějakou novou adekvátní léčbu, aby se potlačily ty jejich příznaky, tak pak u nich volíme biologickou léčbu. Z našeho pohledu gastroenterologů je určitě větší množství pacientů, který ji potřebují, než ten počet, který opravdu dostává. Takže ty počty v těch západních zemích jsou mnohem vyšší procentuálně než v České republice. To znamená, my bychom byli moc rádi, kdyby jsme byli schopni rozšířit to portfolio pro více pacientů, který ji opravdu potřebují.
1: A roste celkově počet pacientů tedy s chronickými záněty střev?
2: Roste určitě momentálně podle těch posledních studií je to až 1% populace v České republice, co je opravdu docela dost.
1: A teď si vás ještě zeptám, je tedy nějaké třeba věkové omezení nebo něco, kdyby pacient prostě, jak je to třeba u dětí, ty také mohou dostat biologickou léčbu?
2: Ty děti taky můžou dostat biologickou léčbu, tam je trošičku problém, že ty studie u dětí jsou takový více jako sledovaný, takže ty preparáty se do té léčby těch dětských pacientů dostávají později než k léčbě dospělých, ale určitě i u dětí je možnost biologické léčby a velká část pacientů právě z dětské nemocnice tady v Brně je léčena biologikama.
1: A jak to probíhá prakticky léčba biologická? To znamená, že pacient dochází k vám ambulantně nebo dostává nějaké infuze?
2: Jsou dvě možnosti, buď jsou to infuze, nebo jsou to subkutánní injekce, které si pak můžou eventuálně píchat pacienti i doma. Většinou ta standardní léčba začíná nějakou infuzní terapii, třeba první 2-3 dávky bývají infuze a pak se třeba přechází na ty injekce. A teď čím ty léky jsou modernější, tak většinou se snaží, aby byly uživatelsky přijatelnější, tím pádem vlastně se snaží, aby ta léčba byla buď v těch injekcích, nebo v nějakých injekčních perech, případně v takových razítkách, aby to prostě pro ty pacienty bylo jednoduché k aplikaci.
1: Takže si můžou brát vlastně tohle domů?
2: Jo, dostávají to domů, většinou se to vydává třeba na 2-3 měsíce, aby prostě nemuseli do ty nemocnice docházet tak často. Na ty infuze se ale třeba chodí jednou za 2 měsíce, některý pacienti to preferujou, trošku si tam poleží a mají takový čas i sami pro sebe, takže pro někoho je to zase lepší varianta než ta domácí injekční léčba.
1: A časově třeba na jak dlouho ta infuze, kolik času potřebuje pacient na takovou návštěvu tady?
2: Většinou se začíná, zhruba jsou to takový ty 3 hodiny v té nemocnici, takže je to jako časově náročnější, ale když si to člověk vezme, že je to jednou za 2 měsíce, tak to není zas až tak hrozný, si myslím.
1: My jsme tady během písniček měli posluchačský dotaz. Posluchačka volala s tím, že její dcera trpí divertikulitidou a tam jste odpovídal, že v tomhle případě nepodává se biologická léčba. Řekněte k tomu možná ještě víc.
2: Na divertikulitidu není biologická léčba. V podstatě to je onemocnění, které se projevuje taky bolestma břicha. Někdy to může být spojeno i s nějakým průjmem, ale spíš je to zánět v těch divertiklech, které vznikají v podstatě u pacientů většinou s nějakou chronickou zácpou. Tam je určitě nutné pečovat o pravidelnou stolici a v případě nějakého akutního zánětu se pak používá antibiotika. Takže to nepatří úplně mezi ty chronické záněty střev.
1: S gastroenterologem Štefanem Konečným si dnes povídáme tedy o léčbě chronických zánětů střev. Zaměřujeme se také na téma biologické léčby a budeme opět v tématu za chvíli pokračovat. Já ještě připomínám telefonní číslo sem k nám do studia 726 465 200, na kterém také odpovídáme na vaše dotazy.

0: Poradna pro zdraví s Českým rozhlasem Brno.
1: Dnes si s mým hostem Štefanem Konečným, gastroenterologem, internistou, povídáme o léčbě chronických zánětů střev a už jsme si tady toho poměrně dost řekli o biologické léčbě. Já ještě také jednou připomínám telefonní číslo sem k nám do studia 726 4652 00, kam ještě zhruba nějakých 7-8 minut můžete volat své dotazy. Pojďme se teď zaměřit na to, jaké výsledky mohou pacienti od biologické léčby očekávat, protože vy už jste mluvil o tom, že nemoc tedy není možné vyléčit, ale co vlastně přinese člověku biologická léčba za zlepšení?
2: Vlastně u všech léků se snažíme o to, aby pacienti se vrátili do běžného života a nepociťovali nějaký příznaky té nemoci. A to je vlastně naším hlavním cílem a dalším cílem je to, aby morfologicky se to onemocnění vyhojilo, aby jsme v podstatě, pokud uděláme nějaké vyšetření, nebyli schopni poznat, že ti pacienti jsou nemocní a v podstatě zbavili je nějakých omezení toho běžného života. V podstatě u pacientů, kteří jsou v remisi, není nutný držet pak ani žádnou dietu, můžou dělat všechny běžné činnosti a věnovat se třeba sportu nebo nějakým pracovním povinnostem, stejně jako běžná populace.
1: Zkusíme vzít teď jeden dotaz napřímo. Já vás poprosím, nasaďte si sluchátka. Poradna pro zdraví Českého rozhlasu Brno. Dobré dopoledne, jste ve vysílání.
3: Dobrý den,
1: kdo pak nám volá?
3: Tady je skorině nějaká Ludmila.
1: Ano, já
3: jsem se chtěla zeptat paného doktora, já užívám omeprazol na ty šťávy, jestli se to má pořád užívat, nebo jak, já už to užívám 2 roky, léčím se na štítnu žlázu.
2: Tak to je spíš otázka z jiného soudka refluxní nemoci, ale pokud ty potíže máte aspoň 2x do týdne, že vás třeba pálí žáha, tak je to na místě určitě užívat dlouhodobě.
3: Že to mám užívat dlouhodobě.
2: Pokud ty potíže míváte. Je dobrý se ale o tom poradit třeba i s vaším praktickým lékařem, který by tuhle problematiku měl taky zvládnout.
3: On mi právě říkal, že když nebudu mít takové, jako jsem to pravidelně užívala, a že když teď nebudu mít takové potíže, furt jako, takže si to mám vzít třeba 1 nebo 2x za týden.
2: Jo, tak určitě se to dá užívat i pouze při potížích, to je taková lepší varianta, pokud ty léky nepotřebujete nějak dlouhodobě.
3: No, prvně to jako, když jsem si to nevzala, tak mě to vždycky až v tém krku dusilo, tak mě pálelo to.
2: Pokud je to opravdu víc jak 2x do týdne ty potíže, tak je to na místě pak užívat pravidelně, pokud ne, tak můžete jenom při potížích.
3: Takže děkuji moc, nashledanou.
1: Naslyšenou.
2: Nashledanou.
1: Tak to byl posluchačský dotaz a vy jste tady zmínil také omezení, která přináší pacientům ty chronické záněty střev. Pojďme se ještě taky trochu dotknout tohohle tématu, co všechno ta omezení vlastně znamenají.
2: Já si myslím osobně, že ty omezení těch běžných životních činností jsou zcela zásadní. Jako většina pacientů musí jako přijat i to, že to je onemocnění na celý život. Co třeba my se docela často bavíme v různých pořadech o nějakých onkologických onemocněních, ale o Crohnově nemoci nebo ulcerozní kolitidě se za stolik nemluví a sami pacienti o tom neradi mluví, ale ty potíže jsou někdy mnohem obtěžující nebo mnohem víc obtěžující než třeba u pacientů, který mají onkologické onemocnění. Tam se většinou podstoupí nějaká léčba a to onemocnění se buď vyřeší, anebo to dopadne hůř, ale tohle onemocnění v podstatě provází pacienty celý život a většinou tomu musí přizpůsobit i ty svoje běžné denní činnosti, ten svůj režim, cestování podobně. Část z nich, pokud má opravdu ty akutní potíže, než zabere ta léčba, tak znají toalety po celém městě, vědí, kam si můžou odskočit a musí tomu přizpůsobit i ten svůj denní režim, prostě nemůžou se nějak zdržovat daleko mimo domov a podobně.
1: Takže potom třeba s biologickou léčbou, když přijde ústup těch všech problémů, člověk může cestovat, dá se ta léčba vzít vlastně sebou? Vy jste o tom mluvil, člověk může si naplánovat cestu někam i dál.
2: Určitě dá se s tím i létat, prostě pacienti jsou někteří, kteří žijou dlouhodobě mimo Českou republiku a v podstatě nemají s tím problém, prostě můžou to přinášet i mezi kontinenty a v podstatě takhle docílit zlepšení své kvality života a za cenu v podstatě minimálních potíží s těma třeba injekcema.
1: Posloucháte středeční poradnu pro zdraví. Dnes si povídáme s lékařem Štefanem Konečným o léčbě chronických zánětů střev. A ještě se krátce k tématu za chvíli vrátíme a povídat si budeme třeba o prevenci a o tom, jak bychom se měli postarat i v tomto směru o své zdraví.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: Posloucháte středeční poradnu pro zdraví dnes s gastroenterologem Štefanem Konečným. Povídáme si o léčbě chronických zánětů střev, také o biologické léčbě, která je průlomová i v tomto směru. Pane doktore, my jsme tady teď během písniček měli několik dotazů a možná pojďme posluchače povzbudit, aby se třeba nebáli kolonoskopického vyšetření, které je takové klíčové právě při určení těchto konkrétních potíží.
2: Ono je klíčové nejenom pro problematiku idiopatických střevních zánětů, ale zejména pro diagnostiku kolorektálního karcinomu a momentálně ten screening se posunul už od, vlastně začíná ve věku 45 let, takže nejsou to jenom starší pacienti, jsou to opravdu pacienti v produktivním věku a myslím si, že opravdu není čeho se bát. Největší problémem toho vyšetření je ta příprava. Vlastně den před tím samotným vyšetřením nebo někdy je dělená, že se začíná večera, druhá polovina se pak pije ráno, ale v podstatě to je jednorázový a většina pacientů to zvládne úplně bez problému. To samotné vyšetření pak zas není tak hrozný. Někdo, kdo už absolvoval gastroskopii, tak většinou říká, že je lepší než to vyšetření z vrchu. A většinou my na to dáváme nějakou premedikaci, nějakou sedaci, takže ti pacienti si na to pak zpětně ani moc nepamatujou, co je výhodou, aby přišli pak znovu. Třeba.
1: Pojďme teď ještě si říct k těm chronickým zánětům střev. Vy jste už tady mluvil několikrát o tom, že je to tedy nevylečitelné onemocnění, ale dají se zmírnit ty příznaky. Přesto, co by mohli sami pacienti udělat v rámci prevence nebo toho, aby zkrátka se jim zlepšil ten zdravotní stav nejenom po biologické léčbě, ale oni sami, co mohou pacienti pro sebe udělat v tomto směru?
2: Při těch akutních potížích je určitě dobrý dodržovat nějakou bezezbytkovou dietu, to znamená upravit si ten dietní režim, ten pomůže trošku snížit počet těch stolic, někdy trochu i s tím hojením, ale ta dieta samotná to onemocnění není schopna vyléčit, a jenom v podstatě zmírnit ty příznaky toho onemocnění. Já osobně v ambulanci rady typu nestresujte se nedávám, protože ten stres k tomu životu patří, ale někdy opravdu je lepší si upravit i nějak ty třeba pracovní podmínky nebo přizpůsobit prostě ten život tomu, ty nemoci. Velká část pacientů to nerada dělá, ale je to jedna z věcí, která prostě s tím souvisí a je potřeba opravdu přijmout to, že člověk je prostě nějak dlouhodobě nemocný.
1: Vy jste tady teď zmínil termín bezezbytková dieta, možná zkuste ještě tohle vysvětlit.
2: Jo. V podstatě je to opak ty racionální výživy, když to řeknu, tak jako jednoduše v podstatě bílý pečivo, nějaká šunka, bílý maso, málo zeleniny, málo vlákniny, v podstatě, aby ty stolice bylo co nejméně a ti pacienti nechodili tak často na tu toaletu.
1: A když jste ještě říkal také, že neradíte tedy pacientům, aby zmírnili stres, tak se zeptám, co jim tedy radíte? Jak je podporujete pacienty svoje?
2: Část pacientů se ptá třeba, jestli může sportovat a podobně. Určitě je to jedna z věcí, která pomůže ty psychické pohodě a zázemí, prostě moci o tom promluvit s někým, ta psychologická podpora většinou docela pomáhá. Kopec lidí se tomu brání, ale je to taky cesta, jak přijmout ten fakt, že prostě člověk má nějaký problém zdravotní a nějak se s ním vypořádat. Takže určitě i to patří k té léčbě, té nemoci.
1: A ve vaší ambulanci je třeba možné právě získat i psychologickou podporu nebo spíš kontakt na někoho. Je to tak, že spolupracujete s dalšími lékaři, s dalšími obory?
2: My na oddělení máme klinického psychologa, takže tahle možnost je, ale je to spíš pro ty hospitalizované pacienty, který pak ale dochází ambulantně pak dál za naší kolegyní a je to spíš pak asi individuální, někdo je k tomu víc nakloněný, někdo ne. Není to úplně tak, že by musel dostat nějaký psychofarmaka, spíš je to o tom, aby si měli s kým promluvit.
1: Dnešní poradna pro zdraví končí a já děkuji lékaři Štefanu Konečnému z Fakultní nemocnice Brno Bohunice za čas a odpovědi na dotazy k tématu biologické léčby střevních zánětů. Přeji vám krásný den a brzy věřím opět naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání, hezký den, nashledanou.
1: A vám, milí posluchači, připomínám možnost se k poslechu dnešní poradny a vlastně nejenom té dnešní vrátit, a to v aplikaci Můj rozhlas anebo na stránkách brno.rozhlas.cz. Pevné zdraví, příjemný poslech dalších pořadů na frekvenci Českého rozhlasu Brno a krásný den vám od mikrofonu přeji.

0: Je Sandra Silná, brzy opět naslyšenou.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude onkoložka a hematoložka profesorka Petra Tesařová.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
4: Během 40-denního turné plastiků po Spojených státech jsme si při hraní všimli dvojice fanoušků, kteří nevynechali jediný koncert. Ať už jsme hráli v Kansasu, na Floridě, ve Washingtonu nebo v Denveru, všude se po chvíli vyloupily dvě milé tváře manželů, Johna a Gage. Zanedlouho poté přijeli i do Čech a i tady jezdili všude s námi.
3: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
1: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Znojemské náměstí má po opravě novou kašnu a stromy. Ve druhém čtvrtletí česká ekonomika rostla pomaleji, než statistici očekávali. Na Boskovicku se množí podvody při nákupech dřeva nebo briket na topení. A bude jasno nebo skoro jasno s teplotami do 25 stupňů. Dobré poledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Znojmo má opravené náměstí Svobody u Horní brány. Práce trvaly více než rok a město za ně zaplatilo přes 30 milionů korun. Při rekonstrukci dělníci museli zachovat historický ráz náměstí. Část původní dlažby proto rozebrali, očistili a znovu položili. Přibyla také nová kašna, lavičky a zeleň, která na náměstí dřív chyběla, doplňuje mluvčí města Denisa Mandátová.
2: Náměstí Svobody je poměrně rozlehlý prostor a jeho součástí jsou dvě opravdu velká záchytná parkoviště. To znamená, ten další osud potom toho náměstí Svobody se samozřejmě bude řešen někdy v budoucnu nějakými změnami parkování.
0: Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí letošního roku vzrostla o 1,8%, informoval o tom Český statistický úřad. Na konci srpna přitom statistici předpovídali o 10% bodu rychlejší růst. Hrubý domácí produkt stoupl meziročně o necelá 2% a oproti předchozímu čtvrtletí o 0,3%. Domácnostem rostly mezi dubnem a červnem příjmy, ale i spotřeba. Policisté varují před falešnými nabídkami prodeje dřeva a dalšího topiva v Boskovicích a okolí. Vyšetřují několik případů a nevylučují, že se můžou objevit další i mimo region. Podvodníci inzeráty zveřejňují na internetu, sociálních sítích a inzertních portálech. Po zájemcích chtějí peníze předem a po zaplacení nereagují. V jiných případech dřevo opravdu přivezou a využijí jinou podvodnou strategii, upozorňuje policejní mluvčí Lenka Petrželková.
3: Skutečně přivezou, následně však využijí psychologického nátlaku a snahy zákazníka přimět k rychlému zaplacení. Ten si často v danou chvíli řádně neskontroluje množství dodaného dřeva. Až po zaplacení a odjezdu skupiny pracovníků zákazník zjistí, že skutečné množství dodaného dřeva je výrazně menší, než za jaké zaplatil.
0: V Olomouckém univerzitním muzeu Pevnost poznání je nová expozice 3D modelů ametistových umělých jeskyní z kroměřížského zámku. Světový unikát tam objevila před 2 lety historička umění Jana Zapletalová z Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Modely vytiskly univerzitní geoinformatici. Na jaře příštího roku se modely přesunou do Kroměříže.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude nadále jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. K tomu bude foukat mírný jihovýchodní vítr, hlavně na Znojemsku i čerstvý s nárazy kolem 50 km v hodině. Biozátěž zůstává mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: V Brně pozor u nehody na Revoluční ulici. Po nehodě v Sebranicích zůstává dočasně uzavřena silnice 19, tedy cesta na Kunštát. A s omezením po nehodě počítejte i v Rosicích. Na Brněnské ulici blokuje jeden pruh. Cesty bez nehod přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písně.

A opět jsme se, přátelé, probudili do krásného dne a opět tady máme pro vás pořad plný pěkných písniček, ve kterých budou hrát dechovky a cymbálovky. Příjemný poslech Moravy krásné země vám přeje Jiřina Ostrá. No a byla to Zdounečanka, která zahrála tu první písničku. Byla to polka Antonína Koníčka a Vladimíra Salčáka Dědinečka. A kdo dnes slaví svátek? U nás to jsou jména Jeroným a Ráchel, na Slovensku pak Jarolím. Nositelům zmíněných jmen přejí pěkný život, který ostatně přeji i vám všem, kteří jste si nyní naladili Moravu krásnou zem. Zbývá připomenout telefonní číslo 726 46 520 a teď už cymbálová muzika Technik Ostrava.

0: Sourozenci Baťkovi dospívali krásnou písničku Františka Třetiny Aj to širé polečko. No a já už zdravím v Křižanově paní Marušku Smejkalovou. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá, já vás po měsíci zdravím. Měsíc září uběhl jak voda a naš osobní přání našim jubilantům byla předána a nyní už čekají na hudební dárek od vás. Jsou to paní Jana Vítešníková, 75 roků, pan Hladík Jaroslav, 85 roků, pan Stanislav Smejkal, 75 roků, mimochodem můj manžel, Říha Miloslav, 80 roků, Procházka Josef, 80 roků, Kudějovský Antonín, 86 roků, Chirík Eduard, 75 roků a pan František Bradáč, nejstarší zářijový jubilant, 91 roků. Všem přejeme pevné zdraví, štěstí, lásku, osobní pohodu. Ať se jim daří, ať se můžeme nadále setkávat. Já vám moc děkuji, paní Ostrá, a přeji vám krásný slunečný den.
0: Děkuji moc. No já bych řekla za měsíc nashledanou, paní Maruško, ale klidně můžete zavolat ještě. Jo? Tak jo. Tak hezký den. Nashledanou. Nashledanou. A už paní Zdeňka z Velkých Němčic. Dobrý den i vám.
2: Já vám přeji taky krásný den a děkuji za přijatí hovoru. A chtěla bych vaším prostřednictvím poslat do Uherčic u Hustopeče pro manžele Rohrerovi, Vojtěšku a Václava, kteří oslavili 19. září 55 let spolu, což je nádherný. A ještě bylo Václava, tak jejímu manželovi Vojtěštinu, tému Václavovi také. A ještě jedno přáníčko bych chtěla poslat do Velkého Trestného pro pana Josefa Němečka, který má dneska krásné narozeniny, takže mu také přeju hodně, hodně s rodinou, mu všichni přejeme hodně, hodně zdravíčka. A konec září, začátek října a 2. října je náš syn Karel Růžička, který bydlí na Terezíně, tak mu taky přejeme všechno, ať si, co si přeje, ať se mu splní a hlavně zdravíčko a také pro vnuka Toníčka a Patrika pozdravení. Toníček navštívil první třídu, takže mu přejem taky mnoho úspěchu. Mm-hmm. Tak vám moc děkuju a do Němčic všem ženám, které znám, je to paní Aneška Broskvová a všechny ženy z Lavečky, moc všechny pozdravuju, Pavlinku Bemovu, takže vám moc děkuji, na shledanou.
0: Mnoho krásných pozdravů letí od paní Zdeňky.
2: Děkuji, na shledanou.
0: No a teď už mistříňanka a do rána.

0: Tak mistryňanka dohrála polku Blahoslava Smišovského a Františka Kožíka a už tady mám další telefonáty, tak nejprve zdravím v Pítíně paní Slámečkovou. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá. Zdravím vás a všechny posluchače. Chtěla bych popřát manželům Fojtíkovým z Divnic k jejich výročí svatby. Hlavně zdravím, přejeme štěstí, boží požehnání, ale ať se mají pořád stejně rádi a ještě to vydrží a pár roku.
0: Tak snad jo, paní Slámečková.
1: Doufáme, no.
0: A když už to vydrželi dlouho, tak určitě další roky budou pro ně už, že se žádným překvapením, když už se musí znát jako vlastní boty, že jo, tak jo.
1: Ano. A ještě bych chtěla popřát panu Fojtíkovi, jako tomu ženichovi, bude Františka v nedělu, tak mu přejeme také hodně zdraví, štěstí, boží požehnání, ale hlavně zdraví, zdraví, zdraví, ať jsou všetci zdraví a mají se rádi.
0: Krásné přání, tak a tím ten společný život ještě přinese mnoho radosti. Naschledanou.
1: Ano. Děkuji, naschledanou.
0: Naschledanou. Paní Klimentová, tak už jste na řadě. Dobrý den.
2: Dobrý den. Chcela by som dať zahrať môjmu manželovi Pavlovi Klimentovi, ktorý je dnešným dňom po mojom boku už 37 rokov a je najväčšou mojou oporou. Veľmi pekne mu ďakujem za všetko, čo pre mňa robí a pre našu rodinu. Prajem mu veľmi veľa zdravia, aby tu ešte so mnou dlho bol. Ďakujem.
0: Tak dobře ste si vybrala, pani Klimentová, jak je vidieť. Takže s Pavlem určite máte pred sebou ešte mnoho let toho pekného společného života. Naschledanou.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Naschledanou. No a teď už si poslechneme zpěváka Vratislava Velka, který nám zaspívá známou písničku Tango Karla Waldaufa.
3: Český rozhlas Brno.

0: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.
1: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
2: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
1: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
3: Co dneska děláte? Koulíte?
4: Přikuluji.
3: To přikulovat je lepší než koulet, že?
4: Ano.
1: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
2: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
5: No ale teď už opět posloucháte Moravu krásnou zem a my si nyní poslechneme. Já vidím, že mám na obou telefonech paní Jany, takže teď to bude paní Jana z Roštění. Dobrý den.
6: Pěkný dobrý den. Srdečně vás zdravím, paní Ostrá, a všechny posluchače. A včera měla krásné narozeniny naše milá paní Anička Pavelková z Přestavil u Přerova. Milá Aničko, všecko nejlepší, hlavně hodně zdraví a pevné zdraví, štěstí, spokojený život plný lásky a radosti, hojnost Božího požehnání a panenka Maria svatohostýnská, ať je všude ochraňuje. Toti z celého srdce přeje a posílá Jana a Jiří z Roštění a celá tvoje rodina. A paní Ostrá, vám moc krát děkuji. Posíláme vám krásné babí léto a všem vám do rozhlasu i posluchačům přejeme hlavně zdraví. Děkuji a nashledanou.
5: Já děkuji za vaše laskavá slova, písnička i pro vás. Nashledanou.
6: Nashledanou.
5: A teď už ta druhá paní Jana. Dobrý den.
7: Ano, prosím vás. Bylo by možné nechat zahrát panu Vraťovi Vlčkovi jeho krásným dneska 88 letech. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, aby tady s námi ještě dlouho a dlouho byl. A tomu přijde vnučka Miriam a jeho přítelkyně. Chtěli bychom mu nechat zahrát písničku Když jsem šel z Hradiště.
5: No jo.
7: Děkujeme.
5: Paní Jano, vy to možná nevíte, ale písničky si vybírat nemůžete, ty už jsou vybrány dopředu, ale každopádně jste předala pěkné přání a já věřím, že Vraťovi, panu Vraťovi se bude líbit i písnička, kterou bude hrát za maličkou chvilku Stříbrňanka. Hezký den, nashledanou.
7: Dobře, děkujem, nashledanou.
5: Nashledanou, no a teď už Stříbrňanka.

Tak to byla veselá písnička Jiřího Vrány a Václava Babuly Ani jednu. Hrála Stříbrňanka. No ale nyní už přání pro paní Ludmilu Šebestovou z Lovčiček. Naše milá oslavenkyně Liduško, neslavíš krásných 80 let a přesto máš stále tolik elánu, energie a chuti do života, že bychom ti je mohli závidět. Jsme šťastní, že tě máme a do dalších let ti přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky, smíchu a ještě spoustu krásných chvil s námi všemi. A tě život pořád baví, zahrádka kvete, křížovky zaměstnávají a my všichni a ti můžeme dělat radost. Máme tě moc rádi a připíjíme na dalších krásných 80 let. S velikou láskou a vděčností tvůj manžel František, děti, vnoučata a pravnoučata. No a k tak pěknému přání patří i krásná písnička.

0: No tak laskavým valčíkem Václava Maňase a Stanislava Pěnčíka nás pohladila Podhoránka. No a já jsem zvědavá, koho teď pohladí, milými slovy, pan Pavel. Dobrý den.
1: No, dobrý den, paní Jirinko. Zdravím především vás a všechny posluchače tohoto pěkného rádia. A rád bych pozdravil Jiřínku, teda taky Jiřínku, a ne Ostrou, ale Marchovou do Vizovic. Má dneska, zrovna dneska má narození. Takže zdravíčko, štěstíčko a hodně radosti ze života jí přeji.
0: Mm-hmm. No a pane Pavle, nechodíte s Jiřínkou náhodou tancovat?
1: No chodíme tancovat, no byli v březu.
0: No já toto všechno, vím, pane Pavle. Já vím, že vy jste báječní tanečníci.
1: A jste se to dozvěděla.
0: No to já ještě neprozradím. Za chvilku to vyplyne z toho následujícího přání pro paní Jiřinku. Tak toto bylo od vás.
1: Tak se mějte moc krásně, děkuji vám.
0: Není zač.
1: Zatím naschledanou.
0: Naschledanou. No a dnes krásných a úctyhodných. 81 let oslavuje paní Ludmila Maršálová z Koryčan. Pro ní následující. Naše milá babičko, k tvým narozeninám ti ze srdce přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a božího požehnání. A tě každý den provázejí úsměv, pohoda a radost. Děkujeme ti za všechnu tvoji lásku, péči a laskavost, kterou nám dáváš. Máme tě moc rádi a posíláme veliké obětí. S láskou celá rodina Maršálova. Je čas na písničku a tu bude hrát Lácaranka.
2: Český rozhlas Brno.

Tak to byl samotář Pavla Svobody a Václava Babuly, hrála na Lácaranka. No a já vám, přátelé, doporučuji, abyste ani v sobotu a v neděli nezůstávali sami. Třeba můžete se rozjet do chorvátské Nové Vsi, protože tam 4. a 5. budou hody, krojované hody. V neděli samozřejmě ráno to začne mší svatou, potom ve 14 hodin krojový průvod, v 16 hodin odpolední zábava a v 21 hodin večerní zábava. No a pondělí zase mše svatá v 8.30 a potom v 10.30 dopolední zábava, ve 14 krojový průvod, v 16 hodin odpolední zábava a v 21 hodin večerní zábava. Ovšem předtím ještě v sobotu 3. října v 17 hodin proběhne ruční stavění máje a je tady i taková poznámečka. Prosíme všecky silné chlapy, aby nám přišli pomoci. No a ještě důležitá věc, kdo bude hrát na hodech, bude to dechová hudba Zlaťulka. Ovšem nám teď bude hrát cymbálová muzika a bude to brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů.

No, krásnou lidovou zaspívali manželé Vavrisovi Veselá je dědina. A ještě dnes má narozeniny a už jsme slyšeli. Paní Jiřinka Marková, ať každý den se krásný zdá pro tebe a přání tvá. Moře zdravíčka, štěstíčka, pohodičky, lásky a mnoho protancovaných střevíčků přejí Bohunka a Pepa Havlíkovi z Rynholce ze Středočeského kraje. Dopis pokračuje a další přání je pro mého bratra Antonína Vojtěška, rodáka z Huštěnovic, nyní žijícího v domově seniorů v Buchlovicích. Toníku, vše jen to nejlepší k 70. stránce tvého života. Mnoho zdraví, štěstí, pohody, radosti, lásky a božího požehnání. To vše ti přejí sestra Bohunka s manželem Pepou, celá velká rodina a pravnučka Valinka posílá štípané pusenky. Písničkou potěšil Hoťanka.

Tak Lhoťanka dohrála, ještě mám tady jednu pozvánku pro vás. Je to pozvánka na akci Zahraj nám muziko. Vystoupí dechové hudby Frištátská Javořina a také Javorinka a také folklorní soubor Malé zálesy. Tuto akci moderuje Pavel Vacek a teď to důležité. Koná se 3. října, což je sobota, v kulturním domě Elektra v Luhačovicích. No a teď už je 12 hodin, 54 minut, přátelé. Tak je jasné, že se budeme pomalu, ale jistě loučit. Já vám děkuji za vaši milou společnost, děkuji vám za vaši pozornost, kterou věnujete našemu vysílání. No tak polední část Moravy krásné země je tedy za námi, ale nebojte, před vámi jsou další zajímavé pořady, které se skutečně jako dají poslouchat. No a krátce po 18. hodině pak opět Morava, krásná zem. Samozřejmě se na vás moc těším. Pohodové odpoledne vám přeje Jiřina Ostrá. A ještě jednou vám děkuji za tu pozornost a pro vás, pro všechny, kteří jste si naladili Moravu, krásnou zem, zbývá orchestrální skladba a je to opravdu krásná skladba podání Glorie. Je to skladba Zdeňka Gurského, Si nádherná.

Dnes večer v České televizi. ČT1. Filantropka Vendula Picingrová hostem nového dílu talk show na jednoho. ČT2. Ivana Jirešová a Martin Písařík navštíví jedny z nejmalebnějších oblastí Portugalska, Sintru a Obidos. Premiérová řada cestopisného cyklu Bedekr. A ČT Art uvádí příběh ženy, která výrazně proměnila českou módu a která právě slaví životní jubileum. Premiéra dokumentu Liběna Rochová, Sochy v pohybu. Středeční večer s Českou televizí.

0: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Ve vojenském újezdu Březina u Vyškova armáda testuje drony a obranu proti nim. Lékárníci varují před riziky zásilkového výdeje léků. Dopravní situaci kolem brněnské přehrady komplikuje oprava hráze a bude jasno nebo skoro jasno s teplotami do 25 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Bezpilotní stroje od více než 70 výrobců ze 17 zemí testuje česká armáda při mezinárodním cvičení Drone Shield 2026 ve vojenském újezdu Březina u Vyškova. Cílem cvičení je získat přehled o současných technologiích na trhu. Získané poznatky využije armáda pro budoucí nákupy. Zavádění nových technologií je třeba urychlit, říká ředitel sekce komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany Petr Šnajdárek.
2: Je to jeden z výstupů, kdy bychom chtěli v řádu měsíců dané technologie si pořídit, ne přímo třeba zavést, ale testovat v rámci armády. Takže my se snažíme právě popsat i pro naše kolegy z Ministerstva obrany potřeby ke zkrácení akvizičního procesu, protože ty technologie opravdu se v rámci týdnu vyvíjejí překotnou rychlostí.
0: Zavedení zásilkového výdeje léků na recept vedlo v zahraničí k zavírání lékáren. Na svém webu to uvedla Česká lékárnická komora v reakci na plán Ministerstva zdravotnictví doručování léků do výdejních boxů umožnit. Varovala, že kamenné lékárny pak nemusí být dostupné pro pacienty, kteří je potřebují. Prezident komory Aleš Krebs připomněl, že v předepsaných lécích často se vyskytují chyby, které se podaří při výdeji v lékárně odhalit. Opravy hráze brněnské přehrady ovlivňují řidiče i chodce. Uzavírka začala platit v úterý a lidé kvůli ní musí využít schody do podhrází a pak lávku u fotbalového hřiště v Kníničkách. Případně můžou jít autobusem číslo 302 a potom jít rekreační ulicí k přehradě. Objížďku pro auta popisuje mluvčí povodí Moravy Radek Špatka.
3: Objízdná trasa pro osobní dopravu povede ulicí Rekreační přes Kníničky jednosměrně k přístavišti. V opačném směru od přístaviště povede objížďka přes Rozdrojovice a ulici Rozdrojovickou zpět na ulici Hrázní.
0: Rekonstrukce za 46 milionů korun potrvá do prosince příštího roku. A právě opravě hráze brněnské přehrady se budeme věnovat po půl třetí. Lidé v Křižanově na Žďársku a okolních obcích se ohrazují proti plánované změně jízdních řádů. Od prosince přestanou na tamním nádraží zastavovat rychlíky mezi Prahou a Brnem. Lidé teď proti tomu podepisují petici.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude nadále jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Vítr by měl foukat mírný, jihovýchodní, hlavně na Znojemsku i čerstvý s nárazy kolem 50 km v hodině. Rozptylové podmínky jsou a budou velmi dobré a biozátěž zůstává mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na cestě do Brna po dálnici D1 se od Kývalky tvoří kolony. V opačném směru pozor na stém 89. kilometru, pracují tam silničáři. Opatrně i v místě nehody na třídě maršála Malinovského v Uherském Hradišti. Dobré cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno také Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
4: Rakovina. Slovo, které stále vyvolává strach, přitom právě onkologie se v posledních desetiletích mění možná rychleji než málo který medicínský obor. Některé v minulosti neléčitelné diagnózy jsou dnes úspěšně zvládnutelné. Potvrdí nám to jistě i paní profesorka Petra Tesařová, přední česká onkoložka, která se dlouhodobě specializuje na léčbu karcinomu prsu. Vítám vás, paní profesorko, dobrý den.
5: Děkuju, dobré odpoledne.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijala profesorka Petra Tesařová, onkoložka, která se ve své praxi zaměřuje na karcinom prsu. Paní profesorko, blíží se vlastně zítra, začíná říjen, blíží se tady Pink October, říjen na růžovo, celosvětový měsíc osvěty a boje proti rakovině prsu. Co je nejdůležitější šířit a stále vlastně opakovat veřejnosti?
1: Tak ano, dneska vlastně stojíme na prahu růžového října, který je každoročně zasvěcen karcinomu prsu. Je to proto, že karcinom prsu je nejčastější ženský nádor. V České republice onemocní zhruba kolem 8000 žen každý rok, takže to riziko onemocnění je relativně vysoké a proto má smysl se nad tou diagnózou zamýšlet a pokoušet se i zvážit, jestli je možné udělat něco preventivně proti nádoru. Takže to poselství toho růžového října spočívá především v tom, že časný záchyt zhoubného nádoru prsu může pacientce zachránit život, protože ta časná stádia jsou velice dobře léčitelná. Ale zároveň je to vlastně taková oslava pokroku v onkologii, rezilience, naděje, která se týká jak pacientek s karcinomem prsu, tak i nás, co se o ně staráme a léčíme.
0: Tak pojďme k té prevenci, protože ta je asi ze všeho nejdůležitější. Nicméně setkáváte se ještě s tím, že vám třeba žena řekne, já mám strach přijít na vyšetření a tím tu prevenci tedy ošidí?
1: Ano, samozřejmě, tak prevence není primární parketa onkologů, o tu se nám vlastně starají kolegové radiologové, kteří tady rozvinuli obrovsky záslužně mamografický screening, který tady funguje už od roku 2002. A od té doby, co funguje, tak nám se úplně proměnilo složení pacientek v našich ordinacích, protože k nám přicházejí ženy, které mají opravdu velice malé, často neinvazivní přednádorová stádia nebo úplně malé invazivní nádory bez postižení uzlin a to sebou nese naději, že se téměř ve 100% všechny uzdraví. Takže to je dobrá zpráva, ale ten screening není úplně využit tak, jak bychom si představovali, protože samozřejmě tahle možnost hrazeného mamografického vyšetření jednou za 2 roky pro všechny ženy starší než 45 let je škoda nevyužít a zatím ji nevyužívá necelých 40% žen, které by mohly taky absolvovat mamografický screening. A to jsou právě ty, které buď nemají čas, anebo se obávají vyšetření podstoupit. A to je škoda.
0: Do 45 let tedy stačí screening a od těch 45 let je to screening i mamograf? Nebo pak už tu funkci?
1: Screening znamená, že se u zdravých žen, které nemají vůbec žádné obtíže, protože jsou ve věku, kdy se ten nádor často objevuje, to znamená starší než 45 let, protože zhoubný nádor prsu je nejčastější u žen po ukončení menstruace, po 50. roce, tak u těchto těch žen se hledá, jestli náhodou neexistuje nějaká neviditelná, zatím nezjistitelná forma nádoru, kterou odhalí jednoduchý rentgen, mamograf, někdy za pomoci ultrazvuku, pokud ten nález není úplně jasný. A taková pacientka má největší šanci na uzdravení. Ženy mladší, 45 let, u nich je pořád nádor v prsu relativně vzácná diagnóza, i když nebezpečná, často nebezpečnější než u těch žen starších. A tak je rozumné se taky pokoušet přijít na to onemocnění včas. Proto doporučujeme zařadit mezi hygienické procedury, které každá žena provází denodenně nebo pravidelně samovyšetření prsu, což je pohmatové vyšetření obou prsů vždycky zhruba ve stejnou dobu menstruačního cyklu. A to je nejčastější způsob, jak se objeví nádor u žen mladých, u žen do 45 let. Ale to už není screening, to je prostě diagnostika. Taková pacientka si něco nahmatá, nelíbí se jí to, zná svoje tělo nejlépe, takže sama může posoudit, jestli to, co v prsu našla, tam bylo nebo nebylo. počká přes jeden menstruační cyklus a pokud ten nález v tom prsu zůstává i po menstruaci, tak hubky šupky navštíví svého gynekologa nebo praktického lékaře a poprosí ho o zobrazovací vyšetření. U mladých žen je výhodnější než mamografie ultrazvukové vyšetření, protože ten ženský prs v mládí je velice hutná žláza, která je bohatá a špatně jí ten rentgen prosvítí a ultrazvuk to umí tedy daleko efektivněji. Ultrazvuk je úplně nezatěžující, jednoduché a relativně levné vyšetření a jediné úskalí tady může být v tom, že pacientka dostane od lékaře žádanku na ultrazvuk a v tom mamografickém centru nevědí, že má nějaký pohmatový nález nebo si toho nevšimnou z popisu toho ultrazvuku a zařadí ji v tom pořadníku na vyšetření mezi ty ženy screeningové, u kterých není žádný nález, není tedy žádný spěch a může se dostat k vyšetření se zpožděním, což je u mladých žen velice nebezpečné, protože pokud mají nádor, ten probíhá rychle, agresivně a nebezpečně. A tak je potřeba požádat lékaře nebo sestřičku o to, aby na to, na ten požadavek, na tu žádanku napsala slovíčko statim a pak vlastně ta mladá žena všecky předběhne a jednak se ve většině případů brzy dozví, že je všechno v pořádku a že se jednalo o planý poplach a pokud má skutečně nějaký závažnější nález, tak se začne řešit co nejdříve.
2: Říká profesorka Petra Tesařová, náš dnešní host.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: V Alex a host je přední česká onkoložka Petra Tesařová. Paní profesorko, velké téma jsou mladé ženy a rakovina prsu. Vy jste v minulém vstupu zmínila, že u mladých žen je toto onemocnění nebezpečnější než třeba u žen po 45, po menstruačním cyklu. V čem? Proč?
1: No, když si představíte, že zhoubný nádor musí překonat nějakou bariéru obrany, imunity organismu, tak pochopitelně u mladých žen jsou ty obranné schopnosti na daleko lepší úrovni než u žen, které jsou pokročilého věku, tak to je určitě jeden z důvodů. U mladých žen se také daleko více uplatňuje vznik nádoru, který souvisí s vrozenými dispozicemi, které vlastně předurčují nemocnou ve vysokém procentu k tomu, že tímhle onemocněním bude trpět, a to často ve velmi mladém věku. Takže to jsou určitě důvody, a incidence karcinomu prsu u mladých žen stoupá. Ona stoupá obecně u všech žen, ale i v téhleté věkové skupině pacientek přibývá. Takže je to téma, které je závažné. Já se mu vlastně věnuju celý svůj profesní život a je to oblast, která je právě komplikovaná tím, že nevyhledáváme to onemocnění, protože pro jeho vzácnost by to bylo hledání jehly v kupce sena, tak se často stane, že se ten nádor přehlédne, nebo se neobjeví dostatečně včas, nebo se přikrývá s nějakým jiným problémem mladé ženy, třeba že je těhotná, nebo že kojí. A to jsou prostě situace, které jsou velice složité k optimálnímu řešení a my se na ně soustředujeme.
0: A setkáváte se i s tím názorem nebo větou, ty jsi mladá, tebe se to netýká?
1: Bohužel ano, copak já, ale bohužel moje pacientky se s tím setkávají a často všichni se bojí rakoviny. Rakovina je pořád spojená s nimbem smrti, když prostě dneska už jsou různé nádory s různou prognózou a ten strašák není tak velký, zvlášť u právě mnoha typů karcinomu prsu, ale ta žena má obavu, něco si nahmatá, bojí se, že by to mohla být tahle nebezpečná diagnóza. A pokud jí lékař ubezpečí nebo uklidní, že to není možné vzhledem k jejímu věku, tak to docela ráda akceptuje. A tím se právě může stát, že se to onemocnění zanedbá. A to je velký problém, protože pokud se nádor diagnostikuje v té velice počáteční fázi, tak ta naděje na uzdravení je vysoká, jak už jsem říkala, blíží se 100%. Ale pokud se onemocnění rozvine a založí vzdálené metastázy, tak to onemocnění je nevyléčitelné a pacientka na něj umře. Pořád nám umírá třetina nemocných s karcinomem prsu a některé pacientky úplně zbytečně, protože by bývaly byly, pokud by se přišlo na nádor včas, určitě uzdravitelné.
0: Dá se říci, jaké procento žen si způsobí vážné zdravotní komplikace nebo bohužel smrt právě proto, že nepřišlo včas?
1: Tak oni si to často nezpůsobí úplně sami. Tam vlastně ta cesta toho pacienta od nálezu k zahájení léčby je komplikovaná tím, že musí projít různými disciplínami, diagnostickými, praktickým lékařem, musí, někdy ho vidí gynekolog. Takže na všech těchto fázích léčby může dojít k nějakému zpoždění nebo nějakému zádrheli, které to onemocnění posune do nepříznivé polohy, takže není možné to vždycky svést na tu pacientku samotnou. Ale určitě, pokud bych to mohla odhadnout, tak mezi mladými ženami je tak kolem 20% nemocných, které by byly bývaly, mohly přijít dřív.
0: Vy jste zmínila, že ten trend, kdy mladé ženy onemocní rakovinou prsu, má rostoucí tendenci. Co je na vině?
1: No, předpokládá se, že je to určitě multifaktoriální záležitost. Karcinom prsu je civilizační onemocnění. Ve všech vyspělých zemích ta incidence stoupá, jak u mladých, tak u starších. Velmi významnou roli hrají hormonální vlivy. Čím dřív začne nemocná menstruovat, čím později s menstruací skončí, pokud je nějakou dobu exponovaná užívání pohlavních hormonů v nějaké podobě, tak to všechno zvyšuje riziko. Riziko taky zvyšuje pozdní těhotenství. Vlastně každá žena, která otěhotní až po 30. roce života, už má vyšší riziko a nejvyšší riziko mají bezdětné. Riziko zvyšuje i to, když pacientka nekojí. A pak jsem mluvila o těch faktorech dědičnosti, ty jsou zodpovědné asi za 5-10% zoubních nádorů. Tam najednou to riziko stoupá řádově, takže pacientky, které mají tu nejznámější mutaci BRCA1 nebo BRCA2, podobně jako Angelina Jolie nebo Marta Jandová, tak mají riziko 60-80%, že se v průběhu života o nich nádor objeví. Čili má smysl takové ženy velice přísně kontrolovat a nabízet jim různá preventivní opatření, odstranění prsní žlázy, odstranění vaječníků. No a pak to jsou faktory životního stylu. Obezita je obrovsky vysoký rizikový faktor, protože v tukové tkáni se vytvářejí pohlavní hormony, takže žena v určitém věku, kdy už by měla mít hladinu nízkou, má najednou neadekvátně vysokou hladinu hormonů, protože je obézní, má vysoké procento tuku a může dojít ke vzniku nádoru. Alkohol je významný rizikový faktor, nedostatek pohybu. Potom se uvažuje i o různých vlivech zemního prostředí, mikroplastech, endokrinních disruptorech, prostě různých škodlivinách, s kterými se setkáváme z důvodu znečištění prostředí. Takže těch důvodů je celá řada, ostražitost je na místě v každém věku.
2: Říká profesorka Petra Tesařová.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host, si povídám s profesorkou Petrou Tesařovou, a to o rakovině prsu. Ona sama je přední česká onkoložka, která se věnuje léčbě karcinomu prsu, a ostatně zítra začíná Pink October, tedy říjen na růžovo, celosvětový měsíc osvěty a boje proti rakovině prsu. Paní profesorko, jak stále, když vysloví lékař rakovina nebo nález, stále to pacienta, pacientku paralyzuje, stále to je šokující záležitost? Strach, je tam strach z úmrtí?
1: Určitě rakovina pořád sebou nese takovou tu podvědomou obavu z toho, že to onemocnění nemusí dobře dopadnout. A kromě toho nikdo, kdo onemocní s houbným nádorem, na to není připraven, protože my nepočítáme s tím, že by se to zrovna mohlo stát nám, zvlášť pokud člověk není úplně starý. A tak ten strach, ta paralýza způsobená touhle informací taky komplikuje zahájení léčby například, protože my potřebujeme, aby pacientky na začátku získaly celou řadu informací, aby se mohly sami zapojit do rozhodování o tom, co se bude v nejbližší době dít, která vyšetření podstoupí, aby se dozvěděli svoji prognózu, vyhlídky na postupy, které potřebuje pacientka absolvovat v rámci léčby. A teď je tam ten blok, ta stažená opona toho strachu, která brání tomu, aby si pacientka všechno dobře zapamatovala. Takže jednak jsme zvyklí to pořád znova a znova opakovat, jednak naštěstí náš obor onkologie je takový multidisciplinární obor, kdybychom to přirovnali k nějakému sportu, tak by to byl určitě kolektivní sport, protože my musíme úzce kooperovat se spoustou odborníků a ti také vlastně ty naše nemocné informují. Máme sestřičky, které je edukují, máme koordinátorky, které se jim věnují, tak aby dostali všechny potřebné informace k tomu, aby se mohli dobře rozhodnout, co dál podstoupí, protože naše léčebné metody nejsou často moc příjemné. Používáme různé lokální metody, chirurgii, radioterapii, ale taky systémovou terapii, třeba chemoterapii, imunoterapii, cílenou léčbu, hormonální terapii, a u nás je vždycky něco za něco, takže snažíme se léčit, ale pacientky za to často platí různými nežádoucími účinky, a tohle všechno se potřebují dozvědět, aby ta cesta od diagnózy k uzdravení probíhala hladce.
0: Je povolená nebo žádoucí takzvaná milosrdná lež, nebo se to říká tak, jak to je, ale je nutná dávka naděje?
1: No, milosrdná lež není dobrý způsob, jak komunikovat s pacientem, protože aby se onemocnění podařilo zvládnout, tak je hlavní podmínkou důvěryhodný vztah mezi lékařem a pacientem. A ten navážeme jedině tehdy, když nám pacient bude věřit, že to, co mu říkáme, je pravda, ať je to příznivá zpráva nebo nepříznivá. Ale určitě, a naštěstí to ve většině případů lze, ke každé té trochu nepříznivé zprávě umíme přibalit nějakou naději, umíme najít nějakou cestu, kterou se vydáme, abychom přeci jenom dosáhli toho nejlepšího léčebného efektu. Takže milosrdná lež ne, ale otevřená komunikace se všemi podrobnostmi, které potřebuje pacient znát, a s nějakým výhledem do budoucna, který by měl být naděje plný.
0: Je důležité zapojit rodinu?
1: Ano, určitě. U karcinomu prsu je to zvlášť důležité, protože žena nechodí jenom do práce, kde si může vzít neschopenku, ale věnuje se rodině, péči o manžela, děti, a teď, přestože se nám daří pacientky léčit většinou ambulantně, tak prostě ty síly jim trochu okupujeme a stává se, že úplně tyhle ty všechny funkce nejsou schopné aspoň přechodně, stoprocentně plnit. Takže ta součinnost s rodinou je významná. Je smutné, že často trpí nebo dokonce se rozbije manželství našich pacientek, protože muži tu zátěž často neunesou. A nemyslím jenom tu zátěž fyzickou, protože musí převzít některé povinnosti, ale především tu představu té nejistoty, jak se vyvine osud jejich partnerky. A to je pro nás strašně skličující, protože vidíme, jak ze začátku ten muž ženu doprovází, vyptává se, má různé technické dotazy, ale představuje si, že to prostě bude krátkodobá záležitost a my mu manželku rychle opravíme a zase vrátíme zpátky do domácnosti a ono to většinou trvá delší dobu a ta cesta je někdy opravdu svízelná. Takže až třetinu našich pacientek opouští partner, což je smutné.
2: Čili poruší ten slib ve zdraví i v nemoci.
1: Tak, tak.
2: Profesorka Petra Tesařová zůstává naším hostem.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je profesorka Petra Tesařová, přední česká onkoložka, která vlastně téměř celou svou kariéru se věnuje léčbě karcinomu prsu. Vy jste tady v úvodu, no, během toho rozhovoru mluvila o rizicích, co všechno může stát nebo být příčinou vzniku karcinomu prsu. Nicméně dá se přesněji specifikovat riziková žena, která by měla být opatrná už od třeba svých 20 let?
1: A tak jak jsem řekla, těch faktorů rizikových je celá řada a skládají se vlastně do takové mozaiky toho sčítajícího se rizika. Takže určitě pokud v mé rodině moje maminka, moje teta, moje babička měli karcinom prsu, tak je potřeba se zamyslet nad tím, jestli i mě nečeká takovýhle osud a zrovna tehle ten orgán si víc chránit a všímat si ho. Potom určitě obrovské riziko představuje genetická mutace a vlastně ještě před 20 lety jsme tu genetickou mutaci objevili až u té nemocné ženy. Přišla, měla nádor a nám byl podezřelý, protože přišla příliš mladá, nebo se jednalo o určitý agresivní typ toho nádoru, nebo právě v té anamnéze rodinné bylo víc příbuzných, které tím tou stejnou nemocí onemocněly. A pak jsme ji geneticky vyšetřili a zjistili jsme, že mutaci má. A už jsme to museli nějak zakomponovat do toho léčebného plánu, ale už jsme ji nemohli nabídnout nějakou ochranu nebo prevenci nebo obranu před tou nemocí. Což se dneska změnilo, protože pokud se objeví u nemocné některá ze škodlivých mutací, tak my nabízíme to vyšetření i zdravým příbuzným, které můžeme vyšetřit a u kterých se to také objeví, tak je potom sledujeme ve speciálních ambulancích genetického rizika a nabízíme jim různá preventivní opatření, která jsou zatím relativně krutá, ale eminentně účinná. Především je to včasné odstranění prsních žláz a nahrazení implantáty, což absolvovala třeba Angelina Jolie, nebo velice pečlivé a časté kontroly pomocí některých super citlivých metod, jako je třeba magnetická rezonance. A ta genetická mutace je často spojená s rizikem vzniku karcinomu vaječníků, takže i tehle ten orgán, který se špatně kontroluje, protože je umístěný v těle tam, kde se na něj špatně dohlédne, tak také pokud splní svoji funkci, žena má už tolik dětí, kolik si přála, je nejlepší odevzdat a tím se riziku vyhnout. Takže to je významně riziková žena. Pak jsem mluvila o ženách s vyšší váhou, to se týká hlavně žen po menopauze, tam to riziko určitě stoupá. Ženy, které užívají hormonální léčbu, dlouhodobě antikoncepci, potom daleko ještě nebezpečnější je hormonální substituční léčba po přechodu, nebo prostě z nějakého důvodu vysoké dávky pohlavní hormonu, tak tam zase může být vyšší riziko, je to individuální, záleží na typu dávce a délce užívání té léčby. No, takže alkoholičky mají vysoké riziko vzniku karcinomu prsu, takže i tam zvažujeme, jestli je třeba tolik alkoholu konzumovat a když už, tak pacientku kontrolujeme. Pacientky, které měly ozářený hrudník třeba, protože měly nějakou jinou chorobu, například Hodgkinův lymfom, tak to jsou všechno rizikové ženy, které se snažíme v těch ambulancích vysokého rizika sledovat a preventovat.
0: Tak a snažíte se i o edukativní kampaň v rámci, bylo to o prsa, v rámci této činnosti. Daří se nebo vidíte nárůst žen, které přijdou na tu prevenci právě díky takovéto kampani?
1: Tak já myslím, že efektivní je o tom problému mluvit a je dobře, když o něm mluví více osob z různých oblastí, které se toho karcinomu prsu dotýkají. Takže my jako lékaři se o to snažíme, proto jsem tady. Snaží se o to i pacientské organizace, kde ty pacientky vykonávají eminentně záslužnou činnost, protože vlastně v době, kdy už onemocnění překonali, tak místo toho, aby se někde povalovali a radovali se z toho, že zůstali naživu, tak se věnují těm ženám, které jsou teď v tom průšvihu a mohou na rozdíl od nás nabídnout jednu exkluzivitu a to je vlastní zkušenost s tím onemocněním. No a pak jsme vděční i za to, že se téhleté činnosti věnují třeba farmaceutické firmy a to je zrovna příklad kampaně, bylo to Oprsa, firma Novartis shromáždila všechny potřebné dostupné informace pro ženy v rámci prevence, ale i v rámci léčby na jedné webové stránce www.bylotooprsa.cz a tam požádala o spolupráci jak odbornou společnost, tak pacientské organizace, tak další subjekty. Takže vlastně na tomhletom místě je možné získat úplně kompletní informace a ještě si být jistý, že jsou validní, protože samozřejmě internet často vede k tomu, že může pacienta zavést na nějaké cestí, což bychom nebyli rádi.
2: Říká profesorka Petra Tesařová, náš dnešní host.
3: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
4: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
3: Chystáme oslavu plnou legrace.
4: To se mi líbí.
3: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
4: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
3: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
4: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
3: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
5: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Hostem Alex a host je Petra Tesařová, onkoložka, která se specializuje na léčbu karcinomu prsu a která také zve na web bylotooprsa.cz, kde ženy najdou praktické informace k prevenci a mamografickému screeningu a hlavně tedy validní informace, protože na internetu se dá přečíst a najít ledasco. Paní profesorko, potýkáte se s tím právě ve své praxi?
1: Ano, určitě tak. Samozřejmě ženy se snaží najít informace a já to dovedu i pochopit, protože když si sama představíte, že byste najednou se posunula do takové relativně pasivní role osoby, která se teď dozvěděla, že je nemocná, je v dost velkém průšvihu. My jsme zvyklé průšvihy svoje, svých blízkých řešit sami aktivně a teď najednou jakoby nemůžeme mnoho udělat, čili rozumím svým pacientkám, že by se rádi zapojili nějak aktivně do řešení své nemoci a pokouším se pro ně najít takové možnosti, co mohou pro sebe udělat, protože jinak to samozřejmě vede k tomu, že jejich blízcí, kteří se obávají o jejich zdraví a život a i oni sami se snaží získat nějaké informace, nějaké jiné možnosti léčby, kterými by podpořili ještě ty naše standardní oficiální postupy, tak někdy nám to dělá komplikace, především proto, že léky a různé podpůrné prostředky mohou s tou naší účinnou léčbou neúplně příznivě interagovat, mohou její účinky snižovat nebo naopak zvyšovat její nežádoucí účinky, takže tady musíme i o téhle oblasti vždycky velice podrobně mluvit.
0: Počítat zkrátka s internetem. Paní profesorko, já teď odbočím, protože by mě i zajímalo, proč vy jste se ve své kariéře nebo ve své lékařské praxi rozhodla věnovat se karcinomu prsu?
1: No, já jsem si onkologii nevybrala, onkologie si vybrala mě, protože já jsem skončila medicínu krátce před revolucí a to byla ještě doba, kdy ve výběru specializace hrála roli politická příslušnost a daleko víc genderové problémy, takže prostě onkologie na mě tak trochu jakoby zbyla, protože tenkrát to nebyl zrovna lukrativní obor, ale prostě měla jsem obrovské štěstí, jako ještě mnohokrát a z tohohle oboru, který se mě zalíbil, protože jestli jsem šla na medicínu proto, abych pomáhala lidem, tak tady teda to je opravdu echt pomáhání. To už nevím, jestli může být ještě nějaký těžší obor, kde by se člověk brodil v tom lidském neštěstí a mohlo nějakým způsobem odstraňovat. Takže jsem za to vděčná. Onkologie mezi tím vlastně prodělala tak takový obrovský vývoj, že se stala jedním z nejatraktivnějších, nejrychleji se rozvíjejících oborů. No a já jsem tam pořád byla, takže skvělý.
0: Dalším oborem je třeba nefrologie, to říkám zcela záměrně, vy jistě víte proč, protože další štěstí vás potkala určitě v podobě vašeho manžela, profesora Vladimíra Tesaře, který je tedy nefrologem. Nevedete někdy spory o to, třeba který obor je důležitější nebo zajímavější a podobně?
1: Ne, to ne. Já myslím, že měla jsem opravdu obrovské štěstí, protože

0: Můj manžel nejenom, že je opravdu jakoby evropský světový odborník, zatímco já jsem na té domácí ligové úrovni, ale my jsme oba dva byli velice vděční, že jsme mohli medicínu vystudovat přes všechny překážky, které nám kladly ta situace, v které jsme tenkrát studovali. A ani můj manžel si nefrologii přímo nevybral, ale prostě snažili jsme se do oboru, který nám byl vlastně přisouzen se zamilovat, což se nám podařilo, a snažili jsme se dělat, co jsme nejlépe dovedli. Myslím, že můj muž je opravdu úžasný odborník a velice oceňovaný pacienty i po té lidské stránce. A naše manželství letos trvá 40 let, máme 3 děti a bylo to opravdu velké štěstí, že jsem takhle dobře dopadla při své naivitě.
1: Dvoukariérní manželství tedy. Jak jste to zvládali, taková jednoduchá otázka, ale úplně se nabízí.
0: No, to je určitě zásluha mého manžela, protože já jsem z generace žen, které ještě neměly tu samozřejmou možnost, že by mohly ten vystudovaný obor opravdu provozovat, pokud jim to manžel nedovolil. Takže u nás bylo velká výhoda, že od začátku se počítalo s tím, že i já budu pracovat. Manžel mě velice pomáhal, například v době mateřské dovolené, což asi možná sama víte, je období, které není příliš inspirativní pro ženy, mě umožňoval třeba nějakou možnost vyjet na konference nebo mě vzal sebou, takže je to jeho zásluha.
1: Úžasný, jak jste skromná, a doufám, že pan profesor si tento rozhovor poslechne. Moc děkuju, že jste to byla, profesorka Petra Tesařová.
0: Moc děkuju za pozvání, bylo to s váma prýma.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Onkologické oddělení ve Znojmě bude mít nové přístroje za 128 milionů korun. Podmínky superdávky se od zítřka změní, podpora na bydlení se bude nově určovat podle okresů. Tmavomodrý festival v Brně opět propojí svět vidících a nevidomých hudebníků. A bude jasno nebo skoro jasno s teplotami do 25 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Oddělení radiační a klinické onkologie ve Znojemské nemocnici získá nové přístroje zhruba za 128 milionů korun. Součástí modernizace je nákup nového lineárního urychlovače a CT simulátorů. Práce začaly v září a potrvají zhruba 9 měsíců. Po tuto dobu budou muset pacienti za léčbou zářením dojíždět do Masarykova onkologického ústavu v Brně nebo do Jihlavské nemocnice, uvedlo zařízení ve svém zpravodaji. Výpočet podpory na bydlení v superdávce se od zítřka změní. Nově bude hrát klíčovou roli konkrétní okres, v němž žadatel žije. Díky tomu bude podle ministerstva podpora lépe odpovídat reálným cenám v jednotlivých regionech. A podle Daniela Hůleho z Člověka v tísni je to změna k lepšímu. V některých případech ovšem může výši podpory zkreslit, říká Hůle.
2: A stačí, když v nějakém okrese bude relativně malé množství žadatelů o dávky a budou mít nějaké vychýlené hodnoty těch nájmů, tak v tu chvíli najednou se pro ostatní žadatele z toho okresu stane normativem situace těch málo rodin.
1: Od zítřka se také rozšiřuje okruh takzvaných zranitelných domácností, kam nově patří rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let. V Brně dnes odstartoval tmavomodrý festival pro děti se zrakovým postižením. Ten už po 36. připravuje kulturní program, který by handicapované děti jinak zažít nemohly, třeba vzdělávací dílny nebo výstavy. Součástí jsou i dva koncerty, kde se k nevidomým dětem přidají žáci ze základních uměleckých škol, doplňuje organizátor Pavel Borský.
3: Ale nám to dává smysl v tom společném setkání a zejména v tom zážitku, který ty nevidomé děti mají, protože oni často oproti třeba lidem, kteří jsou omezeni nějakým bezbariérovým vstupem nebo jsou na vozíčku, tak oni jsou tak trošku na chvostu zájmu někdy, takže pro ně speciálně děláme tento program.
1: V kempu ve Velehradě na Uherskohradišťsku dnes otevírají nové sociální zázemí. V moderní dřevostavbě jsou sprchy, toalety, koupelna pro rodiče s malými dětmi a nová kuchyňka s terasou. Celá budova je vytápěná a umožní prodloužení sezóny v kempu. Úsporný provoz bude zajišťovat kotel na dřevoplyn.
0: Počasí.
1: Na jihu Moravy bude nadále jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Za chvíli to probereme s brněnským meteorologem Petrem Minsterem.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Kolony před Brnem se na dálnici D1 tvoří od Ostrovačic na D2 zhruba od 5. kilometru. A opatrně projíždějte po silnici první třídy číslo 50 u Velešovic. Řidiči tam hlásí předmět na vozovce. Jen cesty se šťastným koncem přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobré odpoledne, vážení přátelé, a mohl bych vlastně dodat dobré podzimní odpoledne. Ono to má svůj smysl, protože právě dneškem, tím 30. zářijovým dnem, končí měsíc, který byl zčásti ještě letní, teď už je podzimní, ale byl to také měsíc, v němž Český rozhlas Brno oslavil 102. narozeniny a já věřím, že se vám v něm povedlo více věcí, než dejme tomu nepovedlo. Nechci samozřejmě nikomu sahat do svědomí, tím méně potom sobě, to byste slyšeli, tak raději pryč od tohoto tématu. Gratuluju všem, kteří dnes mají co slavit, ať už jsou to Jeronýmové, anebo dámy jménem Ráchel, anebo možná máte narozeniny, tak vězte, že je slavíte ve stejný den, kdy na svět před 120 lety přišel Jaromír Tomeček, spisovatel, vypravěč. No, myslím si, že jeho knížky známe, na jižní Moravě zejména. A měl bych také říct, že dnešní dobré odpoledne, které právě začíná, bude i s přítomností Petra Minstera, jak před malou chvilkou správně řekl Pavel Chaloupka, to proto, že na místě obvyklém pro meteorologické informace se dozvíte, jestli to babí léto, které máme za okny, ještě chvíli potrvá. Čeká vás ale samozřejmě i dnešní trefa.
0: Český rozhlas Brno.

0: Sinorové, tedy Morten Harket, Magne Furholmen, Pál Vaktár, Savoy. Jinými slovy, sladká 80. A určitě si vzpomínáte i na ten kombinovaný videoklip, tedy kombinovaný s hraným i animovaným obrazem. To bylo Take On Me. A tohle?
1: Počasí.
0: Tohle už je čas pro Petra Minstera, který čeká v brněnské pobočce Českého hydrometeorologického ústavu na to, aby odpověděl moje zvídavé otázky, které jsou ale, dá se říci, pořád stejné, ale vždycky se nám to mění. Petře, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Tak první otázka zní, jaké teploty máme na Jižní Moravě?
2: Velice příjemné, mezi 22 až 25 stupni. Obloha je jasná, zatímco ale vítr, ten nám alespoň pocitově může trošičku snižovat tu teplotu. Fouká totiž dost, ten vítr je až čerstvý, jihovýchodní. V nárazech má největší hodnoty na Znojemsku. Tam v Kuchařovicích bylo naměřeno až 65 km za hodinu.
0: A druhá otázka, jaký bude vývoj počasí během odpoledne a večera?
2: V podstatě se nám bude měnit pouze vítr a teplota, i když ta oblačnost obrovská se na nás nežene, tak nějaká zvětšená v průběhu večera a noci a hlavně teda průsvitná se objevit může, pořád ale bude jasno nebo skoro jasno. No a ten vítr částečně zeslábne od toho jeho východu, teploty potom budou klesat samozřejmě do rána na hodnoty zase v širokém rozmezí, a to mezi 13 stupni, což bude hlavně na kopcích, až po zhruba hodnoty kolem 8 stupňů, což budou zejména údolí při slabším větru nebo bezvětří.
0: Takový vývoj počasí lze čekat až do zítřejšího rána na Jižní Moravě. No ale to ještě není všechno. Já mám ještě další otázky, které jistě dokážete předpovědět. Nicméně teď řeknu, že zítra v Brně vyjde slunce v 6 hodin a 52 minuty. No a v první říjnový večer čekejte západ v 18 hodin a 35 minut středoevropského letního času. Platit bude stupeň číslo 1 biometeorologické zátěže. No a moje další otázky jsou jasné. Tak ten první říjnový den bude ještě babí léto?
2: Ano, ten bude také slunečný, malinko více oblačnosti tam bude, opět bude ale průsvitná, takže slunečný den, teploty 21 až 24 stupňů. Vítr bude stále foukat od jeho východu celkem svižně, ale už nebude mít takové výrazné nárazy a bude dále k večeru slábnout. Pátek, ten bude také dostatečně teplý, 20 až 24 stupňů, ale té oblačnosti bude trošilinku více, sice to slunce zase půjde vidět přes mraky, ale přece jenom bude malinko hustší. Ráno teploty opět někde kolem 10, v údolích kolem 8 stupňů.
0: Musím vás ještě pochválit, je to taková drobná vsuvka, ale já si myslím, že pochvala je vždycky potřebná za to, že vám ta nedělní vysoká oblačnost krásně vyšla. Ale zeptám se vás ještě, jak to bude v sobotu?
2: V sobotu také ještě čekáme slunečno, tam už díky slabému větru v průběhu noci a chladnému ránu se mohou objevit více mlhy v údolích. Opět by to bylo jenom ráno, přes den bude jasno až polojasno, zase se bude objevovat pouze vysoká průsvitná oblačnost a odpolední teploty do 24 stupňů. Ta neděle bude v podstatě podobná, ale tam už nás bude přecházet studená fronta, která odpoledne by mohla přinést někam do Čech přehánky, ale Jižní Morava zatím tu pravděpodobnost má tak malou, že se tím, jak se bude rozpadat ta fronta, jsme ani do předpovědi zatím nezmiňovali. Nicméně teploty do 23 stupňů a oblačnost odpoledne trošku větší.
0: Teď už tedy víme, že na Jižní Moravě bude začátek víkendu pořád ještě babě letní. Doufám, že to říkám správně. Petře, děkuji vám za informace o počasí a přeju dobré odpoledne.
2: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Anketa Strom čtvrtstoletí. Ta bude v hlavní roli našeho čtvrtečního dopoledního vysílání 1. října. Které moravské stromy jsou do jubilejního ročníku nominovány? Jakými legendami jsou opředeny? A jak se do hlasování může aktivně zapojit každý z nás? To nám prozradí Kateřina Bolečková a Dagmar Feterová. Zazpomínáme i na to, jakým způsobem se v počátcích ankety oslovovali hlasující a budeme typovat letošního vítěze. Tohle si nenechte ujít. Tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.

0: Je tu poslední zářijové odpoledne roku 26. Zítra začíná měsíc říjen, což bude měsíc, kdy už se opravdu krásně vybarví všechny listnaté stromy a bude, zejména v Brně, no samozřejmě pokud máte ve své obci vlastní velkou řeku, tak to poznáte taky, bude v Brně krásné chodit okolo tekoucí svratky, pozorovat, jak si vlnky šelestí. No jo, ale teď prosím pozor, pokud jste těmi, kteří v říjnu rádi chodí na procházku, a to i na brněnskou přehradu, tak bych pro vás měl už za pár chvil důležitou reportáž. Běžně přejde člověk z jedné strany hráze brněnské přehrady na druhou asi za minutu. Teď ale budete muset počítat s 20-minutovou obchůzkou. Bude za to moci oprava mostu přes hráz. V reportáži za chvíli uslyšíte, jaká omezení to přináší a jak dlouho potrvá. Poslouchejte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno a dozvíte se. Ovšem, teď bych vám rád připomenul ještě jednu věc, která s prvním říjnovým dnem souvisí. Je to vlastně pozvánka do tajemných chodeb a sklepení v ulicích Česká a Solniční v Brně, ale zase trošku jinak, protože tentokrát se znalec brněnského podzemí Aleš Svoboda bude se svými znalostmi dělit nikoli s brněnskými, zejména brněnskými posluchači a posluchačkami, ale s těmi, kteří přijdou do sálu dělnického domu v Otnicích, protože právě obec Otnice na Slavkovsku a obecní knihovna Otnice vás zvou na další zajímavou přednášku Aleše Svobody, největšího znalce brněnského podzemí, jak jsem říkal. Ten tentokrát přítomným podhalí tajemné chodby a sklepení, které se nacházejí pod ulicí Českou a Solniční v Brně, necelé 2 metry pod vozovkou. Začíná se zítra, tedy 1. října, v 18 hodin v sále Otnického dělnického domu a vstupné je dobrovolné. A vy, kteří máte tam někde vzadu ukrytu otázku, zda i dnes Eda Štatlař odeslal zásilku z Adlerek se svým zvonkem, tak vám můžu říct ano.
1: Edův zvonek.
2: Zcuknul se dva na čáře. Zdarec, Laďo.
3: Zdarec, Toňu.
2: Ty seš opálené, čeveče, kde jsi byl?
3: Na dovolené.
2: Usel s nový lože v Chorvatsku. A koupil jsi tam nějaký suvenýry?
3: No, nakoupil jsem jich hodně, ale na zpáteční štretce jsme to všecko vypili.
1: Český rozhlas Brno.

0: Petra Janů, už nejsem volná. Ovšem někteří z vás tam měli v duchu ten anglický text. No tak taky už je to pěkná řádka let, co tuhle písničku zpívala Jennifer Rush. Mimochodem víte, že 28. září na náš státní svátek, který tady byl v pondělí, měla ta už zmíněná Jennifer Rush narozeniny. Bylo jí 660, tak to jenom tak na okraj. Ale teď se dívám na venkovní teploměr a na území Jižní Moravy, tedy v našem regionu, se teploty pohybují někde těsně nad 20. A krásně nám svítí sluníčko. Řekl bych, že to je to pravé počasí třeba na podzimní procházku. Jenomže procházky někdy můžou být komplikované a já už to vlastně před chvilkou naznačil. Se zhruba 20-minutovou rezervou teď totiž musí počítat lidé, kteří se chtějí dostat z jedné strany hráze Brněnské přehrady na druhou, třeba při své podzimní procházce. Vodohospodáři most nad přehradní zdí včera uzavřeli kvůli rekonstrukci. Náhradní trasa platí pro auta a jinudy musí taky chodci nebo cyklisté či rodiče z kočárky. Pěšky to obnáší zdolat desítky příkrých schodů a hráz obejít po lávce přes řeku Svitavu.
1: Kousek před mostem ve směru od přístaviště u kotvy, mě a mou elektrokoloběžku, zastavuje stavební plot. Koridor pro chodce vede po pravé straně a je poměrně úzký, tak raději stroj povedu. A teď mě definitivně zastavilo schodiště. Koloběžku musím snést. Víc než to schodu, tak bylo to docela náročné. A víc se tady teď nachodí taky maminky z kočárky, jako třeba paní Dominika.
2: Já to nevyužívám, ty schody, samozřejmě, když jsem tady teď jako s malým a s kočárem a chodí vám to jakoby naokolo tam směrem, jakoby nahoru na přehradu, jak je to Ulva, ale když jdu bez kočárku, tak samozřejmě to teď omezení je, no. Budeme to muset chodit naokolo, ale tak varianty tu nějaký jsou, spíš mám jako strach, aby tady nebyla velká doprava jako skrz automobily.
1: Dopravní zatížení lokality způsobí objížďka, kterou popisuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
3: Z Bystrce vede objízdná trasa přes Kníničky a Rozdrojovice, potom jednosměrně se lze z Rozdrojovic dostat přes Kníničky zase zpátky do Bystrce.
1: Hráze samotné se rekonstrukce netýká, jenom vrchní části mostu.
3: Na koruně hráze Brněnské přehradě je teďka mostovka, která pochází z roku 1940. V současné době už nevyhovuje těm požadavkům na bezpečnost, na to zatížení a ten provoz, který tady je. Proto tuto mostovku celou demolujeme a nahradíme novou.
1: Zatím dělníci ve vestách a v helmách pracují na plošině za zábradlím mostu. Další postup přibližuje stavby vedoucí Jakub Vymazal.
4: Začínáme montáží lakového lešení pod celou plochou mostovky, které slouží pro přístup pod nosnou konstrukcí a poté přistoupíme k demolici samotného mostu, kdy rozřežeme nosníky, budeme je řádem zvedat, odvážet na autech a poté přistoupíme již k montáži nosníků nových.
1: Na hráz se auta, chodci i cyklisté budou moct vrátit koncem příštího roku. Z Brna Alena Hesová, Český rozhlas.
0: I za Alenu Hesovou vám přeju dobré odpoledne. Manažerka, zdravotnický záchranář, senátor, podnikatel, ředitelka nadačního fondu anebo starosta obce se budou v podzimních volbách ucházet o post senátora v senátním obvodu 81 Uherské Hradiště. Ten částečně zasahuje i na území Jihomoravského kraje. Za chvíli vám je v našem předvolebním vysílání představíme.

0: Dnes je 30. září 2026. Ještě jednou gratuluju všem oslavencům, zejména těm, kteří mají jmeniny. Ty s narozeninami bych těžko vyjmenoval úplně všechny. Takže milí Jeronýmové, milé Ráchel, všecko nejlepší. Ovšem v říjnu, který je před námi, nás kromě voleb do obecních a městských zastupitelstev, čekají i volby senátní. Ve vysílání Českého rozhlasu Brno vám ve všední den v tomto čase postupně představujeme všechny kandidáty v senátních obvodech, které leží nebo zasahují do Jihomoravského kraje. Dnes je tak na řadě obvod 81, Uherské Hradiště.
1: Volby 2026.
2: Senátní volební obvod 81 Uherské Hradiště zasahuje na území dvou okresů a do dvou krajů, a to do okresu Uherské Hradiště v kraji Zlínském a okresu Hodonín v kraji Jihomoravském. Senátor zvolený v tomto obvodu bude reprezentovat obyvatele 62 měst a obcí. Mezi ně patří kromě Uherského Hradiště například Uherský Ostroh, Hluk, Vlčnov, Veselí nad Moravou, ale i Nedakonice, Korytná nebo Blatnice pod Svatým Antonínkem. Od roku 1996 tento obvod v Senátu zastupovala jedna žena a čtyři muži.
1: Volby 2026.
3: Dosud posledním zvoleným senátorem v tomto obvodu je Josef Bazala. 66-letý politik z KDU-ČSL letos svůj post obhajuje. Jako bývalý starosta Starého Města u Uherského Hradiště a předseda mikroregionu chce využít svých zkušeností a kontaktů, aby region nadále prosperoval a aby zamezil odchodu mladých lidí z regionu. Podle něj je potřeba dokončit dopravní infrastrukturu, především dálnici D55 a obchvaty Uherského Hradiště, Kunovic a Staré města. Zároveň chce řešit sucho v krajině, protipovodňová opatření a také dostupnost bydlení a zdravotní a sociální péče. Josef Bazala je aktuálně radním ve Starém Městě a zastupitelem Zlínského kraje. Pokud bude znovu zvolen senátorem, chce krajský mandát do roku 2028 dokončit. O další zvolení do zastupitelstva se ucházet nebude.
2: Další kandidáty do Senátu ve volebním obvodu 81 Uherské Hradiště představíme v abecedním pořadí. Margita Balaštíková je 59-letá manažerka a kandiduje za Odvážné Česko. Balaštíková je bývalá poslankyně hnutí ANO, ze kterého kvůli kauzám spojeným s jejím osobním životem odešla. Na otázku, proč v tomto obvodu kandiduje, odpověděla, že v regionu žije od narození, má pevnou vazbu na region, chce za něj převzít zodpovědnost a využije k tomu svých zkušeností, znalostí z oblasti ekonomiky i práce s čísly. Obce podle ní potřebují lepší infrastrukturu, dostupné služby, kvalitní zdravotní a sociální péči, ale také lepší podmínky pro podnikání a život mladých lidí. Margita Balaštíková uvedla, že v případě zvolení pro ní bude Senát hlavní prioritou, přesto by svou původní profesi nechtěla úplně opustit, aby dle svých slov nestratila kontakt s realitou každodenního života mimo politiku.
1: Volby 2026.
3: Dalším kandidátem, který chce v Senátu reprezentovat volební obvod 81 Uherské Hradiště, je 60-letý Otakar Březina. Tohoto nezávislého kandidáta navrhla strana Spojení demokraté Sdružení nezávislých. Otakar Březina je bývalý policejní vyšetřovatel a aktuálně už 20 let starosta obce Kozujítky na

0: Kandiduje i 52-letý David Skiba z SPD. Lektor a kouč na Slovácku podniká a velká část jeho rodiny tady žije. Na otázku, proč za obvod kandiduje, uvedl, že nechce jen komentovat veřejné dění, ale chce za něj nést osobní odpovědnost a zastupovat názory a zájmy místních lidí. Jako zásadní věc k řešení je podle něj napojení Slovácka na dálniční síť. Problém je podle něj také odchod mladých lidí ze Slovácka, dostupnost služeb i léků. Lékařské péče. Zásadní je pro něj také bezpečnost občanů. Navzdory jeho kritickému pohledu na roli Senátu bude v případě zvolení výkon mandátu jeho hlavní prioritou. Svou profesní činnost by omezil na nezbytné minimum.
1: Volby 2026.
2: Hlasy voličů se bude za senátní obvod 81 Uherské Hradiště ucházet i Jiří Vašica. 49-letý zdravotnický záchranář je nezávislým kandidátem, kterého navrhlo hnutí ANO 2011. V senátním obvodu se narodil, je to pro něj domov, má tady rodinu i přátele. Na otázku, jaké problémy by chtěl v senátu řešit, uvedl, že by se rád soustředil na dostupnost zdravotní péče, rozvoj paliativní a domácí hospicové péče, dále zajištění kvalitního a adekvátně ohodnoceného zdravotnického personálu. Další jeho prioritou je podpora sportu a pohybu pro všechny věkové kategorie a také dostupnost bydlení. V případě zvolení do Senátu by se i nadále chtěl věnovat profesi zdravotnického záchranáře, i když na zkrácený úvazek.
0: Poslední kandidátkou v senátním obvodu 81 Uherské Hradiště je 52-letá Kristýna Zelienková. Ředitelka nadačního fondu je nezávislou kandidátkou, kterou navrhla strana Zvuk 12. Na otázku, proč kandiduje, uvedla, že Slovácko je její domov, chce prosazovat zájmy místních lidí a využije k tomu zkušeností, které nabrala jako bývalá poslankyně. Chce být hlasem Slovácka, který bude slyšet a dosáhne tak konkrétních výsledků. Největším problémem je podle ní odchod mladých lidí z regionu. Pro Slovácko chce získat více peněz na pracovní příležitosti, dostupné bydlení, služby pro rodiny i péči pro seniory. V případě, že v senátních volbách uspěje, bude výkon mandátu senátorky prioritou. I nadále chce ale v omezeném rozsahu vést neziskovou organizaci.
1: Volby 2026.
2: To bylo všech 6 kandidátů do Senátu ve volebním obvodu 81 Uherské Hradiště. První kolo voleb do horní komory parlamentu se uskuteční společně s komunálními volbami v pátek a v sobotu 9. a 10. října. David Jabůrek
0: a Michaela Kočendová, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší

0: Agroservice představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: V Uherském Hradišti dnes slavnostně otevřeli nový zimní stadion. Ministerstvo financí zveřejnilo maximální povolené ceny pohonných hmot na zítřek. Veterináři našli na Vysočině zastřeleného orla mořského, případ řeší policie. A zítra bude skoro jasno až polojasno s teplotami do 24 stupňů. Dobré odpoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. V Uherském Hradišti dnes oficiálně zahájil provoz nový zimní stadion. Jeho vybudování, včetně demolice starého stadionu, by mělo stát necelých 447 milionů korun. Město získalo 30-milionovou dotaci od Zlínského kraje a dostane zpět daň z přidané hodnoty ve výši 70 milionů korun, pokračuje mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma.
4: Stadion disponuje dvěma ledovými plochami. Vedle hlavní, která splňuje požadavky Mezinárodní hokejové federace, je tam i malá tréninková plocha o rozměrech 26x14 metrů. Kapacita stadionu je 500 diváků, jeho součástí je také ubytovna pro 80 lidí.
2: Program pro veřejnost je připravený od pátku. V těchto chvílích před stadionem začíná autogramiáda hokejových hvězd. V sobotu se zájemci můžou těšit na párty na bruslích s veřejným bruslením a aktivitami pro děti. Litr nafty bude zítra v Česku moci stát maximálně 48 korun a 72 haléře, informovalo o tom ministerstvo financí. Nejvyšší možná prodejní cena benzínu bude 46 korun a 14 haléřů za litr. Stát bude cenové stropy na každý den určovat zatím do konce měsíce. O jejich znovu zavedení rozhodla minulé pondělí vláda v reakci na aktuální zdražování paliv. Spolu s tím také zastropovala marže pumpařů a dočasně snížila spotřební daň na naftu. Pracovníci Veterinární univerzity Brno našli na Vysočině uhynulé mládě orla mořského. Někdo ho zastřelil, případ proto prošetřuje policie. Veterináře na to upozornili francouzští kolegové, kteří z GPS vysílačky zjistili, že se orel vypuštěný ve Francii náhle přestal pohybovat. Vědci tyto technologie používají při sledování ohrožených druhů zvířat, přibližuje Šimon Krejčí z Veterinární univerzity Brno.
5: Jsou z toho velice přesná data jednak pro vědecké účely, ale druhotně právě se díky tomu dá i zjišťovat úhyn těch jedinců, jestli se jedná o nějaké přirozené predace, nebo jestli vlastně dochází k tomu, že to může být i nějaký člověkem zapříčiněný úhyn.
2: Ve Velehradě na Uhersko-Hradišťsku se koná 21. ročník vzdělávacího setkání nemocničních kaplanů. Účastní se ho 108 kaplanů z celé republiky. Setkání uzavře zítřejší polední mše svatá.
3: Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekejte většinou skoro jasno až polojasno, opět jen s průsvitnou oblačností. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, vítr bude foukat mírný jihovýchodní, biozátěž bude také mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 se na cestě do Brna od Kývalky tvoří kolony, a to i vlivem nehody na stém 94. kilometru, která blokuje jeden pruh. Ve stejném směru pozor u Kroměříže na 261. a půltém kilometru, je tam na vozovce rozsypaný odpad. Provoz v Brně pak omezuje nehoda na Palackého třídě. A pozor i u nehody na Sportovní ulici ve Vyškově a také na okraji Křenovic na silnici do Holubic. Volné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Přeju dobré odpoledne, vážení přátelé. U mikrofonu Českého rozhlasu Brno došlo k mírnému střídání, i když musím říct, že jak Pavel Chaloupka, tak já máme svoje vlastní mikrofony. Teď se vám hlásí Borek Kapitánček, a to v ten poslední zářijový den roku 26. Zítra už máme nový měsíc a já vám i v něm budu přát každý den hodně štěstí a důvodů k radosti. No tak třeba pro dnešek jeden důvod k radosti mám. Zítra už nebude nafta za 50. Hurá. Ale teď zase trošku vážně, i když jsou to jak vážná témata, tak ta méně vážná, které vám nabízíme v našem dobrém odpoledni. No tak v téhle hodince se například dozvíte, jestli můžete projet křižovatku na červenou kvůli integrovanému záchrannému systému. To je řeč o řidičské abecedě, kterou vám i dnes nabídnu. I to, co v učebnicích nebylo, se dozvíte. A za chvilku bude čas na trefu. Telefonní soutěž, když telefon, tak tedy číslo 726465200. Soutěž, v níž vás čeká další kniha, kterou mám připravenou za dvě správné odpovědi. Bude to Svět úžasné Báry, kterou vám dám, pokud se vám podaří správně odpovědět buď na otázku na téma brněnské osobnosti, nebo vynálezci objevitelé, nebo netradiční sporty, anebo čeští králové. Volat můžete třeba už teď, ale já být vám ještě chviličku počkám, ať nejste dlouho na telefonu. Takže zhruba ve chvíli, kdy toto kutuňo začne se svým La Mia Musica. Jo, ale abyste se necítili jako sami na opuštěném ostrově, jako Robinsoni, tak písničky, které nestárnou, ty vám nabídnu taky.
3: Český rozhlas Brno.

0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno přeju. Dnes vám všem, jako vždycky a jako vždycky, zejména našemu soutěžícímu. Je to náš posluchač Jirka, který telefonuje a už to byly opravdu 2 měsíce od tvé poslední výhry, Jirko. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne tobě, Borku, a i posluchačám a posluchačkám.
0: Takže už...
1: A už to bylo určitě nějaký 2 měsíce.
0: Ten čas ale letí.
1: A možná i 3.
0: Páni, já bych řekl, že to bylo před týdnem, co jsem tě naposledy slyšel. Jirko, my si říkáme, protože se známe i osobně, tak jen na vysvětlenou. No ale teď další vysvětlení, které se týká naší soutěže. Ty už to moc dobře víš, že budeš vybírat ze 4 témat, já je pro jistotu zopakuju. Brněnské osobnosti, vynálezci objevitelé, netradiční sporty a čeští králové.
1: Tak dáme netradiční sporty a dáme ty krály.
0: Čeští králové. Jsem připraven, doufám, že ty taky. 2 otázky odezní během minutového limitu, který teď právě spouštím. A na konci téhle naší společné cesty může být kniha Svět úžasné Báry pro tebe. Barbory Janečkové-Vítové s ilustracemi Kláry Karoly. Další dárek od Českého rozhlasu Brno a radioservisu v tomto případě. Spouštím minutový limit a začínáme u netradičních sportů, které jmenoval si jako první. Původem finská hra Mölky se hraje s čím? S kriketovým míčkem, nebo s dřevěnými kolíky, nebo s gumovou napodobeninou sobých parohů? Mölky.
1: Tak dáme za B.
0: Dřevěnými kolíky, říká náš soutěžící. A teď, teď k českým králům. Ptám se, kdo byl prvním českým králem? Vratislav II. Nebo Přemysl Otakar I. Nebo Vladislav II.
1: No, pospomínat teď, to teda...
0: Ano, tak zažili jsme to všichni, že jo, ale vzpomenout si těch jmen bylo hodně. Já si to taky pletu, já to vlastně a... posledně s naším jiným soutěžícím taky popletl, no.
1: No, tak zkusíme toho Přemysla Otakara.
0: Přemysl Otakar první zní odpověď našeho soutěžícího na otázku, kdo byl prvním českým králem. Jirko, mě to, já to řeknu rovnou, mě to moc mrzí, ale byl to v podstatě chyták, protože tam chybilo jedno důležité slovo, abys měl pravdu. Kdybych se ptal, kdo byl prvním českým dědičným králem, tak bys pravdu měl, jenomže to dědičný tam nezaznělo. Skutečným prvním českým králem byl přemyslovský kníže Vratislav II., jemuž patřil český trůn v letech 1061 až 1092, byl synem knížete Břetislava I. a královskou korunu, včetně nedědičného titulu ad personam, tedy pouze pro jeho osobu, mu udělil císař Jindřich IV. Přemysl Otakar I. byl první český král, ale s dědičným titulem. Moc mě to mrzí, tím
1: no,
0: pádem
1: nevadí.
0: Je jasné, že to není trefa, i když měl zpravdu v tom, že Mölky se hraje s dřevěnými kolíky, něco jako gorodky bych to viděl, ale to by bylo hodně nepřesné. No, Jirko, není to trefa. Můžeš mi vrátit neúspěch vlastní otázkou ze všeobecných vědomostí?
1: No tak jo, to vrátíme, ale teda to by jako Brňákovi nedá možnosti.
0: Dobře.
1: Kolik jeřábů je na stavbě, jak já říkám, novýho prioru na Dornichu?
0: 11.
1: Tak to je moc. 8 je jich tam.
0: A místo pro 3 by se ještě ale našlo, ne?
1: No nějaký malý, autojeřáby nějaký.
0: No právě, no ale nevyhrál bych, nevyhrál. Jirko, ani jeden z nás by nebyl úspěšný. Měj se hezky a i tak ti přeju dobré odpoledne.
1: Taky přeju dobrý odpoledne všem a obzvláště těm, kteří dneska slaví u narozeniny. Naschle.
0: Neříkej, že se to týká i tebe.
1: Mně ne.
0: No dobře, tak
1: ale dál blízkých lidí.
0: Dobře, dál už pátrat nebudu. Přeju hezké odpoledne. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Za chvilku pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Poslouchejte Český rozhlas Brno. Dozvíte se, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči i řidičky často chybují.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: V pátek 2. října si s hostem chovatelské poradny Radkem Baďurou budeme povídat o tom, jak na počátku podzimu můžeme podpořit volně žijící zvířata na zahradách a v sadech. Jak poznáme, že ježek potřebuje před zazimováním dokrmit? Co připravit na přilepšenou veverkám a další drobotině? Na zajímavý rozhovor, váš poslech i dotazy se už teď těší Sandra Silná.
3: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Hádejte, tedy hádejte, čím se dnes dostanu zase naspět domů ze studia Českého rozhlasu Brno. No vždycky, když to jde, tak místo auta použiju městskou hromadnou dopravu. Šalinu, samozřejmě. Jenomže ne každý si může dovolit tenhle komfort. Takže je možná na čase vás seznámit, tedy osvěžit si společně s vámi pravidla silničního provozu. Ať když už jste za volantem, tak ať je tam bezpečno. I celý tento týden vám každý den ve vysílání Českého rozhlasu Brno nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jestli můžeme projet křižovatku na červenou, když uvolňujeme průjezd záchranářům. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Když se za vámi v provozu objeví houkající sanitka, hasiči nebo policejní auto s majáky, může to být hodně stresová chvíle. A právě tehdy řidiče často napadne jedna otázka. Můžu při uhýbání vozidlům IZS projet na červenou? A jak se v takovém momentu zachovat, teď přiblíží plukovník Jan Straka.
3: Slyším majáky, už to vozidlo vidím, tak samozřejmě mojí povinností je umožnit mu průjezd. Buď snížením rychlosti, nebo uhnutím někam na stranu. Pakliže jsem na světlech, to znamená svítí mi červená a já nemůžu vjet do té křižovatky, tak to samozřejmě v tuhle chvíli mohu porušit. S opatrností vjedu tak, abych uhnul tomu vozidlu, který jede za mnou.
2: Existuje nějaké doporučení pro řidiče, jak se chovat a usnadnit si celou situaci.
3: Je důležité vždycky dát těm řidičům vozidla s majáky na vědomí, co děláte. Nic unáhleného, nic zkratkovitého. Pokud uhýbám, tak dát znamení o změně směru jízdy. Aby ten řidič vozidla IZS věděl, že o něm víte. Nebrzdit prudce, protože pokud za vámi například pojedou hasiči s cisternou, kde mají naloženou vodu, tak to nezabrzdí tak jako vy v tom osobáku.
2: Mají si řidiči na něco dát větší pozor?
3: Tam je důležité vždycky předtím, než se zařadím zpět po tom uhybném manévru, podívat se ještě do zpětného zrcátka, jestli tam nejede těch vozidel víc, protože se může stát, že vozidlo policie, za ním může jet záchranka, případně se jedná o nějaký doprovod, kde těch vozidel využívajících právo přednostní jízdy je víc a tam je důležité nenajet jim zpátky do té trasy.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A její další díl vás čeká zítra touhle dobou. A to si povíme o tom, kdy k nehodě volat policii.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

slyším slova proroka zpět do divadla roku.

Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát. Zavolejte právě teď k nám do studia na číslo 726 46 5200 a knížka Temné letopisy moravské může být vaše. Hodně

0: Do roku 1964 vás navrátili Beatles a jejich Can't Buy Me Love. Ovšem, já vás vracím do reality. Píšeme rok 2026 a to znamená, máme konec září a v tomto měsíci jsme slavili narozeniny. To znamená, že Český rozhlas Brno má 102 léta. Proč to říkám? No protože těsně před tím, než hrábli do strun liverpoolští brouci, byl slyšet v našem dobrém odpoledni ten zásadní signál, který pro vás mělo naše vysílání po celý měsíc září. No a tím pádem jste měli telefonovat do studia, kdo byl nejrychlejší. Na tu, řekněme, výzvu, na ten signál reagovala nejrychleji paní Jarmila. Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, pane kapitánčík, a to přeji vám i všem posluchačům v rozhlase a všem dobrým lidem.
0: Za všechny.
1: Dobrým lidem.
0: Ano, dobře. No tak já bych to poslal i těm nedobrým, protože ještě pořád je naděje, že se zlepší, i když jak se tak dívám na jednání parlamentu, moc to nehrozí. Takže já bych řekl, že teď je ten správný čas vám pogratulovat a říct, že jste v rámci oslav našich 102. narozenin získala knihu Temné letopisy moravské, což je dárek pro vás, i s podpisy autorů. No a když podpisy, tak možná, že i věnování. Vy už jste mi řekla, jaké věnování by tam mělo být, mám zapsáno, ale teď něco za něco. Vy nám řekněte, co vy vzkážete světu a vašim blízkým, až vám bude 102 roku.
1: Děkuji vám. A co bych vzkázala? No, já jsem skoro slepá, takže ani se nechci dožít toho. A jinak přeji všem hlavně zdraví, ale i štěstí. A co nám bude platné? Štěstí, když budou války. A zdraví. Nic. Skončit války, to je moje jediné přání a přání určitě většiny posluchačků.
0: Můžu jenom podepsat. Děkuju.
1: Děkuju.
0: A taky ještě jednou děkuju. Gratuluju. Vypadá to, že budete asi tou poslední, která Temné letopisy moravské od Českého rozhlasu Brno obdrží. Mějte se hezky, adresu mám.
1: Taky.
0: Naslyšenou.
1: Taky nashledanou.
0: Teď je 15 hodin a 42 minuty. Nejvyšší čas říct vám, že ještě něco v našem dobrém odpolední zbývá. Něco, co jsem vám slíbil, tedy zbývá vám nabídnout. Jaké nejstarší druhy rostlin můžeme najít na zemi? No to je to téma, kterému bude patřit to dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Už za chvíli s Martinem Písaříkem. A my se vlastně do těch 60. let vrátíme ještě jednou, ale tentokrát s Vladimírem Mišíkem.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některé rostliny můžeme označovat jako živé fosílie? Na Zemi rostou rostliny, co tu jsou o miliony let déle než lidský druh. Dodnes si ponechali znaky svých dávných předků a přitom stále přežívají. Mezi druhy, které můžeme najít i u nás, patří jinan dvojlaločný, známý také jako ginkgo biloba. Evoluční větev tohoto stromu dorůstajícího výšky 30 až 40 metrů se vyvinula už před 270 až 300 miliony let. Ve volné přírodě ale postupně skoro vymizel a přežil pouze v jihovýchodní Číně, kde jej mniši pěstovali v chrámových zahradách. Paradoxně se ale dobře vyrovnává s průmyslovým znečištěním. Také cikasy na Zemi existují již stovky milionů let. Přestože většina druhů vyhnula v dobách dávno minulých, některé přežily až do současnosti. Na první pohled mohou cikasy připomínat palmy, ve skutečnosti jsou však blíže příbuzné jehličnanům. Cikasy tvoří šištice, které patří k největší v rostlinné říši, některé dosahují délky přes půl metru. Další pozoruhodnou vlastností cikasů je jejich mimořádná dlouhověkost. Některé exempláře se mohou dožít více než tisíce let.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno.

0: Do cílové rovinky posledního zářijového dobrého odpoledne Českého rozhlasu Brno nás přivedla písnička v podání Petra Hejduka, tedy bývalého bubeníka kapely Olympic. Byla to Černovláska, která vám zněla z vašich přijímačů. Za chvilku to bude ještě Anaka a taky John Denver, ale ještě před 16. hodinou a tedy před čerstvými zprávami, které do studia dorazí zároveň s Pavlem Chaloupkou, tedy těsně před těmi zprávami, vám ještě řeknu, co vás čeká po 16. hodině. No tak samozřejmě, že to bude humoriáda. A jejím hostem bude dnes Václav Vidra. Po 17. hodině čekejte Den v kraji a v jeho rámci také o 17:30 volební speciál s kuřimi. Předvolební vysílání, ve kterém se dozvíte, jak chtějí jednotlivé kandidující subjekty řešit hlavní problémy velkých měst Jihomoravského kraje. No a zítra už máme 1. října. Začíná nový měsíc. Mimochodem, bude to měsíc, během nějž skončí letní čas. Bude to poslední říjnovou neděli. A bude to také měsíc, kdy si připomeneme den vzniku samostatného československého státu. Takže i svátky budou.
1: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
0: I během měsíce října vám budeme v dobrém odpolední nabízet písničky, které prostě nestárnou. Tohle je jedna z nich od Anika. U mikrofonu byl Borek Kapitančik. Zítra se na vás budu těšit ve 14 hodin. Naslyšenou.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Během 40-denního turné plastiků po Spojených státech jsme si při hraní všimli dvojice fanoušků, kteří nevynechali jediný koncert. Ať už jsme hráli v Kansasu, na Floridě, ve Washingtonu nebo v Denveru, všude se po chvíli vyloupily dvě milé tváře manželů, Johna a Gage. Zanedlouho poté přijeli i do Čech a i tady jezdili všude s námi.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Znojemské náměstí Svobody má po opravě novou kašnu a stromy. Poslanci budou nejspíš hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě zítra. Na jihovýchodě Moravy vznikne přes 400 kilometrů tras pro grevlová a horská kola. Zítra pak bude skoro jasno až polojasno s teplotami do 24 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Znojmo má opravené náměstí Svobody u Horní brány. Práce trvaly více než rok a město za ně zaplatilo přes 30 milionů korun. Při rekonstrukci dělníci museli zachovat historický ráz náměstí. Část původní dlažby proto rozebrali, očistili a znovu položili. Přibyla také nová kašna, lavičky a zeleň, která na náměstí dříve chyběla, doplňuje mluvčí města Denisa Mandátová.
2: Náměstí Svobody je poměrně rozlehlý prostor a jeho součástí jsou dvě opravdu velká záchytná parkoviště. To znamená, ten další osud potom toho náměstí Svobody se samozřejmě bude řešen někdy v budoucnu nějakými změnami parkování.
0: Hlasování o nedůvěře vládě čeká poslance nejspíš až zítra. Na plénu sněmovny chce ještě vystoupit několik desítek řečníků. Opozice nechala mimořádnou schůzi svolat kvůli rozpočtové nebo bezpečnostní politice současného kabinetu a také kvůli údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Podle předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Jana Jakoba je důležité, aby po řadě vystoupení ministrů promluvila i opozice. Ve Zlínském kraji vznikne do konce letošního roku přes 400 kilometrů tras pro grevlová a horská kola. Projekt za celkem 375 tisíc korun počítá s vytvořením páteřní trasy přes Zlín a tři regionálních okruhů. Trasy budou zveřejněné na webu projektu Gravel Tour Česko, který jimi chce propojit celou republiku. Diváci České televize dnes večer uvidí premiéru dokumentárního portrétu Liběna Rochová Sochy v pohybu. Snímek natočil během několika minulých let režisér Jakub Ján. Uvádí osobnost, která formovala českou oděvní a designovou kulturu od konce minulého století do současnosti. Mapuje její tvorbu a klíčové životní etapy. Jedno z témat dokumentu odkrývá dramaturg Martin Polák.
3: Ve filmu je jedním z hlavních témat její pedagogická činnost na umělecko-průmyslové škole v Praze, kde vychovala několik generací. Rozhovory s jejími studenty a absolventy jsme taktéž zařadili do našeho dokumentu.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte většinou skoro jasno až polojasno, opět jen s průsvitnou oblačností. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, k tomu bude foukat mírný jihovýchodní vítr. Biozátěž zůstane mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Kolony před Brnem se na dálnici D1 tvoří od Ostrovačic a na D2 zhruba od 7. kilometru může za to i nehoda na 1. kilometru. V Brně pak pozor u nehody na Palackého třídě a také na Sokolově ulici. Při ní tam u železničního podjezdu došlo k úniku paliva. A nehoda omezuje provoz i na Sportovní ulici ve Vyškově. Cesty bez nehod přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno také Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem bude Václav Vidra, toho času v koloně. I tak si rozveselíme svět a to tady a teď.
1: Humoriáda.
5: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Skupina MIG-21 s panem Macháčkem to tady rozehrála na začátku humoriády. Václav Vidra, náš dnešní host s námi. Tak vítej, Václave.
1: No díky.
0: Jak jde život?
1: No rychle. Teď poslední dobu ještě rychlejc, pokud zrovna člověk nestojí v koloně, tam to jde pomalu.
0: No, tak škoda, že jsi nezvolil ten jednostopý dopravní prostředek, to by si možná proklíčkoval hravěji.
1: No, už sklerotický a zapomněl jsem si klíče od garáže, no, tam máš těžký potom.
0: No, tak nějakým vozidlem si dorazil a to je
1: jo,
0: dobře.
1: Já jsem už, dneska jsem vystřídal i kolo půjčovací v Praze, no, na kousek jsem popojel. No a jinak jsem, i pěšky jsem popošel.
0: Už zbývá jenom let balonem nebo vrtulník?
1: No ne.
0: To nebudeme zkoušet.
1: Ty pozemní cesty jsou přece jenom takový jako dostupnější.
0: Dobrá, tak jsme rádi, že seš tady a že vybereš prvního vystupujícího. Kdo pak to bude?
1: První hlas bych tady, on je takový hlas hlavně, Václav Faltus.
0: Hlas mnoha hlasů.
1: Hlas mnoha hlasů.
0: A navíc je to taky Václav, takže je jasné, čím začneme.
1: No, že měl svátek, tak mu přeju všechno nejlepší.
0: Dodatečně tobě též.
1: Děkuju.
0: Svatý Václave. Ano. Tak, Václav Faltus a vzpomínky na školu?
2: Já když jsem byl ve škole, tak jako já jsem byl takový tichý dítě a nedávno jsme měli sraz a paní učitelka mi říkala, Vašíku, když byl opravdu takový tichoučku do kujokulu a ty jsi takový éro, ale je to pravda, skutečně gor v té obecný teda, že škole, ale pak už vlastně v té Měšťance, tak tam už se něco začalo takového jako probouzet, možná už v té 9. třídě, nebo když jsem vycházel, tak vlastně ten Král komiku, to byl první hlas, který jsem kdy v životě zkusil, že jo. A já jsem 2 roky nedělal nikoho jiného než toho Vlastu Buriana. A pak jsem si vlastně řekl, že proč dělat tedy jenom jeho hlas, proč neskusit jeho smích, nebo jeho takový to typický šťukání, že jo. Takže vlastně...
3: Ještě jednou to udělíte.
2: Ještě jednou, já si musím dát džuzu a někam přijdete třeba, že jo. A začnete šťukat a ten druhý vám řekne, co jste to pili? Nic vůbec. A jinko se zajíknete, je vám dobře. Takže já jsem si s tím hlasem dosti pohrál. Jo, já jsem měl na to asi 2 roky a já jsem rád, že jiný hlasy tam těch známých osobností nevklouzávaly, že tam byl jenom tenhle ten jedinej.
3: No stejně, to je obrovský nadání, když si uvědomím, kolik let se to učil Burián a vám stačily 2 roky.
2: Já vám něco povím, to bylo, když Vlastovi Buriánovi by bylo 100 roků, tak se dělala u jeho vily. Byl to takový hezký, zábavný večer a tenkrát tam byla jeho dcera, paní Kristlová, že? A ten vnuk, ten pan inženýr Kristla, ten mi říkal, a tajhle děda dával aerovku a tajhle snad tý štokrlice se dával a já jsem si na ní sednul a teďka prostě jsem nikoho nechtěl dělat jinýho než prostě, že? Toho Buriana. Takže to bylo pro mě skutečně očička zářily a já vám povím jeden takový příběh, jak vyprávěl jeden mužke, jedu vám takhle po Sahaře a proti mě lev. A co jste dělal, člověče? No, co jsem dělal? No, samozřejmě jsem si zaleknul, tak jsem vylez na nejbližší strom. No ale na Sahaře přece nejsou stromy. Dumba, to mě v tu chvíli bylo úplně jedno.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik imitátor Václav Faltus v rozhovoru s panem Bernáškem a také jsme slyšeli Vlastu Buriana. Začalo to vzpomínkou na školu, jak vzpomíná Vašek Vidra na školu, nebo školní vtip, nebo co nám přidáš na tohle téma?
1: Na školu, školní vtip, no. To znám jeden školní vtip, no taky na to může přijít. Já mám na školu docela takový, já jsem se nikdy jak do školy moc netěšil, no. Ale bral jsem to jako povinnost a přežil jsem to. Aspoň tu základní. Pak jsem se těšil na tělocvik, pak jsme měli fajn paní učitelku, která s náma hrála volejbal.
0: Byla vysoká jako ty?
1: Ne, nebyla, byla menší. Malá. To byla nahrávačka. Nahrávačka to byla, ale byla moc fajn. Mm-hmm. No. Ale zase jsem měl v první třídě třídní učitelku a ta byla parašutistka.
0: Nepovídej.
1: A to teda tam si nás získala všechny, to jsme na ní koukali s otevřenýma pusinkama.
0: A co učila?
1: No, třídní byla, učila všechno.
0: Jo, vlastně, v první třídě
1: všechno,
0: jsem učil všechno.
1: Ty včeličky, ty razítka, prasátka do té knížky.
0: Ta odvážná to žena s padákem.
1: No jo, to byla, jmenovala se paní Želka Paříková.
0: Aha, tak no. Dobře, tak děkujeme za tu vzpomínku.
1: No rádo se stalo.
0: Nakonec jsi byl vzdělán.
1: Byl jsem vzdělán, teda dneska jsem úplně vzdělán, ale já bych vám řekl ten vtip, ten mám moc rád.
0: Pojď.
1: Jak říká paní učitelka děti, dneska si budeme povídat o tom, že zvířátka mají taky svoji řeč, povídají si spolu, tak řekněte mi, jak se některá zvířátka třeba spolu. Prosím, paní učitelko, pejskové dělají haf, haf, no výborně to Aničko, a Anička se hlásí. Paní učitelka, kočičky dělají mňau, no moc dobrý, a Pepiček vzadu se hlásí. Paní učitelko, rybičky taky. Tak rybičky, ne, Pepičku, rybičky nemluví, rybičky jsou němé. To není pravda, paní učitelko. Já jsem šel tuhle v noci čůrat a jak mají, v obejváku máme akvárium vedle, jak mají naši ložnici. A já jsem slyšel, jak ta jedna rybička říká tý druhý, ještě jednou mi šahneš tou svou studenou ploutví na vocas, tak tí urazím.
0: Jo, yeah. Tak děkujeme za ten vtip.
1: Rádo se stalo. To je slušný vtip.
0: O Pepičkovi, výborně.
1: A jedno sprostý slovo tam nepadlo.
0: Ano, bude s námi dál Václav Vidra samozřejmě ve studiu, ale Václav Faltus v ukázce, anebo Miroslav Donutil. Vyberte si SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Ty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Václav Vidra a Pavel Kučera. Oskar vás pozval na svůj pořad a vy máte s Oskarem společné účinkování ve Stardance, už se to blíží.
3: No jo, to je
2: Václave,
3: pravda.
2: Zajímá tě to no. Ještě po letech? Nebo?
3: Tak je to 20 let, co jsem tam tančil.
2: Už 20. To je neuvěřitelné, no.
3: Je.
2: A mrkneš na to občas?
3: Jo, tak jako jedním okem, no.
2: Jak se budou letos vrtět ty páry na parketu?
3: Jo, myslím, tam v loni jsme tam dokonce se byli, myslím, podívat na Kukajdu.
2: Dobře.
3: Ale už je to pryč, to je... Tu kapitolu...
2: Už bys do toho nešel, kdyby přišla ta příležitost teď?
3: Ne, nešel.
2: Před 20 lety
3: já
2: přece jenom
3: jsem si byl měl ještě. To štěstí, že jsem mohl tancovat s Petrou Kostovčíkovou.
2: Aha.
3: Už by se mnou tancovat nechtěla, takže...
2: Ale to, že řekla.
3: No, já se jí teda nedivím. No. A ne, my jsme spolu tančili dlouho, asi 6 let jsme spolu tančili, různě na plesech. A tak.
2: Já jsem chtěl říct, že před 20 lety jsi byl velmi mlád, teď jsi mlád ve středním věku
3: trošku,
2: v podstatě.
3: Ano.
2: Tak jo, tak jdeme tancovat za našimi posluchači na telefon, hlasují v tuto chvíli. Václav Faltus nebo Miroslav Donutil, to je vaše volba. Koho si vyberete vy? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Pepa Zežace, já velmi zdravím pana Václava Vidru.
3: Díky, já vás taky.
2: No.
4: A chtěl bych sem připomenout, což se asi málo ví, že váš dědeček zahrál výborně barona Krouga.
3: Ano, to máte pravdu.
4: Bílý nemoci z Hugo Háze.
3: Ano.
2: No.
3: No děkuju.
2: Tak to se nám nebylo, Josefe.
3: To jste mě fakt potěšil.
4: Já se na to koukám po každý a... Hlasuju Bčko.
2: Dobře, máme zapsáno.
3: Hrál ho fakt skvěle, no. Tak možná třeba někdy tady pustíme dědu.
2: Uvidíme, uslyšíme.
3: Mějte se krásně, díky moc.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
5: Dobré odpoledne, pánové. Pavel, zdravím.
2: Tak to je Standa. Ano.
5: Standa Zemník, no.
3: Taky zdravíme.
5: Pane Vidra, vyberte vy, já jsem na rozpaci. Já bych dal oba dva na jednou.
3: Oba dva na jednou, jo.
2: Což nejde.
5: Já to nechám na vás. Pane Vidra, je to na vás.
2: Ježíš, Václavé, mě, máš hlas od posluchače, kam ho dáš, A nebo B?
3: Ne, já
2: Faltus já dám, nebo Donutil?
3: Já dám, tady mám pan Václav Faltus nejtěžší hlas, to bychom mohli slyšet. Co je, mě by zajímalo, co je nejtěžší hlas.
2: Jeho.
3: Aby to nebyl Donutil potom.
5: Děkuju.
2: No, necháme se překvapit, děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Hezké slunečné odpoledne ptejí vám.
3: Vám taky.
6: Posluchačka Stanislava a srdečně zdravím pana Václava.
3: Díky.
6: Já si vážím jako herce a jako člověka a dovolím si prostřednictvím vás pozdravit vaši paní. Na hodně myslím.
3: Moc děkuju, věříte mi to rád.
2: Tak děkujeme a?
6: No a vybírám Pavle Bčko, pana Donutil.
2: Zapsáno.
6: Hezký.
3: Mějte se krásně, díky, naschle.
2: Děkujeme. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, Pavle, tady a to Václave.
3: Taky dobrý den.
7: Já bych byla pro A. A já tě přijdám tu. A Václave, já bych vám chtěla popřát všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví vašemu předevčerejšímu svátku.
3: Děkuju.
7: A pozdravuju vaši Janu.
3: Vyřídím.
7: A všichni, mějte
3: díky.
7: Se, naslyšenou.
2: Děkujeme, naslyšenou. A nejtěžší hlas Václava Faltuse, to je téma další ukázky.
3: Výborně, jede paní z Frýdlandu.
8: No, pravdou je, že asi nejtěžší hlas pro můj krk je, už jsme se tady o něm taky zmiňovali, František Filipovský, co by onen funis, že to je hlas pro krk velice náročný, ale udělám přitom moc rád.
9: Jdou takhle dva turisti, jsou utáhány jedným páčovače. Já už ti nemůžu a vůbec vlastně, co je dneska? Seda nebo čtvrtek? A ten pán je demokracie, tak si můžeš vybrat.
10: Já jsem si jednou jel do Plzně z Prahy, ještě jel pan Štercel a smáli jsme se, protože vyprávěli historky o Vojtovi a ač se snažím dodržovat rychlost, tehdy ještě nebyla dálnice, tak jak jsem se smál, tak jsem šláp na plyn a zastavili mě, že jsem měl rychle. A Štercel povídá, ty Franto, ty jsi ten umělec, pověsí mi něco. Tak on se tak vyklonil na ty četníky, povídá, uveď se máme čas, sem se udělejte. No. A neplatili jsme nic.
8: Jo, že to
10: dopadlo
8: dobře.
10: Kdybych to uměl tak jako vy, tak bych možná neplatil i bez pana Filipovského. No,
8: jednou se mi něco podobného přihodilo. Jsme taky cestovali někde z Polka Festu, jak se dělají s dechovkou. A už bylo hodně hodin, jsme měli dlouhou cestu před sebou ještě a taky červená baterka. A tak jsme říkali, hejde, jak to dopadne. A teďka ten policista takhle podívá a říká, jednoho Klauza můžete jet. Já jsem říkal, tak to v žádném případě ne. Prosím vás, nebudem toho místa zneužívat. Myslel jsem místa toho pana premiéra. Ale je pravdou, že když takhle někoho takhle napodobíte, tak hnedka jakoby obněkne. Je s ním trošku lepší řeč.
10: Ale vy máte fantastickou možnost toho zneužívat, dokonce ku svému prospěchu. Už jste někam zatelefonoval jako někdo?
8: Samozřejmě, jo. To se těch telefonátů se dělalo spousty. Já mi ještě, když byl pan premiér, když byl kdysi tedy, jak se říká, lidově Grejcarovým panem ministrem financí, tak jsem někde volal někde, myslím, že do Hradeckýho rády a oni mě sami jako trošku na to navedli, on tam byl někde na tom hotelu, že ubytovaný a že prý tam jako v té hudební redakci, že mají jako nějak trošku v tom brajklík a ti zavolám, že si to přijde zkontrolovat, protože to takhle nejde, aby v tom byl nepořádek a že on jako finanční tehdejší ministr si to opravdu zkontroluje. A takže tenkrát oni prej, no oni začali uklízet a gruntovat, papíry měli v pořádku. Takže v tuhle chvíli jsem si říkal, je to dobrý, jo, když to takhle dobře dopadne. Samozřejmě, že ono to tak jako vypadá v demokracii, že ten humor, že se může, jako ne, musí mít taky ty svoje mantinely, jako jo. Samozřejmě musí se odsuť pocuť, protože, že jo, kdyby se to jako předpísklo.
10: No, kdybyste zavolal někam do prodejny aut, že si tam Václav Fal bude vyzvednout, aby mu dali slevu a kdybyste využil ten vhodný hlas, fungovalo by to?
8: Já nevím, jestli by tohle to fungovalo. Já bych tam zase třeba použil někoho jiného, prostě zavolili bychom jako Miloš Zeman, no a on už by si s tím ten dotyčný poradil. Humoriáda.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Václav Vidra je naším hostem v Humoriádě dnes. Vašku, divadlo, předpokládám, hraješ každý den?
2: No, teď už to začalo, no.
1: Co dneska
2: to, takhle, ono to v podstatě neskončilo, protože přes leto se hrálo hodně, ale teď už je to denně v podstatě, no.
1: A dneska?
2: Tak jsem, převčírem jsem hrál u Brna ve Zbíšově s Janou Pavlovou Nikdy není pozdě, což je strašně pěkná hra. A bylo to takový napínavý, protože pak jsem se vracel domů z toho Brna, spal jsem 2 hodiny, naložil jsem koně a jel jsem honit krávy do Tachova.
1: Ale to je pestrý program.
2: Ke známýmu, no, pak jsem jen tak stihnul Prostřeno. To jsme natočili, všechno, co jsme měli, a večer jsem hrál Blbce k večeři tady v Uříčan ve Voděrátkách, no. A dneska teda hrajeme Blbce k večeři v Praze v divadle Bez zábradlí, no.
1: Nemáš pocit, že jsi hyperaktivní?
2: Ne, nemám.
1: Stíháš to všechno,
2: já,
1: dobře.
2: Jako, já jsem aktivní z donucení, no.
1: Jo.
2: Jako, když je toho moc, tak je toho příliš.
1: Tak se šetři trošku někdy, no, prosím, že odpočívej mezi tím, aspoň nejde. Na chvilku.
2: Já odpočívám, když si třeba sednu na toho koně, tak si odpočím.
1: No a naši diváci možná odpočívají. Aha. U seriálu, které si taky natočil, teď běží, oba dva od vody.
2: Jo, Polabí a Pod hladinou. No.
1: A na co se můžeme těšit dál? Já vím, že se to nesmí prozrazovat, že jo, ale...
2: Já ani přesně nevím, v jakém se to teď běží. Stádiu nachází, no. Já
1: ale jsem, točí se dál.
2: Já jsem dementní, takže v podstatě nevím, no.
1: No ty nejsi, ale ten pán, co hraješ. Já to jenom přesně.
2: Já jsem se do toho vžil tak, že už to, v podstatě mi to vlastní.
1: Dobře.
2: Trošku jsem musel odbočit u toho policajta na těch slapech, ale jinak jako dobrý, no, zatím to jde.
1: Občas se objeví zase Kameňák, tam si taky hraješ veselého člověka.
2: To není dementní.
1: No, ale vypadá, ne, samozřejmě, pojďme od toho. Spousta rolí Václav Vidra je v akci a teď bude v akci kdo z našeho archivu, koho vybereš?
2: No, tak na porovnání bych vzal tady rovnou Vlastu Buriana.
1: No prosím, měli jsme tu atrapa, to zní tak jako... Nevhodně, no, ale měli jsme tu napodobeninku s Václavem Faltusem a teď si dáme originál. Hovory s Miloušem.
3: Sedím již 4 měsíce ve vyšetřovací vazbě a ještě jsem se nepřiznal, co jsem udělal se svým malým synovcem 4letým Mílou. Obávám se, že kdybych řekl, kde jsem ho zanechal, že bych se ho už, až by ho našli, nezbavil. Vím, že první jeho slova by byla: proč tady sedíš? To nešťastný jeho proč. Před více než 4 měsíci slíbili Mílovi jeho rodiče, že s ním jeho strýček, totiž já, půjde na procházku. Chtěj, nechtěj, musil jsem s ním jít. Slíbit nešťastným rodičům, že toho chytrého chlapečka přivedu zase v pořádku nazpátek. Tak jsem mu hned, jakmile jsme vyšli z domu, řekl: drž se mě za ruku, aby se ti nic nestalo.
4: A proč se mě nemá nic stát?
3: S touto otázkou překvapilo mě hned to chytrý dítě. Víš, Miloušku, mohli by tě přejet.
4: A proč by zrovna mě přejel? Proč pak nepřejedou tebe?
3: Ty jsi ještě malinký.
4: A proč pak jsem malinký?
3: No, poněvadž jsou teprve 4 roky.
4: A proč nejsou teprve 4 roky?
3: No, poněvadž není 5.
4: A co kdyby mě bylo 5?
3: No, pak bys byl o rok starší.
4: A co je to starší?
3: No vidíš, tamhle ta slečna je už starší.
4: Proč říkáš, strýčku, tamhle ta?
3: Poněvadž, miláčku, není to tahle, co jde naproti.
4: Jak to tahle?
3: No víš, Miloušku, mlč hezky.
4: A proč mám mlčet hezky?
3: Dal jsem mu pohlavek. Kluk se dal do pláče a já mu řekl: tak už nebreč. Utřel si rukávem oči a otázal se mě nevinně.
4: A proč nemám brečet?
3: Poněvadž si muž.
4: A proč jsem muž?
3: No, poněvadž nejsi holčička.
4: A proč nejsem holčička?
3: Poněvadž, milé dítě, nosíš kalhotky. Ostatně se to dovíš, až budeš starší.
4: Ty nosíš taky kalhotky, strejčku?
3: No, vždy to vidíš, miloučku.
4: A proč nejseš, strejčku, taky chlapeček jako já?
3: Poněvadž jsem už z toho vyrost.
4: Vyrostu já taky, tak.
3: Taky vyrosteš. A teď už drž hubu.
4: A proč mám držet hubu?
3: No, poněvadž bych tě hodil do řeky.
4: Je, to bych byl rád, rád, strejčku?
3: Není bylo na mě, abych se ho optal já. A proč bys byl rád, miloušku?
4: Poněvadž bych dělal párniček.
3: A jak bys dělal párniček?
4: No já bych si odfukoval, strejčku, pak by po mně lezli lidi a zvonili by. A já bych dělal párničem chuchle a vyplivoval bych oheň.
3: Náhle obrátil svou pozornost na muže, který kropil ulici.
4: Proč pak ten pán kropí ulici?
3: No poněvadž víc z plachu je prach.
4: A proč nás nepostříká?
3: No poněvadž nesmí.
4: A proč nesmí?
3: No poněvadž by nám zkazil šaty.
4: A proč by nám zkazil šaty?
3: Vodou, synáčku.
4: A proč vodou?
3: No poněvadž nekropí pivem.
4: A proč nekropí pivem?
3: No poněvadž by se opil.
4: A proč by se opil? Ty se taky opíš, strejčku, říká maminka. Strejčku, a proč si prase?
3: Tomu ty nerozumíš, miloušku, ale teď už mlč, nebo tě praštím.
4: A proč mě praštíš?
3: No poněvadž mě nadáváš.
4: Proč bych ti nenadával? Doma ti taky nadávají.
3: A to není od nich hezký.
4: A od tebe to taky není hezký, strejčku.
3: Tak jsem mu dal novej pohlavek.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak to byl Vlasta Burian, trošku nám to mohlo připomínat pana Skupu,
2: no,
1: s Urvínkem. Tak uvidíme, jestli to posluchače zabavilo, pobavilo, zaujalo, jestli chtějí pokračovat s Vlastou Burianem, anebo nastoupí Jaroslava Hanušová, věrná to umělecká partnerka Jiřího Lábuse. To by taky mohlo být zajímavé. Co, Vašku, myslíš?
2: No, všechno je zajímavé.
1: Souhlasíš se vším dobře.
2: Všechno je zajímavé.
1: Hlasujte,
2: Ačko. Tady se v podstatě člověk nemůže netrefit.
1: Dobře, výborně. Vlasta Burian Ačko, Jaroslava Hanušová Bčko, Humor Mezera A, Humor Mezera B. To jsou SMSky na 90 011 04, tam pošlete, a nebo zavolejte na 731 800 900. S Elánem pokračujeme.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
4: A vracíme se k našemu hlasování. Dámy a pánové, vyberte si Vlastu Buriana anebo Jaroslavu Hanušovou. Tak je to správně. Dobré odpoledne, kdo je tu?
5: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pánové, pro oba dva.
4: Dobrý den.
5: A hlas dávám Vlastovi Burianovi.
4: Máme zapsáno.
6: Děkujeme.
4: Naslyšenou.
6: Mějte se krásně.
4: Dobrý den.
7: Dobrý den přeji.
6: I vám.
7: Prosím pěkně, pozdravím oba dva pánové.
6: Děkujeme. My vás taky.
7: Chtěla bych poprosit pana Vašíka, aby trošku zmírnil ze zdravotního hlediska. Ano, trošku zmírnit, ano.
6: Jste hodná, no.
4: Ano, paní doktorko.
6: Já kdybych zmírnil, tak to se mnou sekne.
7: Ano, trošku zpomalit, ano. A pozdravu paní Janičku.
6: Děkuji,
7: vidím. A přeju si Ačko.
4: Děkujeme.
6: Děkujeme.
4: Mějte se hezky.
7: Naslyšenou.
4: Naslyšenou. Dobré odpoledne. Halo.
8: Dobré odpoledne, pánové, zdravím vás a zdravím obzvlášť pana Bidru.
6: Díky.
8: Tady Petr z Hostína Umělníka.
6: Taky zdravím.
8: Viděl jsem vás naživo poprvé v životě letos,
6: jo.
8: A to hned dvakrát u nás na Bělníku na Dní koně,
6: ano.
8: Když jste byl. A teďkom po druhé jako generála Castra. A to je ukázka, které děláte pravidelně, takže... To jsou dvě místa, kde jsem vás viděl, moc nám to líbilo s dětma. Děta se nám pak podepisoval pohlednice a všechno, takže děkuju za to a mějte se moc hezky, buďte zdraví a vybírám Ačko.
6: Díky moc.
4: Petře, děkujeme vám, Slavě, potěšen.
6: Pozdravujte děti.
4: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Tady je Kvitole Švážnice, prosila bych Ačko a mohla bych se něco zeptat pana Vidry?
4: Určitě. Zkušte.
9: Jestli tam má těch tvojich psíků.
4: Dneska nemám
6: psíky.
4: Dneska
6: ale
4: je sám.
6: Vypadalo to, že možná vemu, ale nakonec jsem je nechal doma.
9: A já jsem vás viděla právě u toho šípa, no. Jak tam běhali. To bylo dobré.
6: Jo.
9: Takže myslela, že tam budete mět.
4: Jo.
6: Tak nemám.
4: Tak Květo, příště. Počkejte, Květo, hlasovala jste?
6: Ano, Ačko.
4: Ačko, jo. My to vždycky zapovídáme.
6: Mějte se moc krásně.
4: Tak máme to tam. A ještě vy, dobrý den.
10: Dobré odpoledne.
6: I vám.
10: Honza z Vlkavy, zdravím Pavle, vás i pana Vidru.
4: Dobrý den.
10: Kterému přeji dodatečně hlavně zdravíčko k pondělnímu svátku.
6: Díky.
10: A hlasuji též pro Vlastu Buriana.
4: Děkujeme, Honzo.
6: Děkujeme.
4: Naslyšenou.
10: Naslechlapím.
4: Budeme se těšit. Vlasta Burian může pokračovat s malým Miloušem.
11: Ani nemrkl a řekl.
12: Víš, že nesmím plakat. Ty taky nepláčeš, když tě teta praští. A proč ti praští?
11: Dal jsem mu buchtu dozad. Zamlčel se a pak, jako by se nechomelou zvolal.
12: Proč tyhle domy nemají vzadu dveře? Proč mají právě tadyhle?
11: No, poněvadž by se tam nikdo nemohl dostat.
12: No a proč by se tam měl dostat?
11: No, poněvadž tam bydlí.
12: No, proč tam bydlí?
11: No, poněvadž musí.
12: A proč musí?
11: No, poněvadž nechce spát na ulici.
12: A proč nechce spát na ulici?
11: No, poněvadž je pořádný člověk. Zamlčil se a řekl.
12: Ale ty tady, strýčku, nebydlíš.
11: Na to následovala celá řada otázek.
12: Proč bublina praskne? Proč se říká stromu strom? Proč ten strom má větve nahoru? proč strýčku nepraskneš jako bublina?
11: Když jsme uviděli psa, hned se ptal.
12: Proč to není kočka?
11: Tak jsem mu dal zase po hlavě.
12: Proč strýčku nedělají z anděla strážného koblihy? Proč jsem spocenej? Proč když je ti horko nevyplazuješ strýčku jazyk jako pes? Proč nejsi pes a jsi slon? Proč máš strýčku rypák?
11: Šli jsme kolem nádraží, řekl jsem mu zoufale, nejel bys rád do Uher?
12: Proč bych jel rád do Uher, strýčku?
11: Pa já si koupím lístek a pojedeme hezky spolu, víš, po mašině. Zatleskal ručičkama a zvolal.
12: Já budu funět.
11: No tak jen fuň, chlapečku.
12: Já budu pouštět páru.
11: Dělej, co chceš, Miloušku. A koupil jsem dva lístky na Pusta Maďarát směrem k Fízeš Džarmátu na poslední stanici uprostřed nesmírné pusty. Podotýkám, že to chytrý dítě se ptalo pořád.
12: Kdy už budem na místě? Kdy mě už odložíš, strýčku?
11: No konečně se toho dočkalo. Šli jsme ze stanice Pusta Maďará do pusty přes půl druhýho dne a tam uprostřed jsem řekl Mílovi, aby na mě čekal.
12: A proč mám čekat, strýčko?
11: Poněvadž si takový rozoumek. A rychle jsem se vzdálil. Jenom za sebou jsem slyšel jeho nevinný hlásek.
12: Proč utíkáš, strýčku?
11: A za chvíli na to.
12: Strýčku, proč mě tady štýpají brabenečkové?
11: A to je moje zpověď.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak přátelé, v tuto chvíli šance pro vás, kteří chcete Miroslava Donutila a příhody s Bolkem Polívkou, to je Ačko, a šance pro Bčkaře Jaroslava Hanušová s Jiřím Lábusem, jakožto rozhlasoví pracovníci. Jste na Českém rozhlase, regionální stanice, vysílají Humoriádu, tak si vyberte SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900 a na vaše hlasování se těší i Vašek Vidra.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co po

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že nič

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Přátelé, stále můžete hlasovat, a to pro Miroslava Donutila nebo Jaroslavu Hanušovou, známou to Jaruš z Kouzelníka. Připomínám, abyste si ji hned představili na první dobrou. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne vám přeju, pánové.
3: Vám taky.
2: A chtěla bych říct slovy maminky Vašíka, Vašíku Řečiša.
3: Děkuju, no. Tak ale jo. Maminka se taky nešetřila.
1: Mají to v genech.
2: Právě proto. Škoda, že ji nemáme.
3: Já vím, to je škoda, no.
1: Tak jo, tak milá paní. Ačko, děkujeme pěkně, naslyšenou.
3: Naschledík.
1: Tak, kdo dál je na telefonu? Dobrý den.
4: Dobrý den, pane Pavle, tady Jirka Štrčan. Zdravím i pana Vidru, přeju vám oběma hodně zdraví a já nevím, co tam je v nabídce.
1: V nabídce je pan Donutil nebo paní Hanušová s panem Lábusem.
4: Tak jednička zásadně jenom Donutil, nikdo jiný.
1: Dobře. Donutil
3: no,
1: jste nás
3: ještě s
1: volkem
3: polívkou.
1: No. Tak no, jo, děkujem.
3: Děkuju. Dobrý den.
1: Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, pane Pavle, zdravím vás a vašeho hosta, pana Vidru, a já bych chtěla pana Donutila. Tady je Marcela z Ústí nad Labem.
1: Marcelo, dobrý den, Marcelo, máme to zapsáno. Zdravíme dalšího, vítejte u nás v Humoriádě, kdo pak je tam?
6: Dobrý den,
1: dobrý.
6: Zdravím vás i vašeho hosta a přeju si pana Donutila a přeji vám hezké odpoledne.
1: My vám

0: Dobré odpoledne.
1: Dobrý den. Tady Jarda, já vás zdravím. A dal bych si Jaruš, ale asi je to málo
2: platné. No jo, no, zatím to tak vypadá, no.
0: No, ale píšeme ho tam, váš velký hlas no. Tam je. Mějte no. Se, naslyšenou.
1: Dobře, děkuju.
2: Díky, naschle.
0: Dobré odpoledne.
3: Dobrý den, já vás zdravím, Ogaři.
2: My vás taky.
0: Ogaři, vás.
2: Jste evidentně ze severu, z východu severu Čech.
3: Z východu Moravy.
2: Nebo Moravy vlastně ještě.
3: No.
0: Tak povídejte.
3: A jestli jsou aj ve vysílání,
0: no
3: tak
0: jste.
3: Zdravím aj ostatní humoriádníky.
0: No super.
3: No.
0: Díky. Všichni Ogaři a Cérky od Humoriády vás zdraví, jo, zpátky.
3: Tak, děkuju. Já jsem sice ze Zdounek, ale posílám pozdrav Duháčovic.
0: Ačko nebo Bčko?
3: A teďko si musím ujasnit, protože poslouchám přes internet, o koho vlastně hlasujeme.
0: Teď hlasujeme o pana Donutila nebo o paní Hanušovou.
3: No tak Moraváka.
0: No tak to je jasné. No, tak děkujeme.
2: Mějte se
0: krásně, zdravíme celé Luhačovice v tuto chvíli. Tak přátelé, příhody s Bolkem Polívkou jsou tu.
4: Taky jsme s Bolkem zažili jednu pěknou věc. Jednou Bolek si koupil, tenkrát měl nějaký nový auto, už nevím, co to bylo, a jeli jsme z Prahy a jeli jsme rychle. A najednou vidíme policajty s dalekohledem. Bolek říká, no tak to je průšvih, no. Já jsem ještě ke všemu zapomněl řidičák v Praze. Teď oni nás stopli a říkali nám, my už vás sledujeme dlouho. Bolek říká, vím, no, tak promiňte, no. Prosím vás, vy jste po dlouhý době auto z brněnského značko. My jsme z Brna, mohli byste nás tam odvést? A Bole říká, no hoši, proč ne? Ježišmana, pojďte, samozřejmě. Oni nasedli, akorát je blbý, teda my teď nebudeme moc jet rychle, co? Ne, to klidně jeďte. To ještě nevěděli, do čeho se pouštěli, pak to auto bylo velmi rychlý. A Bole udělal, vystartovali jsme, oni byli přibiti k tomu zadnímu sedadlu, tam seděli přimáčknutí a Bolek se jich ptá ještě, taky jsem slyšel, že oni nedávají prej ten radar do kopců, je to pravda? A ty policajti seděli vzadu, říkali, já nevím, a oni jsou ty hajzli všeho schopni. Jinak samozřejmě těch veselých příhod s Volkem jsme zažívali spoustu. My jsme taky třeba zkoušeli inscenaci komedie dell'arte, ve které Bolek byl vynikající, taky jsme to hráli v RVHP v Moskvě, no to bylo úžasný, obrovský sál, byly zaplněny jenom první čtyři řady, tam byli všichni, kteří do RVHP patřili od Vietnamců až po Kubánce a nereagovali vůbec na nic. Zatímco v jiných státech, ve kterých jsme to hráli, se lidi řezali do kolen, tak tady ticho a když to celý skončilo, tak udělali a odešli domů. A my jsme byli strašně naštvaní a odcházeli jsme od a říkali jsme, jak je možný, že vůbec takhle jako to nepochopili a vyběhl náš stálý zástupce při RVHP a řval úspěch! Ohromný úspěch! A my jsme říkali, to jste si asi spletli, to bylo katastrofální, tam nikdo nereagoval. Ne, to byl obrovský úspěch, tady se v životě netleskal. Takže někdy je ta reakce opravdu mylná. Když jsme zkoušeli tu inscenaci, tak si pamatuju, jednou Bolek relaxoval, uvolňoval se, ležel na pódiu a tam byla taková naše jedna mladá kolegyně, my jsme ji říkali mladá umělkyně, jinak jsme ji ani nenazvali a ona se mu tak jako prohrabovala ve vlasech a Bolek to strašně měl rád a hrozně se přitom kroutil a vrněl a Franta Kocourek ji takhle vzal do rukou a odsunul a dělal mu to von. A Bolek vrněl ještě víc. A když potom zjistil, kdo mu prohrabuje ty vlásky, tak se zděsil a bylo mu špatně ještě zbytek celého dne. A Franta říkal, vidíš to, ani jsi to nepoznal, no.
0: Tak Humoriáda je skoro kompletní, ještě jedna pěkná písnička zbývá, takže Václav Vidra se loučí i Pavel Kučera.
2: Všechno jednou končí, ale něco nám zase krásného začne.
0: A nebo ještě hezčího, budeme se těšit na příště. Dobrý poslech dalších pořadů.
2: Mějte se krásně, hezký den.

0: Dramatik, dizident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
4: Mahenovo divadlo v Brně potřebuje opravy za 2 miliardy korun. Lesům České republiky i přes nižší těžbu stoupl zisk. Červencovou srážku autobusů u Olexovic prověřuje policie jako možné obecné ohrožení z nedbalosti. A zítra bude skoro jasno až polojasno s teplotami do 24 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Brno připravuje rozsáhlou rekonstrukci Mahenova divadla. Stavba z roku 1882 je první divadelní budovou v Evropě, která byla vybavena elektrickými žárovkami na svícení. Podle vedení města je nutné dům kvůli špatnému technickému stavu a zastaralému vybavení v příštích letech opravit. Vyjde to asi na 2 miliardy korun.
5: Součástí prací musí být i přestavba výměníkové stanice kvůli plánované výměně zastaralých parovodů za horkovody, jinak by provoz v budově musel skončit. Magistrát proto začne letos hledat projektanta nové stanice. Projekt i stavební povolení na hlavní rekonstrukci chce radnice získat do roku 2029. Dělníci divadlo zároveň opravují několik posledních let. Zaměřovali se hlavně na postupnou obnovu fasády. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
4: Státní podnik Lesy České republiky v prvním pololetí zvýšil hrubý zisk, a to i přes nižší těžbu dřeva. Oproti loňsku podniku stoupl zisk o 23% na skoro 4 miliardy korun, informovala o tom jeho mluvčí Eva Jouklová. Podle ní je to hlavně kvůli příznivému vývoji cen dříví. Tržby za vlastní výrobky a služby lesům vzrostly o 7% na skoro 9 miliard korun. Těžba dřeva klesla téměř o desetinu. Policisté zahájili úkony trestního řízení v případu červencové srážky dvou autobusů u Olexovic na Znojemsku. Prověřují ji jako možné obecné ohrožení z nedbalosti. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho 7 utrpělo středně těžká a těžká zranění. Posunu v případu potvrdila policejní mluvčí Petra Hrůzová.
6: Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení. Případ je prověřován pro podezření ze spáchání přečinu obecného ohrožení z nedbalosti, kterého se měl dopustit řidič autobusu tím, že nedal přednost v jízdě druhému autobusu.
4: V Olomouckém univerzitním muzeu Pevnost poznání je nová expozice 3D modelů ametistových umělých jeskyní z kroměřížského zámku. Světový unikát tam objevila před 2 lety historička umění Jana Zapletalová z Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Modely vytiskly univerzitní geoinformatici. Expozice 3D modelů umělých jeskyní z kroměřížského zámku doplní v univerzitním muzeu komentované prohlídky a přednášky. Na jaře příštího roku se modely pak přesunou do Kroměříže.
0: Počasí.
4: Zítra na jihu Moravy čekejte většinou skoro jasno až polojasno, opět jen s průsvitnou oblačností. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů. Více už za chvíli s brněnskými meteorology.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Na dálnici D1 se kolony před Brnem tvoří od Říčan na D2 od 8. kilometru, a to i vlivem nehody na prvním kilometru. V Brně počítejte s omezením po nehodě na Palackého třídě, stejně jako na Žabovřeské a také na Sokolově ulici. Volné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
8: Vítám vás ve Dni v kraji. Dnes vás znovu čeká jeho speciální předvolební vydání, takže první půl hodinu plnou aktualit, doplní půl hodina druhá a ta bude plná komunálních voleb. Nastražit uši by měli především posluchači z Kuřimi a blízkého okolí. Ale do té doby uslyšíte informace o počasí nebo aktualitku od našeho regionálního stopaře. Provázet vás bude Marek Zouhar, který vám na vlně Českého rozhlasu Brno přeje dobrou pohodu a zůstaňte na ladění.
7: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Den v kraji startuje tradičně souhrnem událostí, uvede ho Pavel Chaloupka.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré odpoledne. Bezpilotní stroje od více než 70 výrobců ze 17 zemí testuje česká armáda při mezinárodním cvičení Drone Shield 2026 ve vojenském újezdu Březina u Vyškova. Chce tak získat přehled o současných technologiích na trhu. Získané poznatky využije armáda pro budoucí nákupy, říká ředitel sekce komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany Petr Šnajdárek.
3: My se snažíme právě popsat i pro naše kolegy z Ministerstva obrany potřeby ke zkrácení akvizičního procesu, protože ty technologie opravdu se v rámci týdnu vyvíjejí překotnou rychlostí.
2: Znojmo má opravené náměstí Svobody u Horní brány. Práce trvaly více než rok a město za ně zaplatilo přes 30 milionů korun. Při rekonstrukci dělníci museli zachovat historický ráz náměstí. Přibyla také nová kašna, lavičky a zeleň, která na náměstí dřív chyběla. Masarykova univerzita chce v brněnských Židenicích otevřít klinickou základní a mateřskou školu. Vzdělávat se v ní má 810 dětí. Provoz zajistí pedagogická fakulta. Budova v areálu vznikající čtvrtinová zbrojovka poslouží i jako přípravná instituce pro budoucí učitele. Na založení této školy se dohodli zástupci města a univerzity, upřesňuje její mluvčí Radim Sajbot.
4: Architektonický návrh budovy už máme hotový. Otevření moderního komplexu a zahájení výuky se připravuje v ideálním případě na školní rok 2032-2033.
2: Brno připravuje rozsáhlou rekonstrukci Mahenova divadla. Stavba z roku 1882 je první divadelní budovou v Evropě, která byla vybavena elektrickými žárovkami. Podle vedení města vyjde její obnova asi na 2 miliardy korun. V Brně dnes odstartoval tmavomodrý festival pro děti se zrakovým postižením. Ten už po 36. připravuje kulturní program, který by handicapované děti jinak zažít nemohly, třeba vzdělávací dílny nebo výstavy. A policie na jihu Moravy během posledních dní několikrát pátrala po ztracených houbařích. Třikrát vyjížděli kvůli pohřešovaným lidem do lesů v okolí Bzence na Hodonínsku. Hlavně starší seniori nebo pacienti se zdravotními problémy by neměli houbařit sami.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Připraveny jsou teď informace o počasí. Aktuální info má z Českého hydrometeorologického ústavu připraveno. Petr Minstr, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Toho se na úvod tradičně zeptám na shrnutí dnešního, asi hezkého a asi všude větrného dne, ale to je tak laicky řečeno, jak to vidí profesionálové.
2: Ano, ten větrný den způsobil, že hlavně maximální teploty byly poměrně vyrovnané. Teď je máme například pouze v rozmezí 2 stupňů od 22 do 24 stupňů, maximum 25,2. Naměřili jsme přímo v Brodě nad Dyjí a v Diákovicích. Vítr, ten nejsilnější zase na Znojemsku, měl nárazy až k 60 km za hodinu. No a teď už ty teploty tedy pomaličku budou klesat, protože vítr postupně bude slábnout, zatímco obloha je jasná a ještě nějakou dobu jasná nebo skoro jasná zůstane.
1: Pojďme k tomu, co přijde. Co v počasí přijde večer, v noci a k ránu?
2: Částečně ta oblačnost bude vidět na severním obzoru, stejně tak ale bude průsvitná, takže oblačnost nepomůže prohřívání povrchu v noci, ten bude vychládat právě a teploty se budou vyskytovat v ranních hodinách mezi 13 až 10 stupni v údolích při slabším větru, lokálně ještě kolem 8 stupňů, zatímco vítr bude klesat s rychlostmi na 20 km za hodinu v maximu. Ve čtvrtek potom přes den očekáváme zase malou oblačnost, skoro jasno nebo polojasno, ale opět bude jenom průsvitná a teploty vystoupají v odpoledních hodinách na 21 až 24 stupně. Vítr bude přes den jihovýchodní mírný, v maximech do 25 km za hodinu a večer bude zase slábnout.
1: To už bylo kompletní info o počasí čtvrtka na jižní Moravě. Poděkuju Petru Minstrovi z Českého hydrometeorologického ústavu. Mějte se, naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
1: Písničky, které nestárnou, na vlně Českého rozhlasu Brno, teď zaspívají Maruška Rotrová a jeden evergreen taky přidá Jason Donovan. Po nich se přihlásí náš regionální stopař a vy si můžete tak trošku sami pro sebe tipovat, ze které obce to tentokrát bude. Třeba si ovšem pamatujete los, který Vojtovi, našemu stopaři, ta místa pátrání určuje a naposled určil.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Anketa Strom čtvrtstoletí. Ta bude v hlavní roli našeho čtvrtečního dopoledního vysílání 1. října. Které moravské stromy jsou do jubilejního ročníku nominovány? Jakými legendami jsou opředeny? A jak se do hlasování může aktivně zapojit každý z nás? To nám prozradí Kateřina Bolečková a Dagmar Feterová. Zavzpomínáme i na to, jakým způsobem se v počátcích ankety oslovovali hlasující a budeme tipovat letošního vítěze. Tohle si nenechte ujít. Tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
2: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písnička.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Den v kraji Českého rozhlasu Brno dnes pokračuje povídáním s regionálním stopařem. Náš regionální stopař Vojta Halaš brázdí Jihomoravský kraj a ve svém volném seriálu si klade za cíl poznat a přiblížit nám jeho obce. Vojto, dneska si zavítal do Hajan, které leží jižně od Brna a o moc víc vlastně o nich nevím. Nejdřív ahoj.
2: Ahoj Marko, hezké odpoledne tobě i posluchačům.
1: Povídej prosím tě, kam ses v Hajanech stihl podívat a jak se tam žije místním?
2: No, o tom, že se v Hajanech žije dobře, svědčí třeba to, že se obec neustále rozrůstá a je jednou z nejrychleji rostoucích obcí na Jižní Moravě. Výhodou je třeba dobré spojení do Brna a relativní klid. Já jsem se v Hajanech podíval na místní památky. Tou nejvýraznější je bez pochyby zámek z počátku 18. století, který je teda dnes v poměrně neutěšeném až havarijním stavu a nevlastní ho obec, takže bude záležet na soukromém majiteli, jakých oprav se zámek dočká. No a nedaleko zámku je třeba kaple na nebevzetí Panny Marie se zvoničkou, ta je z roku 1818, no ale vydal jsem se taky kousek dál do okolní krajiny, do lesa u Hajan, kde se ukrývá stará rodinná hrobka rodu Dejmů ze Stříteže.
1: Jaké nalezneme v Hajanech spolky, případně jaké akce tam pořádají?
2: O život v Hajanech se výrazně stará místní Sokol. Právě jeho dobrovolníci se během roku starají o pořádání několika akcí, které se postupně staly součástí života obce. A zapojují se do nich i lidé, kteří se do Hajan přistěhovali právě teprve nedávno. Velkou událostí jsou v obci obnovené hody. Ty byly obnovené před 3 lety po dlouhé pauze a dnes už mají podobu dvoudenní slavnosti, která se koná vždycky v půlce srpna a nechybí tam ani dechovka nebo krojovaná chasa. Sokol ale během roku pořádá i třeba pálení čarodějnic, dětský den nebo pivní festival a rok pak uzavírá vánoční jarmark. V Hajanech se navíc celkem daří zapojovat i nové obyvatele, takže místní komunita postupně roste spolu s obcí.
1: Místa tvého působení, tvých průletů ti určuje los, takže do jaké obce se podíváš příští týden? Co ti los určil?
2: Příští týden se podívám do Čučic, kousek od Oslavan. Zatím o této obci mnoho nevím, takže už se tam teď těším a rád se zase něco nového dozvím a poznám zblízka právě Čučice.
1: Díky za dnešní portrét Hajan. Měj se.
2: Díky a naslyšenou.
1: Tolik regionální stopař Vojtěch Halaš, který dneska strávil den v Hajanech. Za malou chvíli po písničce se podíváme na komunální volby. V pátek 9. a v sobotu 10. října budou lidé v komunálních volbách vybírat, kdo v dalších 4 letech povede jejich město nebo obec. My v těchto dnech uvádíme předvolební speciály, každý den o 17:30 večer představujeme kandidáty především z těch velkých měst v regionu a dnes se budeme věnovat Kuřimi, která je nejlidnatějším městem v okrese Brno-Venkov.
0: Český rozhlas Brno, den v kraji.

0: Blíží se půl šestá a jak už jsem avizoval, na řadě je předvolební speciál Českého rozhlasu Brno, který se tentokrát bude věnovat Kuřimi, nejlidnatějšímu městu v okrese Brno-venkov.
1: Volby 2026.
2: Hezký podvečer, posloucháte Český rozhlas Brno a už za chvíli od nás uslyšíte speciál předvolebního vysílání. Zatím jsme vám už představili politické subjekty, které se uchází o hlasy voličů v Blansku, v Brně, v Břeclavi a v Hodoníně. V následující půl hodině se podíváme na to, jak to vypadá v Kuřimi. Od mikrofonu vás zdraví Zuzana Kopulatá
3: a Hana Florianová.
1: Komunální volby 2026.
2: Kuřim sice není okresním městem, ale v našem předvolebním přehledu nesmíme opomenout ani okres Brno-venkov. Právě Kuřim je jeho nejlidnatější aglomerací.
3: Na mapě bychom ji našli 14 kilometrů severozápadně od krajského města a žije tam podle Českého statistického úřadu přibližně 12 000 obyvatel. Do správního obvodu Kuřimi patří město Veverská Býtýška a dalších 8 obcí. Je to také město, přes které vede důležitá dopravní tepna z Brna směrem na Tišnov a dále až na Vysočinu. I proto přímo středem Kuřimi denně projedou 10 000 aut. Dlouholetým tématem v Kuřimi je proto sklidnění dopravy a výstavba obchvatu. O některé celkem 17 zastupitelských křesel se tentokrát uchází celkem 85 mužů a žen. Nejmladšímu uchazeči je 25 let, nejstarší za rok oslaví 80. Kdo nakonec povede Kuřim následující 4 roky, určí voliči už za 2 týdny. Tentokrát si můžou vybírat mezi 5 uskupeními, to je o jedno víc než při minulých komunálních volbách v roce 2022.
2: Hano, na začátku si připomeňme, co zásadního se v právě končícím volebním období v Kuřimi odehrálo.
3: V posledních 4 letech se ve městě hodně investovalo, často s použitím různých dotací. V polovině roku 2023 se třeba podařilo po skoro 2 letech dokončit přestavbu tamního autobusového nádraží za 131 milionů korun. Do roka po jeho otevření se pak úpravy dočkal i blízký park. Tam práce vyšly na zhruba 5 milionů korun. Těžká technika začala v roce 2024 pracovat taky na kuřimském atletickém stadionu. Nový běžecký ovál, tribuny nebo modernější zázemí pro sportovce za celkem 60 milionů korun by mohli místní začít využívat snad už letos na podzim. A teprve v polovině září letošního roku se po rozsáhlé rekonstrukci za 90 milionů korun oficiálně otevřelo náměstí Osvobození. Město si nejen tím letos připomnělo výročí 800 let od první písemné zmínky.
2: Bylo vedení města v právě končícím volebním období stabilní?
3: Po minulých komunálních volbách stanul ve vedení města Drago Sukalovský z Kuřimské občanské ligy. Starostou se tehdy stal už po 4. v řadě. Jeho uskupení získalo 7 mandátů v 17 členem zastupitelstvu. Do koalice s ním vstoupila ještě ODS se Spolky pro Kuřim, kteří tedy měli společnou kandidátku, ti získali 2 mandáty. Vládnoucí koalice tedy měla a má jen velmi slabou většinu. V opozici tehdy možná překvapivě skončilo uskupení Kuřimáci Sdružení pro Kuřim, které obsadilo v zastupitelstvu 7 křesel, tedy stejně jako vítěz voleb. Poslední jeden opoziční mandát získali Lidovci. Tohle složení se za celé 4 roky nezměnilo.
2: Kuřimská občanská liga stojí v čele města už dlouho. V právě končícím období, ale oproti rokům 2018 až 2022 změnila koaličního partnera. Proč?
3: Ano, mezi roky 2018 až 2022 vládla Kuřimská občanská liga s Kuřimáky, jenže slovy starosty Draga Sukalovského se s nimi rozcházely v názoru na plánovanou trasu obchvatu města. Naopak s ODS a Spolky pro Kuřim se na podpoře jižní varianty zhodují a díky dostatečnému zisku mandátů po minulých volbách dalšího koaličního partnera nepotřebovali.
2: Ve speciálním předvolebním vysílání Českého rozhlasu Brno teď s kolegyní Hanou Florianovou představíme jednotlivé kandidáty do zastupitelstva Kuřimi podle toho, jaké číslo si jejich představitelé vylosovali.
1: Komunální volby 2026.
3: S jedničkou v Kuřimi kandiduje uskupení nezávislých kandidátů s názvem Šance pro Kuřim. Je to nováček letošních voleb. Lídrem kandidátky je Jindřich Fikar.
2: S číslem 2 jdou do voleb v Kuřimi Lidovci. Jejich kandidátku vede Karel Jelínek.
3: Trojku má uskupení Spolupráce, Spolky pro Kuřim a ODS. Jak už název naznačuje, jde o spojení bezpartijních kandidátů a Občanské demokratické strany. V jejich čele je dosavadní místostarosta Petr Vodka z ODS.
2: Čtvrtá kandidátní listina patří Kuřimské občanské lize. Lídrem je současný starosta Kuřimi Drago Sukalovský z Hnutí Stan.
3: Číslo 5 připadlo uskupení Kuřimáci, Združení pro Kuřim. První na kandidátce je Petr Ondrášek.
2: Všech 5 lídrů nám odpovídalo na otázky, které se týkají klíčových témat a problémů jejich města. Jejich odpovědi podrobně probereme už za chvíli.
1: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Posloucháte předvolební speciál Českého rozhlasu Brno, ve kterém se věnujeme komunálním volbám v Kuřimi. U mikrofonu jsou Zuzana Kopulatá
2: a Hana Florianová.
1: Kandidujícím subjektům jsme před letošními komunálními volbami položili 3 stejné otázky. Ty odrážejí aktuální i dlouhodobá témata, která mezi jeho obyvateli i politiky rezonují. Už jsme zmiňovali, že jedním z nejvíce diskutovaných témat v Kuřimi je doprava, respektive její sklidnění. Lídru kandidátek jsme se proto zeptali, jak by chtěli dopravu ve městě sklidnit, než se podaří postavit plánovaný obchvat.
2: Na tom, že je obchvat města nezbytný, se v odpovědích shodují lídři všech kandidátek. Ale shoda je v podstatě i v tom, že není možné na něj čekat se založenýma rukama. Výstavbu i plánování má na starosti stát, respektive ředitelství silnic a dálnic. Na něj je podle kandidátů třeba vyvíjet tlak, tak aby se příprava projektu posouvala dál. Například slovy Petra Ondráška z uskupení Kuřimáci, Združení pro Kuřim, by mělo být vedení města státu aktivním partnerem. Já jen připomenu, že výstavba kuřimského obchvatu je složitá i z toho důvodu, že nepanuje mezi odborníky i místními politiky úplná shoda o vedení trasy obchvatu. Aktuální zásady rozvoje Jihomoravského kraje počítají s jižní variantou, teoreticky možná je však i ta severní. A teprve, až se určí trasa, bude třeba řešit výkup pozemků a další záležitosti. Tudíž říct, kdy se vůbec začne stavět, jednoduše nejde.
0: Komunální volby 2026.
1: Je tedy podle lídrů kandidátek obchvat to jediné možné řešení?
2: Například podle Karla Jelínka z Lidovců není sklidnění dopravy bez obchvatu momentálně reálně vůbec možné. Zdůraznil, že průtah městem je krajská komunikace a že představitelé města tudíž nemají žádný přímý nástroj, jak dopravu sklidnit. A podobně důrazný byl i současný starosta Drago Sukalovský, který kandiduje za Kuřimskou občanskou ligu. Ten řekl, že je to velmi těžké a prakticky nemožné. Všichni kandidáti ale samozřejmě navrhují i možná dílčí řešení, která jsou v kompetenci vedení města a jsou skutečnitelná i bez obchvatu. Zajistit by měly zejména větší plynulost dopravy, ale také bezpečí jak chodců, tak třeba cyklistů.
1: Jaká řešení kandidáti konkrétně navrhují?
2: Když začnu u těch rozsáhlejších a možná technicky náročnějších řešení, hned několikrát se v odpovědích objevila výstavba mimoúrovňových sjezdů ze silnice 1/43 do Kuřimi u průmyslové zóny a u místní části Podlesí. To jsou místa, kde se do města sice odbočit dá, ale je to velmi složité a často tam dochází k nehodám. Z poslaných odpovědí konkrétně vyplývá, že je to jedna z priorit pro Kuřimáky a Lidovce. Často navrhovaným řešením byla úprava různých křižovatek přímo ve městě. Petr Vodka, lídr kandidátky spolupráce Spolky pro Kuřim a ODS, by rád usiloval třeba o prověření možné výstavby kruhového objezdu na křižovatce náměstí 1. května a Tišnovské ulice, tedy té křižovatky, kde se potkávají dvě páteřní ulice ve městě a často se tam stojí v kolonách. V dopravních špičkách si taky řidiči často zkracují cestu přes místní sídliště a obytné čtvrti a tomu by chtěli kandidáti taky zabránit. Združení Šance pro Kuřim například navrhuje na vybraná místa umístit značky pro zákaz vjezdu aut nad 3,5 tuny a pak to ve spolupráci s městskou policií důsledně kontrolovat. No a napříč kandidátkami se v odpovědích objevovaly návrhy na výstavbu cyklostezek a bezpečnějších přechodů pro chodce.
1: Tolik tedy k tématu sklidnění dopravy v Kuřimi. Odpovědi všech kandidujících subjektů v tomto městě jsou v plném znění dostupné na webu Českého rozhlasu Brno. Pokračovat budeme zase po písničce. Tentokrát se zaměříme na nedostatek parkovacích míst na sídlištích a v centru Kuřimi.
0: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Posloucháte speciální vysílání Českého rozhlasu Brno ke komunálním volbám v Kuřimi. Lídrům kandidátek do zastupitelstva jsme položili tři stejné otázky. Ta druhá zněla takto. Jak chcete řešit nedostatek parkovacích míst na sídlištích a v centru města? Kde by měla být nová parkovací stání?
2: Podle uskupení Spolupráce, Spolky pro Kuřim a ODS a taky Sdružení Šance pro Kuřim je v prvé řadě nutné zmapovat, kolik a jaké možnosti parkování už teď ve městě jsou. Počítají proto s podrobným dopravním generelem. Nová parkovací místa by mohla vzniknout v ulicích, kde už se teď běžně parkuje, třeba s jednosměrněním ulic nebo záborem zeleně. Napříč politickým spektrem se ale kandidáti shodují, že nelze jen bezhlavě kácet stromy nebo rušit trávníky. Na to je třeba myslet i při revitalizaci sídlišť, kde se také nabízí možnosti rozšiřování parkovacích stání. Nabídnu taky příklad několika konkrétních lokalit, kde by podle kandidátů mohla vzniknout nová stání. Třeba Lidovci by pro tenhle účel rádi využili okolí nově zrekonstruovaného náměstí Osvobození. Kuřimáci vidí možnosti rozšíření parkování třeba v Brněnské ulici nebo na Královkách.
1: Počítá se ve městě někde i s výstavbou parkovacího domu?
2: Ano, vedení města si letos zadalo zpracování architektonické studie na projekt parkovacího domu v Nerudově ulici u vlakového nádraží. Že by bylo vhodné využít právě tuhle lokalitu, se shodují Lidovci, uskupení Spolupráce, Kuřimská občanská liga i Kuřimáci. Využívali by toho parkovacího domu lidé, kteří zatím před přestupem na vlak parkují v ulicích a blokují tak místa místním lidem. Podobný problém má město třeba i s dodávkami nebo firemními auty, která často stojí na sídlištích. Pro takové případy navrhuje uskupení Šance pro Kuřim dostat je z těchto lokalit pomocí zákazových značek a nabídnout jim vyhrazené odstavné plochy v průmyslové zóně. A dalším možným řešením, jak místním lidem ulehčit parkování, je systém, který by zvýhodňoval rezidenty.
1: Jak by měl fungovat?
2: Podobně jako v jiných městech, jednoduše by finančně zvýhodnil ty, kteří ve městě mají trvalé bydliště. Naopak parkování by se prodražilo těm, kteří do Kuřimi přijedou jen na chvíli, ale obsadí místo třeba na sídlišti. Tuhle variantu podporují Šance pro Kuřim a Kuřimská občanská liga.
1: Druhým tématem, které jsme probírali v dnešním díle našeho předvolebního speciálu Českého rozhlasu Brno, byla problematika parkování. Jen připomenu, že dnes se věnujeme Kuřimi. Odpovědi na všechny tři otázky, které jsme položili volebním lídrům, najdete na adrese brno.rozhlas.cz. Od mikrofonu vás zdraví Zuzana Kopuletá a Hana Florianová. Už za chvíli se budeme věnovat rozvoji města a s ním spojené infrastruktuře.
0: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: I nadále ladíte Český rozhlas Brno a třetí díl předvolebního speciálu, který je tentokrát věnovaný Kuřimi. Ta je nejlidnatějším městem okresu Brno-Venkov. Kandidujícím subjektům jsme položili tři stejné otázky.

0: Městě staví nové obytné čtvrti, už často neodpovídá třeba kapacita škol nebo množství lékařů. Nová výstavba tak často předbíhá možnosti města. Na to v odpovědích upozorňoval Petr Ondrášek z Kuřimáků, Petr Vodka ze Sdružení spolupráce i Jindřich Fikar z uskupení Šance pro Kuřim. Jednou z cest, jak to eliminovat, jsou plánovací smlouvy s developery. To už se nyní často děje.
1: Můžeme říct i konkrétní projekt, kde by se to využilo?
0: Napříč kandidáty se skloňovala nová obytná čtvrť v lokalitě Záhoří. Tam by podle plánu developera mělo nově bydlet nejméně 3000 lidí. To je nárůst zhruba o čtvrtinu oproti současné populaci města, což už tedy není málo. U tohoto projektu současné vedení města plánovací smlouvu využilo, jak zdůraznil nynější starosta Drago Sokalovský z Kuřimské občanské ligy. Díky tomu se developer zavázal, že v lokalitě postaví mateřskou školu nebo sběrný dvůr a zároveň, že by se při výstavbě měl nechat prostor pro základní školu. Její výstavbu už by mělo ale na starosti město. To kritizuje Jindřich Fikar z uskupení Šance pro Kuřim. Jeho záměrem je, aby u každé další etapy výstavby byl smluvně zajištěný příspěvek investora na školy a dopravu. Ještě před souhlasem města.
1: Plánuje se ve městě nějak rozšiřovat i lékařská péče?
0: Nové možnosti lékařské péče by měla nabídnout už před chvílí zmiňovaná čtvrť Záhoří. Jak upozornil Karel Jelínek z Lidovců, tam by měly v polifunkčním domě vzniknout ordinace pro lékaře. ODS se spolky pro Kuřim tyhle nové ordinace také podporují a zároveň by chtěli zřídit nové i v centru sociálních služeb v Zahradní ulici anebo v bývalé správní budově TOS Kuřim. Její rekonstrukci připravuje současné vedení radnice. Podle starosty Draga Sokalovského město už jedná s novými dětskými lékaři, dětskými psychology a zubařem. Sdružení Šance pro Kuřim by chtěla nové lékaře nelákat tím, že jim nabídne vybavené ordinace za dotovaný nájem pro první rok provozu v prostorách města. Podle jejich lídra Jindřicha Fikara ve městě schází třeba kožní lékař. Sdružení Kuřimáci by kromě ordinací pro praktické nebo odborné lékaře ve městě vybudovalo i domov pro seniory.
1: Takto odpovídali lídři kandidátek do zastupitelstva v Kuřimi na třetí a poslední předvolební otázku. Ptali jsme se, jak zajistit dostatečnou občanskou vybavenost ve městě, které se velmi rychle rozrůstá. Plné znění odpovědí všech pěti subjektů najdete na webových stránkách brněnské rozhlasového studia. Poslouchali jste pátý díl našeho předvolebního speciálu. Další uslyšíte zase zítra, kdy představíme volební lídry ve Vyškově. Za pozornost děkuje a ze studia se loučí Zuzana Kopulatá
0: a Hana Florianová.
2: Komunální volby 2026.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Brno hledá firmu, která postaví parkovací dům nedaleko univerzitního kampusu. Superdávka bude mít od zítřka nová pravidla. S výběrem budoucí profese pomůže veletrh práce a vzdělávání v Kroměříži. Zítra pak bude skoro jasno až polojasno s teplotami do 24 stupňů. Dobrý večer, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Na místě stávajícího parkoviště mezi Bítěžskou a Akademickou ulicí v brněnském Novém Lískovci vznikne parkovací dům pro více než 650 aut. Předpokládané náklady jsou zhruba 372 milionů korun. Brněnští radní dnes schválili zahájení soutěže na zhotovitele stavby. Stavět by se podle města mělo v letech 2027 až 2029. Podmínky pro výplatu superdávky se od zítřka změní. Do okruhu zranitelných domácností budou nově spadat všichni samoživitelé s dětmi do 15 let. Díky tomu budou mít výhodnější výpočet třeba u podpory na bydlení nebo bonusu na dítě. Nově se také bude podpora pro všechny žadatele počítat na základě cen bydlení v jednotlivých okresech. Výši podpory podle nových pravidel si můžou lidé ověřit na stránkách Ministerstva práce a sociální věcí, říká mluvčí rezortu Jakub Slavík.
2: Na webu MPSV je již k dispozici orientační kalkulačka, která umožňuje samostatně provést výpočet podle pravidel platných od 1. října 2026. Samotnou žádost lze následně podat prostřednictvím klientské zóny Jenda nebo asistovaně na úřadu práce.
0: Lidem, kteří už podporu pobírají, úřady práce přepočítají automaticky. Nadále ale pro ně platí, že musí dokládat příjmy a výdaje na bydlení každé 3 měsíce. Veletrh práce a vzdělávání se zítra uskuteční v Domě kultury v Kroměříži. Akce propojuje firmy, školy, uchazeče o práci, zaměstnavatele i firmy v regionu. Cílem je představit atraktivní profese a podpořit technické a řemeslné odbory v rámci Zlínského kraje, pokračuje mluvčí Kroměříže Jan Vondrášek.
3: Veletrh se koná v Kroměříži každý rok na podzim. Jeho úkolem je pomoci žákům 9. tříd s výběrem školy, s orientací na trhu práce a s plány na vlastní budoucnost. Představuje tradiční i nové studijní a učební obory a možnosti uplatnění po jejich dokončení.
0: Část parkoviště za Třebíčským zimním stadionem bude od 1. října uzavřená. Na místě začnou pracovat archeologové. Jejich průzkum předchází stavbě parkovacího domu. Třebíčská radnice informovala, že omezení potrvá do konce roku.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte většinou skoro jasno až polojasno, opět jen s průsvitnou oblačností. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, foukat bude mírný jihovýchodní vítr, rozptylové podmínky budou velmi dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na cestě do Brna po dálnici D1 se od Ostrovačic tvoří kolony. Opatrně projíždějte i místem nehody na Žabovřeské ulici v Brně ve směru do Pisárek. Další nehoda je pak hlášena na silnici 54 u Archlebova na cestě do Kyjova. Klidné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

Tentokrát už pěkný večer, přátelé. Věřím, že jste si užili dalšího krásného dne a nyní si můžete užít Moravu krásnou zem. Pohodový poslech vám přeje Jiřina Ostrá. K poslechu vás už nakonec pozvali chlapci ze Zlína. Ano, byla to Frištátská Javořina, která v úvodu zahrála polku Libora Mikla a Dalibora Kozmíka. A hned jaké budou písničky ze srdce. Jedna z nich zazní pro paní Helenku Jakubíčkovou, rodačku ze Strážnice. Budou to Strážnické vinohrady. No a o tu druhou mě poprosila paní Lída ze Šlapanic. Při písničce tatínkovi bude vzpomínat. No a také my budeme během Moravy krásné země vzpomínat, a to na skladatele muzikanta Václava Maňase staršího, který zemřel 30. září 1997. Ještě připomíná ostatně, jak je zvykem, kdo má svátek, u nás jsou v kalendáři jména Jeroným a Ráchel, na Slovensku pak Jarolím. Blahopřeji, ještě telefonní číslo 726 46 520 0 a teď už Jožka Černý.

0: Jošku Černého doprovodil brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů. No a já už tady mám první volající. Paní Božena se dovolala jako první. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Mohu popřát teda?
0: No ano, už vás všichni posloucháme.
1: 28. na svátek svatého Václava oslavila své 80. narozeniny paní Jitka Paváčková z Borače u Tišnova. Přejeme jí hodně zdraví, lásky, spokojenosti a také to, aby jí její blízci byli vždy na blízku. Ať Jitce každý den přináší radost, milovaná zahrada, kocourek, kutilské nápady a její připravené laskominy. Stále má dostatek elánu rozdávat rady a s ochotou sobě vlastní pomáhat lidem kolem sebe. Vše nejlepší přeji sousedský Věra a Božena. Mm-hmm. Děkuju všem posluchačům.
0: Tak mě paní Boženko zaujaly ty kutilské nápady, tak co pak paní Jitka tak jako kutí?
1: Ona je tak temperamentní, že na strom vleze, jo.
0: Všechno zná, všechno umí.
1: Vláda,
0: jo, no to je super.
1: Ano,
0: super, tak ať
1: aktivní.
0: To jde tak i nadále. A doufám, že jí radost přinesou i následující písničky. Nashledanou.
1: Taky, nashledanou.
0: Nashledanou. A už pan Bohumil. Dobrý večer.
2: Dobrý podvečer, paní Ostrá. Tady je váš věrný posluchač Bohumil. Já bych měl takový přání. Dnes slaví krásné životní jubileum naše dcera Lenka Dalibábová z Třítonic. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí, osobní pohody. To jí přeje tatínek, syn Míša, sestra Dana s rodinou a všichni kamarádi, co ji mají rádi. A kdyby maminka žila, určitě by se k přání připojila. To je všechno. Děkuji vám moc.
0: Není zač, pane Bohumile. Naschledanou. No a na řadě směs Valčíků.

0: No tak to nám nehrozí, přátelé, my se tady scházíme pravidelně, třeba zrovna nyní při pořadu Morava krásná zem. No ale jak už jsem v úvodu zmínila, dnes budeme vzpomínat na Václava Maňase staršího, na skladatele, hudebníka. Narodil se v Sehradicích 13. ledna 1914. Vyučil se kolářem, vystudoval hospodářskou školu ve Vizovicích, nicméně o dětství se toužil věnovat hudbě. V hudbě i skladbě byl samoukem. Sám se naučil noty a jedna taková zajímavost. V době, kdy doma ještě neměli klavír, si namaloval na stůl klávesy a na nich se učil hrát z not. Brzy hrál pravidelně na varhany v kostele v sousední Horní Lhotě. Už jako chlapec hostoval v Lázeňském symfonickém orchestru v Luhačovicích. Nikdy se však nestal profesionálním hudebníkem. Dál pracoval jako zemědělec na svém hospodářství. Na varhany v Horní Lhotě hrál naposledy 28. září 1997 na svátek svatého Václava. O dva dny později ve svých 83 letech zemřel. Za svůj život napsal kolem 300 skladeb. No a my si poslechneme jednu z těch pěkných písniček právě teď a při ní vzpomeneme i na Václava Maňase staršího. A jsou to Sehradské mámy.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tak autorem této písničky je právě Václav Maňas starší, na kterého dnes vzpomínáme. Byly to Sehradské mámy podání Valašky. A teď už mám na telefonu pana Slávka z Brna Bystrce. Dobrý večer.
1: Dobrý večer do Českého rozhlasu Brno, přeji paní Ostrá. A mám jedno takové přání. Zítra se sejdeme Honza, Karel, Pavel, Lojza, Míra a ještě kdo dojde, vojáci z roku 1967 tady v Brně, někde ve středu města, aby jsme si popovídali o tom, jak bylo, jak bude a jak bude ještě líp. Taky samozřejmě, aby jsme si připili nějaký ten pohárek a všechno přežili dál v ten zdraví, protože jsme všichni letos dovršili 80. Paní Ostrá, děkuji vám za odvysílání tohoto mojeho pozdravu pro všechny a jenom jim říkám klukům, nezapomeňte, zítra 11.00 na místě samém.
0: Na místě činu se sejdou.
1: Ne zločinu, činu.
0: Osmdesátníci svěží, tak jako vy, pane Slávku, a budete vzpomínat.
1: No, tak já tady lítám dole vždycky a vaši paní moderátorku taky potkávám.
0: Víte, jasně. No. Tak jo, tak lítejte dál, pane Slávku. No a zítra hlavně doleďte do toho středu Brna v 11 hodin a se tam všichni sejdete.
1: Musíme doletět. Děkuji pěkně, mějte se moc.
0: Vy taky, nashledanou. A další přání posíláme do Koryčan, je k narozeninám Lidušce Maršálové. Liduško, přejeme ti především více zdraví, které tě poslední dobou tolik zlobí. Taky hodně štěstíčka, rodinné pohody se všemi, které máš ráda. A ať máš všechno, co tě činí šťastnou, a taky dechovka a lidová písnička. To všechno a hezkou oslavu ti přejí Anička a Karel. Čtu dál, písnička ať potěší i Helču, Jardu, Říhovi, Květušku Strouhalovou, taky všechny přátelé a pohlazení posíláme taky se vzpomínkou na manžela Aničce Bémové do Moutnic Štolfovi. Tak to byly další pozdravy, další přání, no a teď už to budou další písničky a je to přímo Slovácká vonička.

0: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.
1: No a teď už v našem vysílání posloucháte Moravu krásnou zem, pořád plný pěkných písniček, podání dechových kapel a cymbálových muzik. Ještě jednou vám krásný večer přeje Jiřina Ostrá. No a už je na řadě první písnička ze srdce a je pro zlatou Helenku Jakubíčkovou, rodačku ze Strážnice, teď bydlí v Lechoticích u Holešova a 26. září oslavila narozeniny. No a pro ní zazní písnička Strážnické vinohrady a musím ještě prozradit paní Helence, zlaté Helence, že tuto písničku jí posílá Vladimír a pan Vladimír říkal od Smíšovského Strážnické vinohrady. Tak je to trošičku jinak, písničkou bude hrát frajárka Blahoslava Smíšovského. No a autory této písničky jsou František Maňas starší a Vladimír Salčák. Takže zdravím paní Helenku, zlatou Helenku Jakubíčkovou a teď už Strážnické vinohrady.
0: Český rozhlas Brno.

Tak to byla písnička ze srdce pro zlatou Helenku Jakubíčkovou, dodačku ze Strážnice. A tuto písničku ji posílá Vladimír. No a hned na řadě je další písnička ze srdce, ale vezmu si dopis a tady čtu. Srdečně vás v rozhlase zdravím a prosili bychom zaslat gratulaci, blahopřání pro paní Alenu Majkovou, která dnešní den slaví 80. narozeniny. Kulaté. Píše pan Otakar Plas, je klientkou tady domova sociální péče Mirošov. Milá paní Majková, já, pan Plas, klient, přeji ve vašem osobním životě, aby bolesti, které prožíváte, abyste je vydržela, i když je to někdy velmi těžké. Máme vás moc rádi a známí, které máte v Praze, rodina Vasilenkova. A ještě tady vybrali písničku, tak písničky vybírat nelze samozřejmě, ale mají tady písničku Morava krásná zem, tak někdy mohu pro paní Alenku Majkovou tuto písničku zahrát jako písničku ze srdce. Pravda je, že jsme Moravu krásnou zem hráli, pakliže si dobře vzpomínám, 28. září, což bylo v pondělí před 2 dny. Teď to bude jiná písnička, bude to přímo písnička ze srdce pro paní Lídu ze Šlapanic. A při této písničce paní Lída ze Šlapanic bude vzpomínat a bude vzpomínat na tatínka, na pana Františka Konvalinu. Pan František Konvalina se narodil v roce 1904, 1. října. Svátek má 4. října. No, vím o něm, že pracoval s koňmi v JZD, doma pomáhal pak s vinohradem, měl opravdu velmi bohatý život. Třeba zrovna v důchodu na Vranově vytahoval z lesa dřevo s koňmi. Dnes na něho bude vzpomínat jeho dcera Lída ze Šlapanic a určitě i všichni blízcí. Zemřel v roce 1988. A bude to písnička, která nese název Tatínkovi. A jedna taková zajímavost, ta písnička byla naposledy hrána 9. srpna 2017. Tak teď si ji opět poslechneme. Takže nyní Tatínkovi a Boršičanka Antonína Koníčka.

0: A tak to byla písnička ze srdce, o kterou mě poprosila paní Lída. Zešla paní, kterou zdravím, a věřím, že si paní Lída teď krásně zaspomínala na svého tatínka, pana Františka Konvalinu. No ale mám tady další vzpomínku. Dnes vzpomínáme nedožitých 95. narozenin našeho bratra, švagra a strýce, pana Františka Bízy z Terezína u Čejče. V květnu uplynulo už 80 roků, kdy odešel tam, odkud není návratu. Zároveň také vzpomínáme na bratra Pavla Bízu z Hodonína, rodáka z Terezína u Čejče, který nás opustil před 20 lety v březnu 2006. Všem, kteří je znali a vzpomenou, s námi ze srdce děkují sestra Marie a bratr Zdeněk s rodinami. No a 30. září 1942 se narodil na Okrouhle pan Antonín Parolek. Žije na Suchým, je 13 let vdovec, stará se o něho vnuk Filip. Honzík přeje Toníkovi hodně zdraví a ještě je tady takové PS, vychoval 3 syny a je čas na písničku. Tentokrát bude hrát cimbalová muzika Polajka.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tak to byla krásná písnička a já se teď omlouvám za předchozí vzpomínku. Teď mi tady přišel mail, že jsem špatně uvedla, kolik uplynulo let od úmrtí pana Františka Bízy. Takže dnes vzpomínáme nedožitých 95. narozenin našeho bratra, švagra a strýce, pana Františka Bízy z Terezína u Čejče. V květnu uplynulo už 8 roků, kdy odešel tam, odkud není návratu. Takže já se omlouvám vzpomínajícím, ale doufám, že při této nádherné písnice, při těch lidových, si skutečně vzpomněli jak na pana Františka Bízu, tak na pana Pavla Bízu. Ale teď už dávám slovo do Brna panu Karlovi. Pane Karle, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já bych chtěl dneska zahrát moji manželce, která dneska 4 roky už tady není a

Dá paní, věrná posluchačka Českého rozhlasu Brno v zahraničí, a to paní Ivonka Rozená Bušová z Květné, která větší polovinu svého pohádkového života žije ve Frankfurtu nad Mohanem. Ivonko, co ti přát? Vždyť vše máš v kruhu milující rodiny, přátel, známých a své drahé polovičky. Zdraví, štěstí, boží požehnání, úspěchy v zaměstnání, osobním životě a radost každého dne s Mauriciem ti od srdce přejeme. No, jelikož nedávno oslavil kulaté mladé narozeniny i tvůj syn Benjamin, tak stejné přání i pro něj mladým třicetinám. To a ještě víc ti, Ivonko, od srdce přeje Věra s Pavlem z Kochavce. Píseň ať potěší domodrové i tvé rodiče, manžele Bušovi s dcerou Jarmilkou. Závěrem pohádkový podzim a slunce v duši přejeme nejenom do Německa, ale i do Modrové na Slovensko a synovi Benjaminovi do České republiky. Tak na zdraví, Ivonko, a pomyslně s tebou na dálku s tímto hudebním dárkem. Tak hudební dárek, tak ten předá Moravanka.

Tak Moravanka dohrála, no a Morava krásná zem končí, je 18 hodin 56 minut. Vysílání pokračuje zprávami a pořadem Na pěknou notečku. Poslechnete si, přátelé, reportáž ze Svatováclavských hodů v Dolních Bojanovicích, Velkých Bílovicích a Modřicích, kam nás zavede Barbora Turčanová. Já vám přeji pohodový večer, klidnou noc, naslyšenou už zítra, krátce po 12. hodině se těší Jiřina Ostrá. No a na závěr Nahané Gloria Antonína Žváčka.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Ve vojenském újezdu u Vyškova testuje armáda drony a obranu proti nim. Ministerstvo financí zveřejnilo maximální povolené ceny pohonných hmot na zítřek. V Uherském Hradišti dnes slavnostně otevřeli nový zimní stadion a zítra bude skoro jasno až polojasno s teplotami do 24 stupňů. Dobrý večer, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Bezpilotní stroje od více než 70 výrobců ze 17 zemí testuje česká armáda při mezinárodním cvičení Drone Shield 2026 ve vojenském újezdu Březina u Vyškova. Cílem je získat přehled o současných technologiích na trhu. Získané poznatky využije armáda pro budoucí nákupy. Zavádění nových technologií je třeba urychlit, říká ředitel sekce komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany Petr Šnajdárek.
2: Je to jeden z výstupů, kdy bychom chtěli v řádu měsíců dané technologie si pořídit, ne přímo třeba zavést, ale testovat v rámci armády. Takže my se snažíme právě popsat i pro naše kolegy z Ministerstva obrany potřeby ke zkrácení akvizičního procesu, protože ty technologie opravdu se v rámci týdnu vyvíjejí překotnou rychlostí.
0: Litr nafty bude zítra v Česku moc stát maximálně 48 korun a 72 haléřů, informovalo o tom Ministerstvo financí. Nejvyšší možná prodejní cena benzínu bude 46 korun a 14 haléřů za litr. Stát bude cenové stropy na každý den určovat zatím do konce měsíce. O jejich znovu zavedení rozhodla minulé pondělí vláda v reakci na aktuální zdražování paliv. Spolu s tím také zastropovala marže pumpařů a dočasně snížila spotřebu. Potřební daň na naftu. V Uherském Hradišti dnes oficiálně zahájil provoz nový zimní stadion. Jeho vybudování, včetně demolice starého, by mělo stát necelých 447 milionů korun. Město získalo 30-milionovou dotaci od Zlínského kraje a dostane zpět daň z přidané hodnoty ve výši 70 milionů korun. Pokračuje mluvčí hradištské radnice Jan Pášma.
3: Stadion disponuje dvěma ledovými plochami. Vedle hlavní, která splňuje požadavky Mezinárodní hokejové federace, je tam i malá tréninková plocha o rozměrech 26x14 metrů. Kapacita stadionu je 500 diváků, jeho součástí je také ubytovna pro 80 lidí.
0: V Brně dnes odstartoval tmavomodrý festival pro děti se zrakovým postižením. Ten už po 36. připravuje kulturní program, který by handicapované děti jinak zažít nemohly, třeba vzdělávací dílny nebo výstavy. Součástí jsou i dva koncerty, kde se k nevidomým dětem přidají žáci ze základních uměleckých škol.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte většinou skoro jasno až polojasno, opět jen s průsvitnou oblačností. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, vítr by měl foukat mírný jihovýchodní. Rozptylové podmínky budou velmi dobré a biozátěž zůstane mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Kolona na dálnici D1 před Brnem se tvoří od Kývalky. V Brně pozor u nehody na Palackého třídě a také na Žabovřeské ulici. Nehoda omezuje provoz i na silnici 54 u Archlebova. Opatrně pak projíždějte i místem nehody v Medlovicích. Pohodu na cestách přeje ze studia Českého rozhlasu Brno také Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Ministerstvo financí určilo maximální cenu nafty pro zítřek. Jižní obchvat Tábora odvede tranzitní dopravu z obytné části města. Zítra bude jasno až polojasno, během dne oblačnosti přibude a naměříme do 25 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Od zítřka platí pro čerpací stanice znovu cenový strop na ceny paliv. Ministerstvo financí určilo maximální cenu nafty 48 korun a 72 haléřů. U benzínu je strop na 640 korunách a 14 haléřích.
2: Ministerstvo určí strop na každý den střídenního průměru velkoobchodních cen a marže obchodníků zastropované na 2 korunách a 50 haléřích za litr, říká mluvčí rezortu Stefan Fous.
3: Ministerstvo financí vyzývá provozovatele čerpacích stanic, aby k maximálním přípustným cenám přistupovali jen ve výjimečných případech.
2: Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petroliářů budou čerpací stanice v prvních dnech ve ztrátě, protože už mají nakoupené zásoby a stát od října snižuje spotřební daň na naftu.
4: Ten výpočet nezohledňuje to, že zboží, které se nakupovalo, mělo o 2 koruny dražší spotřební daň.
2: Průměrná cena nafty byla minulý týden zhruba o 50 haléřů vyšší, než je strop na 1. října. Naopak maximum pro benzín je teď o 20 haléřů výš, než průměrná cena v uplynulém týdnu. Vít Andrle, Český rozhlas.
0: Začala stavba jižního obchvatu města Tábor. Úsek dlouhý přes 3,5 kilometru povede do obce Slapy a bude stát 853 milionů korun. Hotový má být do 3 let a odvede tranzitní dopravu z města. Součástí obchvatu bude několik mostů, včetně jednoho železničního, říká výkonný ředitel společnosti M Silnice Jan Kroupa.
5: Budeme realizovat 5 mostních konstrukcí, asi z těch nejzajímavějších je most přes Lužnici. Je to betonová předpjatá konstrukce o 13 polích s velkým obloukem. Ten oblouk má rozpětí až skoro 107 metrů a bude 28 metrů nad hladinou řeky Lužnice.
0: Na Ostravské vysoké škole báňské dnes začala stavba vodíkového polygonu. Vědci chtějí v novém zařízení vyvíjet a testovat vodíkové technologie tak, aby se co nejvíc přiblížili reálnému využití. Budou proto spolupracovat třeba i s ostravským dopravním podnikem, uvedl ředitel tamního centra energetických a environmentálních technologií Stanislav Mišák.
6: Budeme dělat výzkum a vývoj v oblasti bezpečnosti, v oblasti zvyšování účinnosti, v oblasti získávání vodíku. A paralelně s tím tyto technologie budeme ověřovat reálným provozem v praxi, kdy budou skutečně jezdit 4 plus 2 autobusy, 4 z dopravního podniku, 2 budou krajské a budeme tyto data validovat v reálném provozu.
0: Vědecké a výzkumné centrum bude stát 350 milionů korun, z toho 80% pokryjí peníze z evropských dotací. Sport. Pětinásobný vítěz cyklistické Tour de France Tadej Pogačar chybí ve slovinské nominaci na mistrovství Evropy. Před domácími fanoušky v Lublani se nepředstaví, protože se stále zotavuje z pádu na nedávné Vueltě. Šampionát na silnicích ve slovinské metropoli začne v pátek a skončí ve středu 7. října.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 20.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna ještě od nájezdu z Benešovské silnice z kilometru 21,5 se rozjíždí poslední zbytek kolony před zúžením na 24. kilometru na mostě Šmejkalka. Zdržení už není dlouhé, přesto jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
7: Rakovina. Slovo, které stále vyvolává strach, přitom právě onkologie se v posledních desetiletích mění možná rychleji než málo který medicínský obor. Některé v minulosti neléčitelné diagnózy jsou dnes úspěšně zvládnutelné. Potvrdí nám to jistě i paní profesorka Petra Tesařová, přední česká onkoložka, která se dlouhodobě specializuje na léčbu karcinomu prsu. Vítám vás, paní profesorko, dobrý den.
8: Děkuju, dobré odpoledne.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijala profesorka Petra Tesařová, onkoložka, která se ve své praxi zaměřuje na karcinom prsu. Paní profesorko, blíží se vlastně zítra, začíná říjen, blíží se tady Pink October, říjen na růžovo, celosvětový měsíc osvěty a boje proti rakovině prsu. Co je nejdůležitější šířit a stále vlastně opakovat veřejnosti?
1: Tak ano, dneska vlastně stojíme na prahu růžového října, který je každoročně zasvěcen karcinomu prsu. Je to proto, že karcinom prsu je nejčastější ženský nádor. V České republice onemocní zhruba kolem 8000 žen každý rok, takže to riziko onemocnění je relativně vysoké a proto má smysl se nad tou diagnózou zamýšlet a pokoušet se i zvážit, jestli je možné udělat něco preventivně proti nádoru. Takže to poselství toho růžového října spočívá především v tom, že časný záchyt zhoubného nádoru prsu může pacientce zachránit život, protože ta časná stádia jsou velice dobře léčitelná. Ale zároveň je to vlastně taková oslava pokroku v onkologii, rezilience, naděje, která se týká jak pacientek s karcinomem prsu, tak i nás, co se o ně staráme a léčíme.
0: Tak pojďme k té prevenci, protože ta je asi ze všeho nejdůležitější. Nicméně setkáváte se ještě s tím, že vám třeba žena řekne, já mám strach přijít na vyšetření a tím tu prevenci tedy ošidí?
1: Ano, samozřejmě, tak prevence není primární parketa onkologů, o tu se nám vlastně starají kolegové radiologové, kteří tady rozvinuli obrovsky záslužně mamografický screening, který tady funguje už od roku 2002. A od té doby, co funguje, tak nám se úplně proměnilo složení pacientek v našich ordinacích, protože k nám přicházejí ženy, které mají opravdu velice malé, často neinvazivní přednádorová stádia nebo úplně malé invazivní nádory bez postižení uzlin a to sebou nese naději, že se téměř ve 100% všechny uzdraví. Takže to je dobrá zpráva, ale ten screening není úplně využit tak, jak bychom si představovali, protože samozřejmě tahle možnost hrazeného mamografického vyšetření jednou za 2 roky pro všechny ženy starší než 45 let je škoda nevyužít a zatím ji nevyužívá necelých 40% žen, které by mohly taky absolvovat mamografický screening. A to jsou právě ty, které buď nemají čas, anebo se obávají vyšetření podstoupit. A to je škoda.
0: Do 45 let tedy stačí screening a od těch 45 let je to screening i mamograf? Nebo pak už tu funkci?
1: Screening znamená, že se u zdravých žen, které nemají vůbec žádné obtíže, protože jsou ve věku, kdy se ten nádor často objevuje, to znamená starší než 45 let, protože zhoubný nádor prsu je nejčastější u žen po ukončení menstruace, po 50. roce, tak u těchto žen se hledá, jestli náhodou neexistuje nějaká neviditelná, zatím nezjistitelná forma nádoru, kterou odhalí jednoduchý rentgen, mamograf, někdy za pomoci ultrazvuku, pokud ten nález není úplně jasný. A taková pacientka má největší šanci na uzdravení. Ženy mladší, 45 let, u nich je pořád nádor v prsu relativně vzácná diagnóza, i když nebezpečná, často nebezpečnější než u těch žen starších. A tak je rozumné se taky pokoušet přijít na to onemocnění včas. Proto doporučujeme zařadit mezi hygienické procedury, které každá žena provází denodenně nebo pravidelně samovyšetření prsu, což je pohmatové vyšetření obou prsů vždycky zhruba ve stejnou dobu menstruačního cyklu. A to je nejčastější způsob, jak se objeví nádor u žen mladých, u žen do 45 let. Ale to už není screening, to je prostě diagnostika. Taková pacientka si něco nahmatá, nelíbí se jí to, zná svoje tělo nejlépe, takže sama může posoudit, jestli to, co v prsu našla, tam bylo nebo nebylo. počká přes jeden menstruační cyklus a pokud ten nález v tom prsu zůstává i po menstruaci, tak hubky šupky navštíví svého gynekologa nebo praktického lékaře a poprosí ho o zobrazovací vyšetření. U mladých žen je výhodnější než mamografie ultrazvukové vyšetření, protože ten ženský prs v mládí je velice hutná žláza, která je bohatá a špatně jí ten rentgen prosvítí a ultrazvuk to umí tedy daleko efektivněji. Ultrazvuk je úplně nezatěžující, jednoduché a relativně levné vyšetření a jediné úskalí tady může být v tom, že pacientka dostane od lékaře žádanku na ultrazvuk a v tom mamografickém centru nevědí, že má nějaký pohmatový nález nebo si toho nevšimnou z popisu toho ultrazvuku a zařadí ji v tom pořadníku na vyšetření mezi ty ženy screeningové, u kterých není žádný nález, není tedy žádný spěch a může se dostat k vyšetření se zpožděním, což je u mladých žen velice nebezpečné, protože pokud mají nádor, ten probíhá rychle, agresivně a nebezpečně. A tak je potřeba požádat lékaře nebo sestřičku o to, aby na to, na ten požadavek, na tu žádanku napsala slovíčko statim a pak vlastně ta mladá žena všecky předběhne. A jednak se ve většině případů brzy dozví, že je všechno v pořádku a že se jednalo o planý poplach. A pokud má skutečně nějaký závažnější nález, tak se začne řešit co nejdříve.
2: Říká profesorka Petra Tesařová, náš dnešní host.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host je přední česká onkoložka Petra Tesařová. Paní profesorko, velké téma jsou mladé ženy a rakovina prsu. Vy jste v minulém vstupu zmínila, že u mladých žen je toto onemocnění nebezpečnější než třeba u žen po 45, po menstruačním cyklu. V čem? Proč?
1: No, když si představíte, že zhoubný nádor musí překonat nějakou bariéru obrany, imunity organismu, tak pochopitelně u mladých žen jsou ty obranné schopnosti na daleko lepší úrovni než u žen, které jsou pokročilého věku, tak to je určitě jeden z důvodů. U mladých žen se také daleko více uplatňuje vznik nádoru, který souvisí s vrozenými dispozicemi, které vlastně předurčují nemocnou ve vysokém procentu k tomu, že tímhle onemocněním bude trpět, a to často ve velmi mladém věku. Takže to jsou určitě důvody, a incidence karcinomu prsu u mladých žen stoupá. Ona stoupá obecně u všech žen, ale i v téhleté věkové skupině pacientek přibývá. Takže je to téma, které je závažné. Já se mu vlastně věnuju celý svůj profesní život a je to oblast, která je právě komplikovaná tím, že nevyhledáváme to onemocnění, protože pro jeho vzácnost by to bylo hledání jehly v kupce sena, tak se často stane, že se ten nádor přehlédne, nebo se neobjeví dostatečně včas, nebo se přikrývá s nějakým jiným problémem mladé ženy, třeba že je těhotná, nebo že kojí, a to jsou prostě situace, které jsou velice složité k optimálnímu řešení a my se na ně soustředujeme.
0: A setkáváte se i s tím názorem nebo větou, ty jsi mladá, tebe se to netýká?
1: Bohužel ano, copak já, ale bohužel moje pacientky se s tím setkávají a často všichni se bojí rakoviny. Rakovina je pořád spojená s nimbem smrti, když prostě dneska už jsou různé nádory s různou prognózou a ten strašák není tak velký, zvlášť u právě mnoha typů karcinomu prsu, ale ta žena má obavu, něco si nahmatá, bojí se, že by to mohla být tahle nebezpečná diagnóza. A pokud jí lékař ubezpečí nebo uklidní, že to není možné vzhledem ke jejímu věku, tak to docela ráda akceptuje. A tím se právě může stát, že se to onemocnění zanedbá. A to je velký problém, protože pokud se nádor diagnostikuje v té velice počáteční fázi, tak ta naděje na uzdravení je vysoká, jak už jsem říkala, blíží se 100%. Ale pokud se onemocnění rozvine a založí vzdálené metastázy, tak to onemocnění je nevyléčitelné a pacientka na něj umře. Pořád nám umírá třetina nemocných s karcinomem prsu a některé pacientky úplně zbytečně, protože by bývaly byly, pokud by se přišlo na nádor včas, určitě uzdravitelné.
0: Dá se říci, jaké procento žen si způsobí vážné zdravotní komplikace nebo bohužel smrt právě proto, že nepřišlo včas?
1: Tak oni si to často nespůsobí úplně sami. Tam vlastně ta cesta toho pacienta od nálezu k zahájení léčby je komplikovaná tím, že musí projít různými disciplínami, diagnostickými, praktickým lékařem, musí, někdy ho vidí gynekolog. Takže na všech těch fázích léčby může dojít k nějakému zpoždění nebo nějakému zádrheli, které to onemocnění posune do nepříznivé polohy, takže není možné to vždycky svést na tu pacientku samotnou. Ale určitě, pokud bych to mohla odhadnout, tak mezi mladými ženami je tak kolem 20% nemocných, které by byly bývaly, mohly přijít dřív.
0: Vy jste zmínila, že ten trend, kdy mladé ženy onemocní rakovinou prsu, má rostoucí tendenci. Co je na vině?
1: No, předpokládá se, že je to určitě multifaktoriální záležitost. Karcinom prsu je civilizační onemocnění. Ve všech vyspělých zemích ta incidence stoupá, jak u mladých, tak u starších. Velmi významnou roli hrají hormonální vlivy. Čím dřív začne nemocná menstruovat, čím později s menstruací skončí, pokud je nějakou dobu exponovaná užívání pohlavních hormonů v nějaké podobě, tak to všechno zvyšuje riziko. Riziko taky zvyšuje pozdní těhotenství. Vlastně každá žena, která otěhotní až po 30. roce života, už má vyšší riziko a nejvyšší riziko mají bezdětné. Riziko zvyšuje i to, když pacientka nekojí. A pak jsem mluvila o těch faktorech dědičnosti. Ty jsou zodpovědné asi za 5-10% zoubních nádorů. Tam najednou to riziko stoupá řádově, takže pacientky, které mají tu nejznámější mutaci BRCA1 nebo BRCA2, podobně jako Angelina Jolie nebo Marta Jandová, tak mají riziko 60-80%, že se v průběhu života u nich nádor objeví. Čili má smysl takové ženy velice přísně kontrolovat a nabízet jim různá preventivní opatření, odstranění prsní žlázy, odstranění vaječníků. No a pak to jsou faktory životního stylu. Obezita je obrovsky vysoký rizikový faktor, protože v tukové tkáni se vytvářejí pohlavní hormony, takže žena v určitém věku, kdy už by měla mít hladinu nízkou, má najednou neadekvátně vysokou hladinu hormonu, protože je obézní, má vysoké procento tuku a může dojít ke vzniku nádoru. Alkohol je významný rizikový faktor, nedostatek pohybu. Potom se uvažuje i o různých vlivech zemního prostředí, mikroplastech, endokrinních disruptorech, prostě různých škodlivinách, s kterými se setkáváme z důvodu znečištění prostředí. Takže těch důvodů je celá řada, ostražitost je na místě v každém věku.
2: Říká profesorka Petra Tesařová.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host, si povídám s profesorkou Petrou Tesařovou, a to o rakovině prsu. Ona sama je přední česká onkoložka, která se věnuje léčbě karcinomu prsu, a ostatně zítra začíná Pink October, tedy říjen na růžovo, celosvětový měsíc osvěty a boje proti rakovině prsu. Paní profesorko, jak stále, když vysloví lékař rakovina nebo nález, stále to pacienta, pacientku paralyzuje, stále to je šokující záležitost? Strach, je tam strach z úmrtí?
1: Určitě rakovina pořád sebou nese takovou tu podvědomou obavu z toho, že to onemocnění nemusí dobře dopadnout. A kromě toho nikdo, kdo onemocní s houbným nádorem, na to není připraven, protože my nepočítáme s tím, že by se to zrovna mohlo stát nám, zvlášť pokud člověk není úplně starý. A tak ten strach, ta paralýza způsobená touhle informací taky komplikuje zahájení léčby například, protože my potřebujeme, aby pacientky na začátku získaly celou řadu informací, aby se mohly sami zapojit do rozhodování o tom, co se bude v nejbližší době dít, která vyšetření podstoupí, aby se dozvěděly svoji prognózu, vyhlídky na postupy, které potřebuje pacientka absolvovat v rámci léčby. A teď je tam ten blok, ta stažená opona toho strachu, která brání tomu, aby si pacientka všechno dobře zapamatovala. Takže jednak jsme zvyklí to pořád znova a znova opakovat, jednak naštěstí náš obor onkologie je takový multidisciplinární obor, kdybychom to přirovnali k nějakému sportu, tak by to byl určitě kolektivní sport, protože my musíme úzce kooperovat se spoustou odborníků a ti také vlastně ty naše nemocné informují. Máme sestřičky, které je edukují, máme koordinátorky, které se jim věnují, tak aby dostali všechny potřebné informace k tomu, aby se mohli dobře rozhodnout, co dál podstoupí, protože naše léčebné metody nejsou často moc příjemné. Používáme různé lokální metody, chirurgii, radioterapii, ale taky systémovou terapii, třeba chemoterapii, imunoterapii, cílenou léčbu, hormonální terapii, a u nás je vždycky něco za něco, takže snažíme se léčit, ale pacientky za to často platí různými nežádoucími účinky, a tohle všechno se potřebují dozvědět, aby ta cesta od diagnózy k uzdravení probíhala hladce.
0: Je povolená nebo žádoucí takzvaná milosrdná lež, nebo se to říká tak, jak to je, ale je nutná dávka naděje?
1: No, milosrdná lež není dobrý způsob, jak komunikovat s pacientem, protože aby se onemocnění podařilo zvládnout, tak je hlavní podmínkou důvěryhodný vztah mezi lékařem a pacientem. A ten navážeme jedině tehdy, když nám pacient bude věřit, že to, co mu říkáme, je pravda, ať je to příznivá zpráva nebo nepříznivá. Ale určitě, a naštěstí to ve většině případů lze, ke každé té trochu nepříznivé zprávě umíme přibalit nějakou naději, umíme najít nějakou cestu, kterou se vydáme, abychom přeci jenom dosáhli toho nejlepšího léčebného efektu. Takže milosrdná lež ne, ale otevřená komunikace se všemi podrobnostmi, které potřebuje pacient znát, a s nějakým výhledem do budoucna, který by měl být naděje plný.
0: Je důležité zapojit rodinu?
1: Ano, určitě. U karcinomu prsu je to zvlášť důležité, protože žena nechodí jenom do práce, kde si může vzít neschopenku, ale věnuje se rodině, péči o manžela, děti, a teď, přestože se nám daří pacientky léčit většinou ambulantně, tak prostě ty síly jim trochu okupujeme a stává se, že úplně tyhle ty všechny funkce nejsou schopné aspoň přechodně, stoprocentně plnit. Takže ta součinnost s rodinou je významná. Je smutné, že často trpí nebo dokonce se rozbije manželství našich pacientek, protože muži tu zátěž často neunesou. A nemyslím jenom tu zátěž fyzickou, protože musí převzít některé povinnosti, ale především tu představu té nejistoty, jak se vyvine osud jejich partnerky. A to je pro nás strašně skličující, protože vidíme, jak ze začátku ten muž ženu doprovází, vyptává se, má různé technické dotazy, ale představuje si, že to prostě bude krátkodobá záležitost a my mu manželku rychle opravíme a zase vrátíme zpátky do domácnosti a ono to většinou trvá delší dobu a ta cesta je někdy opravdu svízelná. Takže až třetinu našich pacientek opouští partner, což je smutné.
2: Čili poruší ten slib ve zdraví i v nemoci.
1: Tak, tak.
2: Profesorka Petra Tesařová zůstává naším hostem.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
4: Proudy řeky táhnou k nám. Tou

0: Alex a host je profesorka Petra Tesařová, přední česká onkoložka, která vlastně téměř celou svou kariéru se věnuje léčbě karcinomu prsu. Vy jste tady v úvodu, no, během toho rozhovoru mluvila o rizicích, co všechno může stát nebo být příčinou vzniku karcinomu prsu. Nicméně dá se přesněji specifikovat riziková žena, která by měla být opatrná už od třeba svých 20 let?
1: Tak jak jsem řekla, těch faktorů rizikových je celá řada a skládají se vlastně do takové mozaiky toho sčítajícího se rizika. Takže určitě pokud v mé rodině moje maminka, moje teta, moje babička měli karcinom prsu, tak je potřeba se zamyslet nad tím, jestli i mě nečeká takovýhle osud a zrovna tehle ten orgán si víc chránit a všímat si ho. Potom určitě obrovské riziko představuje genetická mutace a vlastně ještě před 20 lety jsme tu genetickou mutaci objevili až u té nemocné ženy. Přišla, měla nádor a nám byl podezřelý, protože přišla příliš mladá, nebo se jednalo o určitý agresivní typ toho nádoru, nebo právě v té anamnéze rodinné bylo víc příbuzných, které tím tou stejnou nemocí onemocněly. A pak jsme ji geneticky vyšetřili a zjistili jsme, že mutaci má. A už jsme to museli nějak zakomponovat do toho léčebného plánu, ale už jsme ji nemohli nabídnout nějakou ochranu nebo prevenci nebo obranu před tou nemocí. Což se dneska změnilo, protože pokud se objeví u nemocné některá ze škodlivých mutací, tak my nabízíme to vyšetření i zdravým příbuzným, které můžeme vyšetřit a u kterých se to také objeví, tak je potom sledujeme ve speciálních ambulancích genetického rizika a nabízíme jim různá preventivní opatření, která jsou zatím relativně krutá, ale eminentně účinná. Především je to včasné odstranění prsních žláz a nahrazení implantáty, což absolvovala třeba Angelina Jolie, nebo velice pečlivé a časté kontroly pomocí některých super citlivých metod, jako je třeba magnetická rezonance. A ta genetická mutace je často spojená s rizikem vzniku karcinomu vaječníků, takže i tehle ten orgán, který se špatně kontroluje, protože je umístěný v těle tam, kde se na něj špatně dohlédne, tak také pokud splní svoji funkci, žena má už tolik dětí, kolik si přála, je nejlepší odevzdat a tím se riziku vyhnout. Takže to je významně riziková žena. Pak jsem mluvila o ženách s vyšší váhou, to se týká hlavně žen po menopauze, tam to riziko určitě stoupá. Ženy, které užívají hormonální léčbu, dlouhodobě antikoncepci, potom daleko ještě nebezpečnější je hormonální substituční léčba po přechodu, nebo prostě z nějakého důvodu vysoké dávky pohlavní hormonu, tak tam zase může být vyšší riziko, je to individuální, záleží na typu, dávce a délce užívání té léčby. No, takže alkoholičky mají vysoké riziko vzniku karcinomu prsu, takže i tam zvažujeme, jestli je třeba tolik alkoholu konzumovat a když už, tak pacientku kontrolujeme. Pacientky, které měly ozářený hrudník třeba, protože měly nějakou jinou chorobu, například Hodgkinův lymfom, tak to jsou všechno rizikové ženy, které se snažíme v těch ambulancích vysokého rizika sledovat a preventovat.
0: Tak a snažíte se i o edukativní kampaň v rámci, bylo to o prsa, v rámci této činnosti. Daří se nebo vidíte nárůst žen, které přijdou na tu prevenci právě díky takovéto kampani?
1: Tak já myslím, že efektivní je o tom problému mluvit a je dobře, když o něm mluví více osob z různých oblastí, které se toho karcinomu prsu dotýkají. Takže my jako lékaři se o to snažíme, proto jsem tady. Snaží se o to i pacientské organizace, kde ty pacientky vykonávají eminentně záslužnou činnost, protože vlastně v době, kdy už onemocnění překonali, tak místo toho, aby se někde povalovali a radovali se z toho, že zůstali naživu, tak se věnují těm ženám, které jsou teď v tom průšvihu a mohou na rozdíl od nás nabídnout jednu exkluzivitu a to je vlastní zkušenost s tím onemocněním. No a pak jsme vděční i za to, že se téhleté činnosti věnují třeba farmaceutické firmy a to je zrovna příklad kampaně, bylo to Oprsa, firma Novartis shromáždila všechny potřebné dostupné informace pro ženy v rámci prevence, ale i v rámci léčby na jedné webové stránce www.bylotooprsa.cz a tam požádala o spolupráci jak odbornou společnost, tak pacientské organizace, tak další subjekty. Takže vlastně na tomhletom místě je možné získat úplně kompletní informace a ještě si být jistý, že jsou validní, protože samozřejmě internet často vede k tomu, že může pacienta zavést na nějaké cestí, což bychom nebyli rádi.
2: Říká profesorka Petra Tesařová, náš dnešní host.
3: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
4: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
3: Chystáme oslavu plnou legrace.
4: To se mi líbí.
3: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
4: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
3: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
4: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
3: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
5: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Hostem Alex a host je Petra Tesařová, onkoložka, která se specializuje na léčbu karcinomu prsu a která také zve na web Bylo to o prsa.cz, kde ženy najdou praktické informace k prevenci a mamografickému screeningu a hlavně tedy validní informace, protože na internetu se dá přečíst a najít ledasco. Paní profesorko, potýkáte se s tím právě ve své praxi?
1: Ano, určitě tak. Samozřejmě ženy se snaží najít informace a já to dovedu i pochopit, protože když si sama představíte, že byste najednou se posunula do takové relativně pasivní role osoby, která se teď dozvěděla, že je nemocná, je v dost velkém průšvihu. My jsme zvyklé průšvihy svoje, svých blízkých řešit sami aktivně a teď najednou jakoby nemůžeme mnoho udělat, čili rozumím svým pacientkám, že by se rádi zapojili nějak aktivně do řešení své nemoci a pokouším se pro ně najít takové možnosti, co mohou pro sebe udělat, protože jinak to samozřejmě vede k tomu, že jejich blízcí, kteří se obávají o jejich zdraví a život a i oni sami se snaží získat nějaké informace, nějaké jiné možnosti léčby, kterými by podpořili ještě ty naše standardní oficiální postupy, tak někdy nám to dělá komplikace, především proto, že léky a různé podpůrné prostředky mohou s tou naší účinnou léčbou neúplně příznivě interagovat, mohou její účinky snižovat nebo naopak zvyšovat její nežádoucí účinky, takže tady musíme i o téhle oblasti vždycky velice podrobně mluvit.
0: Počítat zkrátka s internetem. Paní profesorko, já teď odbočím, protože by mě i zajímalo,

0: lukrativní obor, ale prostě měla jsem obrovské štěstí, jako ještě mnohokrát, a z tohohle oboru, který se mě zalíbil, protože jestli jsem šla na medicínu proto, abych pomáhala lidem, tak tady teda to je opravdu echt pomáhání. To už nevím, jestli může být ještě nějaký těžší obor, kde by se člověk brodil v tom lidském neštěstí a mohlo nějakým způsobem odstraňovat. Takže jsem za to vděčná. Onkologie mezi tím vlastně prodělala takový obrovský vývoj, že se stala jedním z nejatraktivnějších, nejrychleji se rozvíjejících oborů. No a já jsem tam pořád byla, takže skvělý.
1: Dalším oborem je třeba nefrologie, to říkám zcela záměrně, vy jistě víte proč, protože další štěstí vás potkala určitě v podobě vašeho manžela, profesora Vladimíra Tesaře, který je tedy nefrologem. Nevedete někdy spory o to, třeba který obor je důležitější nebo zajímavější a podobně?
0: Ne, to ne. Já myslím, že měla jsem opravdu obrovské štěstí, protože můj manžel nejenom, že je opravdu jakoby evropský světový odborník, zatímco já jsem na té domácí ligové úrovni, ale my jsme oba dva byli velice vděční, že jsme mohli medicínu vystudovat přes všechny překážky, které nám kladly ta situace, v které jsme tenkrát studovali. A ani můj manžel si nefrologii přímo nevybral, ale prostě snažili jsme se do oboru, který nám byl vlastně přisouzen, se zamilovat, což se nám podařilo, a snažili jsme se dělat, co jsme nejlépe dovedli. Myslím, že můj muž je opravdu úžasný odborník a velice oceňovaný pacienty i po té lidské stránce. A naše manželství letos trvá 40 let, máme 3 děti a bylo to opravdu velké štěstí, že jsem takhle dobře dopadla při své naivitě.
1: Dvoukariérní manželství tedy. Jak jste to zvládali? Taková jednoduchá otázka, ale úplně se nabízí.
0: No, to je určitě zásluha mého manžela, protože já jsem z generace žen, které ještě neměly tu samozřejmou možnost, že by mohly ten vystudovaný obor opravdu provozovat, pokud jim to manžel nedovolil. Takže u nás bylo velká výhoda, že od začátku se počítalo s tím, že i já budu pracovat. Manžel mě velice pomáhal, například v době mateřské dovolené, což asi možná sama víte, je období, které není příliš inspirativní pro ženy, mě umožňoval třeba nějakou možnost vyjet na konference nebo mě vzal sebou, takže je to jeho zásluha.
1: Úžasný, jak jste skromná, a doufám, že pan profesor si tento rozhovor poslechne. Moc děkuju, že jste to byla, profesorka Petra Tesařová.
0: Moc děkuju za pozvání, bylo to s váma prýma.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Sněmovna přerušila jednání o nedůvěře vládě. Sociálním službám v Moravskoslezském kraji chybí peníze na provoz i zaměstnance. Zítra bude jasno až polojasno, během dne oblačnosti přibude a naměříme do 25 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. A tím druhým dnem se poslanci nedostali k hlasování o nedůvěře vládě. Schůzi si přerušili do zítřka. Jednací den zaplnili projevy převážně opozičních poslanců. Ti vládu kritizovali za hospodaření Česka nebo za útoky koalice na různé instituce, včetně zpochybňování soudů. Podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z hnutí SPD je schůze předvolební kampaní opozičních stran.
4: Ze strany opozice je to spíše takový předvolební výkřik, protože příští týden jsou komunální a senátní volby. Ze strany opozice nepadají žádná nová témata. Samozřejmě v opozici je pět stran, které mají úplně totožný program, to znamená, zástupci všech pěti stran recyklují úplně stejná témata.
3: Poskytovatelé péče v Moravskoslezském kraji varují před zhroucením sociálních služeb. Největší organizace podle svých ředitelů letos získaly od státu na provoz o 58 milionů korun míň než loni. Náklady na zaměstnance a provoz přitom stoupají.
5: V letošním roce poprvé jsme v tom dofinancování byli tak kráceni, že už mnozí ředitelé jedou prostě na krev.
6: Upozorňuje oblastní ředitelka Asociace poskytovatelů sociálních služeb Marcela Mikulová. Moravskoslezský kraj ale podle náměstka hejtmana Stanislava Kopeckého z ANO, který kandiduje v říjnových volbách, peníze navíc nenajde.
7: Není možné žádat z rezervy žádné peníze, protože tam jsou alokované peníze v případě živelných pohrom.
6: Se státem chtějí organizace ještě jednat, jinak by už na konci roku museli omezit třeba provoz azylových nocleháren nebo stacionářů pro handicapované. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
3: Millerova vila v pražských Střešovicích se zítra znovu otevře pro návštěvníky. Renovace terasy a interiérů trvala přes rok a půl. Prvorepubliková vila od architektů Adolfa Lose a Karla Lhoty patří mezi národní kulturní památky.
8: Rozšířila se expozice o několik nových pokojů, restaurovala se všechna okna a dělaly se další retuše, drobnější práce a čištění v interiéru.
9: Popisuje Matěj Sladký, kurátor z oddělení Vil Muzea Prahy. Poprvé budou moct lidé navštívit 6 místností, které dosud nebyly přístupné, například hovornu nebo pokoj pro hosty. Millerova vila se podle ředitele Muzea Prahy Iva Macka začala obnovovat hlavně kvůli chátrající střešní terase.
10: Tady začala zatýkat terasou vlastně Millerovy vily a v době přívalových dešťů protýkala voda do interiéru. Ale v momentě, kdy jsme věděli, že se to bude rekonstruovat minimálně rok, tak jsme řekli, pojďme toho využít a pojďme teda začít pracovat s tím interiérem.
9: Celkem stála obnova vily asi 20 milionů korun. Většinu zaplatil magistrát. Nově mají do vily vstup zdarma děti do 15 let. Z Prahy Dominik Kučera, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: Zítra čekáme jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti, nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 20.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
3: Na dálnici D10 z Turnova do Prahy jeďte opatrně mezi omezením mezi Mladou Boleslaví a Bezděčínem. Mezi 46. a 40. kilometrem silničáři opravují svodidla, projíždí se teď pouze jedním pruhem, zatím je to bez kolony. A na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy pozor, čekejte překážku u sjezdu na Mělník a Slaný. Na začátku odbočovacího pruhu na 18. kilometru stojí nepojízdné osobní auto. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Tolik zprávy a už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Eska, chebská továrna na výrobu jízdních kol, nesoucí v názvu iniciály svých zakladatelů.
1: Co vám říká, když se řekne Eska?
2: Eska bylo kolo. Jako kluk 12 letý jsem na něm jezdil. Dělali ho Chebu, myslím.
1: Jezdil jste na nějaké jejich specialitě?
2: Ne, bylo to obyčejné klukovské kolo. Vím, že dělali favority a Esky. Esky byly lacinější a pamatuju si na ní dobře.
3: Eska, tak to si vzpomínám na své dětství, to jsou především bicykly, jízdní kola, pánská i dámská. Já jsem neměl kolo značky Eska, ale nějaké jiné, které mi táta koupil někde v bazáru, ale samozřejmě Eska byla jako velice známá proslulá značka a byl to podnik, který také hodně exportoval.
0: Chceš-li poznat makačku, kup si Esku skládačku, říkalo se v letech minulých. Ke vzniku slavných kol, na kterých ale jezdit nebyl žádný met, vedla dlouhá cesta. Její počátek bychom našli už v poslední čtvrtině 19. století, a to v Coventry ve střední Anglii. Tam si totiž pánové Hillman, Herbert a Cooper založili továrnu na výrobu jízdních kol. Dali jí název Premier Cycle Company. Tak vznikl jeden z nejstarších známých výrobců jízdních kol na světě. A protože se Premieru dařilo, začali majitelé zakládat pobočky na kontinentě. Jedna z nich byla v Norimberku a jedna také v Chebu. Jmenovala se Premier Works, respektive Premier Werke. Začínalo se montáží anglických komponentů dovážených z mateřského podniku do finálního výrobku a tím bylo sestavení vysokého kola, takzvaného kostitřasu. Krátký odskok do historie jízdních kol. Otcem kostitřasu je Karl Drais, jehož si pamatujeme také jako vynálezce drezíny. Zajímavé je, jak Drais na nápad běhacího stroje, který si pro značné jízdní nepohodlí vysloužil název kostitřas, přišel. Po výbuchu indonéské sopky Tambora se do atmosféry dostalo ohromné množství sopečného popela, což způsobilo neúrodu a hladomor. Aby lidé v Evropě přežili, museli porazit své koně, tehdejší hlavní dopravní prostředky. Problémy s tím spojené se pokusil vyřešit právě Karl von Drais. Touha po rychlejší jízdě vedla ke zvětšování průměru předního kola a tak vznikly bicykly s velkým předním kolem a mnohem menším zadním kolečkem, které dnes už známe jenom z obrázků. První vysoké kolo sestrojil pařížský mechanik Eugène Meyer, a to v roce 1869. Jako první použil drátěný výplet kola a svůj nápad si nechal patentovat.
1: Když se podívám na řadu kol, jak poznám, nebo poznám na první pohled, která ta kola jsou značky Eska?
4: Do Národního technického muzea v Praze pozval Světlanu Lavičkovou publicista a historik Jan Králík.
5: To určitě poznáte, protože mají na spodní rámové trubce obtisk a tam bude Eska. Takže od favoritů na první pohled je poznáte, ale kdyby tam nebyly ty obtisky, tak možná byste váhal, a ne jenom vy, že by i mnozí by váhali. Je to favorit, je to Eska, co pak to je?
1: Vyráběla Eska kolo, které třeba nikdo jiný nevyráběl, mělo nějakou vychytávku, nějakou drobnost, která nikde jinde nebyla?
5: No tak je třeba říct, že Eska to byl největší poválečný výrobce jízdních kol u nás, vinou různých reorganizací. Měla až 1500 zaměstnanců, kteří koncem 80. let vyráběli až 230 tisíc kol ročně. Takže při takovéhle hromadné výrobě není moc času na vychytávky a na nějaké špeky s odpuštěním. Nicméně některá kola byla mimořádně zajímavá, například jeden typ skládačky, který navrhl tamní Josef Cupák, to byl velmi dobrý designér. Ta byla opravdu velmi zajímavá, dokonce to jako v tandemu. Ano, to byla taková vychytávka hezká. Byl to model E622.
1: Tenhle ten model toho skládacího kola se vyráběl jak dlouho a kdy?
5: Já si pamatuju, že rodiče mi ho opatřili, někdy začátkem 70. let. Dostala jste mě, jak dlouho se vyráběla ta kola, to vám neřeknu. Já si myslím, než je nahradila nová jednodušší skládací kola, kvůli výrobním nákladům a tak dál, ale dozajista 10 let, 10-15 let určitě ve výrobě byla ta kola.
1: Pravda je, že když se řekne SK, tak se dost lidem vybaví právě ta skládací kola. Do jaké míry se ta kola dala složit? Jak to bylo složité je složit, rozložit? Dala se třeba vést v zavazadlovém prostoru u osobního auta? Auta té doby samozřejmě.
5: Určitě ano. Ta E622, o které jsem se zmínil, ta se zlomila vejpůl, když to přeženu, složila se řídka, ta se překlopila, dokonce i pedál se složil. To bylo chytře vymyšlené kolo, nic proti tomu. Šlo to. A do auta se pochopitelně do zavazadlového prostoru, do Octavie, tehdejší, to je staré, do Wartburga. Já myslím, že ne do MBčka. To MBčko mělo moc nízký ten kufr, ale do těch vozů, co jsem zmiňoval, do Žigulika určitě ano.
1: Vy jste říkal, že jste to kolo měl. Bylo to těžké, že člověk by to složil, rozložil, jak se říká, levou rukou?
5: Rozložit, složit to nebylo komplikované, ale pro mě jako pro kluka, mi bylo tenkrát 15, to teda byla mizérie, jde co na skládačce, kluk to má mít berany, že jo, závodák. Ale pamatuju si, měl jsem ho dlouho, nebylo to na dlouhé cesty, ale do města by to určitě dneška, jel bych na tom.
1: Říká se, že v současné době se právě třeba ta skládací kola vracejí.
5: Ano a ne, do města určitě ano, tak je řada známých značek, v Anglii vyšla úžasná knížka It is in the bag, je to v tašce, takže těch modelů je desítky, 50, 60, dneska jsou známa, my asi nemůžeme říct ty značky, vidíte, tak je neřekneme, ale znalci vědí, ano, skládací kolo ne, že zažívá úplnou renesanci, ale jdou na odbyt, ano.
1: No pravda je, že jestliže teď by měl být boom právě té cyklistiky ve městech dopravovat se, jak se říká, ekologicky, tak by člověk právě řekl, ano, to je to skládací kolo, dojedu na kraj Prahy, pak nasednu na kolo a jedu, ale ono to není tak jednoduché.
5: Já to tak dělám. Já na skládačce dojedu, já bydlím v Hostivaři, dojedu na nádraží, složím kolo, dojedu na hlavní nádraží, sednu na kolo, složím od cvak cvak a jedu. Ano, je to velmi příjemné.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Ale teď zpátky do Chebu, do poslední desetiny před minulého století. Kostitřasy, kterých se vyrábělo zhruba několik stovek ročně, se rychle vylepšily na kola nízká, takzvané bezpečníky, jejichž výroba šla záhy do tisíců. A tehdy dva zaměstnanci firmy Premier, pánové Světlik a Kastrup, přišli s nápadem. Kola jdou na dračku, poptávka převyšuje nabídku, co se takhle osamostatnit a založit si vlastní podnik. Nelenili a myšlenku realizovali. Svou továrnu pojmenovali Elite a psal se rok 1911. Jaký osud vlastně svedl tyto dva muže dohromady? Budoucí velkopodnikatel a obchodní rada Ambros Světlik se narodil 29. září 1871 v Bílovci v okrese Nový Jičín. Napřed se v Opavě vyučil kupcem u obchodníka Bučeka. Jeho dceru Marii Rózu si pak vzal za manželku. Vystudoval i obchodní školu a budoucnost si maloval tak, že se uchytí ve Vídni. Jenže ne a ne tam sehnat úřednické místo, jaké si představoval. Když už se to vleklo moc dlouho, rozhodl se přijmout zaměstnání v průmyslu. Takto přišel jako účetní do továrny na jízdní kola Premier Verke v Chebu, kde se v krátké době vypracoval a prosadil natolik, že se stal vedoucím kanceláře. O něco starší Heinrich Kastrup se narodil 17. června 1860 a byl německé národnosti. Pocházel ze skromných poměrů, ale houževnatostí a pílí se vypracoval až na funkci technického ředitele továrny na výrobu jízdních kol Premier v Norimberku. Když se v roce 1891 vedení norimberské továrny rozhodlo zřídit pobočku v Chebu, byl tímto úkolem pověřen právě Kastrup. V Chebu se mu zalíbilo a tak se tam o dva roky později usadil natrvalo. A tak se potkali Světlik a Kastrup. S a K. Podnik, konkurent jejich mateřského závodu, prosperoval a brzy se stal největší továrnou svého druhu v Československu. Světlik s Kastrupem do své nové továrny přetáhli i několik dalších zaměstnanců továrny Premier, takže odborníky neměli nouzy. Těsně před vypuknutím první světové války SK předstihla počtem vyrobených kol přes 20 000 kusů průkopnický Premier a v té době také začali majitelé pošilhávat po výrobě jízdních kol s pomocným motorem. Vyrobili jich ale málo. Jejich čas měl teprve přijít. A nastala taky ta pravá chvíle vymyslet štěpnější název firmy. Z původního Elite vznikla SK, fonetický přepis počátečních písmen jmen obou zakladatelů. S Světlik, K Kastrup.
2: Ve 30. letech minulého století německá firma Fichtl a Sachs ze Schweinfurtu zavedla výrobu motoru, který byl vhodný pro pohon jízdního kola. Vznikl tak dvoudobý motor o objemu 74 kubických centimetrů s výkonem necelý 1 kW. Při 3000 otáček za minutu a spotřeboval 2,25 litrů na 100 kilometrů. Do chodu se uváděl rozšlapáváním, aby zůstala zachována co největší příbuznost s jízdními koly. K zapalování sloužila setrvačníková magnetka se zabudovanými cívkami pro osvětlení. Právě motory Sachs pro svá motorová kola používal i SK. První provedení s tímto motorem SK zařadila do svých katalogů ještě na jaře roku 1931. Motor ještě s karburátorem vyvedeným šikmo dopředu byl zabudován do obyčejného silného rámu jízdního kola. Rám byl upraven přihnutím horní rámové trubky, aby se dosáhlo nižší polohy sedla. V roce 1937 bylo podle vzoru německých továren změněno uložení zadního kola. Hřídelkola byla místo do dráže krámu uložena zavěšením na speciálních upínacích prvcích. To přineslo lepší manipulaci s kolem při defektu nebo výměně pneumatiky. Za příplatek bylo možno dostat přední brzdu vlastní konstrukce SK a za další příplatek ve výši 80 korun bylo možné získat stroj v dámském provedení. Po obsazení Sudet se Cheb stal součástí Německa. Proto muselo být změněno i typové označení na Mofa 98. Podle německého výrazu Motorfahrrad, motorové kolo. Anexe Sudet ale pro Esku přinesla i něco dobrého. Rozšířilo se odbytiště pro její výrobky, které firma poprvé prezentovala v Německu na jarním lipském veletrhu roku 1939. Velkou výhodou motokol bylo to, že kromě nižší ceny ve srovnání s motocykly se z nich neplatila daň. A do roku 1939 nemusela mít poznávací značku a řídit je mohl každý, kdo byl starší 15 let, a to i bez řidičského průkazu. Ještě pro rok 1940 vydala továrna nové prospekty i v českém a slovenském jazyce, ale už v roce 1941 byla výroba motokol zastavena a SK přešla na válečnou výrobu. Jaroslav Červený, webové stránky motorkáři.cz.
3: Stýská se vám po kolech značky SK?
4: Já vás zklamu, nestýská. To nebyla kola mého srdce. Kola mého srdce, to byla značka Favorit. Favorit z Rokycan patřil pod SK Cheb a úpěli pod tou SK, protože to byl pobočný závod, takže ty peníze vždycky šly nejdřív a byly malé. Šly vždycky nejdřív do té SK, až potom, co zbylo do toho Favoritu. A Favorit byl specializovaná firma, která dělala sportovní závodní kola všech druhů, jako jediná snad na světě, která vyráběla kola opravdu odkolové, krasový jízdy přes dráhu až po cyklokros, samozřejmě silniční kola. Takže kola Favorit, to byla dobrá značka.
3: A SK vyráběla také sportovní kola nebo jenom kola pro volný čas?
4: Byla to i kola sportovní, ale opravdu pro začínajícího, pro mladé kluky, bez přijazovačky. Bylo to velmi jednoduché kolo. Oni byli specializovaní na užitková běžná kola, taky vyváželi desítky tisíc kol například do Egypta, do Indie. Ta kola se sem vůbec nedostala, protože byla úplně jinak řešena, tak aby to vyhovovalo těm Indům. Dělali kola třeba nákladní, taky se u nás nikdy takové kolo neobjevilo s takovým velkým nosičem před řídítky, se zdvojeným rámem, aby to uneslo hodně velkou nálož. Zkrátka ta kola se velmi úspěšně ve velmi starých provozech vyráběla a vyvážela.
3: Říkal jste nebo zmiňoval jste SK nákladní kola, zmiňoval jste vývoz do Indie, tak se nabízí co taková rikša?
4: Já si myslím, že rikši tady nedělali. Rikši to byla specialita tamních výrobců a bastlérů, rikši se u nás nevyráběly, ne.
3: Kolik dokázalo uvést takové nákladní kolo SK?
4: Já si myslím, že to bylo dimenzované na 150 kilo, ale dozajista to uvezl i víc. Oni se s tím tam moc nepárali a ta kola opravdu zatěžkávali, se čím síly stačili.
3: Měla ta kola výdrž?
4: Já bych řekl, že asi ano. Ty rámy byly z poctivých trubek, to nebyla žádná závodní Reynoldska. Ta kola vydržela opravdu hodně, nechala si hodně líbit.
3: V současné době mnozí lidé žehrají na to, že moderní kola, která teď jezdí na našich cyklostezkách, ulicích, silnicích, prostě všude, že nemají povinnost být vybavena zvonkem. Tahle ta SK kola ten zvonek měla?
4: Určitě. Já myslím, že to byl předpis a že i ty Favority, které byly běžně na pultě, měly zvonek, protože to byl předpis. K tomu bych řekl, že sám to vřele doporučuju. Zvonek, i když máte karbonové kolo, tak zvonek často ho použiju. Dobrá věc.
3: Ano, nikdo, kdo jde před vámi třeba s kočárkem nebo se psem, netuší, že se k němu blížíte. Tak si zacinknu a jedu dál.
1: Během první světové války došlo, jak jinak, k útlumu výroby. Po jejím skončení se SK ozvala na nabídku pražské továrny Walter. Ta nabízela prodej rozpracované výroby prototypů vojenských motocyklů, původně určené pro rakousko-uherskou armádu. K dohodě ale nedošlo.
2: SK Fahrradwerke, Kastrup und Světlik v Chebu, továrna na velocipedy bude prý přeměněna v akciovou společnost SK, továrna Kastrup a Světlik, akciová společnost v Chebu s kapitálem 3 miliony korun. Národní listy 14. listopadu 1922.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Ve 20. letech získala SK 50% podíl v rokycanské firmě Tripol a dodávala tam většinu součástí pro montáž. Když se rokycanský obchodník František Hering a Světlik s Kastrupem v roce 1932 rozešli, SK si ponechala už zavedenou značku Tripol a o 2 roky později v Rokycanech otevřela novou továrnu pod tímto jménem, ve které se montovala motorová i jízdní kola z dílů vyrobených v chebské továrně. Na přelomu 20. a 30. let už firma SK vyráběla jízdní kola prakticky v celém sortimentu, jak pánská, dámská, pro mládež, chlapecká i dívčí, krasojezdecká, dětská, dopravní dvoukolky, přívěsné vozíky ke kolům, zesílená pánská kola, sportovní kola s balónovými plášti, závodní na dráhu i silnici, ale taky v provedení roadster nebo s 2- a 3-stupňovou převodovkou v náboji zadního kola.

30. prosince 1929, v době, kdy firma již mimořádně prosperovala, Heinrich Kastrup po prodělaném zápalu plic zemřel. Zůstaly po něm 3 dcery, z nichž jako jediná pocházela Annelies Marie z druhého manželství s Annou Emílií, rozenou Steinhäuserovou. Vdova po úspěšném chebském podnikateli se rozhodla pro svou tehdy nezletilou dceru Annelies postavit vilu na rozsáhlém pozemku vedle židovské synagogy v dnešní Hradební ulici. Honosná vila podle projektu sokolovského architekta Heinricha Schörera, které nechyběla ani tělocvična, hudební salonek, zimní zahrada a vinotéka, byla dokončena v roce 1938. Stavba vonila ještě novotou, když v noci 10. listopadu tohoto roku začala hořet vedlejší synagoga. Naštěstí se podařilo vilu Annelies Kastrupové zachránit, ale po válce byla znárodněna a v roce 1949 připadla české zbrojovce Strakonice. Rodinu Heinricha Kastrupa postihl stejný osud jako většinu chebských Němců. Ambros Světlík ho dlouho nepřežil. Zemřel v Chebu 25. ledna 1932. Jeho hrobka patří díky rekonstrukci mezi nejzachovalejší na chebském hřbitově. I on byl výjimečný muž a neměl pouze technické nadání. Pokoušel se skládat básně a platil za mecenáše umění. V roce 1917 pro rodinu zakoupil dům na Divadelním náměstí. Jeho syn Wilhelm Světlik studoval v Chebu na gymnáziu a poté dále v Praze, Mnichově, Anglii a Spojených státech. Pracoval v SC a postupně nahrazoval otce ve funkcích. Po jeho smrti se stal Wilhelm prezidentem správní rady.

0: Od vzniku výrobního závodu v roce 1911 vyráběla SK nejen desítky modelů úspěšných bicyklů, ale také motokola, motocykly a nebo dětské kočárky. Po druhé světové válce byla firma znárodněna. Výroba motokol už ale nebyla obnovena, firma vyráběla jenom jízdní kola. V 70. letech se sice ještě uvažovalo o obnovení výroby motorových kol, pravděpodobně s italskými motory, ale zůstalo jenom u úvah. SK byla po roce 1948 závodem České zbrojovky Strakonice, ale od roku 1950 byla samostatná a pohltila i závod Premiér. V roce 1953 byl z chebské Esky vyčleněn samostatný národní podnik Favorit Rokycany a v roce 1958 byl do národního podniku Eska Cheb znovu začleněn. Za socialistické éry byl sjednocen výrobní program. Eska vyráběla pánská i dámská cestovní kola. Sortiment se rozšířil i na skládací kola. Eska úzce spolupracovala se sesterským podnikem Favorit, používala mnoho shodných komponentů. V polovině 90. let 20. století se začalo ukazovat, že Eska nestíhá nejnovější trendy výroby kol. Zadlužený státní podnik proto privatizoval soukromý podnikatel. Jenže ten firmu zadlužil ještě víc. Postupně utlumil výrobu, rozprodal stroje a propustil zaměstnance. Tečkou za výrobou kol byla demolice areálu v roce 2006.
1: Neslyšel jste někde takovou šeptandu, že by třeba Eska také následovala Favorit a třeba začala zase vyrábět nějaké to kolečko, třeba ta skládací?
2: To jsem opravdu neslyšel, hlavně protože Eska skončila tak, že tu budovu ještě z doby před první světovou válkou, která byla nakonec prohlášena za technickou památku architektonickou, z ní se stala vietnamská tržnice a to bylo ještě dobré, ale nakonec to skončilo tak, že ji úplně zbourali. Takže jediné, co z Esky zůstalo, byla ochranná známka, kterou si jeden zájemce zakoupil před mnoha lety. Ta známka putuje po různých zájemcích, ale že by někdo se pokusil vyrábět kola Eska, ta doba je dneska už úplně někde jinde. Ne, to už bohužel nevzkřísíme.

Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázala říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Ministerstvo financí určilo maximální cenu nafty pro zítřek. Silničáři zahájili stavbu posledního úseku dálnice D48 u Nového Jičína. Zítra bude jasno až polojasno, během dne oblačnosti přibude a naměříme do 25 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Od zítřka platí pro čerpací stanice znovu cenový strop na ceny paliv. Ministerstvo financí určilo maximální cenu nafty 48 korun a 72 haléřů. U benzínu je strop na 640 korunách a 14 haléřích.
2: Ministerstvo určí strop na každý den střídenního průměru velkoobchodních cen a marže obchodníků zastropované na 2 korunách a 50 haléřích za litr, říká mluvčí rezortu Stefan Fous.
3: Ministerstvo financí vyzývá provozovatele čerpacích stanic, aby k maximálním přípustným cenám přistupovali jen ve výjimečných případech.
2: Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petroliářů budou čerpací stanice v prvních dnech ve ztrátě, protože už mají nakoupené zásoby a stát od října snižuje spotřební daň na naftu.
4: Ten výpočet nezohledňuje to, že zboží, které jste nakupoval, mělo o 2 koruny dražší spotřební daň.
2: Průměrná cena nafty byla minulý týden zhruba o 50 haléřů vyšší, než je strop na 1. října. Naopak maximum pro benzín je teď o 20 haléřů výš, než průměrná cena v uplynulém týdnu. Vít Andrle, Český rozhlas.
1: V Novém Jičíně začala stavba posledních 4 kilometrů dálnice D48. Úsek mezi Šenovem u Nového Jičína a obcí Rybí chtějí silničáři dokončit do 3 let. Jak dodává generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl, na dokončení úseku za zhruba 870 milionů korun ještě naváže rekonstrukce novojičínské estakády.
5: My teď máme hotovou dokončenou technickou studii na rozšíření tohoto mostu, na kompletní přestavbu mostu. De facto víme, jak ten most je náročný, nebo jak je to velká stavba a složitá stavba, takže teďka tuto chvíli budeme připravovat další projekty, povolovací procesy a tuto chvíli si myslím, že ta realizace přijde nejdříve, tak za 3-4 roky dříve ne.
1: Krajská knihovna v Pardubicích otevřela multimediální oddělení. Návštěvníci ho najdou v místě bývalé regionální studovny, kam přestěhovala také hudební sekci. Místo knihovníků jsou tam odborníci na multimediální tvorbu a nabízí lidem také možnost vytvořit si vlastní hudbu, podcast, pracovat s fotografiemi, grafikou nebo virtuální realitou. Podle ředitelky Radomíry Kodetové tato služba cílí také na mladší generace. Sport. Čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci mistrovství Evropy Bulharsko 1-0 a zajistili si účast v baráži o postup na šampionát v příštím roce. Utkání v Hradci Králové rozhodl jediným gólem v 54. minutě útočník Lukáš Mašek. Svěřenci trenéra Michala Bílka mají jistou minimálně druhou příčku ve skupině, kterou zakončí za týden v Portugalsku. Počasí. Zítra čekáme jasno až polojasno. Během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 20.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Na dálnici D35 pozor na nehodu před Olomoucí ve směru z Mohelnice, kus za odbočkou do Němště na Hané na kilometru 261. Osobní auto narazilo do pneumatiky z nákladního auta. I to stojí v odstavném pruhu. Pozor, zpomaluje se a vybočuje se za zatáčkou. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly poslední dnešní zprávy a teď už je tady Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, vážení a milí, ačkoliv vás každý večer v tomto čase zvu do divadla, tentokrát na jevišti nechybí filmové plátno, protože všechno to dnešní vyprávění Bolka Polívky, Milana Lasici, Vlastimila Brodského nebo Jiřího Sováka a dalších patří právě filmovým vzpomínkám.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Filmový smích nebo festival filmového smíchu, to bývávalo, už je to taky nějaký ten pátek zpátky, setkání filmových klubařů a fanoušků v Rychnově nad Kněžnou. Hned první ročník s promítáním filmu byl věnovaný jak jinak rychnovskému rodákovi Karlu Poláčkovi. No a ty další postupně představili významné herecké osobnosti české i slovenské filmové a televizní komedie. A přirozeně mezi nimi nemohl chybět ani režisér Zdeněk Podskalský. Vzpomínali na něj a na otázky kolegyně Marty Růžičkové odpovídali Jiřina Jirásková a Milan Neděla.
2: Začnu tím, jak jsem se třeba se Zdeňkem ne zkamarádil, poněvadž to bylo samozřejmě pracovně, ale narodil se mi syn, teda samozřejmě mojí ženě. A v ten den, 19. listopadu 1963, jsem vyrazil do ulic a šel jsem na zkoušku, ale ono bylo hrozně brzo, pač kluk se narodil v 5, vlastně v 6 nebo v něco po 6 už jsem byl v ulicích, už jsem šlapal po Národní třídě a potkal jsem koho jiného než Zdeňka Podskalského, svého dobrého přítele, s kterým jsme dělali od 53. roku v televizi, hlavně zábavu. To vypadalo, že jde spíš z práce.
3: Kolik že to bylo?
4: No, tak, 7 ráno, no to prostě ráno. Nešel do práce, to je evidentní.
2: Já zase ve 3 hodiny už jsem býval v lese a před 11. už jsem zase dávno spal, když jsem šel z hub.
4: Ty jsi taky pravděpodobně nikdy v životě žádný houby nenašel, na rozdíl od Podskalského, který byl vynikající mykolog, a taky si neumíš představit, jaké důkazy lásky já jsem mu v životě podávala, protože já jsem sežrala všecky prašivky, které...
2: Já se musím pochlubit, že zdejší orlicko-horské houby jsem včera jedl s palačinkama, teda palačinky s houbama. To bylo dobrý.
4: Taky barevný? Zde nechtěl rád jenom barevný houby.
2: Ne, ne.
4: To ne.
2: Ale prostě spolu jsme zapili toho mýho syna a pak se ovšem stalo, že asi za půl roku jsme se potkali na Karlově náměstí a tam se nechal Zdeněk s tím mým synem od nějakého kolem jdoucího fotografa vyfotografovat. A na té fotce, já jsem ji bohužel sebou nevzal, protože jsem ji nemohl najít, na té fotce se náš mladý při pohledu na Zdeňka Podskalského tváří, jako když se dívá na Belzebuba. Ovšem, fakt je ten, že nemohl ho znát z pohádky žádný, toho Belzebuba, protože pohádky jsem před ním tajil, já jsem před ním tajil dokonce i sportovní kluby a vyprávěl jsem mu jenom o Slávii. Ale to je trošku vedlejší. Prostě Zdeněk Podskalský byl první člověk, který se mnou, kromě mý maminky, zapil syna. To jsem vám chtěl uvést jako důkaz toho, že přátelství se dá navázat i na takovýhle věci. Já už se nepamatuju, co jsme to spolu pili, asi vodku, ale fakt je...
4: Myslivce.
2: Děkuju. Tak asi jsme pili spolu myslivce, no určitě jsme spolu pili myslivce. To bys to jinak neřekla samozřejmě, ale...
4: Musíš se poradit s odborníky.
2: Ano. Ale fakt je ten, že já jsem byl šťastný, že to byl zrovna Zdeněk Podskalský, protože my jsme spolu byli velkými kamarády právě pracovními hlavně. Slavnou Babičinou Krabičku, že jo, jsme dělali, ale hlavně já jsem s ním dělal sérii prvních veselých pořadů v televizi. Televize existovala od 1. května 1953 a my jsme 4. července dělali spolu první pořad v televizi, teda lépe řečeno já se Zdeňkem. A to byl měsíčník Dobré pohody, v kterém jsme se potom střídali s Pepíčkem Zímou. Jinak Zdeněk Podskalský pro mě je ještě takovej partner víceméně životní a umělecko-provozní, dalo by se říct.
4: No, že... už si byl na hranici toho, že bych se začala zlobit.
2: Ne, to neměj obavy, ale já jsem totiž o něm prohlásil, když jsme točili v Písku, já jsem to říkal už Jiřince, slavný film Einstein kontra Babinský, tak Zdeněk Podskalský tam ochraptěl. A já jsem o něm prohlásil, a on si to, já nevím proč, strašně vážil a považoval toho mýho hodnocení. On byl tenkrát štíhlej, nesmírně štíhlej, až dalo by se říct hubenej.
4: Tak... Ne, byl velmi krásný.
2: V ve své kráse byl nesmírně hubený. A já jsem prohlásil, že když si sundá tričko a ochraptí, což se mu tenkrát stalo, tak jsme bez režiséra. Tak to byl můj vztah k režisérovi Zdeňkovi Podskalskému.
4: Pane Nedělo, ale přesto, když jste hovořil o Zdeňku Podskalském jako skoro o sudičce,
2: ano,
4: jak
2: ano.
4: To dopadlo, prosím vás?
5: No to, co dál? To dítě žije. Ježiši Kriste.
2: To dítě žije a leckdy se musím přiznat k tomu, že mám strach, že mi dá přes zuby. A právem. Bohužel, to zase musím uznat.
4: Víte, ono se říká o lidech, kteří věnují mnohé legraci a úsměvu druhých, že jsou ve svém soukromí velice vážní. Bylo to taky v případě Zdeňka Podskalského?
5: Já nevím, jestli byl Zdenek spíš vážnej nebo veselý, tedy v žádném případě to nebyl gagman, to se říct nedá, ale byl to člověk velice harmonický, takže právě proto, že byl tak harmonický, tak se v jeho životě objevovaly, myslím si, velice silně a intenzivně oba momenty. V zásadě můžu říct, že jsem poznala málo lidí nebo málo mužů, kteří by dokázali být při některých třeba uměleckých zážitcích dojatí k slzám. To Zdeněk uměl. Ale na druhé straně i já jsem ho dokázala dojmout k slzám, bohužel. No, co se dá dělat?
4: Mohu se zeptat?
5: Já si jenom pamatuju takový situace, kdy stál proti mě a říkal: Jiřinko, já udělám všecko na světě, co budeš chtít, ale musel bych pochopit, o co ti jde. Ale jeho postoj k životu rozhodně tedy nebyl optimistický. Myslím si, že byl svým založením klasický skeptik. Ale právě proto mu bylo umožněno, aby nic v životě nebral tak tragicky, že by se vedle něj nedalo žít.
4: Tedy když jste přišla do věže a začala vařit?
5: Ne, i to jsme chápali oba dva s humorem, protože Zdeněk měl svůj ateliér na Malostranském náměstí zařízen tak, jak on říkal, aby se nedal začmeličit, tudíž aby se mu tam nedostala žádná slepice natrvalo. A tím pádem všechny důležité přístroje byly umístěny ve výši jeho zorného úhlu a dosahu jeho rukou. Já jsem Zdeňkovi, když jsme stáli, oba sahala semhle, když zvedl ruku. Takže já, když jsem něco vařila ve věži, tak jsem vždycky říkala: Zdeňku, pojď sem, ještě mě tam ta voda vře, děkuju ti.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: My jsme byli dlouhá léta velkými přáteli. Když Zdeněk už téměř ve zralém věku nás obou projevil tendenci ten vztah nějakým způsobem modifikovat jinak, tak jsem si říkala: tak moment, chlapče, tak to já ti budu muset dát najevo, že já jsem vážná umělkyně a že vtipy typy nápady se mě do života nesmějí vetřít. Zdeněk mě pozval na večeři, já jsem si říkala: dneska mu dám tu dávku, jak já to umění vidím. A Zdeněk se mnou začal, protože to okamžitě samozřejmě pochopil, tak se mnou začal mluvit o opravdovém filmovém kumštu a jeho závěry, které se dají shrnout do věty: kdybych to uměl dělat tak jako Šorm, tak bych to dělal. Protože to tak neumím, tak dělám tu lehkonohou můzu. Ale nicméně ten večer byl takového druhu, že já jsem si řekla: tak takhle chytrýho, moudrýho a inteligentního chlapa jsem ještě v životě nepotkala. A to mi bylo 36. Tak to snad je dostatečný dokument. Víte, my jsme žili v době, kterou všichni nebo většina z nás pamatuje, v době velmi nelehké, a Zdeňkovo krédo bylo: když to nemůže být pravda, je to aspoň sranda. A já si myslím, že to krédo bylo velmi, velmi vážně míněno v jeho případě. A myslím si, že stejně tak, jako se my domníváme, že dneska ten humor potřebujeme, o to víc jsme ho potřebovali tenkrát. A to už pak byla otázka, nezapomeňte, že on vyštudoval opravdu tu psychologii, tu filozofii, čili on o tom opravdu věděl dost, o tom smíchu, o tom způsobu, jak bavit, o tom humoru. A sám vždycky říkal: pro mě umění začíná tam, kde si říkám, tak tohle bych nedokázal. Ale až k té laťce, a to si myslím, že byla pravda, až k té laťce říkal: to je ta lehká můza, tu umím.
4: Když jsem před chvíli slyšela Světáky za dveřmi, které mám velice ráda, tak si vzpomínám, jak mě napoprvé uchvátil Oldřich Nový.
3: A bylo mě moc milé, že Zdeněk Podskalský nezapomínal na tyhle bardy starších komedií.
5: Paní národní umělkyně, paní Leopolda Dostálová, což asi v našem pohledu, že jo, Milane je do dneška největší herečka tohoto století, tak paní Leopolda Dostálová se Zdenkem natočila vlastně poslední, těsně před smrtí, poslední televizní pořad, televizní inscenaci, detektivku, ve které paní Dostálová hrála vraha. Ale dovolíte, je to spojeno s jednou komickou situací. Já mám pocit, že my bychom neměli být příliš vážní. Zdenek si tenkrát postavil hlavu, že toho vraha musí hrát právě paní Leopolda Dostálová. Že to je nevyhnutelné, že to potřebuje tak velkou a výraznou a silnou hereckou osobnost. Jejíž autentické herectví, tím, že už to byla ta stará dáma, bude naprosto tedy jaksi nespochybnitelné. Na první čtenou zkoušku posadili oni pro paní Dostálovou, která už téměř neviděla, jezdili autem asistenti režie, posadili ji do čela stolu a v druhém čele seděl Zdenek a přišel s obrovskou kyticí, kterou si opatřil pro paní Dostálovou, posadil se a obrátil se k Andule Kohoutový, což byla jeho pomocná režisérka. Říkala: Andulko, kdo je ta paní, co sedí proti mě? Andula říkala: pane režisére, to je ta paní Dostálová, bez který se to nedá točit, jak jste říkal. Ale myslím si, že to bylo pro Zdenka dost signifikantní, protože i mně se občas stávalo, když jsem se třeba nechala ostříhat, že jsem zazvonila u dveří a už předem jsem říkala: to jsem já, Jirásková, jenom aby bylo jasno mezi náma. Že on si skutečně velmi často lidi nepamatoval a pletl.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: To všechno, co kolegové z Královéhradeckého studia, a říkám díky Bohu, zachytili a zaznamenali při pravidelných setkáních na besedách v Rychnově nad Kněžnou, se vlastně s léty proměnilo ve vzácný archivní materiál. Třeba jedno z posledních společných vystoupení pánů Jiřího Sováka a Vlastimila Brodského. Mluvilo se nejvíc samozřejmě o televizních písařích, o noci na Karlštejně, ale na prvním místě byla vzpomínka na společné natáčení filmových světáků.
2: Tady kolega Brodský vzal tu roli fasádníka tak doslova, že se vykašlal na hereckou roli vlastně, a ta ctižádost, aby mu to drželo na zdi, ho vzala, takže zapomněl i mluvit. No. Na něj přišla řada, ale vždycky potom to natočíme znovu, ale koukej, jak mi to drží, povídal. Tam bylo několik zajímavých věcí. Jednak ten začátek. To byl scénář, to máte geniální dva režiséři a dostanou scénář a jeden řekne, je to blbost, druhý řekne, je to výborný. Až teprve, když je to na plátně, tak tam teprve se to rozhodne, tam pochopí, jestli je to blbý nebo špatný, ale do té doby je to vákuum všecko. No a tenhle ten scénář byl na odpis. Tak přijel Bouský za mnou, dal by 9 000, páni, co s tím udělali, tak já jsem tam napsal legrace, 4 obrazy jsem připsal takhle, pak se to natočilo a je z toho dneska klasika česká. Ale tam byly situace třeba se zpěvem. To bylo zajímavé, protože já nemám nástupy a Libíček nemá sluch. Takže i my jsme to pochopitelně naspívávali v ateliéru někde, to se nespívalo na té toaletě, jak to tam v tom filmu běží, to jsme těžce, horko těžce nadřeli v tom studiu zvukovým a ten se ke mně furt lísal, ten Libíček pak chtěl slyšet, že jo, a já, když na mě ukázal, tak vždycky nástupy jsem neměl. On navíc vypadal ještě jako Tyrš, tak jsem si říkal, ten by mohl hrát v takovýhle blbosti, mi napadej, ten by mohl hrát ve filmu Tyrše klidně. A Brodskej ten zpívat, zpívat vůbec nemohl, poněvadž měl nástupy sice, měl sluch, ale smíchy nemohl zpívat. Když nás viděl, smíchy to... To nebylo možné, tak tam to bylo komplikované právě o ten zpěv. Ale jinak, jak říkám, tedy práci jsme zase zvládli s tím Podskalským velice lehce a právě Broďa se tam vyznamenal tím, že úplně maniakálně vzalo to špricování ty malty na tu zeď a to úplně zuřivě ty oči. Vidím, jak špricoval a byl na to hrdý a že zvoral scénu, na co se vykašlá. Koukej, jak mi to drží.
3: Ale no jo, on to trošku přehání, můj přítel Jirka Sovák, ale fakticky já se dodnes domnívám, že to nebyla malta. To jsem tam hodl. Já mám pocit, že to bylo nějak aspoň se syntetikónem míchaný, ale prostě opravdu mě fascinovalo, že to tam drží. A takže já jsem asi opravdu vynechával, ale já se vždycky rád nechám unést něčím, když to klukům jde. Já jsem hrál tuhle nedávno ještě nejvyšší takovou hru s Rudolfem Hrušinským a s Kemrem a on tam měl takovou scénu, kde hrál karty a tam... A my jsme na to s Růžkem čuměli, jak on s Kemrem hraje karty a bylo to tak sugestivní, že ten Růžek musel vždycky do mě bouchnout, abych se ty hry zúčastnil taky. Protože já jsem koukal na to Hrušinskýho autenticitu jeho projevu tak fascinovaný, že jsem zapomínal, že jsem na jevišti.

0: Ono to zní trošku hrůzně, když řeknu, že nepiju, ale je to pravda. Ani pivo už nepiju.
1: Ale vy jste napsal, teď nevím, v které knížce, že není nic krásnějšího, než být tak trochu stále pod parou.
0: No, být přivožralý furt, to je nejlepší. Je to drahý, ale je to nejkrásnější. Lidi vás mají rádi, že jo, a vy je, a je to krásný, ale udržet se, že jo, v tom stavu, že jo, to jsem já, jsem tam nedokázal, no tak byly to historický opice, průvody za mnou chodili, byla strašná sranda s Menšíkem, že jo, jednou já se poznal s Menšíkem, takže jsem se probudil v nějakým cizím bytě, posadím se a proti mě sedí Černoch. A povídá mistře, já jsem Vladimír Menšík. A tak, a kolik jsme se předtím znali, to nevím. Takže já přesně dneska nevím, jak dlouho jsme se znali vlastně. Já jsem se nechal prohlížet nedávno a řekli mě, že jsem správně, že slyším správně. Já jsem jak to slyší špatně. No ne, na ten věk slyšíte správně. Takže já jsem správně hluchej tedy.
2: Pokud jsme se zmínili o Hajarovi, tak ho moc příliš rád nemám, nebo neměl jsem. Protože on měl takový kouzlo bezprostřednosti, ty hajajácky pohádky na Dobrou noc, a děti se mnou stotožňovali jako s kamarádem, jako se skřítkem, který pravděpodobně velikostí i mentalitou odpovídá jim. A fakt je, že jsem jednou takhle kráčel z divadla Vinohradského Italskou ulici a najednou, ale velice vehementně, jsem byl zezadu nakopnut do zadku. A tak mě to překvapilo, otočil jsem se, tam byl takový chlapeček, asi 8letý, a tvářil se nesmírně přátelsky a šťastně, že mě vidí, takže jsem ho nemohl ani uhodit nic, a vzadu za ním běžela babička a už z dálky na mě volala, když on vás má tak rád. Takže ono to bylo takový zvláštní, že ta láska těch dětí se projevovala tím, že ze mě dělali zcela rovnocennýho partnera a že jsem opravdu mi ubližoval. No, ale jinak jsou ty vzpomínky vesměs velice pozitivní na to, na ten rozhlas a na ten mikrofon. Já mluvím nějak dlouho. Já to předám zase tam.
0: Ne, naopak, bylo to velice zajímavé. Já vím, že si kolikrát chtěl jít třeba do Košíc a skončil si na Vinohradech, jenom proto, poněvadž, aby si se někam dostal. Až ty děti tě prostě nenechali.
2: No, bylo to ujel,
0: ujížděl před dětma, úplně na jiný cíl, než původně chtěl.
2: Jo, ten vztah byl velice složitý, protože jednou jsem dostal roli v Husovi Tylově, a kde jsem hrál hned na začátku nějakého jezuitu, který měl předznamenat celý pojetí inscenace, celý výklad režijní. A to bylo v období toho Hajaji a já jsem skutečně udělal všechno proto, abych se sobě nepodobal. Já jsem si udělal šílený nos a strašný obočí nalepil a takhle. A když jsme to hráli poprvé v neděli odpoledne, tak jsem vylez na to jeviště a tam jsem hřímal nějak proti kasířství. A když jsem byl v nejlepším, tak se z balkonu ozvalo skandovaný hajaja, hajaja. No a ta hra se vůbec nemusela hrát, protože to bylo o něčem jiném.
0: Já jsem hrál třeba jeden čas v samý hlavní roli v televizi, když to bylo přímý vysílání, tak se tam dětkové neodvažovali. Tam bylo 60 stupňů tepla, jo, a každou chvíli tam byl nějaký kolapsík srdeční, jo, u těch dětků, tak ty starý dětky jsem hrál, já pak zjistili, že u Buriana hraju samý starý dětky, tak mi to dávali a já jsem ovšem první, kdo stál před televizní kamerou, jsem stál já. V Liboci byla fabrika, kde bylo pokusní vysílání, to mělo 12 televizorů Vláda akorát a my jsme tam hráli čtvrtý jednání z Gorkýho na dně, já hrál Varona, Franta Vnouček Saténa, nalíčený jako na divadle, takže on vypadal jako Kupka Sena a já vypadal jak zelený lučišník. A furt tam řvali, že nám neslyšej, byl tam zřejmě biograf instalovaný dřív, takový okýnka, tam řvali nahlas furt. A byl tam se mnou neboštík už primář, tenkrát to byl student medicíny Franta Trefnej, A když takhle řvali, a my už řvali jako na horách, když jsme každý na jiném kopci a stáli jsme vedle sebe, tak tam Franta povedala, není to tím, že ten s tou šibenicí s tím mikrofonem tamhle kouří? On tam kouřil u záchodu a my řvali. No tak tedy první, že já jsem se trošku odbočil, promiňte, ale první před kamerou jsem s Frantou vnoučkem stál já. Ne to oficiální první vysílání, jak oni se vytahujou. To už bylo potom, to už se nepočítá. První jsem byl s Frantou já.
3: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
0: Podívejte se, obyčejně, když máte partnerku, s kterou točíte půl druhého roku, tak je vám tak protivná, že už jste, že jste rád, že jste se jí zbavil. Ale aniž byste s ní něco měl, musím jako upozornit, jak to nemyslím. Když dojde k takový tragický věci, že se zamilujou do sebe dva herci, tak to bývá obyčejně vždycky špatný. To dopadne vždycky špatně, protože to cti žádost je prostě vedena. Oni se mají doplňovat, lidi se nemají brát z jednoho oboru. Ale jednou jsem točil, no, tý svět, Chalupáře, no, a Jiřinka Bohdalová. No a měli jsme, já tam hraju, jak miluju, jak neberu ty prášky vůbec a přesto, že. A tadle a takhle a byl jsem jako, mě tam navrhli na takového reprezentanta Červeného kříže, měl jsem tam takovou tu a brožuru, jak se zachraňuje, kde a tam z úst do úst bylo taky líbání, jak zachraňovat z úst do úst. No a já ji právě jsem použil tyhle ty rafinovaným způsobem, jsem to použil jako, že ji to budu učit. No tak jsme se tam jako líbali z úst do úst, no. A řeknu vám, že to byla taková sranda, že jsme to půl dne nemohli natočit. A to šlo jenom z úst do úst.
2: Tohle bylo pro mě takový téma, nebo choulostivější, protože já si myslím, že nemají spolu točit lidi, kteří jsou do sebe nějak zamilovaní. Protože já si myslím, že filmový herectví speciálně je jakési obnažování své duše, takový jakýsi striptease, aby člověk jaksi přesvědčil svoji skutečnosti a svoji autenticitou a člověk se před tím člověkem, který ho miluje, jako my jsme dělali s Janou nějaký film kdysi, svůj první klarinety, a my jsme měli tak strašný zábraný jeden před druhým se obnažovat, protože by tím obnažováním člověk prezentuje i své špatné vlastnosti. A když někoho milujete, tak toužíte, aby o těch špatných nevěděl. Takže to bylo strašně nepříjemné, ale to nejen ve vztahu jako k milované ženě, to i ve vztahu k svému, k mému synovi, který točil pár hlavních rolí a v jednom filmu jsem s ním hrál. A já jsem tam s ním hrál a my jsme oba měli takový zábrany před sebou. Já jsem mu ještě po té scéně jedný dlouhý, jsem mu říkal, můžeš mi říct, proč jsi mluvil tak blbě potichu? Já jsem ti sám nerozuměl. A on říkal, já jsem mluvil tati blbě potichu proto, aby si mi nerozuměl. Protože já to říkám tak blbě, že se za to stydím. Ale já jsem se před ním styděl taky. Takže tyhle ty citové vazby, já myslím, že jsou spíš na překážku, než aby pomáhali.
4: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
5: Mně však láska velí vložit rozum celý.

pokud by šlo o překonávání strachu jako téma, tak to bych měl takovou vzpomínku, protože oni po mně jednou chtěli, abych hrál Karla IV. V nějakém filmu, který se jmenoval Noc na Karlštejně. A já jsem měl takového poradce historika, který byl velice fundovaný a věděl všechno. A já jsem taky potřeboval vědět, když Karel IV. Se dlabe kuřatách, tak kam hází ty kostě a jak si umyje ruce a tak dále a tak dále. A v těchto věcech on mě báječně informoval, no takhle jako říkal, no kam by házel kostě, tak to hodil za sebe, tam byly chrti, ty to hned sežrali, takže se tam ani nemuselo uklízet. No a takhle mě informoval ovšem o jedný zásadní takový mentální nebo povahový vlastnosti Karla IV., protože on říkal, podívejte se, abych vám to v kostce řekl, Karel IV. Je vlastně byl kovboj svým způsobem. A já jsem říkal, moment, jako s takovou neúctou a on říkal, ne, počkejte, vy mi špatně rozumíte. On jezdil na koni takovým způsobem, že Prahu, Paříž absolvoval za 10 dnů na tom koni, což byl veliký výkon sportovní. Ale teď šlo o to, jak já se svojí utápnutou povahou, jak já ze sebe udělám toho kovboje. No tak to šlo, já jsem nosil takhle ruce za pasem a vypadalo to, že tam mám nějaký browning. Ale s tou přitažlivostí pro ženy a s tímhle tím ksichtem, to byl velký problém. Ale tak oni ty partnerky mi tam nahráli, Janička, moje bývalá žena, mi taky předstírala, že mě miluje v tom filmu. A pochopitelně předstírala na 100%, protože taky za to byla placena. Ale víceméně špatně. Já nemám pocit, že jsem hrál role milovníků, já jsem hrál většinou takovou mužskou oběť milenek, který po mně šel. Ale nebyla to vůbec žádná dřina, protože já jsem takhle i v civilním životě celý život prožil. Já jsem, když jsem se ženil, nebo když jsem měl před svatbou, tak to bylo vždycky tím, že se nějaký ženský jsem se zželel, jako napůl invalidní. No a pak si mě ze soucitu vzali a pak se mnou bez soucitu rozvedli.

0: jsem si taky vzpomněl, že potom později, když jsem začal trošku uvažovat a teď jsem měl tatínka a maminku, tak jsem si sakra říkal, protože jsem měl kamaráda, on byl adoptovaný, tak jsem si říkal, jestli já taky nejsem adoptovaný, třeba jsem po nějakým šlechtici. A tak potom to se mě, tak jsem tak s maminkou se prostě přišel do kuchyně a já říkám, maminko, jsou vlastní. A maminka zakřičá, tatíku, pojď sem, tatíku, pojď sem. A otec neochotně přišel, zeptej se, na co se ptal. Říkal, já jsem se na nic neptal, no zeptej se tady před tatínkem, na co se ptal. Tak já jsem se ptal, jestli jsou vlastní. A otec se tak podíval na mě jako na maminku, jestli náhodou neví něco víc než on. A potom říkal, říká se sem. Takže potrpěl na spisovnou češtinu.
1: Já mám dojem, že existuje v naší nevelké zemi hodně komiků už dneska, ale málo klaunů a Bolek Polívka je podle mě klaun, jakýho nám musí závidět, jako myslím, aspoň Evropa.
2: Já obdivuju na Bolkovi to, že on je takový nezmar, že nevypne ani v šatně. On pořád baví a nikdy neodpočívá. Já se s ním hrozně rád setkávám a teď jsme se setkali na filmu Akumulátor a zase mi potvrdil, že prostě nevypíná.
3: Já jsem se do Bolka zamilovala, když hrál ve Stanu. A od té doby ho ujišťuju, že je čistě jenom můj a on mě občas tedy strašně zradí. Bere všecko. Že jo? Že bereš všecko. Bereš všecko.
0: To se musím bránit, pač to o mě známe, že právě všechno neberu. Ale vy jste nás viděli, jsme hráli Amaju s Dášou Bláhovou. A dlouho
3: ano, přece, potom jsem viděla cirkus, viděla jsem Ama E a pak no. Jsem přemýšlela, jak bych to udělala, abych tě někam... Abych si tě zmocnila tedy ve filmu.
0: Tam byl konflikt, tam jsme se poprvé vlastně pořádně pohádali, nebo ne?
3: Ne, jindy byl.

0: zavrtává.
1: Oni se hádají pořád. Náčačně, když pracují domů furt, takhle to vypadá, pořád se hádají.
2: Ale ne, já jenom chci říct ten tíživý sen, to jsem vyprávěl potom na premiéře, tak kdyby někdo byl na premiéře Šašká královny, tak mě odpuste, že to vyprávím podruhý. A to bylo, že prostě jsem v kostýmu toho Šaška nalíčený a teď je taková věž toho hradu Švihov a tam je takový malý okýnko. A já v tom walkingu jsem a dole vidím prostě jenom ty prostě tři body, kameru, režisérku a kameramana, to dělal malíř. A slyším, jak ona křičí, skáč, skáč. To já si říkám, Ježíši Kriste, přece to je vysoko, když se zabiju. Skáč, skáč. Tak pak si říkám, no asi ví, co chce. Nevochotně jsem prostě... Povylezl z toho okna, skáč! A tak jsem prostě se odrazil a letím a teď ta hrůza pádu v tom snu, každý to z nás zná. A teď najednou si říkám, ježišmarja, já se zabiju, ona prostě mě tady vyprovokovala, já letím prostě, já se... A teď, tak jsem se vznesl takovým obloukem na ten hrad, teď jsem jenom viděl jako v ty udivené tečky, ty kamery, kameramana a paní režisérky a tak jsem zakroužil nad hradem. A řekl jsem si, seru na film, letím na Moravu. A v tom snu.
0: Ale jak ty mluvíš předtím,
2: Vladimír? No tak v tom snu jsem tak hovořil. Jo, pardon. No ve snu. Ve snu já si servítky neberu, přeci ne. No a prostě letím a teď krajina pode mnou ubíhá. A teď si říkám, ježišmarja, tolik už to stálo energie, tolik to stálo práce. Já přece... Já bych neměl takhle dezertovat z toho. A tak jsem prostě udělal zatáčku, a teď jsem takovým zase jsem klesal prostě na ten hrad a teď se blížila kamera, pan malíř a paní Chytilová, teď jsem tam přistál a tak jsem tam stál, jakože budeme pracovat dál, že to bylo nedorozumění pracovní. A když jsem to vyprávil potom věře, tak říká, a že to ten malíř nenatočil.

0: plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin, pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
2: Dobrý večer, milí posluchači, zdravím vás, pomalé dovolené. Měla jsem možnost navštívit nádherné a kouzelné místo italské Assisi, město spojené se svatým Františkem, svatou Klárou. Je to místo, kde člověk trochu zpomalí, kde se uvědomí, kolik příběhů se v životě člověka odehrává a kolik stop po sobě lidé zanechávají. Některé stopy jsou vidět v kamenech starých bazilik, jiné zůstávají v srdcích lidí. A možná právě dnes večer budeme vzpomínat na člověka, který také zanechal obrovskou stopu v životech mnoha z nás. 1. října roku 2019 odešel Karel Gott, hlas, který provázel několik generací. Právě v polovině noční linky to bude 7 let. Jeho písně nebyly jenom melodiemi. Pro mnohé z nás jsou spojené s konkrétními lidmi, místy, okamžiky, vzpomínkami. A právě o ty se budeme dnes v noci spolu dělit. Kdy jste poprvé zaznamenali Karla Gotta? Měli jste doma jeho desky, kazety, CDčka? Byli jste na jeho koncertě? Setkali jste se s ním osobně? Co podle vás způsobilo, že jeho hlas oslovoval tolik lidí tolik let a ještě bude oslovovat? Na Hvězdu hvězd dnes společně zavzpomínáme v noční lince s Jarkou Barboříkovou, a to až do 1 hodiny. 731 800 900 pište přímo na rozhlas.cz/linka nebo na rozhlas.cz/linka a telefonní číslo volejte, čekám na vás. Máme pro sebe dost času, ale ať to nezdržujeme, pojďme na první písničku a bude samozřejmě od Karla Gotta.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Některé hlasy se nestávají jenom součástí písniček, ale i našich životů. Noční linka Českého rozhlasu bude dnes vzpomínat na Karla Gotta a na chvíle, které nám jeho hudba přinesla. Anička z Miroslavy volá jako první. Dobrý den, dobrý večer.
1: Krásný večer, paní Jaruško, a také všem posluchačům ho přeji. No, je mi ctí, že můžu být první, která vzpomene na mistra všech mistrů, pana Karla Gotta. Vzpomínám si na ten den, kdy nás opustil na věčnost, a protože jsem byla druhý den v nemocnici, tak jsem to slyšela hned ráno a bylo na pokoji, když jsem to tam děvčatům říkala, tak byly všechny smutné tehdy. A já už si nepamatuju, kdy jsem ho slyšela poprvé, ale určitě jsem byla mladé děvče, když pan Karel Gott začal zpívat, a myslím si, že on nebyl jenom mistr všech mistrů ve zpěvu, ale že byl i mistr slova, protože v televizi ty scénky kolikrát, když byl návštěvou v nějakém pořadu, tak bylo to vždy dojemné, milé a smysluplné. A samozřejmě vzpomínám na koncerty ve Slaném, když bývali, tak to určitě byly všechny obrazovky rozpálené, že všichni seděli u nich a na tento hudební pořad lidé se rádi dívali. A já musím říct, že teda pro mě je písnička Karla Gotta Indiánská píseň lásky. A potom Vltava, samozřejmě to tam mě vždycky úplně nadchne. Nebo O mami, mami. No prostě, co je píseň, to hit a to velká srdcovka, a velice, velice ráda vzpomínám. A také jsem poslouchala, asi před 2 roky se četl na Českém rozhlase, na sesterské vaší rozhlasové stanici Dvojka, se četl jeho životní cesta, a snad tehdy bylo řečeno, že poprvé, že paní manželka svolila, že byl užitá umělá inteligence, která vytvořila jeho hlas. Vím, že ty paměti četl Igor Bareš, ale pan Karel Gott tam měl takové vstupy vytvořené právě hlas tou umělou inteligenci. Bylo to úžasné, já jsem to poslouchala a bylo to úžasné a občas na to vzpomínám. No ale když slyším písničku jeho, tak prostě si ho představím, a nebyla jsem nikdy na jeho koncertě, ale nikdy jsem si nenechala ujít, když byl pořad s Karlem Gottem, ať už to byly Silvestry, nebo právě ty koncerty ve Slaném a různé pořady, takže byl to a je stále miláček národa, a nejen u nás, ale myslím si, že i ve všech německy mluvících státech, takže byl to mistr pan mistr. Karel Gott.
0: Aničko, a máte doma jeho desky, kazety, CDčka?
1: No, jaká je nejstarší? Ale CDčka. Desky už možná taky byly, ale to už je asi čas je někam zavál, ale CDčka mám a samozřejmě dneska jsou možnosti, že jo, si pustíte na YouTube nebo na nějakých těch kanálech a vyberete si písničku, kterou byste si chtěla poslechnout, a je to vaše.
0: Takže Aničko, a řekněte mi, v čem bylo to jeho kouzlo? Jak to, že oslovil tolik generací a nevzlíželi k němu jenom ženy, ale muži, děti, všichni známe jeho písničky? Jak to?
1: To byl ten jeho šarm a ten jeho geniální, ta jeho geniální hlasová výbava, a zvládl všechno a dokázal lidem přinést radost a dojetí a vzpomínky, prostě všechno dohromady, co ke krásnému životu patří a k tomuto hudebnímu umění, protože on, i když zpíval třeba nějakou árii, a prostě zvládl to. Jeho hlasový rozsah prostě měl neomezené možnosti, bych řekla. Takže takhle to je, tak svým šarmem a svým vystupováním, a lidi zaujal a lidi pobavil a přinesl jim radost a zábavu.
0: Tak já si myslím, že to není
1: velké umění.
0: Počtu písní a ocenění nebo koncertů, které měl za sebou, ale on byl mistrem, který uměl dokonale vystupovat. Je určitě, když jste zmínila ten šarm, tak jsem si úplně představila, jak stojí na pódium a asi rozumím, jak to myslíte. Dokázal zpívat tak, že si v jeho hlase mohl každý najít to své. Pro někoho byl hlasem mládí, pro jiného vzpomínkou na rodiče, na první lásku, na zábavy.
1: No, ano, dovedl si to uvést ten pořad, že si to komentoval, uváděl, no byl neodolatelný a byl okouzlující a myslím si, že na něho bude ještě dlouho na našich těch hitparádách mít stále prim. Takže to by byl asi můj příspěvek. No. Mám ho ráda a písničky, mám určité písničky, které zpívá, tak mám je v srdci úplně zapsané a chvíju se dojetím, když je slyším.
0: Aničko,
1: ale
0: tak
1: říkám, všechny jsou krásné jeho písně.
0: Tak vám přeji, aby vám písničky, které máte ráda, dál přinášely radost a možná i malé návraty k hezkým chvílím. Děkuji, že jste dnes byla s námi v Noční lidce.
1: Přeju všem hodně zdraví a krásné dny a dobrou noc všem, nebo krásnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jsou melodie, které stačí zaslechnout po několika letech a okamžitě víme, kde jsme byli a s kým jsme je poslouchali. Právě takové vzpomínky dnes otevírá Noční linka Českého rozhlasu. Vzpomínáme na Karla Gotta.

0: Máme 15 minut po 23. hodině. Když odejde velká osobnost, nezůstane po ní jenom dílo, ale hlavně příběhy lidí, kterých se dotkla. O příbězích spojených s Karlem Gottem si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu a je s námi paní Helena, která volá do Zlína z Prahy. Krásnou noc i vám.
1: Já děkuju, já jsem, mě 81 let, takže už hodně pamatuju a pamatuju si, že v roce 1962 začíná poprvé zpíval Gott, tam jmenoval se to Julia Fučíka a tam někdo řekl, že to je velký talent. A dokonce jsem se s ním jednou setkala osobně. Byli jsme s manželem tenkrát na natáčení jako komparzisti na natáčení na Barrandově. Byl to Silvestr. A zrovna jsme se potkali na chodbě, takže já jsem náhodou měla fotku, tak mě to i podepsal. No a byl to nejen úžasný zpěvák, ale úžasný člověk. Takový, když srovnávám to s dnešní dobou, jak se lidi chovají, to je strašný. Opravdu, já jsem dělala i u diplomatu, a ale to chování dnešní, všichni by si z toho měli vzít poučení. To nebyl jenom úžasný zpěvák, ale úžasný člověk. Už na tom byl špatně a podpisoval úplně, každý mu podepsal fotku, nebo opravdu úžasný člověk.
0: Helenko, vy jste byla u natáčení silvestrovského pořadu televizního?
1: No, tenkrát jsme, protože máma moje prodávala na Malostranském náměstí, měla malý vedle kavárny, malý obchůdek a nějaká zákaznice tam chodila a nechcete na kompárs, no takže my jsme tam šli s manželem, mým Ostravakem, jsme šli a zrovna náhodou jsme toho Gotta potkali na chodbě a naštěstí jsem měla fotku s sebou, nebo já už nevím, a takže se mě to i podepsal.
0: A to byl asi který rok, pamatujete?
1: Ten první si pamatuju, 1962.
0: Helenko, to jsou ty nejlepší Silvestry. My se teď na to můžeme jenom dívat a vzpomínat na internetu a vy jste...
1: Já to nenávidím internet i tuhle dobu, prostě nechci to, je to i tele, já nejsem maniak, ale teď je to samá negace, žádná legrace, samý vraždy i v reálu, že to ty lidi baví, kdy ty mladí do toho čučej u furt. Já nejsem trpaslík a to porazili mě i dvakrát na ulici. Je to strašný. Na těch koloběžkách by pomalu jezdili i v krámě. Hrozný. 50 let jsem řídila různý auta, jela jsem až do Tunisu sama tenkrát. Já jsem to nezažila, tohle, co je teď. Hrozný. A God teda opravdu smekám před ním.
0: Dobře, úžasný Helenko, člověk. Tak využijte toho internetu k něčemu dobrému. Puste se tam ze záznamu.
1: Jeho já nemám scénky, internet. Jo. Já internet nemám, ani ho nechci. Dcera dělá tady v nemocnici a tady v Krči bydlím 57 let. Všechno prodali, rozkradli a... Ne, dobře. Všechno muselo být ruský, teď sama Amerika a samý vraždy a ne. Strašně.
0: Helenko, děkujeme
1: za krásnou vzpomínku na Karla Gotta. Dovolám se do Zlína, ale když vysílá z Prahy, tak tam se nedovolám. Takže pozdravuju všechny a vzpomínejte v dobrým, byl to úžasný člověk. Nejen zpěvák, ale člověk. Děkuju moc a pozdravuju všechny. Helenko.
0: Ano, byl umělcem, jehož písně znali mladí i staří a dokázal oslovit celé rodiny. Dnes večer se v noční lince Českého rozhlasu ptáme na to, jaký je váš příběh s Karlem Gottem. Které písničky jste měli nejraději, které znáte z paměti? Dokážete si vzpomenout, kde jste se s ním setkali poprvé? Volejte 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná máte doma desku, kazetu nebo jenom jednu písničku, která vás vrátí o desítky let zpátky. Dnes večer se v noční lince Českého rozhlasu vydáváme po stopách vzpomínek na Karla Gotta. Je s námi pan Miloš. Z jakého kraje voláte?
1: Z jižních Čech.
0: Tak to je kousek ze Zlína, ale no, po telefonní lince jste u nás co by dob. Tak co vám říká slovo Karel Gott?
1: No tak já si Karla Gotta pamatuju, když měl nějaký, to bylo tak zhruba v 65. roce, tak měl nějaký rozhovor v rádi, v televizi, myslím, že to bylo, tak se ho tam ptali, jestli se bude taky už ženit a tohle, a on tam říkal, že no takový tělo nemůže patřit jenom jedné ženě.
0: Aha.
1: Tak to je moje vzpomínka. No a jináč jeho písničky jsem rád poslouchal, viděl jsem ho, když se vysílal pořad Hlas jednoho města, to byly takový ty reviální pořady a to bylo tenkrát na Spartakiádě, na spartanském stadioně, tak tam jsem ho viděl. Stál jsem, no, on tam jezdil na kole, si pamatuju, po fotbalu v hřišti, tak to bylo takový srandovní, no.
0: To byla hudebně soutěžní reví Československé televize.
1: Tak,
0: já si teda žádnou konkrétní scénku nevybavím, ale ano, možná mnozí posluchači to mají taky čerstvě v hlavě, jak vy.
1: Za totality se to vysílalo a potom už to nějak usnulo, nebylo. A bylo to vždycky dva z jednoho města a soutěžili nějaký dvě města proti sobě a tohle to, že byla Spartakiáda, to bylo v 85. roce, jsem byl na Spartakiádě, no tak tam bylo spousta herců, jo, všemožných těch, tak jsem ho tam taky viděl. No.
0: Mm-hmm. No a pak ještě někdy později, protože to je přece jenom už dávno.
1: Ne, jsem ho jen tak sledoval, jo, říkám, písničky se mi líbily, zpíval úžasně, ale jako přímý setkání jsem s ním neměl. No.
0: A kdyby dnes večer zazvonil telefon a u něm byl Karel Gott, co byste mu řekli jako první, nebo na co byste se ho chtěl zeptat?
1: No, tak jak tam je nahoře asi, no.
0: No, by vám to určitě tak jako začal by rozmachovat rukama, nějakým bonmotem by asi zareagoval.
1: Určitě, no, on byl velice pohotový, vtipnej, dovedl na cokoliv, kdykoliv odpovědět, si myslím, no, v tom jako u něj nebyl problém.
0: Uh-huh. No, máte doma něco, co vás s tím Karel Gottem nějak propojuje? Třeba CDčka, fotografie nebo nějaké...
1: Ne, nemám. S Gottem ne, no. Spíš s Olympikem, no, protože můj strejda v Praze bydlel v baráku, kde bydlel Petr Janda, no, tak jsem byl u Petra Jandy taky. To ještě, to bylo někdy v 75. bydleli v Praze, tak mám od něj podepsaný fotky, no, ale přímo teda, no, byl jsem u Petra Jandy doma jsem byl, no.
0: No, tak...
1: To byl taky krásný
0: zážitek. O tom třeba příště, ale pamatujete si, kde jste byl toho 1. října roku 2019, když jste se dozvěděl zprávu o jeho odchodu?
1: No, to jsem byl asi doma.
0: A ukápla vám slza?
1: Jo, určitě, no, jsem si říkal, no, už to... No, ono to na něm bylo vidět, že už je takový horší, že jo, víc se to, no, říkalo.
0: Já vám musím říct takovou jednu zajímavost. Já jsem se to dozvěděla zrovna doma, byla jsem v kuchyni, krájela jsem cibuli a představte si, že sice v jiné kuchyni, ale opět u krájení cibule jsem se dozvěděla tehdy z rozhlasu, že zemřel Václav Havel. Tak to mi přišlo teda neskutečně zajímavé. No, byla nějaká píseň Karla Gotta spojená s vaším seznámením, svatbou, nějakým důležitým životním okamžikem? Nechal jste si třeba zahrát jeho písničku někdy, někde při nějaké příležitosti?
1: Ale moc se mi líbily Zvonky štěstí s Darinkou. To byla úžasná písnička, no.
0: Ano, je. Miloši, děkuju. Chcete něco dodat závěrem?
1: No, No a ještě, že se mi líbila písnička, jak zpíval Být věčně mlád, Forever Young.
0: Mm-hmm.
1: A pamatuju si, když pan Karel zemřel, tak potom to byli, jak se jmenovali, Alphaville, že jo? Co hráli si písničky. No, tak normálně tam při tom svým koncertu vyhlásili, že zemřel Karel Gott a hráli tuhle tu písničku Forever Young a byli, to pódium bylo jakoby potažený a, no, nějakýma jako takovými plachtama a na těch plachtách byly fotky Karla Gotta, no. To si pamatuju, že to bylo těsně po úmrtí Gotta, no. A to byla taky parádní písnička, že jo, Být věčně, Být stále mlád a myslím, že tam dělal slova Zdeněk Borovec, no, ten to byl úžasný text.
0: Já myslím, že on vlastně je stále mlád v našich srdcích, nebo alespoň někdo si možná přesně tak to vybavuje.
1: Přesně, určitě tak, to je ono, ano.
0: Tak je, on sice už ne, ale jeho písničky s námi stále žijí a pro nás je stále mlád.
1: A budou s náma, že jo, budou s našima dětma, vnoučatama, pravnoučatama určitě taky.
0: Ano.
1: Je to tak.
0: Napadá mě ještě říci, že díky své hudbě zůstává stále mladý v srdcích těch, kteří ho poslouchají, což jste vy i já. Miloši, děkuju za sdílení. Mějte se dobře.
1: Vy taky. Díky, na shle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Některé písně nestárnou, protože v sobě nesou naše vlastní vzpomínky. O těch vašich na Karla Gotta dnes se vzpomínáme v Noční lince Českého rozhlasu. Pojďme se podívat na web. Zdravím Noční linku, myslím, že máme mnoho lepších zpěváků, než je Karel Gott. To napsal Pepa. Dana Ústí nad Labem. Jen dvě slova. Neustále vzpomínám. Paní Jana. Jaruško, Noční linku poslouchám každý den, ale dnes vám musím napsat. Karla Gotta mám moc ráda nejenom proto, že se narodil 14.7. roku 1939, stejně jako moje maminka, ale hlavně pro jeho skromnost a krásné vystupování. Od svých asi 15 let jsem poslouchala jeho písně, které dodnes znám nazpaměť. Nejprve jsem si kupovala singly, později LP desky. I když to bylo mým velkým přáním, nikdy jsem nebyla na jeho koncertě. Když už byli oba ve věku, často jsme s maminkou na Karla vzpomínali. Když jim bylo, myslím, 65, přišla zpráva o Karlově nemoci, o tom, že mu Ivanka zachránila život. V skrytu duše jsem si tehdy myslela, že maminka i Karel budou nesmrtelní. Dokonce jsem Karlovi k jeho 80. napsala a přála všechno dobré. Odpověď nepřišla. Když potom 1. října odešel, byla to pro nás velká rána. Maminka odešla do nebe v nedožitých 85 letech. Stále na oba s láskou vzpomínám. Pan Michal, Karel Gott byl zkrátka fenomén. Na české umělecké scéně nebylo druhého lepšího. Obdivuji ho pro jeho talent, pro jeho píly, pro jeho elegantní a skromné vystupování. Ač se těšil nezměrnému věhlasu, byl prostý, neměl žádné manýry, mediální skandály. V poslední době mě umělecky povznáší mistrův duet s Martou Kubišovou nazvaný Jaká to nádhera. Mistra jsem spatřil jednou naživo, nikoli na koncertě, nýbrž v jedné palačinkárně v Průhonicích u Prahy. Čas od času se do ní vracím a pokaždé se tam na mistra vzpomenu. Michale, i vám děkuju. Karel Gott dokázal spojit generace a jeho hlas provázel radosti, lásky i obyčejné dny mnoha z nás. Dnes mu proto věnujeme Noční linku Českého rozhlasu, protože už za pár minut to bude přesně 7 let, co odešel do hudebního nebe.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Cincinnati, jest wojec divokej. Všechno řeší náš Franky pěstí útokem. Stejný je to celý léta,

Rvát se tak chlápek neznámý, hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Franky, a to není voda,

noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pár. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet. Zrovna já mám sebrat bráchu,

0: za co bych stál.
1: To byl Pavel Bobek, který nám dospíval písničku 3 minuty před 3:15. Jmenovala se Dálniční hlídka. A před námi je krásná píseň od Anety Langerové Stačilo říct. Ale mezi tím vaše vzpomínka. Vzpomínka na Karla Gotta, protože právě o něm je celá tato noční linka Českého rozhlasu. Právě 1. října, to bude 7 let, co odešel do hudebního nebe, a právě proto je dnes pro nás nejdůležitější v noční lince. Někdy si pamatujeme, nebo nepamatujeme datum ani rok, ale pamatujeme si písničku. A právě prostřednictvím písniček Karla Gotta dnes otevřeme dveře do vašich vzpomínek právě na tuto vzácnost. Osobnost. Kdo je s námi? Krásnou noc.
2: Krásnou noc přeju. Tady Dana.
1: Paní Dana z Blatné. Vy jste dojatá, Dano, ještě jste ani nezačala.
2: Ano. Já jsem dojatá, protože mě dneska v noci umřel 16-letý kocourek. A takže jsem dojatá z toho, ale budu mluvit k tématu samozřejmě, co se vás netýká. Tu bolest sobě mám. Takže já jsem dojatá i z Karla Gotta, protože to byl opravdu božský člověk. Nejenže měl božské jméno, ale on byl božský člověk a já jeho písničky prostě miluju. Na koncertě jsem byla přímo v Holešovicích, tehdy to byla nová sportovní hala, tam zpíval ještě vlastně s Jitkou Zelenkovou a my tuším, že to byla Marcela Holanová to nebyla. No to je jedno, to není podstatný, já mám dneska trošku takovou melancholickou náladu. No, Jitka Zelenková doprovázela dlouho. Jeho písničky miluju nade všechno. A můžu říct, že teda mám spoustu singlů, to ještě když jsem jezdila přes Prahu do Ústí, takže jsem si kupovala, jsem si zamluvila a kupovala. Mám i LPčko jedno, ale už nemám teda funkční momentálně gramofon, takže ho mám i na CDčku, no a z CDčka prostě ho poslouchám a vždycky mě to dojímá. Jaruško, mě to vždycky dojímá, protože ty písničky mají obrovskou hloubku. Jsou cituplný. Já si vzpomínám, jedna z prvních písní Oči má sněhem zaváté, tak se dneska cítím já. Já mám takový rozklený oči. No ale já jsem zažila teda nejen ten koncert, ale já jsem dokonce rodačka z Plzeňska, takže můj tatínek znal tatínka Karla Gotta. Aha. On se s ním setkal někde.
1: No a jak na něho vzpomínal? Mluvil o tom?
2: No prostě taky to byl úžasný člověk. Ano, přesně, můj tatínek už nežije před 35 let, ale bohužel, jako, víte co, mně se na něm líbí nejen jeho podání veškerých písní, veškerého zpěvu, a mně se na něm líbí strašně ta galantnost. A to byl i můj tatínek takový byl. A prostě já ho obdivuju a budu obdivovat, dokud žít budu. Protože jeho písničky prostě nezestárnou. Já si vzpomínám takovou tu, co zpíval pro Němce Babička, třeba, jo, Zvonky štěstí, to taky miluju, to mám zrovna na CDčku. No, ale dneska nemám nějak na hudbu moc čas, takže poslouchám, nebo náladu, takže poslouchám to vaše rádíčko. A je strašně fajn.
1: Dano, jak jste vnímala, když začal mluvit o svém soukromí a rodině, otevřeněji než dřív? Bylo pro vás překvapivé vidět z velké hvězdy najednou i obyčejného manžela a tatínka?
2: Ano, nebylo to vůbec překvapením, já jsem mu to totiž tak dlouho křála, až já si vzpomínám, že jsem byla zrovinka vlastníš někde v Konstantinkách, myslím, že to bylo, a on se ženil v té době. Já jsem ho sledovala celý ten život svůj. A já jsem sledovala jak jeho tvorbu hudební, tak vlastně i ten manželský život nakonec dopadl velice krásně. Pominu to, že měl 3 děti, vlastně 3 dcery ještě předtím, než se oženil, ale to chápu. On vždycky říkal, že chce být pro všechny. A on se toho držel. A víte, jsou lidi, kteří něco dokážou a jsou skromní. To je pro mě prostě podstata lidství. Já bych to ani asi líp neřekla.
1: Řekla jste
2: a to jeho gentlemanství a to všechno, jak se choval k lidem, jakýhokoliv postavení a věku, to bylo neskutečné. Takže vzpomínám a za chviličku to bude už vlastně to výročí smutný a já dneska taky smutním, takže Jaruško, já to dneska ukončím asi tím, že no, paní, zdravím Káju, pošteho Káju do nebička.
1: Děkuji, že jste se s náma podělila o vzpomínky na Karla Gotta, na jeho tvorbu, na jeho svatbu, na jeho tatínka, který znal vašeho tatínka. A je mi moc líto teda, že teď smutníte. Kdo měl doma zvířecího kamaráda, tak ví, že to není jenom zvíře, je to součást domova. No tak se držte, poslouchejte dál příběh ostatních a zavolejte zase příště, až bude téma, které se vám bude líbit. Možná to bude trošku veselější.
2: Krásně. A požehnaný život všem.

0: Snad každý z nás má nějakou písničku, o které se vždycky zastaví čas. Možná je to ta od Karla Gotta. Budeme hledat společně v dnešní noční lince Českého rozhlasu mezi těmi vašimi písničkami a uvidíme, co tam najdeme. Kdo nám volá?
1: Tady je Procházka, neboli Starý vrk, z Babinských hor pod Ústí nad Labem.
0: Tak jak vám můžu říkat?
1: No, Starý vlku.
0: Starý vlku, dobře, tak. Jste mě trošku tak vykolejil mimo éter, že jsem se tady úplně zakoktala, protože to vaše představení bylo tak dlouhé. Ale o to je to pestřejší.
1: To je starý kremský název. A my žijeme s manželkou 27 let v Babinských horách. Teď kilometrů je to chráněná obraz. Krásné, úžasný výhled dolů na to Středohoří. Ale chtěl jsem říct tomu Gotovi, panu Gotovi. My jsme byli jednou s dcerou, tenkrát jí bylo 5 let, v roce 1974. A šli jsme, byli jsme na takovým výletě. Byli jsme i divoce tak oblečení, protože jako na vandru. A tenkrát v Pařížské ulici u hotelu Pan American, jestli se tak ještě dneska jmenuje, na nábřeží Vltavy, a pan God vyšel z toho hotelu s ochrankou a já jsem úplně zkameněl a přišel jsem k němu, jenom takhle mávnou rukama, aby ochranka odstoupila a povídá mu, pane God, prosím vás, mohl byste se mi s dcerou vyfotit. On jenom absolutně řekl, ano, to víte, že jo, že vám to udělám. Podívá se k dceře, skloně se k ní a povídá, můžeš mi podat ručičku? Tak on mu podá ručičku, otočil se k nám a povídá, a můžete nás vyfotit? Tak jsem ho vyfotil. No, příjemnej, lidský, senzační chlap, takový lidi se rodí snad za tisíc let jenom. Ne za 100 let. Takovýhle příjemný a klidný a rozumný a vůbec po všech stránkách.
0: No a kde máte tu fotografii? Máte ji vystavenou?
1: Mám od té doby, to už je od roku 1974 a mám ji v pokoji na stolku a hlídá jí bengálský tygr. To je soška bengálského tygra, který už je tak, soška už je taky stará asi těch 40 let.
0: No, takže, je nějaká písnička, která je spojená s nějakým významným okamžikem vašeho života?

0: Ty se mysleli, že jsme se někde zabili, no, tak dobře. Jsme si museli vypučit starý auto, takový vypučit. A
1: dobře, tak pojďme zpátky k tématu. Který ano. Nějaký televizní moment vám utkvěl v paměti? Vzpomenete vystoupení, duet, soutěž, rozhovor? No, vybaví se vám něco?
0: Těch bylo strašně moc. Opravdu, to mě utkli všechny, který jako s ním byli, to, protože jakýkoliv podat s ním byl, tak byl úžasný. Protože ten, co řekl, tak to jako když mu vypadnul, jako když promluvil o zlatu. Ten hlas a to všechno, takový příjemný, sympatický pán byl. To říkám, takový se rodí jenom jednou za 1000 let.
1: Ano, to jste řekl hezky. A vůbec děkuju za hezké povídání. Opatrujte se, zdravíme vás, starý vlku.
0: Děkuji vám tež.
1: S vaší ženou, užijte si krásnou noc.
0: No, tak já jsem ve službě.
1: Počkejte, vy jste ve službě, jako v práci?
0: No, je mi 82 a jsem u security.
1: Aha, no, dobře. No, tak to jste teda...
0: Teď máme zrovna přestávku se pejskem, tak jsem měl tu šanci vás chytit a poslechnout.
1: Tak to je fajn, že to vyšlo zrovna o přestávce, že jste mohli zavolat. Opatrujte se, šťastnou cestu
0: domů. Děkuji
1: domů.
0: Vám tež, moc jste mě potěšili a přeji vám příjemnou službu a klidnou noc.
1: I vám. No.

0: Pokračujeme druhou hodinou noční linky Českého rozhlasu. Dnešní noc patří vzpomínkám na Karla Gotta, na jeho písně, koncerty, osobní setkání, ale i na chvíle, které se nám s jeho hlasem navždy spojily. A právě vaše telefonáty ukazují, jak silně dokázal vstoupit do životů lidí napříč generacemi. Někdo ho znal z koncertních sálů, někdo z televizních obrazovek, někdo z rodinných oslav nebo nedělního rádia. A někdo si jeho písně spojí s konkrétním člověkem, na kterého už dnes jen vzpomíná. Pokračujeme tehdy dál. Budu ráda za vaše příběhy, vzpomínky i písničky, které jsou pro vás s Karlem Gottem neodmyslitelně spojené. Volejte noční linku 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková, zdravím ze zlínského studia a ještě jednou krásný večer.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: byl hlasem, který zněl z rádií, televizí i koncertních sálů po mnoho desetiletí. Dnešní noční linka Českého rozhlasu patří vzpomínkám na Karla Gotta a přichází paní Bohumila. Krásnou noc.
1: Dobrý večer. No, já mám jednu takovou krásnou příhodu, nebo mám dvě, bych řekla. Já pocházím ze Smíchova a teď jsme se přestěhovali se na Příbramsko. A pan Gott chodil do Kartovské k lékaři. Chodil bez ochranky, jako civilní človíček, v takových semišových sametových šatičkách, jako v pánským obleku. A já jsem tam šla s manželem k zubaři. A můj muž šel proti nám a manžel říká, hele, tohohle kluka já od někoť znám. A já říkám, když je to Karel Gott, a on se tak usmál, tak prostě, aniž by ho to nějak jako urazilo nebo udivilo. Párkrát jsme ho potkali jenom tak v Lidické ulici. On chodil úplně sám, bez ochranky a byl úžasný už jako od pohledu. A já musím říct, že on nejenom svým zpěvem, ale svým chováním dělal čest svýmu jménu. Pan Gott byl někdo, takovej už nebude. A je něco úžasného, že to byl Čech.
0: To je hezká tečka za tím vaším otevřením. To je zajímavá vzpomínka, člověk tak slavný, přitom bez velkého doprovodu, skoro obyčejně mezi ostatní lidi přichází k zubaři. Pro nás je to takový nadčlověk. Vidíte,
1: já jsem šla s manželem k zubaři. Aha. On vycházel z té budovy, jako, kde byli obvodní lékaři, že jo. Mm-hmm. On bydlel na té Bepramce nahoře, že jo, a obvodem patřil do Kartovských, ale nás to samotno udivilo, že chodil k normálnímu civilnímu doktorovi. Že neměl žádného svého specialistu, nebo jestli tenhle byl pro něho ten nejlepší, ale on byl naprosto, naprosto úžasný.
0: Přirozený, ano.
1: Naprosto. Celebritu, když jste ho potkala takhle mezi lidma, byl poznání, no samozřejmě to každý ho poznal, ale jako lidi mu dopřáli to soukromí a aniž by ho nějak obtěžovali nějak tak, jak se to dělá u těch celebrit, to prostě bylo úplně normální, tam jsme ho potkávali velmi často.
0: Měla jste ráda spíš jeho starší písně nebo ty pozdější?
1: Víte, mě 80 bude. A takže já znám ještě ty písničky těch 60. let. Jako nemůžu si vybrat jednu samotnou. To byla celá škála. Vlastně každá ta píseň měla duši. Takovou, jako měl on sám. Mm-hmm. A bylo to něco, co jste si užívala a zatajila jste dech, když on zpíval. On rozdával lidem kus sebe a on se vlastně rozdal.
0: Kdy si myslíte, že byl ten zlom, že se z toho populárního zpěváka stala skutečná legenda?
1: Já myslím, že on už jako legenda přišel na to.
0: Jo. A řekněte mi, byla nějaká písnička, kterou jste neměla ráda, ale časem jste jí přišla na chuť?
1: Já jsem neměla ráda Malé kotě spalo v botě. Mm-hmm. To jsem teda neměla ráda. Jinak jako každou tu písničku jsem měla ráda. A když jsem se dozvěděla, že vlastně je nemocný a že potom vlastně odešel, já jsem potom doufala, že ho dostanou. Mm-hmm. A když teda potom odešel, tak to byla taková rána, že i něco odešlo z nás. Prostě něco, co už se vám nikdy nevrátí, můžete si to přiblížit jeho písněma, ale jeho osobnost. on, i když nespíval, tak on byl opravdu, on dělal čest svému jménu. Ano, on byl boží.
0: To jste řekl hezky.
1: A takovej nám v srdci zůstane.
0: Ano, uvidíme, kolik generací ještě bude oslovovat po nás, já myslím.
1: Určitě, já už mám pravnoučata a ty ho poslouchali.
0: Dobře, děkuju moc za krásná slova. Bylo to poutavé, dojímavé, dokonce osobní setkání jste zažila, tak to jsem ráda, že i takové příběhy dnes nabízíme našim posluchačům. Setkání u lékaře s Karlem Gottem. Opatrujte se, zavolejte zase někdy.
1: Jsem moc ráda, že mu věnujete tu vzpomínku, protože ono nám dal neskutečně mnoho let radostí. Děkuji,
0: Souhlasíme.
1: Mějte se krásně a všem posluchačům přeju ten zážitek i nadále, i když ho máme už jenom zprostředkovaně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Některé osobnosti odejdou, ale jejich hlas zůstává dál s námi. O tom, kde vás v životě doprovázely písně Karla Gotta, si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu, protože je to právě dnes 7 let od jeho odchodu do hereckého hudebního nebe. Kdo je s námi? Paní Irenka, vydržela jste?
1: No, vydržela, ale bylo to dlouhé čekání.
0: Ale no, mám krásný zážitek. Tak povídejte, těšíme se.
1: No, v roce 2015, protože do Prahy jsem vlastně, já do dneška jezdím pravidelně, protože maminka pocházela z Prahy. A tak vlastně na takovou její památku tam jezdím pravidelně. No a jezdím tam s kamarádkami. No a prostě jsme se rozhodli, že budeme jezdit, protože tenkrát jezdili už nové tramvaje, a takže se projezdíme těmi tramvajemi. No a jedna ta kamarádka říká, hele, tady Bertramka, bydlí tady Karel Gott. A já říkám, tak pojďme, vystupme a zkusme se podívat, kde bydlí. No a tak jsme ho vypátrali, no a přišli jsme k tomu kousek od vlastně k tomu jeho domu a byli tam dva páni a venčili psa. A my říkáme, dobrý večer, bydlí tady Karel Gott? A oni tak jako, no, tady. A teď nám ukazovali. A ta kamarádka, jako prostě velká humoristka, říká, no, my jdeme k němu na kafe. A oni, jo, no, on právě vychází. A opravdu vyšel ven. No a tak já jsem byla teda úplně ohromená. A ta moje kamarádka byla taková drzá, šla k němu a říká, dobrý večer, pane mistře, já jsem byla na vašem koncertě, mohli bychom se s vámi vyfotit? No a byl takový fakt jako příjemný a říká, no, klidně. No a ona v aparátu měla poslední snímek a ten snímek normálně vyšel. Jo, já jsem teda měla tenkrát takový ty, jak začínaly ty mobily, tak jsem si ho taky vyfotila, ale z toho prostě nebyla vůbec žádná, ta prostě to bylo takové zrnité. No a mám teda krásnou památku, mám tady tu poslední fotografii, která ta kamarádka měla v tom fotoaparátu.
0: Takže jste no si ho schovala? Dochoval se?
1: No, tak ho mám vystaveného i s mými rodiči, protože maminka, říkám, pocházela z Prahy. No a oni ho vlastně poslouchali, moje rodiče, hodně. No a já jsem to ani tenkrát jako dítě tak nevnímala, jo, prostě byl to Karel Gott, že? No, ale od té doby ty jeho písničky, dokonce teda i moje dcera Petra, která pracuje v Karlové studánce, a její syn tam dělá diskotéky, tak každou tu diskotéku musí zaznít písně Karla Gotta.
0: A jak dlouho to celé trvalo? Byla to jenom chvilka, nebo jste se stihli i krátce popovídat?
1: No, on jako takový, on, jako my jsme ho nechtěli otravovat, jo, takže tam proběhlo jenom to fotografování. Ale jako bylo to hrozně příjemné, jo, byl to fakt opravdu takový jako moment a tak, jak ti posluchači přede mnou říkají, jako že to byl fakt takový jako prostě, jo, že on si na nic nehrál, jo, že někdy ty takový ty slavní lidé, že vás jako tak jako odbydou, ale tam bylo vidět, že on prostě byl rád, že se s náma může vyfotit, no, jo.
0: Já teda obdivuju kamarádku a vlastně jako jí fandím, proč ne. Kdyby nechtěl fotografii, někam spěchal, tak by slušně odmítl, nic by se nestalo, ale vy jste měli to štěstí, že to celé dopadlo dobře. To máte krásný poklad.
1: Kamarádka pracuje v Praze, ona mě teda určitě neposlouchá teďka v noci, ale musím jí říct, že jsem se k vám dovolala a že jsem vlastně ten náš příběh vlastně vám povykládala.
0: To jsme rádi. Jirenko, tak přejeme krásnou noc, pojďme dál poslouchat příběhy ostatních a pěkné písničky. Ta další bude od Michala Tučného. Ať se vám daří.
1: Tak taky přeji dobrou noc.
0: Pojďme se podívat ještě na web, tam píše pan Pavel. Dobrý večer, já si pamatuju, že jsem zrovna volal do noční linky, když Karel Gott zemřel, nějak v tomto období. Pamatuji si, že jsem se do éteru rozplakal, bylo mi to moc líto. Dobrou noc. Jana. Já jsem Káju poprvé zaregistrovala v útlém věku při sledování mého oblíbeného seriálu Včelka Mája. Této velmi chytlavé písně jsem měla krásný vztah, měl velmi zajímavý hlas a ještě tu nikdy nejmenoval, že byl milovník židovských anekdot. Paní Ivona, dobrý den, já měla to štěstí, že jsem vyhrála soutěž, kde byla možnost se s Karlem Gottem setkat, povečeřet s ním osobně a popovídat si. Bylo nám tam 20, bylo to v Praze, bylo to úžasné, stůl jsme měli do účka, tak jsme na sebe všichni viděli a jelikož tam byli všichni a hrnuli se k němu, aby byli co nejblíž, tak na mě potom nezbylo nejlepší místo, ale nakonec jsem seděla 2 metry od něho. Ke každému přišel, osobně podal ruku, tak jsme se dozvěděli, co má nejraději, co rád jí. Ochutnali jsme grilovaného lososa, ananas, ryby, špízy na šavli a podobné věci. Nevynechala jsem žádný jeho koncert v Praze v O2. Byl úžasný zpěvák, moc mi chybí. Tak Ivonko, i vám děkujeme za vzkaz a pojďme na další. Po slíbené písničce od Michala Tučného se opět zeptám dalšího z vás na vzpomínky na Karla Gotta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Možná jste ho slyšeli na prvním rande při rodinné oslavě nebo třeba cestou autem do práce. Dnes večer Noční linka Českého rozhlasu hledá osobní příběhy s hudbou Karla Gotta. Je s námi paní Miluška. Miluško, vítejte ve vysílání, tak pojďme k tématu Karel Gott.
1: Dobrý večer, paní Jaruško, přeji vám a všem posluchačům. Jenom bych se vás chtěla rychle krátce zeptat, poslala se vám kamínky, jestli jste je dostala.
0: Ano, moc děkuju. Jo, počkejte potom po našem povídání v éteru a můžeme si to říct. Tak, Karel Gott.
1: Karel Gott, ano. Tak první vám řeknu, že na prvním místě byl u mě pan Karel Gott. Druhé místo byl Demis Roussos a třetí místo byl pan Miroslav Ullmann. To jenom tak jako na okraj. No, na prvním koncertě jsme byli se synem, který měl 3 roky. Bylo to v roce 1980 a sousedka přinesla vstupenky, že jestli nechceme jít na Karla Gotta. Ještě vám chci říct, že syn, jak jsem říkala, měl 3 roky a vždycky, když zpíval pan Karel Gott v televizi, tak můj syn říkal, to je Strejda Kaja, to je Strejda Kaja. Já jsem mu vysvětlila, že to Strejda není. No. A pak, jak nám ta sousedka přinesla ty vstupenky, tak jsme šli do Vítkovické haly, do arény. No, byl koncert, syn měl ruku v šádře. Byl koncert, já jsem s ním čekala na pana Karla Gotta. Bylo už 11 hodin v noci, no byli tam lidé, chtěli podpis na fotku, že samozřejmě a tak dále, nevím, jaké desky. No, ale tak ten pán, co to tam hlídá, no víte, jako ten, no, tak říká, tady je ještě jeden malý pacient, jo, pan Gott se otočil, viděl malého, jsem ho měla na rukou, no a já říkám, prosím vás pěkně, syn vás má tak rád a také jeho první desku očima sněm zavate mám podepsanou, to vám řeknu za chvilku, jestli vyjde čas. No, tak ale on už neměl fotku, tak mu podepsal aspoň ten program. No, tak to bylo první setkání s panem Karlem Gottem. Druhé setkání bylo v roce 89, dcera měla 11 let a já jsem měla v rukou desku, takovou tu malou desku, očima s něm zaváte, oni tenkrát ty desky stály pár korun, myslím 20, no to je jedno. A tak já jsem chtěla, aby mi tu desku podepsal, protože on s tím vlastně vyhrál, že na nějaké té soutěži. A já jsem tu desku, tu písničku teda moc milovala. Vždycky jsem si to pouštěla nahlas. A sousedky, když si stěžovali, že hraje u nás radio nahlas, tak jsem to pustila ještě více. No a teď jsme jako stáli a teď si vemte, moje dcera měla 11 a ta byla taková menší a ta vlna k tomu panu Karlu Gottovi, jak přišel, byla tak obrovská, že malé mi ušlapali, tak já jsem jenom volala, stůj tam, nikam nechoď. Šla jsem se, nevím ani, jak jsem se tam k tomu panu Karlu Gottovi dostala, najednou jsem byla před ním a jsem pozdravila, dobrý večer, prosím vás pěkně, podepsal byste mi tady tu desku, očima s ním zavate. Tak mi podepsal, mám ji podepsanou. Jinak mám teda fotky pana Karla Gotta, mám i od jeho paní Ivanky Gottové. Můj syn, když měl 8 let, tady to mám, jsem to schválně se šla podívat, kde máme fotky, tak a to mám rád, desku drží v ruce, to dostal na narozeniny v těch 8 letech. Potom ještě jsme měli jednu nebo dvě, nevím, to jsem nenašla, ale chci říct také, že měl jednu krásnou píseň, já nevím, na které desce na tom LPčku to bylo, o hříbě, ti tu jsem nikdy neslyšela. Už jsme pátrali potom, jak se ta písnička jmenovala, bylo to o hříbě, ti o zrození hříbě, to je moc krásná píseň. Jinak jako, ještě vám řeknu jednu příhodu rychle, když jsme, já jsem věděla, že pan Karlo zase přijede, tak jsem k té hale Vítkovické šla, no a čekala jsem, přijelo auto, pán Gott vystoupil. No a čekala tam na něho ještě jedna paní, já jsem ji neznala, nevím, ona, vy taky čekáte na Karla Gotta? Já říkám ano. No, ona měla trošičku špičku, jak se říká. No a nic, pan Karel Gott přišel, já jsem ho pozdravila, ona také. No, ona, Karlíčku můj, a tak ho objímala, no to nic. A já jsem ho poprosila, jestli by mi podepsal fotografii, on mi podepsal fotografii, já jsem odešla. A co ona, potom nevím, protože jsem tam nechtěla jako překážet. Takže tak, no, jinak písničky jeho se mi líbí všechny, a to je na Vánoce, ty vánoční písničky krásné, vždycky, když volám do rozhlasu Český rozhlas Ostrava, nechávám hrát lidem, známým a přátelům nebo na Vánoce, tak vždycky nechávám pana Karla Gotta, protože má moc krásné písničky, moc tu jednu písničku. Má moc krásnou, no takže... Tak
0: Miluško, já pořád tak přemýšlím nad tou písničkou, vy jste říkala, že to bylo o hříběti, nemyslela jste ano, to hříbě, ale to zpívala Helenka Vondráčková s Neckářem. Možná myslíte ale ještě jinou.
1: Ne, to on zpíval, nevím, já to neznám, protože víte co, já už mám taky hodně leda, ty desky nemám, to manželovi jsem to nechala, nevím, kde to je. No, zpíval to on, protože bylo to nádherné a vím, že jako fakt to zpíval on. Možná oni taky zpívali něco, ale zpívali asi něco jiného.
0: Třeba nám napíše nějaký posluchač na web nebo nám zavolá přímo do éteru, to zmíní. Taky bych se to ráda poslechla, jestli vás to tak upoutalo a hlavně by jsem ráda objevovala písničky, které nejsou tak známé. Tak
1: pana Karla Gotta desky, víte, tak fakt bych chtěla vědět a slyšet, no slyšet už to neuslyším. Ale chtěla bych vědět, jak se to jmenuje. My jsme patrali i na internetu, na tom, na Google, jenomže to, víte, jak neznáte název, že té písničky. Já název neznám. Vím, že to bylo na LPčku, protože my jsme měli, no já jsem sice měla i menší desky, malé desky, ale tam to nebylo, tam to nebylo. No, takže tak to je, víte, někdo má obrazy a já sbírám fotografie herců a zpěváků. Vám jsem to zapomněla napsat, protože jsem to chtěla rychle vám poslat. A já mám 3 nástěnky, vlastně už 4 nástěnky s podpisy herců, zpěváků a tak dále, no, známých osobností.
0: Škoda, že se na to nemůžeme podívat, že nejsme televize, ale rozhlas.
1: No, nemůžete.
0: Děkujeme moc, Miluško, děkujeme za vaši návštěvu.
1: No, takže to je všechno, no, takže pan Karel Gott, ano, byl číslo 1 a když, a dcera moje řekla, když zemře Karel Gott, bude brečet celý národ.
0: A měla pravdu, a nejenom ten
1: měla
0: český.
1: Pravdu.
0: Miluško, přejeme vám, ať se vám daří. Posíláme Petra Spáleného, dítě štěstěny, ať se vám to hezky poslouchá. Zůstaňte s námi.
1: Ano, děkuju moc, Mějte se krásně, dobrou noc a hezké
2: ráno. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: hudba má zvláštní schopnost vracet nás v čase rychleji než fotografie. Dnes se v noční lince Českého rozhlasu společně vracíme k písním a vzpomínkám, které nám zanechal Karel Gott. Paní Vendula z Rakovníka volá. Krásný večer, krásnou noc.
1: Krásnou noc. Já bych se taky chtěla podělit o Karla Gotta. Měla jsem ho hrozně ráda. Jeho písničky jsem měla ráda. Také jsem měla pořekadlo, ať je léto nebo podzim, ať je jaro nebo... Počkejte, jak to bylo. Ať je léto nebo leden, Karel Gott byl jenom jeden.
0: A to je pravda.
1: Takhle to přesně bylo. No a mám hodně desek jsem měla, když jsem dala přeřit telefonem. Teď mám CDčka hodně a všude plakáty Karla Gotta. V každých dveří, v každém tom, zkrátka všude Karla Gotta. A děti mě podporujou, kupujou mi vždycky... No, vidíte, teďka začnu koptat. Kalendáře mi kupujou vždycky kalendář na příští rok, tak už mám Karla Gotta, normálně přehazovací kalendář a pak mám takovej ten velikej, jako celá postava je tam.
0: A co knihu, no. Karel Gott?
1: Knihu taky mám, ano, tu tak jsem si koupila, tu dizasče s tím, tu knihu taky mám. No,
0: takže vy jste
1: krásná.
0: Opravdu faninka tělem i duší.
1: No a když zemřel Karel Gott, já jsem brečela jak malý dítě. Říkám, to jsem naposledy brečela, když mi zemřela maminka. A teďka, když zemřel Karel Gott, to bylo hrozný. A pak jsme byli nějak asi za týden na nějaký zábavě v Senomatech a tak tam řekli, že budou hrát 5 písniček od Karla Gotta. Mně padaly slzy jak hrachy, když jsem ty písničky slyšela. To bylo strašně dojemný. No. A říkám, zlatý Kája, boskej Kája. Říkám, na toho, ať mi někdo nesahá, ať někdo řekne něco proti němu, tak úplně vystřelím jak čel z krabičky. To nemám ráda. No. A jinak opravdu Karel Gott byl Karel Gott. No. Opravdu. Takový už se nerodí takovýhle.
0: A jak mluvila... Před chvílí paní, která by chtěla ještě někdy v životě slyšet píseň o hříběti, kterou naspíval Karel Gott.
1: No nevím, nic mi to neříká, ale jedině o toho neskáře, jinak mi to o tom hříběti nic neříká.
0: No pán Václav napsal právě teď na web Noční linky. Píseň se jmenuje Běž hříbe běž, text k ní napsal Zdeněk Borovec, hudbu složil Jiří Zmožek. Karel Gott ji poprvé viděl v roce 1980.
1: No
0: ale taky mi to nic neříká.
1: Já vím, že když se loučili s Karlem Gottem jako pohřeb, takže mu hráli Už zhorzní zvon. To si pamatuju.
0: Ano.
1: No.
0: Dobře, tak děkuju.
1: Tak to by bylo asi tak všecko a moc děkuji a krásnou noc.
0: Odpočívejte, ať se vám daří.
1: Naslyšenou. Děkuji vám a naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Když zazní známá melodie, někdy se spolu s ní vrátí i tvář člověka, na kterého jsme dlouho nevzpomněli. Takové chvíle dnes nabízí i noční linka Českého rozhlasu, věnovaná Karlu Gottovi.

0: Pomalu se blížíme k závěru dnešní noční linky Českého rozhlasu. Ještě než se rozloučíme, dáme prostor poslednímu telefonátu a poslední vzpomínce na Karla Gotta. Jsem zvědavá, s čím za námi přicházíte. Krásnou noc přejeme. Halo, halo.
1: Jo, Děruška, já jsem ve studiu, tak ano. Já se omlouvám paní, opravdu na závěr.
0: Ano, paní Staňko, vítejte a povídejte.
1: Děkuji. Já asi vás i spoustu posluchačů trošičku zklamu, poněvadž jsem nikdy na žádném koncertu Karla Gotta nebyla. Nebyla jsem nějaký vášnivý sběratel žádných desek takových, ale neměla jsem na to čas. Měla jsem tehdy nemocného chlapečka malého, takže to, ale jezdila jsem často do Prahy, poněvadž jsem s ním jezdila i na kliniku do Motole, to bylo v době, kdy ještě byla ředitelkou, paní ředitelka Zelingerová. No a byla jsem dost často ubytovaná na Ječné, jestli vám to něco říká, kde byl to, je to kněžský, nebo byl to kněžský domov, a tam působila pár let moje paní učitelka, jako byla řádová sestra Gerardie Vrbová. No a tam tehdy, když jsem jednou přijela, tak přišla návštěva nějaká vzácná, já jsem nevěděla, o koho se jedná. No a tak bylo připraveno potom takové pohoštění a seděli jsme opravdu jenom trojka. Paní učitelka, já a noblesní pán, velice milý, usměvavý, a to byl Karel Gott. Mm-hmm. No a víc nemám k tomu, co dodat.
0: Ale Staňko, vy jste mi teď vypadla.
1: Říkám, že k tomu víc nemám co dodat. Jo, bylo to velice příjemné, sympatické. No a jako od té doby jsem se s ním jako nesetkala. Akorát na té Ječné jednou.
0: No a nemohla byste to trošku popsat, jak to vypadalo?
1: No tak nic, povídali jsme si, oni si byli blízci, víte, s tou paní učitelkou. Takže víceméně já jsem byla jenom takovým hostem vlastně mimořádným u té návštěvy. A bylo to velice milé, bylo to sympatické. No a já nevím, co bych... Jsou to takové... Myslím, že to je osobní život, jo. A vážila jsem se toho. Byl milý, byl příjemný. Bylo to pro mě něco mimořádného. Těšilo mě to, jo. A co bych k tomu dodala? Já jsem se setkala se spoustou zajímavých lidí, víte, takže nechtěla bych jako to, ale nevím, byla to pro mě velká čest. A vůbec bych ho nečekala v tomhle prostředí. Jo, poněvadž paní učitelka byla řádová sestra. To byla školská sestra do Notre Dame. Jo, byly to školy. Jako, oni byli dva řády, jedny byly slavkovské a druhé horažďovické. A ona patřila k horažďovickým školským sestrám.
0: Staňko, děkujeme i za tuto vzpomínku, byla poslední a byla krásná. Ať se vám daří.
1: Děkuji vám pěkně, vám taky, paní Jaruško, mějte se hezky.
0: Tím se dnešní noční linka Českého rozhlasu uzavírá. Byla plná vzpomínek, písní, osobních setkání i příběhů, které ukázaly, že Karel Gott nebyl jenom hlasem jedné doby, ale součástí životu mnoha z nás. Ze zlínského studia se loučí Jarka Barboříková, děkuji, že jste byli se mnou, děkuji za každý telefonát, každou zprávu i odvahu otevřít vzpomínky, které jsou někdy krásné a někdy trochu bolí. Karel Gott zpíval o tom, že chce být stále mlad. A možná se mu to svým způsobem opravdu podařilo. Dokud zní jeho hlas, dokud si jeho písně zpíváme a dokud v nás probouzejí vzpomínky, zůstává tu s námi.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Když vám tak na úvod řeknu, že v divadle budou dnes na jevišti básník, textař, dramatik, výtvarník, scenárista, taky hudebník, jistě vás napadne, že tu bude tedy plno. A vidíte, přitom to všechno obstará jen a pouze velký talent jediného muže. A do takový krásný společnosti nás pozve pan Jiří Suchý.

mně ušlo, že jsem žil někdy i pod mě nebo v chladu. Pan Chesterton, ten

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Asi to nejtěsnější spojení měl Jiří Suchý s rozhlasovým vysíláním na konci 60. let nebo v druhé polovině 60. let, kdy byl autorem hned několika pořadů, v nichž byl sám sobě i posluchačům průvodcem, dramaturgem a vlastně svérázným disjokejem. To byly ty slavné Gramotingeltangly, kde se mimo jiné střídal s Janem Verichem, Miroslavem Horníčkem, no a na které pak navázali Gramotingeltangly live s Jiřím Šlitrem. A při oslavě svátku Jiřího v dubnu 66. roku přibyl k oběma zmíněným pánům i režisér, taky Jiří Bauer.

Má poklona, hluboká poklona, hlásí se vám Još Litr, hlasatel Šlitr se vám hlásí. Otvírám zcela neobvykle jeho Grejmotangl, abych vás potěšil kytičkou melodií z různých dílů světa. Jsem tady proto, poněvadž tu suchý není. Já se už díval po studiu, pod stolem, za skříněm, ano, není tady. On bude asi na záchytce. Totiž, když není doma, tak bývá vždycky tam. Já myslím určitě, že on bude dneska na záchytce. On totiž už třetí den slaví svůj svátek. Ach, to je trápení s těma primitivama. No, desky tady žádný nevidím. No, ale vlastně na co desky? Já přeci nejsem suchý. Když umím hrát na piano, tak já desky nepotřebuju. Tedy budu vám chvilku hrát k tanci. Tohle vám suchy ještě v Grejmotanglu nikdy neposkytnul.

0: chlapče, nazdar chlapče.
1: Ježišmarja.
0: Tak já ti přeju k tomu našemu svátku, jako obvykle, všecko nejlepší. Hlavně zdraví, jo, hlavně zdraví. Chtěl jsem ti původně jaksi koupit kytičku, ale oni byli sami vovadlí, tak jsem si říkal, to je to snad lepší nic. A co pak si mě přines?
1: No, hochu, já jsem ti přines několik svých starších melodií. Ty no, ti tady teďka přehraju.
0: Hele, já myslím, že to snad ani není zapotřebí, poněvadž to svátek je jednou do roka, tak nač si to
1: bude,
0: to takhle
1: to bude krásné osvěžení. La la la la la la la va va va va va va va va.
0: Ti padl prach, to je ode mě přece. Ti padl
1: no slova, prach, to... ale já nespívám slova, všimni.
0: Ti padl prach, to je ode mě. No slova, melodie, tohle je melodie, co hraješ, to není to podstatný. Přesto ale taková melodie, to si přiznejme, může připomenout člověku
1: no,
0: sem tam něco.
1: Ta nám teda
0: tohle to zrovna 61. rok, když jsme trávili svátek, pamatuješ tenkrát?
1: To byl Malér.
0: V zoo, my jsme trávili svátek v zoo. Čí to byl nápad?
1: To byl nápad.
0: Čí?
1: No co pak? Nápad to byl dobrý, já vám to řeknu, jak to bylo. Tak suchý prej pořád. Než jsem jenom lidumil, taky mám rád zvířata. Jestli prej bych mu nemohl k svátku ukázat něco exotického, jako on ty domácí to zná dobře, ale prej nějakou jako takovou zvláštní potvoru. No tak jsem ho vzal do zoologický, tam jsem za něj zaplatil dětský vstupný. Tam to totiž berou podle vejšky, tak... Prošlo teda docela hladce. No ale pak ho přivedli. Jak pak to bylo, no?
0: Koho přivedli? Mě přivedli?
1: Ne, ne, slona.
0: No slona, no to ano, to byl totiž, to byl jeho nápad, že prý mě k svátku, když mám ten svátek, že mě nechá svést na slonu k svátku.
1: No a ty si říkal, prej žebřík nepotřebuju, já na něj prej vyskočím úplně sám. Tak se vám rozběh, no a pod tím břichem podletěl... To nebylo moc dobrý.
0: No, ale zbyla nám tenkrát z toho krásná písnička. Jo, ano, k tomu ano. Slonovi bych ještě chtěl dodat. Chudák si to tak bral, že ho potom museli přeložit někam na kraj, do krajský zoologický zahrady, poněvadž už jako nesnes ty nápory v Praze. Na nervy, víte, na nervy byl ten slon z toho. No, ta písnička se jmenovala jak? Máme rádi
1: zvířata.
0: Je to písnička pro děti a chudáci děti ji ještě ani neslyšeli, tak bychom ji teď mohli střihnout. Máme rádi zvířata, zvířata, zvířata, protože jsou chlupatá a mají hebkou srst. Srst, srst, srst, srst, srst, srst, srst. V zoologické zahradě, zahradě, zahradě, zahradě

0: například Ježek.
1: Tady nejsme jenom dva Jiříci.
2: Ještě
1: to
2: jeden.
1: Nás je. Co kdyby jsme ho pozvali sem? Sedí tamhle za tím sklem. Vypadá tam jako v Aspiku. Jiříku, Jiří Bauer, režisér. Přines.
2: Tak co nám neseš?
3: No, vy jste moc milí, že jste mě sem pozvali, ale já mám jenom jednu kytičku tady. Já jsem netušil, Jirko, že taky přijdeš, takže mám jenom pro Jirku kytku. No, ale ono se to dá rozdělit. Snad...
1: Polož nějak mezi nás, nebo já si vezmu ten květ a Jirka Schlitter si vezme to zelený, on nač. Rád chroustá.
3: No, takže no. Tady to je a uvidíme, kdo to odnese.
2: No, no tak děkujeme moc krát.
1: Děkujeme moc krát a...
3: Prosím moc krát a... Co kdybyste...
1: No, my vždycky s tím svátkem to máme tak nějak komplikovaný, obvykle zapomeneme, jako tenkrát jednou jsme si složili, že jo, v den svátku jsme narychlo si složili, já jsem mu složil text a on mě...
2: Já mu udělal melodii.
3: A ještě ji znáte? Bylo...
1: Cože? Známe.
3: A dáte? To je zase píseň, vy mě
1: ale svátku. Když ono to má takový žinantní jméno, to no. Svátku, se, jmenuje se to Sádlo na chleba.
3: No,
1: může to být?
3: No,
1: do rádia, jo?
3: No.
1: Tak... Sádlo na chleba, jo.

0: poslyšte, kluci, a nemáte vy náhodou svátek nějak moc často? Já mám pocit,
1: no tak, teda, že to je tak písnička. My už tady jsme žádnej neměli. Ještě jeden jsme měli, jo? Můžeme ještě
0: no,
1: jeden?
0: No já bych si dal teda.
1: To bylo... Jo, ano, jak on hraje, to bylo v 59. roce.
0: To, jste
1: to bylo v době této písně. To, je, to byla nejkrásnější píseň no, to divadla je... Semafor. Shodou okolností to bylo ode mě i ta muzika, to je zajímavý. No, ale víte, co je zajímavý? Teď mě napadá, hele hochu, že no. Se nějak opakujeme. Máme... Tohle je písnička Pramínek vlasů o tom, jak ustřích pramínek vlasů potají slečně. A my teď tady máme jednu funglnovou písničku, kterou vám zaspívám, která vlastně má obdobnou tématiku o ustřížených vlasech.
2: Vidět, že už nemáš nápady.
0: Tak do toho uvidíme, jestli vám docházejí nápady.
1: Posloucháte píseň něco jako Pramínek vlasů z roku 1966. A kam se poděl asi?
2: Kam se poděl asi?
1: Ten tvůj zlatý cop.
2: Ten tvůj zlatý cop.

0: dělej, než mě chytnou. Odjedu pryč vlakem a nevrátím se zpět.
1: A tak dále. To má mnoho slok.
0: To má mnoho slok, ale ti budu zpívat až ve svém programu, který budete mít možnost vidět na podzim v Pražském divadle Semafor.

malé kotě, spalo v kotě, nehas cotě, nepá, nepálí a my jsme kotě, spáti v botě, po robotě. A necha, nechali to, co kotě povídě, jedním pohledem, to my ani slovy povědět nesvedem, věř, že kotě

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: I když se s panem Jiřím Suchým zřídkavě potkáváme dodnes, už je to vážně dlouho, co jsem natočil a připravil rozhlasovou koláž Vážený pane Suchý, anebo co jsme se potkali u rozhlasového mikrofonu. A protože jsme se tehdy domluvili, že nejsou žádné zakázané otázky ani témata, zkrátka, že není žádné tabu, hodně jsme se vraceli i ke kořenům umělecké práce Jiřího Suchého, což tedy mimo jiné znamenalo připomenout jeho práci reklamního grafika. A samozřejmě ani tady nemohla na úvod chybět jedna dnes už trochu pozapomenutá

0: Tohle byla reklamní písnička na zakázku z kterého roku?
1: Ano, to byl tak nějak rok 60, kolem roku 60 firma Barvy a Laky, národní podnik, si u nás objednala písničku reklamní a to byla první reklamní písnička vlastně, kterou jsem napsal. A já jsem se rozpomněl na svou původní profesi, já jsem byl reklamní grafik původně, takže reklama mě byla vždycky blízká. Proto taky, když jsem se dopustil reklamy třeba v televizi a teď mě začali někteří mý bývalí příznivci, kteří se mě zřekli potom nadávat, no tak jsem si říkal, teď já nedělám nic jiného, než to, čím jsem se živil mnoho let v minulosti. No.
0: Vracel jste se ke kořenům.
1: No, navíc pak už to dneska už to dělá kdekdo. Já jsem byl jeden z prvních a tak jsem to schytal. To byly vám hrozný dopisy, co mě psali. A já jsem tenkrát si z toho nic nedělal, poněvadž jsem si říkal, co je to za lidi, kteří na základě jedné minutové reklamy odepíšou 40 let mý práce a zřeknou se mě, a no tak co to je?
0: Já si pamatuju na tu diskusi v novinách, jak může básník a již zmiňovaný národní klasik, jako byste měl sestoupit z piedestalu, jak je to možné, že odcházíte z pomníku a děláte reklamu. Mimochodem v těch 60. letech v době největší slávy Semaforu, té první éry, hodně jste psali reklamní písničky, protože jste byli populární?
1: Ne, hodně ne. Ono tenkrát taky moc reklam nebylo, poněvadž nebylo na co, že jo. Ale napsali jsme, třeba si vzpomínám na Alpu, jsem použil melodii z naší Kytice, Havlíkovi je moje, miláčku, francovka Alpa dá ti pocit, miláčku, že v hebké náruči ses ocit. Já už nevím, jak je to dál, ale dělali jsme prostě, občas jsme dělali i reklamní písničku a v životě jsem se toho neštítil, a sice z toho důvodu, že jsem netušil, že by se to mělo.
0: Vy jste připomněl, že jste pracoval jako grafik v reklamních ateliérech B&R, které se pak později přejmenovaly na propagační tvorbu. V jedné své básni v proze, mluvíte o tom, že tím člověkem, který na vás měl vliv na to, že jste začal malovat, byl Jiří Trnka?
1: No vlastně jo, ano. Já jsem obdivoval ty jeho první kreslené filmy Bratří v triku, skupina taková těch pracovníků kresleného filmu, která vznikla hned po válce, a Jiří Trnka tam byl jako takovou hlavní veličinou. No a měl jsem ho hrozně rád, ale já ho měl rád i osobně.
0: Jak jste ho poznal? V tom zákulisí, které samozřejmě běžný divák...
1: To bylo zvláštní. My jsme ho s Jiřím Šlitrem samozřejmě znali, ale nikdy jsme se s ním nesetkali a jednoho dne seděl na tom Jonáš a Tingle Tangle v první řadě a koukal na nás a za celý večer se nezasmál, jo, a tleskal tak jako normálně, tak jako, no, a občas se tak jenom malinko ušklíp, ale vůbec se nesmál. Pak přišel za námi a řekl, že to bylo pěkný, tak jsme poděkovali, říkali jsme si, je slušný, ale asi ho to moc nezaujalo. No, uplynuli 2 měsíce, on tam na tom byl znova, jo. A tak jsme si říkali, tak proč na to chodí, když jsem mu to... Potom jsem jednou mluvil s Janem Verichem a vyprávěl jsem mu tohle a on se hrozně smál a říkal, no jestli udělal ten úšklebek takový, který jste mě tady předvedl, tak to je jako, když se někdo jiný popadá za břicho. On nikdy se jako nerozřechtal v pravým slova smyslu. Takže i v tom sále, kde to řičelo, tak se jenom tak vždycky ušklíp. Tak jsem poučen Janem Verichem, zjistil, že to je prostě Trnkův způsob.
0: On byl jeden čas také členem nějaké umělecké rady Semaforu?
1: Jo, ano, my jsme potom, pak jsme se zblížili, zpřátelili jsme se, pak jsme byli v Paříži a tam jsme se s ním setkali a on, protože věděl, jak na tom asi jsme s těma valutama a věděl, že v Praze peníze máme, ale že jakmile překročíme hranice, tak jsme chudí, tak říkal, hejte, já jsem tady dostával nějaký ceny a tak, peněz mám dost, tak já vám dám peníze, až budeme v Praze, tak mě vrátíte. No, tak my jsme si tam potom žili jak prasata v žitě, poněvadž najednou jsme měli valuty.
0: Když jste v jednom textu vzpomínal na to, že jste se díval na ty ruce, které dokázaly ze dřeva ve filmu vykouzlit tolik krásy a tleskají vám na jevišti, vzpomněl jsem si, že mi někdo vyprávěl, že snad v té převeliké frontě do Semaforu jste jednou zahledl také Františka Hrubína, který tam stál a čekal poslušně ve frontě, aniž by si jenom opovážil vás o lístek požádat.
1: Ano, představte si, to si vzpomínám, že v kanceláři jsem řešil nějaký věci a přišel tam nějaký herec z nějakého oblastního divadla a řekl, já jsem z toho divadla. bych poprosil o volňásek a tak, tak jsme mu ho dali samozřejmě a tak, proč ne, tak je to kolega. A vyšel jsem odtamtať a na konci fronty, která vypadala tak na 2, možná na 3 hodiny, dlouhá, která se táhla po chodníku ve smečkách, čekal František Hrubín. Tak já jsem k němu přišel a říkal jsem, pane Hrubíne, mohl bych vás pozvat do kanceláře, já vám něco, aby ty lidi jako ne... Poněvadž sám jsem dost nerad, když mě někdo protekčně vytáhne z fronty, že poněvadž vím ty ostatní, jak se na to dívají. Tak jsem říkal, můžu si s vámi promluvit. Vzal jsem ho do kanceláře a říkal jsem si, prosím vás, proč stojíte frontu? On říkal, no proč ne, teď já si... No a tak od té doby jsem mu nařídil, že musí vždycky zavolat a že mám pro něj volňásky a pak jsme se zpřátelili. Jednou mě přines čarodějnou knihu. Říkal, já mám doma knihu, ručně psanou, je to jako čarodějnická kniha, nějaký zřejmě vesnický šamanky, tak jako velmi neuměle napsaná a tak. Ale je to čarodějná, já se toho bojím, já takovýhle věci mám nerad doma. Vadilo by vám to? Já jsem říkal, no tak já na to nejsem zase tak háklivej, tak mě ji věnoval ještě i s dopisem, tak ji mám doma.
0: Jak jste prožíval tu dobu konce 60. let, rok 69 až 71, kdy vlastně tihle zvláštní lidé jako Jiří Šlitr, Jiří Trnka, František Hrubín, potažmo Jiří Grossman najednou nebyli, mizeli kolem vás?
1: No, bylo to... Ono, těžko se o tom do rádia mluví, abych vám řekl, to byla natolik niterná věc, že teďka, kdybych ji měl popsat, možná, že bych dovedl o tom napsat nějakou poezii.
0: Píšete hodně o smrti s přibývajícím věkem?
1: No, představte si, no tak jednak v těch mých posledních knihách jsou verše o smrti, v ty černý vzducholodi a teď právě mě má vyjít další kniha a byl jsem požádán, že bych měl nějaký ukázky z ní poskytnout tomu vydavateli, tak já žádný neměl, tak jsem sedl a začal jsem psát, 4 ukázky jsem mu dal a 2 jsou o smrti. Ale já nevím, proč, to není vůbec programově, ono mě to vždycky tak vyjde, to je takový memento mori.
0: Tak mě napadá, když lidé chválí semafor, zastavují vás na ulici, děje-li se tak, na jaký semafor vlastně vzpomínají a který chválí? Ten současný nebo ten, který zažili sami?
1: Já myslím, tak 90% lidí chválí ten semafor, který zažili kdysi. A upřímně řečeno, mně to trošičku štve, když přijde a říká, víte, já jsem váš velký fanda, já jsem Jonáše viděl 7x a tak. A já říkám, a viděli jste něco teď u nás? Já teď už do divadla nechodím. Jedna paní mě řekla, já si nechci kazit vzpomínky, tak už k vám nechodím. Tak jsem si říkal, proč říká, že je fanda. Fanda jsou, k nám chodí skutečně malý procento, nepatrný procento pořád těch, který si pamatuju od člověka z půdy. Dokonce tam chodí pravidelně jedna dáma, která bývala studentka a seděla v první řadě vždycky na člověku z půdy a tak jsme jednou si ji pozvali do šatny a ptali jsme se jí, co a jak. A ona studovala v Plzni a každý den jezdila z Plzně vlakem a v noci po představení jezdila do Plzně a ráno už se šla studovat. A pak jednoho dne tam nebyla a přišla asi za 14 dní a říkala, já můžu jezdit teď jenom v neděli, poněvadž já v noci se bojím, nějaký pán mě škrtil ve vlaku. A mně se líbilo, že jí škrtil nějaký pán. My jsme říkali, tak nějaký dobytek se tam na mě sáhl, nějaký pán mě škrtil ve vlaku. A ta tam chodí dodnes a je takových několik, že máme takový štamgasty. My už je známe, tyhle ty lidi. A ty nás sledujou od samého začátku.
0: Jak jste připomněl to spojení, škrtil mě nějaký pán na místo nějaký dobytek. Je o vás známo, že si rád hrajete se slovy. Já připomenu to, co jste jednou zdůraznil, jak je nutné vážit všechna vulgární slova, jsou-li použita v literárním textu. To je skytice, seru na hedváb, babice.
1: Ano, ano, to vždycky používám jako takovou typickou ukázku a takových je víc. Zdeněk Svěrák jsem četl jednou, že tomu říká šrapnel, že jednou za večer může takový slovo v nečekaný souvislosti zaznít a prostě to pohne s těma lidma. Ovšem, jak je to inflace, tak to už začíná být takový jako oplzlý a to nemám rád.

Ježíšek seděl uprostřed ulice, seděl a hleděl na měsíček a vil velice tu toho malého blbého pejska. Dostal jsem touhu pohladit a nebo kopnout, že tak vejská v noci, kdy má být klid, kopnout či pohladit to malé blbé psisko. Jsem dobrák nebo raz, jak málo se znám, kopnout nebo pohladit, já neznám východisko. Bojím se, co as udělám. Zatím ten malý blbý psíček sedí a nepřestává být. Sedí a hledí na měsíček. Neví ten malý blbý psíček, že kvůli němu život si vemu, protože nemám klid, že kvůli němu život si vemu,

na oči pohladit to malé blbé psisko. Jsem dobrák nebo raz, jak málo se znám. Kopnout nebo pohladit, já neznám východisko. Bojím se, co as udělám. Zatím ten malý

0: Ten malý blbý psiček, že kvůli němu život si vemu, protože nemám klid, že kvůli němu život si vemu, protože nemám klid.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Dnešní divadlo pro vaše uši je zasvěcené nejenom textům a písničkám, ale vlastně všem talentům Jiřího Suchého, výtvarníka, divadelníka a v rozhlase, jak už zmíněno, taky průvodce, a kdyby se to slovo zrovna k Jiřímu Suchému tak nehodilo, řekl bych i moderátora v několika rozhlasových pořadech. Patřil k ním i ten, o kterém Jiří Suchý mluvil pokaždé s úctou. Měl tu totiž za partnera malíře Jiřího Anderleho a společně se potkávali se svými hosty, mezi něž patřil svého času i Jiří Lábus nebo Jiřina Jirásková.
3: Když jsme vybalili ty kulisy a než jsme se ubytovali do hotelu, tak jsem se šel podívat nějakou uličkou a najednou jsem se ocitnul a vidím náměstí svatého Marka. To, co jistě mnozí z vás nebo většina z vás viděla, ty kulisy, ty nádherný barokní budovy, jak vlevo, tak vpravo. A připadalo mě to jako obrovské jeviště, Teatru Mundi v pravém slova smyslu. Teď do toho turisti z celého světa, Japonci a Američani a Eskimáci. Ta scéna byla uzavřena velkou kampanilou, tou zvonicí a tím nádherným pitoreským obrysem svatého Marka. A jak jsem tím davem šel, tak všude se ozývala hudba. Tam hráli na housličky, tak to celý, že Café Guardi, Café Florian. Ještě tam šli s Jirkou Srncem a s několika členama a vytočíme tu zatáčku kolem té zvonice na tu piacetu a tam bylo těch lidí malonko a tam osamocená figura. Černý baret, černě oděná, bílý vousy. Já si říkám, no to není možný, to může být jedině Jan Zrzavý. Přišli jsme, dobrý den, pane Zrzavý, co tu děláte? My jsme tady s Černým divadlem. On říkal, no já tady čekám na loď, pojďte se mnou, já aspoň uvidíte jiný svět, já jdu tamhle na ten ostrov, já tam bydlím u Jeptišek, pojďte, já vám ukážu, jaký tam mám byteček a tam se vám bude taky líbit. Pohádka. A já, když maluju tady tu piacetu, já stejně jsem pořád myšlenkama v Praze. A já jsem taková potvora, nám říká, že když jsem zase v Praze, tak jsem pořád myšlenkama v Benátkách.
4: Pojďme si říct zase ještě něco dál o cestování. Třeba dopravní prostředky. Volíte některý radši nebo některý méně?
5: No tak já teda musím říct, že já ani mý rodiče nikdy neměli auto. A já do dneška auto nemám. Já vím, proč ho nemám. To bych byl masový vrah. Přestože mám řidičák. Já jsem v roce 72 dělal řidičský průkaz. Filmestory Barnovi ho platilo, dokonce ho mám zdarma. Jako rychlokurs. To bylo kvůli tomu, že jsem točil takový český detektivní film s Dušanem Kleinem. Do dneška si pamatuju název Zatýkač na královnu. A já se pamatuju dobře, protože já tam dělal kamerový zkoušky s Tomášem Tepferem na ten film. Já tam hrál vraha. Byl jsem strašně hubený, nedávno to dával, jsem to viděl, jsem nechtěl věřit. Černobílej, on to byl. A teď Tomáš Tepfer často obveselení svých kamarádů ukazuje telegram, který dostal z Barandova, kde jsme dělali kamerovky, jemu napsali, roli toho vraha bude hrát pan Lábos, protože vy jste hezčí. A to má do dneška schovaný Tomáš Tepfer. Takže... No a tam jsem právě musel teda řídit takovou dodávku, kde jsem škrtil Valerii Chmelovou. A takže tam jsem právě, abych to, tak jsem získal ten řidičák a už tehdy jsem věděl, že já asi dobrý řidič nebudu. A protože jsem sebekritický, tak jsem si vlastně auto v životě nekoupil, ale upřímně řečeno, já musím říct, že ke svému životu já to auto v podstatě vůbec nepotřebuju. Mí rodiče třeba nikdy auto neměli, my jsme vždycky, když jsem žil babičce do Jižních Čech a druhý babičce taky do Jižních Čech.
4: A babička měla auto, ne?
5: Ne, ne, tam měla astma, ale...
4: Taky takže, dobrý.
5: No, takže vždycky jsme jezdili vlakem a já si nepamatuju na úžasnou historku, kdy otec měl vždycky ve zvyku, že šel, to byly takový ty spoje, já myslím, třeba ve Zicích se čekalo 3/4 hodiny, jo, zase na další potom na nějaký ten spoj a teď jsme tak vždycky dlouho v tom vlaku byli a to jsme Vládíček a Jiříček jsme byli malí dva kluci, že jo, brácha ještě byl velký mladší než já, no a otec vždycky šel na pivo a vždycky se dal takhle pivo tam v té nádražní restauraci a najednou koukáme, my byli hnedka ve vagóně po té mašině, tam to ještě byly ty spálit mašiny, že jo? A najednou vlak se rozjížděl, to je nikde, a matka zařvala z okna, prosím vás, zastavte, táta je na pivu a má všechny peníze, zastav. Oni opravdu ten vlak zastavili, táta vyběh z té restaurace, běžel do vagónu, matka na ně hnedka, prosím tě, ty musíš pořád to pivo, říká, no mělo to je za dvě minuty, to je nějak dřív, já za to nemůžu. Takže teďka tam byla hádka hnedka v kupé, že jo? No bylo to nádherný.
3: No prostě no. Jemný lidi, no.
5: No jemný lidi, no.
4: Já jsem byl spraven o tom, že vy byste byl prý ochotný nám něco zaspívat. Nemáme tady žádný doprovod?
5: No, já vím, doprovod to dneska není, bylo to trošku asi, no ale tak... Questa quella forma del sogno a quinta l'otre d'intorno ritorno mi vedo del mio cuore l'impero non cedo meliatona a travolta la costora velence qual dono di che il fato fiora la vita fosse questo mi torna gradita forse un'altra doman lo sarà yeah forse un'altra doman lo sarà yeah grazie.
4: Pojďte zase na chvíli. O cestování v tom přeneseném slova smyslu, vaše životní pouť. Mm-hmm. Jestli jste měl vytčený nějaký cíl jiný, než ke kterému jste dospěl třeba?
5: No, upřímně řečeno, já opravdu víte, že jsem chtěl být malíř. A to strašně tady ty dva koníčky, to malování a to hraní, jsem s ním bojoval hrozně a dokonce jsem dělal zkoušky na střední výtvarnou školu po 9 letech, ale tam jsem se nedostal a já mám takovou zase povahu, která není moc dobrá, přiznávám, že já jakmile něco jednou zkusím a nevíde to, tak se na to jako trošku vykašlu a řeknu, tak to ne, tak to není průrazný, tak to jdu. No. A nemohl jsem ještě, protože nebyla vlastně herecká konzervatoř v té době v Praze, tak jsem musel na gymnázium, no a tak jsem 3 roky prožil v hrozný hrůze, to bylo něco, to na gymnáziu nebyla pro mě šťastná doba, věřím, že i pro pedagogy ne teda. A já ještě chodil na takový velice, velice prestižní gymnázium v Praze ve Vršovicích, při Potoční ulici. No já měl takovou 3 dny a my jsme si od první chvilky nerozuměli, já si vzpomínám, třeba jsem tam přišel jednou, když jsem dělal první kolo zkoušek na Damu, to bylo v sobotu a v pátek jsem přišel při poslední vyučovací hodině, říkám, prosím vás, já dělám zítra zkoušky na Damu, jestli byste mě uvolnila. Kam? Má takhle mluvila. Já říkám, na Damu, a ona, a máš tam protekci? Já říkám, ne. To neuděláš. A nauč se v životě prohrávat, zlom vás. Teď přišlo pondělí. První kolo si udělal, já říkám, no, to vám hnedka řekli, udělal. No, ale druhé neuděláš, to je konec. Pak bylo druhý kolo, druhý si udělal, já říkám, no, udělal. No, ale třetí neuděláš. Pak bylo třetí, udělal si třetí kolo, no udělal, ale maturu to neuděláš. No a to měl skoro pravdu, baba. To vám co vám můžu říct. No to vám to bylo hrozný a já pak jsem sotva, tam ochlup tu maturitu teda, udělal jsem ji teda. A pak se se všema loučila, asi do dneška to pamatuju. Vždycky, Vlaďko, všecko nejlepší do života, Marcelo, tobě taky. A mě řekla, nazdar neřáde. No, to by fakt řekla, to si pamatuju. A potom mě po letech potkala v tramvaji, to byl střih. To najednou, je, já vás tak sleduji, vy jste tak šikovný chlapec, se super roztejkala po té tramvaji takhle, že jo. No a pak se mi ptala, a kolik berete v divadle? A když jsem mi to řekl, říkala, to je bída. A to měla prvně v životě pravdu.
4: Když takhle hodně cestuje, existují nějaký veselé historky?
5: No tak samozřejmě, teď se mi stala neskutečná věc teda. To vám řeknu, já jsem byl teďka na ostrově Margareta ve Venezuele a já byl poprvé na rybách. Jsme vyjeli ráno s rybářem a na ryby. A já jsem strašně nešíka ještě k tomu, musím říct. Já vůbec jako v podstatě, a bylo nás tam asi parta, asi takových 8 známých kamarádů a kamarádek. A bylo to hrozně prýma, všecko vyzdali jsme v soukromí takovým senzačním, u moře 20 metrů, bylo to skvělý, krásný pobyt. A jeden člověk, který ho znám, ten tam právě ale tam ve Venezuele žil, takže na Čech to byl, který tam emigroval 68, tak nás provázel tam. A opravdu to bylo skvělý. No a domluvil schůzku s těma rybářima a ráno jsme všechno vyjeli na ryby, ještě za tmy, jo, teď taková lodička, ale to bylo, no představte si, já ze všech chytil nejvíc ryb, já to nikdo nechápe, já to teď Olda Kajzer říkal, to snad není možný, Olda Kajzer, on tam taky tam na silon jenom, říká, já říkám, hele ryba, jsi to vytáhl a najednou za chvilku, hele zase ryba, říká, no to snad není možný, opravdu, jak chytil 10 ryb.
4: Já takhle s mořem mám špatné zkušenosti, takhle na velký, na obrovský lodi to snesu, ale jako kocápka s rybářema. Já jsem okamžitě, mě bylo zlé, jenom i když jsem se koukal na to, jak se to houpě. Já jsem jediný člověk na světě, který blije i na řece. Že byste nám něco zaspíval?
5: Ještě?
4: No jo.
5: Byl to méně známý Ital, byl to italský skladatel, je to vlastně současník Verdi, ale ne tak známý, jmenuje se Lorenzo Pagliari, a bude to opera, která se jmenuje v překladu nějak Dech vášně, nebo jak se ho překládá.

0: Teď vám něco řeknu, to byl na vás trošku taková finta, já jsem si to celý vymyslel.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Pět strun úplně stačí, aby se mohlo hrát, aby ten, kdo se mračí, se mohl začít smát.

když třetí struna schází, no tak to nevadí. Člověk si bez nesnází se dvěma poradí, když další strunu vezme děs, ne.

když další strunu vezme ďas. Ne, že bych vám to přál, nevěžte hlavu, prosím vás, a klidně hrajte dál.

0: když jsem přišla po škole, po absolutoriu na Vinohrady, tak se změnil status divadla. Už to nebylo Vinohradské divadlo města Královských Vinohrad, ale bylo to divadlo Československé armády a v tom repertoáru najednou pro mě nebyly úkoly. A pamatuju si, že se hráli, myslím, Stalingradci nebo co, a přišel za mnou pan režisér Podhorský a říkal, tam je velká role kluka, nechtěla byste to zkusit? No a já jsem to zkusila, protože jsem neměla co hrát. No a pak jsem několik let hrála jenom kluky. V rádiu, v televizi, hrála jsem Tomase Sawyera, Huckleberry Finna, Syna pluku. Já jsem odehrála velikou plejádu kluků.
1: A teď se vás zeptám, vy jste jezdila takhle s tím armádním divadlem po posádkách taky ano. vystupovat?
0: Ano.
1: A neměla jste na repertoáru takovou tu báseň o té koze?
0: Vy myslíte Koza na chleba, na? No jistě, že jsem ji měla v repertoáru.
1: Byla jste u nás jednou v naší posádce a já...
0: Ale to si děláte legraci, Jirko.
1: Bylo to v rozmezí 52 až 54?
0: No ano, to by odpovídalo.
1: No, a já jsem ano. vás obdivoval.
0: Kluk rychtářů se zadrmal, kam do daleka hledě smeze.
1: Ano, tu báseň o koze, já jsem to děsně prožíval.
2: Ještě ji umíte?
0: Paní myslím, Jiřina. Že ne. Kluk rychtářů se zadumal, kam zdaleka hledě smeze. V tom, kde se hoši, kde se vzal, Mikulka nácků leze tam po protějším svahu strže. Byč opravdovský v ruce drže a v druhé dlouhou oprať zlíčí. Stál v kacabajce děravé a bělavé a zvědavé, ven z kalhoce mu dralo mlíčí. No a tak dále a tak dále. A
1: vy jste chtěla být od samého útlýho dětství to, co jste, anebo jste...
0: Nikdy jsem to být nechtěla. Já jsem se stala herečkou, protože jsem v kvintě propadala z latiny a na konzervatoři se latina neučila.
1: Aha.
0: Ale v podstatě v těch 15 letech jsem si velice přála být jeptiškou. Já to trošku schazuju, ale říkali moje spolužačky, že já jsem hrála už ve škole, že když někdo něco nevěděl a bylo třeba zničit hodinu, tak že jsem promptně byla ochotná omdlít a takhle. Asi ta dispozice někde byla, no, tak je to možný. Můj tatínek byl vášnivý ochotník, dokonce se vždycky chlubil, že hrál profesora Higginse u ochotníků, když tam hostovala Jarmila Krombauerová Lízu Doolittlovou. A můj tatínek byl hluboce přesvědčen, že to je tragédie, že jsem se rozhodla já hrát divadlo. No dopadlo to, jak to dopadlo.
1: Já si vás jako jeptišku představit nedovedu, byla byste pro mě trochu nepřesvědčivá. Asi bych si říkal, jeptiška, není ptiška.
0: No nedejte se mýlit. Já vás chápu, že když se na mě podíváte, tak vás to asi příliš neinspiruje, ale ona ta černá barva většinou prodlužuje.
1: Kde nastal ten zlom?
0: Já jsem byla v penzionátě v klášteře a můj tatínek, který byl velice kultivovaný člověk, byl naprosto zdrcen, když mu matka představená té školy řekla, že slečna, jestliže opustí ústav, že je velmi temperamentní a jestli opustí ústav, odchází se čtyřkou z latiny. V případě, že by slečna zůstávala, tak bohužel propadá z té latiny. A tatínek můj říkal, byla... ale co já si s tou holčičkou počnu? A ta matka představená říkala, o Vánocích jsme tu hráli pohádku a hrála prince. To jí šlo. To jo. No a my jsme vyšli a tatínek říkal, co budeme dělat. Já jsem říkala, slyšel jsi to, no, tak budu hrát divadlo, no.
3: Kránu, když hvězdy blednou, volají z oblohy, abych jim ještě jednou pomohl na nohy. A každá z nich

blíže, je pátek odpoledne, na dívky v negliže. Zastavili se stopky přesně v tu vteřinu, kdy do rodinné hrobky jsem si nes peřinu a oděn šedým šatem vstoupil jsem do šera, abych tu v tichu svatém se dočkal.

Zase jedna z těch méně známých semaforských písniček, vidíte. Možná i proto ji mám tak rád, že se nestala hitem a přitom právě patří mezi další v tom krásném poetickém světě fantazie Jiřího Suchého. Ale pro dnešek je to už z našeho divadla téměř všechno, protože zbývá ještě symbolické a stylové rozloučení. Tak jak jsem ho doma slýchával často na gramofonové desce s melodiemi z filmu Zločin v Šantánu, když jsem byl malej. Zůstávejte ve zdraví, přátelé, a brzy naschledanou.

tebe zblízka pohledět a pak polet mém políbení v rytmu, kterým srdce bije, zmizet mezi begonie. Byl tady a už tu není.

0: Trutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.